Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav a v něm si ty.

Je polovina května a dvojice mistr zvuku Vojtěch Dluhý a autor Jirka Tieftrung vám začíná nabízet letošní už 20. ostravskou hodinku Oldies. Do playlistu se tentokrát vešlo 18 hudebních kousků, ten první vám nabídnu z britského singlového pořadí podle New Musical Expressu přesně před 51 rokem. Tehdy číslo 2 Norman Greenbaum Spirit in the Sky.

0: Až umřu a uloží mě k odpočinku, půjdu na to nejlepší místo. Protože mám v Ježíši přítele, doporučí mě k duchu na obloze. To tvrdil rodák z Massachusetts Norman Greenbaum. V té době byl jeho single v top 10 také v Americe. Posluchači Václavu Matějkovi z Plzně teď splním dvě přání. Problém to není, protože obě nahrávky vydal Suprafon na singlu.
1: Dávno už vím, co je závist, nedá mi spát ani najíst, chodí za mnou jíst.

závidím tě všem, co jsou ti na blízku, závidím tě zrcadlu i tvému notýsku, malé šťastné sklence, snu a přípitku, náramku a rtěnce tvému na.

obou případech jsou to původně B strany singlů. Twist Závidím tě všem zaspíval Petr Altman za doprovodu orchestru Eduarda Parmy. Nahrávka je z roku 1963. Píseň o dálce dvojice Karel Hála a Jana Petrů je o dva roky mladší, v tomto případě doprovázel točr řízený Josefem Vobrubou a Pankovci. A teď skupina Bláznivý slon, anglicky Crazy Elephant.

To byl americký bubblegum z roku 1969. Ve fonotéce jsem narazil na jediné album té studiové party, tak jsem si řekl, že vám z něj naservírují singlový hit a něco k němu, abyste si rozšířili obzory. Myslel jsem, že B stranu toho hitu, ale je taková nic moc psychedelic, proto jsem raději zvolil Ačko dalšího singlu, který bublal pod stovkou. Název Sunshine Red Wine.

Vladimír Čort. I když jsem neměl dostatek informací, podařilo se mi vypátrat, že je to předělávka hitu skupiny The Buck Stops Cry Like a Baby.

Paní Hala z Prahy mi napsala, že by chtěla slyšet píseň Moje srdce housle jsou v originálním podání Lucien Boyer a něco o ní. Tak pokud jde o tu píseň, její francouzský název je Mon cœur est en violon a pochází z roku 1945. To bylo té francouzské zpěvačce 44 let a měla čtyřletou dceru, později také úspěšnou zpěvačku, která v roce 1960 zvítězila v eurovizní soutěži.

Lucien Boye začínala jako modistka a modelka, ke zpívání se dostala v 16 letech a úspěšná pak byla i v Americe. K písni, kterou chtěla paní Hana slyšet, jsem přidal první velký pěvecký úspěch Lucien Boye, píseň Parlez-moi d'amour, která se stala, tak říkajíc, celosvětovým hitem už po roce 1930. Ale pozor, slyšeli jste ji v podání Juliette Gréco z roku 1964.

0: dnes nebudem k tebe zlý. Okryť. Nebudem zlý.
1: Tato slovenská nahrávka u nás asi není příliš známá. Byl to Peter Vašek, který zaspíval Bolehlav. Text mu napsal Jan Turan, doprovázel ho bratislavský točer, řízený Ivanem Horvátem a RT Vox. Tuto píseň z malé televizní hitparády vydal na singlu v roce 1970 ještě Suprafon. Originál je jasný, Kenny Rogers and the First Edition, Ruby, Don't Take Your Love to Town.
2: You've painted up your lips and rolled and curled

0: take your love to town. For God's sakes, turn around.
1: Vrátím se ještě ke slovenské nahrávce. V textu té písně se neobjevuje její název Bolehlav. Před 2 lety jsem vás upozorňoval na podobný zahraniční případ. Šlo o nahrávku Buffalo Springfield. Teď Amerika a tamní příjmení King. V populární hudbě asi to nejběžnější, při rychlém pohledu jsem interpretů tohoto jména napočítal asi 40. A mám tu pro vás Earla Kinga.

Bluesový zpěvák, skladatel a kytarista Earl King se narodil v roce 1934 v New Orleans a k blues se dostal přes gospely, které jako kluk zpíval s maminkou v kostele. Zemřel v roce 2003, tomu bylo 69. Z jeho CD výběru jste slyšeli dva songy, kterými bodoval v rhythm and bluesovém žebříčku. Those Lonely Lonely Nights z roku 1955 a o 7 let mladší Always a First Time.

Je tu třetí porovnávání. Petr Spálený zaspíval píseň z B strany suprafonského singlu z roku 1973 s názvem Chci jíst. Doprovázel ho orchestr Jana Spáleného, textoval Pavel Vrba. Texty obou písní na singlu Dívka s vějířem i Chci jíst jsou inspirovány obrazy, ta na Bčku možná dívkou s krůtami Quida Manese. Ptal jsem se mailem Petra Spáleného, ale odpověď jsem nedostal.

Originál, který právě dozněl, zaspíval oblíbenec Petra Spáleného Lee Hazelwood. Píseň z jeho alba Friday's Child má název Real Live Fool. V Americe zůstávám konstatováním, že z repertoáru dvojice Mickey and Sylvia zná většina z vás pravděpodobně jen Love is Strange. A aby se to změnilo, vepsal jsem do playlistu jejich Say the Word a What Would I Do?

Na závěr připomenu, že si o neohrané oldies nebo identifikace starých nahrávek můžete psát, a to na adresu oldies.ostrava@rozhlas.cz SMS-kami na 723 102 513. A dodávám, že v databázi instrumentálek mám už 574 záznamy, o ně si můžete psát číslem, názvem nebo jménem interpreta. Na závěr budou The Flirtations, Nothing But Heartaches. Opatrujte se, oldies s vámi.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné středeční odpoledne, přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Petr Jančeřík. Dobrý den, ahoj, vítej.
2: Dobrý den, srdečně vás všechny zdravím a jsem tady rád.
1: Nechte se svést na cestí veselé, bude nás ještě víc, přátelé.
0: Humoriáda.

0: Machálková nám zaspívala v úvodu Humoriády, v podstatě pěvecká kolegyně muzikálová Petra Jančaříka, protože on se teď pustil, přátelé, na tuto scénu. Petře, chceme podrobnosti.
1: Ty mě rozesmáváš.
0: Jsme v Humoriádě, musím.
1: No, tak je, možná se směju jenom já, ale no, já jsem se dal taky do zpívání a já rád zpívám. Nevím, jak je to příjemné pro ty, kteří mě poslouchají, ale já třeba každý svůj neočekávaný dýchánek, který točím v Plzni v divadle Alfa, tak začínám tím, že dělám nějakou písničku jen tak s kytarou a pak si teprve zvu hosty. A včera jsem zrovna natáčel a dělal jsem písničku, tentokrát už jako s celým orchestrem, samozřejmě na flešce, a dělal jsem písničku Zdeňka Bartáka, která se jmenuje Upadnout do dívčích tenat. Jo. Je to krásná věc.
0: A to je erotika.
1: No, tak skoro. Jako, no, ty se na mě tak díváš, tak jako, že tomu nevěříš.
0: Přemýšlím,
1: jo,
0: o tom názvu, co se zatím skrývá.
1: Upadnout do dívčích tenat, co může hezčího být, je tam jeden z těch veršů. A Zdeněk Barták napsal krásnou muziku k muzikálu, který se jmenuje Jedna noc na Karlštejně. Není to noc na Karlštejně, ale jedna noc, protože se říká, že ten Karel, císař a král, nebyl zase takový, že by tam na Karlštejně nepouštěl ženy, že to není pravda, že tam přes den mohli být, ale nesměli tam být v noci. V těchto zdech nesmí nocovat žádná žena.
0: Tak to bylo vyřešeno.
1: Ano, takhle to bylo vyřešené. Občas se tam nějaká vetřela a o tom samozřejmě je ten příběh celý. A představ si, že my jsme měli, teď já hraju s takovou, požádali mě moji kamarádi ze Všenor u Prahy.
0: Národní divadlo Všenory.
1: V podstatě divadelní společnost Všenory, ano.
0: Výborně.
1: Abych si s nimi zahrál tady v tom muzikálu. A já jsem s tím rád souhlasil. Poprvé v životě jsem nepřijel na premiéru, prošvih jsem tu premiéru, protože mě zradilo auto. To auto mě museli odtáhnout, protože ekologie AdBlue nefungovalo, a tak jsem si říkal, no tak kolik to může stát, tak bude stát 3-5 tisíc, tak, hol, tak se nedá nic dělat, ale víc mě brzo, jsem prošvih tu premiéru. Ale byl tam alternant, tak se to všechno dalo dokupy. No a dneska jsem platil. Nejsem zrovna teda úplně
0: tak
1: v dobré kondici.
0: Tak kolik tě stála ta nepremiéra?
1: Ta nepremiéra, jenom tam, co jsem zaplatil za to AdBlue, aby zase fungovalo. Nebudeš tomu věřit, je to smutné, pokud to nechcete slyšet, zacpěte si uši, ale 53 tisíc.
0: A to se nevyplatí, jak se říká.
1: Ale budu jindy, na to vzpomínat zase, no.
0: No, tak hlavně zdraví, že nedošlo k žádné havárii, pojďme to otočit.
1: Radši, jo.
0: V ty kladné body, dobře, a pojďme povzbudit naše posluchače. Takže ještě to shrnu, ve Všenorech mají divadelní spolek, ano, který hraje Jednu noc na Karlštejně. A můžou to posluchači někde vidět? Někdy?
1: Teď zrovna, já přesně nevím, kdy hrajeme. Ježi, já se musím podívat, kde to vlastně hrajeme. Myslím, že dobří. Já se pak ještě podívám. Budeme hrát taky v Semaforu, což se velice těším. A občas se objevíme na nějakém zámku nebo na nějakém hradu. A je to, musím říct, krásně napsané Petrem Markovem. A ta muzika Zdeňka Bartáka se mi fakt moc líbí. Krásná.
0: Já myslím, že Karel Svoboda ze zhora pomrkává. Udělejte si to po svým určitě takhle. Já mám tu hlavní noc na Karlštejně a vy si udělejte tu jinak dobrou.
1: Pokuste se mě dohnat.
0: Diplomaticky. Tak, pojďme do našeho archivu. Koho vylovíme úvodem, Petře?
1: No, já bych si dal Jiřího Cízlera a Luďka Nekudu. Pokud by to šlo.
0: No, tak to
1: já na ně rád vzpomínám.
0: To musí jít. Sešlost je tady.
2: Promiň, ale já jsem netušil, že patříš mezi lidi, ke kterým člověk přijde nepozvaný a oni ho vykopnou, aniž se ho zeptají, co chce.
3: Vykopnou, tady jsou svědci, že jsem se tě nedotkl ani nártem. No je, teď se na ně podívejte, co pak byste mu mohli ublížit? Já jo.
2: No, to je ti podobný, ale zase, když mě vykopneš, tak se nedozvíš takový malinký nápad, za který by si mi mohl zaplatit takový malý peníz na malýho paňáčka pro radost. No, a kdyby jsme dali hlavy spolu dohromady, tak by jsme mohli dát dohromady větší nápad na většího paňáčka pro radost.
3: No. Pro větší radost.
2: A hele, protože víc hlav, víc ví, tak bychom se s nima mohli spojit a mohli by jsme vymyslet víc nápadů, jo, za který bychom dostali hodně peněz a hodně paňáčků pro radost, jo. No, a protože mezi hodně lidma taky každý nepije tak moc jako já nebo ty.
3: Hromady?
2: Ne, tak a i se tam objeví některý, který abstinuje přímo. Takže bychom ušetřili a mohli bychom si koupit takovou vlastní záchytnou stanici. Jo. Do který bychom si zachytávali takový blbouny, jako jsme my. Do který bychom si zachytávali takový blbouny, jako jsme my. Který by taky něco napadlo pro radost eventuálně. No a tím by naše životní úroveň prudce stoupala. No a to by bylo, aby nás potom něco pořádného jednou nenapadlo, ne?
3: Jiříko, to je... Mně se to líbí, je to krásný nápad, jo, ale je takovej trošku jako rozvleklej, takovej déle dlouhodobej bych řekl. Hele, když už musíš, tak když tak řekni ten svůj malej nápad za ten malej peníz pro toho, na toho malýho paňáčka pro malou radost, jo, a potom ti jede 127 k metru tady.
2: On je ze skotské rodiny, víte, malýho paňáčka, tak no, jasně, já ti rozumím, no, ale no, tak, tak dobře, tak si připrav penízky, jestli máš nějaký a poslouchej, jo. Mně napadlo totiž, že ty si totiž na to sešlo zveš vždycky lidi, který jako každý zná, jo, a navíc v televizi, pač lidi se rádi ukazujou, i když není co. A tak já jsem si myslel, že by si taky pozval někoho, s kým se sejít nelze.
3: A někoho atraktivnějšího, to no? Je pravda, třeba CC.
2: CC, co to je moucha CC.
3: Ne, Zuzla, mouchu, Klaudie Kardinálová.
2: Jo, Klaudie, takhle, ne, Klaudie. Tak to ne, tak to nemyslím, protože s tou by to taky šlo.
3: No tak.
2: No jaký no, pak, tak. No, tak to je jednoduchý, sedneš na kolo, dáš si kamerku na záda, přijedeš do Itálie,
3: jo,
2: ne?
3: Jo, tam potkám prvního chlapa, řeknu mu, dobrý den, pane Ital, prosím vás, nevíte, kde tady náhodou bydlí paní Kardinálová?
2: No, jistě, no. On ti řekne, kde to je, jo. Ne, ty tam přijedeš, odložíš, teda neodložíš kolo, přikurtuješ si ho na řetěz.
3: Jo, jo, tam se prej
2: krade. Pač, tam se krade víc než tady ještě, jo. No. Tak, no, spustíš kamerku takhle, že zazvoníš na ten zvoneček takový, no, kdyby to náhodou nefungovalo jako u nás, tak tam třeba kopneš po našem do dveří, ona jo. Ti otevře.
3: Já omdlím, že?
2: No, proč by si omdlíval? Ona no, přijde krásně takhle v teplákách a šátek na hlavu a vyně ruce mop a koště.
3: No. Jo, a já řeknu, dobrý den, paní Klaudie Kardinálová, nezlobte se, že vás držu od uklidu, ale já jsem vás ještě nikdy neviděl živou.
2: No, že? Ona by ti odpověděla, to jsem ráda, že mě vidíte živou. Já jsem vás taky nikdy neviděla živýho, pane Nekudo.
3: Já si... Já bych jsem řekl, to já jsem taky rád, paní Kardinálová, že mě vidíte živýho, a potom by se mi pozval do Prahy, řekl bych, že tam mám takový pořad, kde se scházejí lidi kvůli vás sešlosti.
2: Jo, to by jí potěšilo určitě, ona by to blbě pochopila. Tak by před tebou zabouchla po italsku dveře, takhle, čímž by se ti zhasla kamerka, jo. Že?
3: Ano, já bych pak sedl na ten bicykl, že, a odjel bych hezky takhle zpátky do Prahy, tady bych ten šok svůj s tou Kardinálovou promítal na sešlosti, to by bylo bezvadný.
2: Ale tohle já jsem nemyslel, páč, to je jednoduchý, já jsem myslel, setkat se s někým, s kým se sejít vůbec není možný, jo? S někým, kdo mezi náma už není. Co?
3: Ty si myslíš, že kvůli tvýmu malýmu panáčkovi pro malou radost tady budu pořádat nějakou spiritusovou seanci?
2: Spiritusovou.
3: To nebudu.
2: Svůj k svému.

0: Spiritusovou seanci
1: pořádat nebudu.
0: Ne, to já nemyslím. Já jsem myslel, že by si pozval třeba někoho, třeba herce, na kterýho už lidi zapomněli.
1: No tak takových je vás víc. No.
0: Ne, já myslím něco takového nostalgičtějšího.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Tak tolik malý nápad ve velké sešlosti Jiřího Cízlera a Luďka Nekudy. Ačko, zůstává nám Jiří Cízler, na této pozici na Bčko nastupuje v tuto chvíli Miroslav Donutil, Utkají se spolu. Vy, dámy a pánové u rádia, rozhodujete SMS-kami Humor mezera A nebo Humor mezera B, poslanými na 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: učebnicích nebylo. S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Tak jsme slyšeli pozvánku na Sedmi krásky na nebi, tady jsou sedmi krasavci v éteru, Petr Jančeřík, Pavel Kučera. V rádiu to můžem říkat, i když ty webkamery jsou, tak...
2: Jo, to jo. Máš pravdu, ale jo, je to pravda. A já vím, že zkušené herečky vždycky říkali, to rádio, to je tak nádherná věc, tady můžeš do 50 hrát princeznu. No.
1: Dneska i díl, jak se to prodlužuje, všechno ten věk a tak dál. Tak dobrá, přátelé, připomenu aktuální výběr. Jiří Cízler nebo Miroslav Donutil. Koho si vyberete? Ano, dobrý den.
3: Já vás zdravím.
2: Dobrý den.
3: Já vás zdravím, pane Pavlíku, a zdravím

0: do Plzně.
1: Ano, kdo dál je s námi? Dobrý den.
2: Dobrý den, Pavle, slyšíte mě?
1: Slyším
2: dobrý
1: vás.
2: Den.
0: Dobrý den.
2: Tady Veronika Rakovníku, jsem se dlouho neozvala, tak to ráda, že slyším, že vás slyším. Zdravím pana Jančaříka.
0: Děkuju.
2: Přeji vám krásný večer a prosila bych Bčko pana Donutila.
1: Děkujeme.
2: A předanou.
0: Mějte se hezky.
1: My jsme se shodli a to nebylo domluvený. Dobrý den. Haló, haló.
3: Dobrý den, u telefonu HDB a psal bych si taky Bčko.
1: Děkujeme pěkně, naslyšenou. Máme zapsáno a ptáme se dalšího, A nebo B. Dobrý den.
4: Dobrý den, zdravím vás, Pavle, i pana Jančaříka.
0: Dobrý den. Bojkovi. Dobrý den.
4: A já bych si psal Bčko, pana Donutila.
1: Máme zapsáno.
0: Taky.
1: Hezký den. Dobrý den, dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne, oba dva fešáky moc zdraví, jsem tady se nad Labem.
1: Děkujeme pěkně.
5: Úžasný oba, krásný vysílání.
1: Trošku nám signál blbnul, ještě jednou, prosím, to poslední. Ty fešáky jsme slyšeli, když bychom to slyšeli rádi znovu.
5: A že jste skvělý, jsem říkala, že výborné vysílání, jako
1: vždycky.
5: A chtěla bych teda radši poprosit, pan Donutil úžasný, ale máme ho často,
1: takže bych
5: poprosila... Ano, Ačko.
1: Za
5: děkuju,
1: vás.
5: Krásný,
1: děkujeme pěkně.
5: Odpoledne. Díky moc,
1: mějte se. Dobrý den. Kdo je s námi?
6: Dobrý den, tady Josef Praha. Taky jsem pro Ačko, děkuji.
1: Dobře, Josefe, vy jste to v podstatě rozhodnul. Ono to bylo teď nerozhodné, až do vašeho hlasu. Tak děkujeme za všechny fanoušky pana Cízlera. Naslyšenou. Tak přátelé, Cízler, Slunečková, Kostelka, to jsou slavná jména v této scénce nazvané manželka.
7: Můžu vám taky položit ze soukromí nějakou otázečku?
8: No prosím.
7: Míváte taky v neděli k snídani jenom tuhletu kupovanou bábovku?
8: Ne, náhodou ne. Žena je chirurg, víte? A má tu manuální vzručnost, takže peče.
7: Peče.
8: Ano, peče.
7: No to vám závidím, příteli, to vám závidím.
9: Tak, tady je kafíčko.
7: Ano, tak vidíte to? Kafíčko je tady.
8: Děkuji vám, děkuji.
7: Děkujeme ti, drahoušku. Kafíčko je tady, ale cukr tady není, pusinko. No, zapomněli jsme cukříček zase. No, jistě. Ne, ale nemáš se za co pomlouvat, miláčku. My víme, že máš v hlavě daleko podstatnější a důležitější věci. Ovšem, lžičky si zapomněla taky.
9: Ne, ty jsou tady, Kamile.
7: Jsou tady, no. Jsou tady, ale to paručko máš nějak tak najít a dodržet.
9: Kamile, já jsem... Odpuste,
7: no, prosím. Má velký den prostě, no.
8: Promiňte, ale jak vás tak sledují, tak ano. Vám velmi závidím tu vaši rodinnou harmonii.
7: Ano, harmonii, to jste řekl velice krásně.
8: Mohl bych si udělat snímeček, prosím?
7: No prosím, můj byt je vám k dispozici.
8: Ne, já myslím vás. Tak jak jste, prosím, v tom domácím oblečku.
7: Počkejte, není to příliš negliže?
8: Ne, to je všechno v pořádku.
9: Taky drahéčku tady máš.
7: Moment, drahéčku, pozor, lezeš nám do záběru.
9: Promiňte, prosím.
8: Děkuji. Děkuji vám.
7: Škoda, že jste to nevzal potom, já jsem se nádherně smál.
8: Mně to stačilo, ten úspěch byl dokonalý, dokonalý.
7: Ano, pojď, miláčku, už můžeš, ano, pojď, už můžeš, no. Tak to vidíte to, no. A zase taková, řekne se, maličkost, že? Ale Hermínka nemůže... Hermínka, nositelka Nobelovy ceny, nemůže pochopit, když se cukr dá do kávy dodatečně, že káva vychladne, protože cukr ke svému rozpouštění potřebuje nesmírnou spoustu kalorií. Já vím, je to taková maličkost.
9: Ano, prosím tě, odpust mi to, ale já jsem ze všeho tak vyjevená, zvláště.
7: Vyjevená, no tak každý jsme nějaký, miláčku, to přejde.
8: Paní doktorko, no. Muž formátu vašeho manžela takovou maličkost lehce překousne.
7: Slyšíš?
8: Já mám nápad.
9: Ano.
8: Co kdybych to interview nazval Manžel slavné ženy? Co říkáte? To je přece báječný nápad, ne?
9: No já nevím.
7: Ne.
9: Co myslíš, Kamile? Co no myslíš ty?
7: No myslím, já myslím, že já snad ani, že hlavní přece, že, no ale, víte, že to není tak špatný nápad? Víte, že to je dokonce výborný nápad? Hermínko, můžeš zatím do kuchyňky si umýt nádobí a my to tady s panem redaktorem dáme pěkně dohromady.
9: Ano.
10: Humoriáda.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Skupina Jelen někde kolem, to zní zajímavě, že?
2: Krásný.
1: Někde kolem je název písně, samozřejmě to už znalci Jelena vědí. Tak, Petr Jančeřík je s námi v Humoriádě a je na řadě s dalším výběrem.
2: No já tady koukám na to, že bychom si mohli poslechnout něco, o čem já vůbec nic nevím. A to je Růžová kronika, což se mi líbí. Já nemám rád Černou kroniku, ale Růžová by byla asi dobrá. A hlavně já se dívám, tady jsou docela hvězdy a mezi nimi je miláček Josef Hlinomas. Mm. Josef Hlin, nádaný, nádherný člověk. Já si pamatuju, jak jsme v Plzni kdysi založili divadlo Pod lampou a hráli jsme tam převážně svoje texty a taky jsme si tam občas někoho pozvali a přijel Josef Hlinomas a byl výborný, byl to opravdu velmi přátelský, milý člověk, byla s ním velká legrace a my jsme mu říkali, protože pro nás to bylo opravdu veliká mistře, jak to udělat, aby člověk hned toho diváka získal, když přijde na jeviště. Chlapci, já vám něco ukážu, jak se to dělá, podívejte se, máte sako? Teď my jsme ani saka neměli, jo? Tedy jako jsme. A on říkal, podívejte se na mě. Tak měl sako, musíte upažit, zvednout ruce nahoru, jako když na vás se někdo vystřelit, zvedněte ruce nahoru, teď mu to sako vyjelo přes to břicho nahoru, pak dal ty ruce dolů a to sako mu zůstalo na tom břiše viset, jo, jako trčelo takhle a byl neuvěřitelně komický, my jsme se museli smářit, promiňte, vystřelili, a on říkal, vidíte, a už je máte, už
1: takže
2: je máte.
1: Sako břichem stačí. Zaujmeme diváka.
2: Přesně dobře. Tak, to stačí.
1: Dobrá, tak děkujeme za tip. Redakce Růžová kronika je tady.
3: Právě před chvílí telefonoval do naší redakce rozčílený PF, který nebyl spokojen s disharmonicky bublajícím sociálním zařízením. Než mohl zavolat komunál, dozvěděl se o bublající disharmonii známý melouchář František K., který si vzal taxi, stihl zajet do domu potravin pro dvě láhve whisky, krabici chlebíčků a kaviár a ještě si stihl vypůjčit ladičku. Tak se stalo, že přijel o několik vteřin dříve než komunál, pohostil všechny pitím i jídlem, podplatil kolegu z komunálu, aby mu fušku přenechal a harmonicky naladil bublající sociální zařízení. Potud vše v pořádku. Když se loučil, snažil se majiteli PF vstrčit do kapsy obálku s několika 100 korunami. Věříme spolu s PF, že se jedná o ojedinělý zjev a apelujeme na všechny meloucháře, neurážejte nás s propitným.

Do naší redakce Růžová kronika se dostal dnes ráno silně rozčílený občan Puchomejtle Eduard a jako korpus delikty přinesl vypálenou sirku, kterou našel poblíže muzea na Václavském náměstí. Jelikož je to tento měsíc již druhá odhozená sirka na chodník, apelujeme spolu s rozčíleným Puchomejtlem Eduardem na všechny občany, aby nám pomohli zjistit ono nezodpovědné individuum jízdící čistotu našich měst.

0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik nahlédnutí, první nahlédnutí do redakce Růžové kroniky. V té druhé části bychom mohli slyšet zmíněného pana Hlinomaze i Nelly Gajerovou a další hvězdy. Pokud posluchači zvolí Ačko, tak přátelé, jsou různé druhy humoru, možná, že to někoho zaujalo, hlasujte pro A. Pokud vás zajímá živý nebo štík z pořadu Zeměkoule Oldřicha Kajzera a Jiřího Lábuse, tak zvolte Bčko. Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900. Petr Jančeřík překvapen Růžovou kronikou.
2: Já jsem opravdu nevěděl, o co jde. Ale ty nabízí živýho neboštíka taky. Jako, no, hodně optimistický výhled.
1: Ano, tak Lábus Kajzer nemůžou vymyslet nic jiného. Že? Tak přátelé, teď jedna filmovka s Václavem Neckářem z Básníků a za chvíli jsme u vás.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše nervy. A zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat růstu chlupů a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Pokračuje Humoriáda. V tuto chvíli hlasujete, jestli chcete, redakci Růžová kronika se známými herci, anebo Jiřího Lábuse s Oldřichem Kajzrem. Dobrý den.
2: Dobrý den, pánové. Dobrý den, Miroslav z Karviné.
3: Zdravíme do Karviné.
2: Hlasuju pro Ačko, pokračování.
1: Máme zapsáno, pane Miroslave. Mějte se hezky, naslyšenou. Dobré odpoledne.
4: Dobré odpoledne, tady František Albert Vltavou. Zdravím vás, pánové.
3: Dobrý den.
4: A kdybyste mohli dát Pepíčka Hlinomaze. A vidím ho, jak rozkousal housle v limonádovým kolu.
1: Byl to ďábel.
3: Skvělý.
4: Stále zdraví, pánové, jste bezvadní, díky.
1: Děkujeme. Díky. I v Chalupářích má svoji nezaměnitelnou roli mezi těmi místními občany. Dobré odpoledne, kde je s námi občan, občanka?
5: Dobrý den, Richard Vyroubal. Tak, přané, náhrný, květnový odpoledne.
1: Nápodobně.
3: Díky.
5: A zase hlasuju pro ty dva pobuchy.
1: Takže Bčko.
5: Jasně, Bčko. Jasné.
1: Děkujeme pěkně.
3: Jasný.
1: Naslyšenou. Tak pozveme další hlasující, telefon 731 800 900. Dobrý den.
6: Dobrý den, tady, já vás zdravím, Ogaři.
3: Dobrý den.
6: Ze Zdolnek.
1: Zdravíme.
6: No, já bych zkusil toho Lábusa.
1: Dáme mu čárku od vás, díky moc, naslyšenou.
6: No, opatrujte se.
3: Taky.
1: Dobré odpoledne.
7: Dobré odpoledne, Honza z Lokavín. Zdravím vás, Pavle, i pana Jančaříka.
3: Dobrý den.
1: Děkujeme.
7: A já bych hlasoval pro Ačko.
1: Mhm. Dobře, máme zapsáno.
7: Zbytek ne, díky chlapu.
1: Nápodobně, naslyš. Dobrý den.
8: Dobrý den, tady je Radka z Kralup a prosila bych pana Kajzra a Lábuse a pana Jančaříka. Pořád vidím toho mladého sympatiáka v televizi.
3: No jo, to je pořád
1: on
3: stejný.
1: On se skoro nezměnil.
3: To jo.
8: Děkuji.
3: My taky.
1: Naslyšenou.
3: Naslyšenou.
1: Lichotnice jedna. Tak jo, nevím, co za to chce, pokud jí stačí ta scénka, tak vyhrál její hlas Jiří Lábus s Oldřichem Kajzrem. Jsou zde pořád Země koule. A to byl pořad, kde improvizovali, kde dostali zadání, je to tak, pokud se nepletu? To byla ruská ruleta.
3: No,
1: a v Země kouli taky něco stvárňovali na nějaké téma.

0: tihle ti dva obrovští improvizátoři, přece to jejich působení v rozhlase...
1: V Rodince, Tlučhořovi.
0: Tlučhořovi, to je geniální věc, geniální.
1: Tak dva géniové nastupují, kromě nás samozřejmě.
2: Jsme předbytem neúspěšného sebevraha. Dostali jsme zprávu od sousedky paní Králíčkové, že právě dnes má uskutečnit svůj další v pořadí čtvrtý pokus. A proto jsme tady s celým štábem, abychom tomuto hrůznému činu zabránili. Klepeme na dveře.
3: Kdo je?
2: To by spadkáme ze srdce. Zde Česká televize, Přehrzdorský, země koule. Je tam. Dobrý den.
4: Dobrý den.
2: Jste asi překvapen, co?
4: Co chcete?
2: Vy jste... Ano, pochopitelně nechcete být jmenován. Můžeme, já jsem Přehrzdorský, můžeme na chvíličku?
4: No, prosím, pojďte dám.
2: Děkujeme. Pojďte na věc.
4: Nemám už tolik času, protože...
2: Já vím, proto jsme přišli právě.
4: Chystám skoncovat.
2: To jsme tady, tak.
4: Rád bych vám něco nabídl, ale už, jak vidíte...
2: Ne, to je v pořádku všechno.
4: Jsem všechno prodal.
2: To už je v podstatě holobit, co tohleto. Takže... To je už váš čtvrtý pokus?
4: Ne. Druhý.
2: Druhý? Teprve druhý? A paní Králíčková nám referovala, že již čtvrtý pokus.
4: No, takže... Prosím vás, Králíčková, to je taková hyena.
2: Takže jste se to rozhodl už jako definitivně ukončit všecko, jo?
4: Ano.
2: Takže dneska zrovna tak hezky, co? Takový hezký, krásný den, sluný, lidé chodí po ulicích. No jo. Ten dopis, toto, to je dopis, jo?
4: Ano, to je dopis.
2: To je dopis na rozloučenou, toto?
4: Ano.
2: Můžu ho přečíst? Můžu ho na kameru přečíst, jestli to není nějaké intimní, nebo...
4: Mně už je to jedno.
2: Dobře, tak asi. Kde mám brýle? Tady mám brýle, já jsem si říkal, já si vždycky zapomenu někde. Takže takhle. Milá Lído, protože moje láska nebyla opětována, rozhodl jsem se skoncovat se životem. Jistě chápeš mé pohnutky, miluju tě a budu tě milovat. Nezlob se na mě, sejdeme se tam nahoře. Čekám Zdeněk. Strašné, to je hyenismus, to jsem neviděl, to je takový cynismus. To je Králíčková, ne tohle?
4: Králíčková.
2: To je pravda hyena teda. Strašné. Počkejte, to je ona tohleto? To je Lída tohle?
4: Ano.
2: Je. A to kvůli tomu, jako... No podívejte, pane Zdeně, kdy přece... Přece na světě existuje daleko víc žen. Zajímavějších žen, třeba moje paní, já tu někde mám, počkejte, tady mám fotku, no tak, ale...
5: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak nevím, jak tohle to dopadlo, tento případ. Každopádně bychom tu měli pana Lábuse s panem Kajzrem ve scénce. Paní Bohdalová zastupovala paní Kromholcovou. Tak to je Ačko, Bčko, medvěd Krumlík s Františkem Nepilem. To je tedy ultra souboj, přátelé. Volte SMS-kou humor mezera A nebo B na 90 011 04, telefon 731 800 900. Petr Janšeřík měl během scénky takový chichotavý smích doslova, takže vypadá to, že ho to poškádlilo. humor Lábuse a Kajzera, co by vybral do finále?
0: No, já samozřejmě bych rád třeba pokračoval Kajzerovi a Lábusovi, protože jsou to dva velikáni, ale František Nepil, já jsem ho měl strašně rád. To byl úžasný člověk, opravdu skvělý, naprosto. To byl tak nádherný člověk.
1: A také ještě s nádherným medvědem Krumlíkem. No. Uvidíme, co nám tu vyjde od posluchačů. Dámy a pánové, račte hlasovat.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Tak jsme slyšeli romantickou píseň od Nezmaru s neromantickým problémem bodláky ve vlasech. No, tak i o tom se dá zpívat, přátelé.
2: Já koukám na to, jestli ty bodláky bych se měli kde uchytit.
1: Já jsem to ostříhal právě kvůli těm bodlákům. Že?
2: Jasně, protože často padáš do bodláků.
1: No, jasně, takhle hrajem, házíme to po sobě a tak znáš to. Znám. Dětské hry v dospělosti probíhají. Přátelé, teď hrajeme o závěrečnou scénku. Bude to Jiří Lábus s Oldřichem Kajzrem nebo František Nepil. Ptáme se. Zrovna vás. Dobrý den.
3: Marie Plzeň, dobrý den.
1: Další
3: dobrý
1: den. Plzeň.
3: Já vás oba zdravím a prosila bych pana Nepila.
1: Děkujeme. No, děkujeme pěkně, naslyšenou.
3: Taky, hezký den, nashledanou.
2: Taky.
1: Dobré odpoledne.
4: Dobrý den, zdravím vás oba dva, tady je Honza z Hradce. A já bych byl pro Večko, pro pana Nepila.
1: Děkujeme, aha, naslyšenou. Tak, dalšího pozveme, dobré odpoledne. Haló.
5: Ano. Čau, zdravím Honzu Čaříka.
2: A děkujeme.
5: Jan Čaříka.
1: Vtipálek.
2: Často mi tak říkají.
5: Neurazil, to já ho mám rád.
1: Neurazil, směje se, baví se. Děkujeme.
5: Tak já jsem taky pro pana Nepila, ho vždycky poslouchal v rozhlase. Vždycky ráno.
2: Ano, ano.
1: Ano, přesně z toho pořadu je ta ukázka, kterou bychom měli.
5: Taky moc rád.
1: Tak jo. A kam vás zdravíme? Kam vás zdravíme? A tak špatná srozumitelnost, nevadí, ale rozumíme si. Hlasování skončilo Bčkem, František Nepil a medvěd Krumlík jsou zde.
6: Obě babičky z něj měly otřes. Celé týdny si utrhovali od úst, celé týdny střádali, aby Helenka neměla pod stromečkem o nic menší a o nic levnější divy divoucí, než jaké bude mít Renátka od vedle či Michaela od naproti. A když k tomu konečně došlo, spatřila Helenka pod stromečkem tohož pindíru s utrženýma ušima a chocholoušíma očíčkama a byla jim tak okouzlena, že o nic jiného neměla už zájem. Nejenom celý štědrý večer, ale celé další 3 roky. Nazvala ho Krumlík a 3 roky s ním spala a jedla a stonala a radovala se. Nakonec si ho vzala na letní ozdravovnu od školky, tam vypukla nějaká střevní pohroma a Krumlíka z hygienicko-epidemiologických důvodů upálili. Střevní chřipku si Helenka domů opravdu nepřivezla, ale mysleli jsme, že s ní budeme muset kvůli medvědovi chodit na dětskou psychiatrii. O tom Krumlíkovi však vypravuji vám, maminky a tatínkové, a hlavně vám, babičky, co se obáváte, že dárek levnější než za 300 by mohl vaše malé miláčky urazit. Mrazí mne totiž, když vidím, jak se svátky radosti a lásky mění rok od roku v portmonkový šampionát. Snad je to tedy štěstí, že dětské srdce, a nejenom dětské, je tak nevypočitatelné, že za krásu všech krás může zvolit vetešního medvídka bez uší. Ale i když ho nezvolí, netřeste se tak o mincovní přízeň svých vnoučátek. Zkuste si vzpomenout, čím si vaši duši a vaše vzpomínky získali navěky vaše babičky, které měly do svých kapsářů ohodně, ohodně hlouběji.
1: Tolik závěrečné archivní pohlazení od Františka Nepila. Děkujeme posluchačům za tento výběr. No a Petr Jančeřík má pro nás ještě jeden tip na divadlo, pokud se nepletu. Jo, je okouzlen.
2: Já jsem byl teď před několika dny na premiéře v divadle Metro tady v Praze a říkal jsem si, co to asi bude. Jmenuje se to Unikát a je to opravdu unikátní představení Vladimíra Polívky, tedy mladého Polívky. A je, tam hraje jenom on, režíruje ho Hynek Čermák. A je to teda skvělý, představení. Já jsem ještě neviděl nikdy Vladimíra hrát takovýmhle způsobem. Fakt je to podle mého názoru mistrovský unikát. Já jenom, že jsem tím tak okouzlen, tak jsem si říkal, jo, to by stálo za to se na to podívat.
1: Mm-hmm. Navíc ten podtitul je Hořká komedie o muži, který celý život hrál a zapomněl být. Mm-hmm. Už to samo je lákadlem. Děkujeme za lákání do divadla. Děkujeme posluchačům za společnost v Humoriádě, kde byl hostem Petr Jančeřík, moderoval Pavel Kučera. Mějte se krásně.
2: Mějte se hezky.

Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.

0: Pět hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Dvě osoby na Rychnovsku čelí obvinění kvůli distribuci drog. Archeologové z východních Čech plánují pátou expedici Monoxylon. Fotbalisté Hradce Králové porazili doma Liberec. A počasí oblačno až zataženo, místy přehánky, teploty kolem 15 stupňů. Zprávy a Radek Půlchrábek, hezké ráno. Kriminalisté na Rychnovsku obvinili v těchto dnech muže a ženu z výroby a distribuce pervitinu. Podle policie se věnovali trestné činnosti několik let.
2: Podle kriminalistů muž od roku 2022 nakupoval v zahraničí léčiva s obsahem pseudoefedrinu, která následně používal k výrobě metamfetaminu. Drogu měl vyrábět nejen v místě bydliště, ale i na dalších místech Rychnovska a dál ji distribuovat. Do případu se měla později zapojit také žena, která se podle policie podílela na nákupu, výrobě i distribuci drog. Při domovní prohlídce policisté zajistili chemikálie a další vybavení potřebné k výrobě pervitinu. Oběma obviněným hrozí až 10 let vězení. Jiří Hofmann, Český rozhlas.
0: Město Hradec Králové zřejmě rozšíří zákaz pití alkoholu na veřejných místech. Nově se má týkat čtvrti Svobodné dvory. Návrh vyhlášky projednala rada města. V úterý budou schvalovat zastupitelé. Maximální cena benzínu dnes v Česku stoupla. Nafta zlevnila, informuje ministerstvo financí na svém webu. Litr benzínu řidiči tankují maximálně za 44 korun jeden haléř. Nafta stojí oproti včerejšku o 25 haléřů méně, 41 korun 86 haléřů. Cenové stropy stát vypočítává z třídenního průměru velkoobchodních cen. Vědci z archeoparku ve Všestarech na Hradecku připravují už pátou expedici Monoxylon. Má za cíl otestovat člun vydlabaný z jednoho kusu kmene. Skupina archeologů se vypraví s replikou pravěkého člunu do Egejského moře zhruba za měsíc, říká šéf archeoparku Radomír Tichý.
3: Celá expedice je tentokrát zacílená na vyzkoušení plachty. K tomu je vybraná speciální trasa v severní části Egejského moře, kde by měl foukat zadní vítr. Plachta je tentokrát dokonce ručně tkaná z líka, jak je to podle archeologických nálezů nejpravděpodobnější. Sport.
0: Fotbalisté Hradce Králové porazili ve skupině o titul 1-0 Liberec. V prvoligové tabulce se posunuli na čtvrté místo. Východu Čechy přiblížilo k účasti v evropských pohárech. Velmi si toho cení hradecký stoper Tomáš Petrášek.
4: Musíme mít furt tu pokoru a dokud to prostě nebude 100%, tak musíme prostě jet dál a pojedeme dál, i když to 100% bude. Každopádně slyšet to doopravdy, že to je Hradec Evropa a že se to blíží a že ty lidi se na to těšejí, cítím, co to pro ten klub znamená, co to znamená pro nás, je opravdu jako jedinečný. Počasí.
0: Bude oblačno až zataženo, během dne místy přehánky. Teploty na východě Čech 13 až 16 stupňů, na horách kolem 5. Biozátěž je dnes na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: V Jaroměři pokračuje oprava mostu přes Labé, průtah městem zůstává uzavřený. Objízdná trasa směrem na Dolany vede přes Cihelny a Hořenice.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: A dnes je čtvrtek, 14. května, 4 minuty po 5. hodině začíná Dobré ráno na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové. Tak vám dobré ráno od mikrofonu přeje taky Jakub Schmidt. Radek Půlkrábek tady byl před chvíličkou se zprávami. Bude samozřejmě každou půl hodinu sledovat to, co se ve světě a taky u nás a v našem kraji děje, takže nás poslouchejte. No a my za chviličku v první reportáži budeme mluvit o tom, že v Česku je zhruba 200 000 pracujících seniorů, jak ukazují data České správy sociálního zabezpečení, personální agentury, ale upozorňují na to, že by jich klidně mohlo pracovat mnohem víc. Stačila by jenom větší ochota firem je zaměstnávat a taky větší úlevy ze strany státu. Víc v reportáži, v první reportáži našeho dnešního Dobrého rána, kterou pro vás máme už za pár minut. Tak vstávejte s námi, ještě jednou dobrý den a teď už první písnička od nás. Skupina Buty.

0: Věra Martinová, teď na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové, možná, že jste si teď taky zaspívali a je 12 minut po páté. Přivídělek k penzi, ale taky možnost, jak zůstat v sociálním kontaktu a aktivní. V Česku je podle posledních dat České správy sociálního zabezpečení z roku 2024 zhruba 193 tisíc pracujících seniorů. Personální agentury přitom upozorňují, že jejich potenciál pracovní trh v Česku nevyužívá naplno. A to nejenom kvůli neochotě firem zaměstnávat lidi v důchodovém věku, ale taky třeba nedostatečnou podporou ze strany státu.
1: Pracovala jsem donedávna na pozici učitelky mateřské školy. Byl to úvazek na 3 dny v týdnu. Nebylo to složité, protože já jsem pracovala v pracovišti, kde jsem předtím byla několik let, takže to problém nebyl pro mě a bylo potřeba, abych nastoupila.
2: Říká 69-letá Věra z Prahy. Personální agentury potvrzují, že právě na pozicích, kde dlouhodobě pracovali, seniori najdou uplatnění v penzi velmi často. Podle Tomáše Ervína Dombrovského, analytika pracovního trhu ze společnosti Alma Career, se to týká hlavně lidí s technickým nebo jiným odborným vzděláním, kterých mají firmy nedostatek. Komplikované ale může být podle Dombrovského najít uplatnění pro lidi, kteří se blíží důchodovému věku.
3: Když nemají úplně přesně padnoucí kvalifikaci na právě obsazované pozice v tom místě, kde žijou, tak tam je to opravdu těžké vlastně naskočit znova do práce, protože mají v uvozovkách už jenom pár let do důchodu a z pohledu zaměstnavatelů tam panuje ten obrovský předsudek, že vlastně už jim dlouho nevydrží.
2: Podle České správy sociálního zabezpečení pracuje v Česku od roku 2020 stabilně kolem 200 tisíc seniorů. Často si taky hledají částečný úvazek v nějaké méně náročné profesi. Vedoucí sekce zaměstnanosti v Hospodářské komoře Jaroslava Rezlerová potvrzuje, že české firmy zatím nejsou tolik ochotné seniory zaměstnávat. Podle ní by pomohly třeba změny v sociálních odvodech,
4: které v tomhle věku jako by mohly být klidně významně nižší, což by byla motivace pro zaměstnavatele, aby této skupině lidí dávali víc nabídku. Mohlo by se to třeba vztáhnout na ty úvazky, které jsou nějakým způsobem flexibilní nebo zkrácené.
2: Pracujícím seniorům už teď stát může odpustit důchodové odvody. Díky tomu podle dat Ministerstva práce loni nemuseli seniori poslat státu z výdělků celkem 4 miliardy korun. Vláda chce zároveň obnovit navyšování vyměřovacího základu penze za každý odpracovaný rok, konkrétně o 1,5%. To vítá třeba předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula.
5: Bude samozřejmě záležet na tom, jak ten model bude nákladný a do jaké míry v souvislosti s dalšími změnami v důchodovém systému, jak to je zvládnuto, ale myslím si, že toto je zcela rozumný přístup, který by mohl motivovat ty, kteří mohou pracovat, tak aby pracovali.
2: V Česku je taky podle dat České správy sociálního zabezpečení přes 30 tisíc živnostníků, kteří pobírají starobní důchod. Ani ti nemusí platit odvody, pokud nepřekročí stanovený příjmový limit. Ten je pro letošní rok zhruba 117,5 tisíce korun. Vít Andrle, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

Přejeme dobré ráno z Hradce Králové, dnes je čtvrtek 14. května, 134. den v tomto roce právě začíná svátek má Bonifác, třetí ze tří zmrzlých mužů, no a narozeniny slaví dnes třeba divadelní a rozhlasová herečka Lída Englová. 82. narozeniny dneska má. Je taky svátek svatého Matěje, apoštola, patrona stavebních, řemeslníků, řezníků, cukrářů nebo kovářů. Před 710 lety se narodil Karel IV., král český a císař římský, zemřel v roce 1378. No a před 50 lety měl premiéru první díl večerníčku Maxi Pes Fík. Chtěl bych jenom připomenout, že on se narodil v Ahníkově, nedaleko Kanadě, což je obec, ve které žil autor Maxi Psa Fíka, tedy Rudolf Čechura. On tam tedy i učil, ale tahle ta obec, tedy Ahníkov, musela ustoupit kdysi těžbě uhlí a Maxi Psovi narozeniny se tak každoročně slaví v Kadani, kde mají i nábřeží Maxi Psa Fíka. Takže tam určitě dnes bude velká

0: Cesty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.
1: Na všechno mám dost času,

Tak i dnes pro vás budeme mít spoustu užitečných rad. Na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové zmíním třeba ty v radioporadně. Dneska to bude na téma klíšťová encefalitida a lymská borelioza, taky očkování. Předseda České vakcinologické společnosti Roman Chlíbek tady bude, takže se pana profesora budete moci i zeptat na to, co vás v této oblasti zajímá po 11. hodině. studio.hradec@rozhlas.cz, to je adresa, díky které se můžete právě taky do radioporadny ptát a můžete tam posílat své dotazy, ale hlavně je můžete posílat taky díky této adrese i do našeho spotřebitele.

0: Ředitelského servisu, kde to dnes bude otázka z oblasti financí. Ptáte se, jak reagovat na výzvy k zaplacení, když už zaplaceno máte. A na to se ptáte dnes Josefa Černého, našeho experta v téhleté oblasti.
1: Paní Jana si před 2 roky vzala úvěr u nebankovní společnosti. Peníze ale během pár dnů vrátila, protože dostala úvěr od banky. Nyní, po 2 letech, ji ta první společnost zaslala formou automatické zprávy výzvu k úhradě splátky. Paní má obavy z nějakého postihu. Paní posluchačko, automaticky generovanou zprávu nepovažujte, správně česky řečeno, za směroplatnou. Takže nic nad tím neplaťte, pokud nedostanete písemné a srozumitelné vysvětlení, na základě čeho, v jaké výši a za jaké období po vás něco požadují. Společnost případně vyzvěte k přesné specifikaci dluhu a pokud opět odpoví nejasně, obraťte se na finančního arbitra.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Rady a informace pro váš úspěšný den.

0: Je půl šesté.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: V červnu nad Orlicí na Rychnovsku finišuje stavba mateřské školy. Práce mají být hotové v červnu. Objekt bude bezbariérový s kapacitou pro 48 dětí. Stavba urgentního příjmu v Trutnovské nemocnici bude stát zhruba o 90 milionů korun víc, než bylo v původním odhadu. Oznámil to investor Královéhradecký kraj. Kdy práce začnou, upřesníme ve zprávách v 6. Sněmovna se dnes vrátí na mimořádné schůzi k debatě o chystaném sjezdu sudetských Němců v Česku. Má být příští týden v Brně. Poslanci vládní koalice chtějí organizátory vyzvat, aby akci zrušili. Na jihovýchodě Polska plánují odchyt 18 medvědů hnědých. Důvodem jsou stále častější zprávy o tom, že se pohybují v blízkosti domů. Odchycení medvědi dostanou lokalizátory. Fotbalisté Hradce Králové se přiblížili účasti v evropských pohárech. Po 15 letech porazili na domácím hřišti Liberec 1-0. V tabulce jsou čtvrtí. A jaké bude počasí? Oblačno až zataženo, během dne místy přehaňky. Teploty na východě Čech kolem 15 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Na trase Trutnov Náchod pozor na omezení v Poříčí, kde pokračuje stavba dálnice D11. Projíždějte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Dobré ráno s Jakubem Šmitem.
2: Náš svět promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou hvězdy.

0: právě Denní tisk.
1: Je to tak, i dnes se podíváme, co píšou v novinách, tak začneme. Kde? Třeba ve Svobodných dvorech. Hradecký deník píše, že Svobodné dvory trápí popíjející dělníci z ubytoven. Město proto rozšiřuje zákaz konzumace alkoholu. Hradec Králové rozšířil zákaz popíjení alkoholu na veřejnosti na další část města. Nově se tedy rozšíří jedna zóna ve Svobodných dvorech a ve stejné městské části pak vznikne i úplně nová. Místní si totiž stěžují hlavně na zahraniční dělníky, kteří bydlí v tamních ubytovnách. Rozšíření vyhlášky musí ještě schválit zastupitelé města. Podrobně se tomu věnují v Hradeckém deníku. Dobrovolníci vyrazí na jarní úklid Špindlu. To už je téma z dnešní hradecké přílohy Mladé fronty dnes. Velký úklid čeká od pátku do neděle Špindlerův mlýn. Do sběru odpadků na sjezdovkách i v okolí po zimě se zapojí stovky dobrovolníků. V pátek od 8 do 15 hodin budou u dolní stanice Lanovky Medvědin registrační stany a výdej pomůcek. Zájemci se vydají na předem vyznačené trasy na Medvědině i po Špindlerově mlýně. Po úklidu každý účastník obdrží voucher na letní jízdu lanovkou a nebo jednodenní ski pas pro příští zimní sezónu. Takže kdo by chtěl, může se do úklidu Špindlerova mlýna taky zapojit teď od pátku do neděle. Tak, podrobnosti v hradecké příloze Mladé fronty dnes ještě jednou připomínám. No a církev varuje zloděje lebky svaté Zdislavy před kletbou. Píše se o tom na dnešních stránkách práva, konkrétně na straně číslo 6. Prověřící má nevyčíslitelnou hodnotu, ale její zpeněžení je v současnosti jenom těžko představitelné. Úterní krádež lebky svaté Zdislavy z baziliky v Jablonném v Podještědí na Liberecku proto vyvolává otazníky nad motivem zloděje, zvlášť když pozlacená korunka zůstala na místě. Pražský arcibiskup a primas český Stanislav Přibyl včera spekuloval, že ukradená relikvie může sloužit třeba k okultním praktikám, ale i k vydírání a žádosti o výkupné. Dokonce naznačil, že pachatele krádeže svatých ostatků nemusí minout nějaká kletba či neštěstí. To není výhruška, to je realita. Stává se to. Vyzývám toho, kdo si lebku vzal, aby ji vrátil. Krádež v posvátném prostoru a obzvláště krádež ostatků svatých je opravdu vážná věc. Je to zásah do posvátného. Věříme, že lidé, jejichž ostatky to jsou, že žijí a působí, modlíme se k nim, uvedl Přibyl, který včera baziliku navštívil. Podrobnosti v dnešním právu tedy. Ostatně, myslím si, že najdete zmínku i v dalších dnešních celostátních novinách, takže ať se podíváte kamkoliv, tam se o tom něco bude psát. Jinak zloděj při krádeži lebky rozbil sklo schránky umístěné pod bočním oltářem. Ještě k tomu můžu poznamenat a dodat. Tak, zbytek už je na vás. My za hodinu otevřeme noviny znovu a přineseme z nich samozřejmě jako vždycky i další zajímavá témata.

0: Určitě víte, město Hradec Králové nedávno ocenilo své významné osobnosti z kulturního, společenského, vědeckého i sportovního života. No a právě Hradeckou sportovní cenu za uplynulý rok si převzal bývalý špičkový snowboardista, náš první olympijský reprezentant v tomto sportu Martin Černík. A cena je za to, že uspořádal na Ulrichově náměstí v Hradci Králové výjimečný dvoudenní městský festival Skate Sound. Jehož další ročník se mimochodem rychle blíží, takže dnes budeme s Martinem Černíkem nejenom blahopřát po 8:30 samozřejmě k té ceně, ale taky budeme zvát na další ročník této akce. Takže nás poslouchejte, Český rozhlas Hradec Králové s vámi vstává.
1: Počasí.
0: A teď už tedy pohled na to, jak bude. Dnes oblačno až zataženo, během dne opět čekáme místy přeháňky. Teploty už o malinko zase vyšší než včera. Budou se pohybovat mezi 13 a 16 stupni Celsia a na horách naměříme něco kolem 5 stupňů. Biozátěž, ta pak bude dnes na stupni číslo 1, což je tedy mírná zátěž.
1: Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.

0: Skupina Lucie na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové, čtvrtek 14. května, dnes v kalendáři. Teď to bude něco krátce o krevních skupinách a pak samozřejmě taky povídání s dětmi k tomuto tématu. No u nás v Česku má nejvíc lidí prý skupinu A, je to 40 až 44% populace, směrem na východ Evropy to procento klesá. To znamená, nejvíc Aček mají tedy lidé u Atlantiku a ve Skandinávii, je to až 60%. Systémy krevních skupin jsou definovány geneticky, na jejich výskytu můžeme vysledovat migraci národů, ale taky průběh morových epidemií v minulosti, protože některé krevní skupiny byly totiž vnímavější k moru a tak byly epidemií potlačeny. Zatímco jiné ji přečkali a v populaci převážily. No a tak se Tereza Brázdová tentokrát děti ve školce zeptala.
1: Z čeho se skládá krev?
2: Že železo.
3: Železo. Z krvinek.
1: A co tam ještě je, když teče?
3: Kov, jak tam protéká, tak tam můžou být i bílý krvinky a tomu se říká kyslík.
1: A proč je červená ta krev?
3: Protože
2: znamená, že se blíží nějaká bolest.
3: Protože červená krev je dobrá. Protože krvinky jsou červený.
1: Mají všichni lidi na světě stejnou krev?
3: Ne.
2: Jo.
1: A proč ne?
3: Zvířata mají asi bílou a lidi červenou. Lidi medvědi mají třeba bílou.
1: Kolik té krve v našem těle asi je?
3: 155.
1: Takže třeba kyblík nebo víc?
3: Víc.
2: Dva kyblíky.
1: Můžeme tu krev někomu darovat?
4: Ne.
3: Chodíme na krev.
1: Když chodíme na krev? Ty znáš někoho, kdo chodí na krev?
3: Moje babička.
1: A co s tou krví dělali?
3: Pak ji darovali někomu jinému, že ji zase dali do toho těla, ale jinýho.
5: A takhle to vidíme my.

0: Kováčiková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
1: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost z vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Je 6 hodin.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Stavba urgentního příjmu v nemocnici v Trutnově se prodraží. Hrad Kost je znovu otevřený pro turisty. Hradec Králové porazil ve fotbalové lize Liberec. A počasí oblačno až zataženo, místy přehaňky, teploty kolem 15 stupňů. Zprávy a Radek Půlhrábek. Hezké ráno. Stavba urgentního příjmu v Trutnovské nemocnici bude stát zhruba o 90 milionů korun víc, než bylo v původním odhadu. Oznámil to investor Královéhradecký kraj. Práce začnou příští rok, hotové mají být do 3 let.
4: Místo 338 milionů korun počítá hejtmanství s rozpočtem 426 milionů. Projekt byl totiž doplněn o servrovnu a vyšší jsou navíc ceny prací i stavebních materiálů. Podle krajského radního pro investice Zdeňka Prause z hnutí ANO počítal kraj také s částečným financováním z dotace, kterou ale nezískal. Ve výsledné ceně navíc není zahrnuto vybavení za dalších 60 milionů. To už si ale nakoupí sama nemocnice. Z Hradce Králové Tomáš Lerinc, Český rozhlas.
2: Hrad Kost v Českém ráji je znovu otevřený pro turisty. O víkendech jsou k dispozici všechny prohlídkové okruhy. Opravy Lobkovického paláce budou ale pokračovat, vysvětluje kastelán Jan Macháček.
5: Měli by skončit koncem tohoto roku. Máme možnost přesáhnout až do začátku příštího roku, ale nechceme z důvodu klimatických podmínek a celkové náklady by se měly pohybovat do 50 milionů.
2: Odvolací soud znovu projedná nárok na odškodnění pro Vlastu Parkanovou, bývalou ministryni obrany. Stát ji neprávem trestně stíhal téměř 10 let. Ministerstvo spravedlnosti za to v minulosti vyplatilo Vlastě Parkanové odškodnění ve výši 1 milion 600 tisíc korun. Původně ale žádala 8,5 milionu. Obvodní i městský soud tuto částku odmítli. Nejvyšší soud ale jejich rozhodnutí zrušil. Šlo o kauzu údajně předraženého nákupu armádních letadel Casa. Sport. Fotbalisté Liberce prohráli v prvoligovém utkání ve skupině o titul s domácím Hradcem Králové 0-1. Ztratili tak poslední šanci zahrát si v příští sezóně v evropských pohárech. I přes inkasovaný gól odchytal zápas po roce brankář Ivan Krajčírík. Nervozitou ale netrpěl.
6: Pre mňa to nie je náročné, ja mám natrénované, verím si, viem, aké mám kvality a vedel som, že v podstate ja ten zápas zvládnem, naozaj som si veril a mal som na podzim nejaké zápasy, či už za bečko alebo pohári a naozaj som rád za tú šancu, ktorú som dostal.
3: Počasí.
2: Bude oblačno až zataženo, během dne místy přehaňky, teploty na východě Čech 13 až 16 stupňů, na horách kolem 5. Biozátěž je dnes na jedničce.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Na dálnici D11 pozor na omezení u Předměřic nad Labem, kde je provoz veden zúženými pruhy kvůli stavbě dálniční odpočívky. Práce mají skončit na podzim.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Tento týden je po celém Česku věnovaný propagaci významu rané péče. Lidem má přiblížit význam a důležitost této služby, která je určená pro děti od narození do 7 let. Ve Vrchlabí připravila osvětový program tamní diakonie a byla se na něm podívat i naše reportérka Kateřina Kohoutová a vy to uslyšíte, nebo o tom uslyšíte už za malou chvíli v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové, které pokračuje. Bude to další reportáž našeho dnešního ranního vysílání. Teď jsou 4 minuty po 6. čtvrtek 14. května. Tak má Bonifác, no a Jakub Schmidt vám od mikrofonu přeje dál dobré ráno a hezké vstávání.

0: 6 hodin 11 minut, dobré ráno z Hradce Králové, za 4 minuty už bude 6:45. No a po celém Česku se tento týden na nejrůznějších místech připomíná význam rané péče. Význam má především v těch rodinách, kde se u dětí po narození objeví vývojové odchylky anebo postižení. Letošní už 19. ročník osvětové kampaně má motto: když změníme příběh na začátku, otevíráme lepší konce. A co to v praxi konkrétně znamená, zjišťovala Kateřina Kohoutová, naše reportérka, přímo v Diakonii ve Vrchlabí.
1: Jedu a vezu náklad.
2: Tříletý Péťa je tady v Diakonii dnes poprvé s maminkou.
3: Dneska tady je poprvé a vlastně my jsme připravili pro Péťu takové zajímavé atraktivní aktivitky, kdy si Péťa vyzkouší vlastně ježdění s autíčkem. Máme tady různý barvičky.
4: Ty barva.
1: No jasně, jaká barva. Modrá.
4: Kde?
1: Modrá, výborně.
2: Co při tom prvním seznámení je nejdůležitější?
3: Vždycky se bavíme s maminkou o tom, co děťátko zajímá, co by se mu líbilo, a připravujeme ho na to, abychom navázali hezký vztah. A vlastně všechny aktivitky byly směřované k tomu, aby ho zaujali. A vlastně jsou to oblíbené činnosti, které běžně doma dělá.
2: Tady je to vidět, Péťa má u sebe kamion s autíčky, hraje si a je ve svém živlu.
3: Veškeré dopravní prostředky jsou jeho topka a proto jsme to dneska zaměřili vlastně i na autodráhu, autíčka a na to, jak se vozí ovoce, zelenina a vlastně tady nákladák nám veze autíčka barevná.
4: Je bílý.
2: Maminka je tady pochopitelně s Péťou. Co vás sem do Diakonie přivedlo?
5: Jsme se sem dostali vlastně na doporučení paní psycholožky, kdy jsme měli podezření, že on se chová jinak než vrstevníci.
2: Čím se Péťa chová jinak?
5: On příliš nereaguje na svý jméno, je hodně ve svém světě, bojí se různých třeba hodně hlasitých zvuků.
2: Vypadá to ale na to, že se mu tady líbí.
5: Je to pro něj takový stimulující. Doufám, že nám poradí vlastně, jak ho co nejlíp rozvíjet.
3: Věci, které jsme mu tady s kolegyní nabídli, byly přijaty s velkým úspěchem a radostí. A bude zajímavé, jestli odsaď vůbec Péťa bude chtít dneska, že jo? Pétiku, tak co ještě povezem?
2: Díky rané péči získávají rodiče nové zkušenosti a rady, jak se ke svým dětem chovat. A to pochopitelně napomáhá jejich vývoji. Z Vrchlabí Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i na Trutnovsku. Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: Máme novou čerstvou předpověď počasí, která před chvíličkou dorazila z Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové, takže aktuální informace říkají, že dneska nás čeká velká oblačnost se srážkami. Bude zataženo až oblačnost, počátku se objeví hlavně tady v horských oblastech přehánky, během dne bude přeháněk přibývat a výjimečně se objeví i bouřky. Teploty malinko vyšší než včera, 13 až 16 stupňů, na horách 4 až 8 a vítr mírný jihozápadní až jižní do 25 km za hodinu, bude později odpoledne a večer slábnout. V noci taky deštivo, převážně zataženo, v druhé polovině noci na většině území počítejte s deštěm, teploty 8 až 5, na horách 6 až 3 stupně Celsia, no a zítra bude deštivo a chladno, čekáme většinou zataženo, dopoledne s výskytem deště nebo přeháněk, výjimečně se objeví zítra i bouřky, pak během odpoledne bude srážek a částečně i oblačnosti ubývat, zítřejší teploty 11 až 14 stupňů, na horách 5 až 8.
0: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
2: Povídat si budu s fotografem Janem Šibíkem.
0: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Dobré ráno z Hradce Králové, i teď 9 minut před 6:30. Jaké budeme mít hosty dnes v našem vysílání? Ráno tady bude bývalý špičkový snowboardista, taky první český snowboardista, který nás reprezentoval na olympiádě, Martin Černík, nedávno oceněný hradeckou sportovní cenou, tak budeme blahopřát. To bude ráno po 7:30, pak v radioporadně s profesorem Romanem Chlípkem, předsedou České vakcinologické společnosti, to bude hlavně o očkování proti klíšťové encefalitidě, takže pokud byste chtěli se na cokoliv zeptat, tak to můžete udělat studio.hradec@rozhlas.cz, naše e-mailová adresa. No a koho bude mít dnes jako hosta po 13. hodině? Alex Minářová, to vám teď samozřejmě přichází opět jako tradičně do dobrého rána říct sama.
1: Hostem Alex a host bude Michal Pavlíček, hudebník, výrazná osobnost a spolutvůrce Pražského výběru. S ním by rád ještě natočil píseň, už na ní pracuje. V únoru oslavil 70. a k té si i svým fanouškům nadělil novou desku Na obzoru. Koho na ní uslyšíme? Co bylo impulzem ke vzniku písně Země je věčná? A jaký vztah dnes má se svým souputníkem z Pražského výběru Michaelem Kocábem? Poslechněte si Alex a host po 13. hodině.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Spáchala politička, která si nadělala spoustu nepřátel, opravdu sebevraždu? Pátrá inspektorka Candice Renoirová v premiérovém seriálu. ČT2. Podpořte českého zpěváka Daniela Žižku. Přímý přenos druhého semifinále Eurovision Song Contest 2026. A ČT Art. Toužila se protančit až do pařížské opery. Příběh hvězdy evropských kabaretů Loi Follerové ve filmu Tanečnice. Čtvrteční večer s Českou televizí.
2: Je půl sedmé.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Město Hradec Králové zřejmě rozšíří zákaz pití alkoholu na veřejných místech. Nově se má týkat čtvrti Svobodné dvory. Návrh vyhlášky projednala rada města. V úterý ji budou schvalovat zastupitelé. Obyvatelé Jilemnice dnes můžou debatovat se zástupci radnice o budoucím rozvoji města. Setkání zvané Fórum zdravého města Jilemnice začne v 16 hodin ve sloupové síni bývalého pivovaru. Pozvánku zveřejnila radnice na svém webu. Maximální cena benzínu dnes v Česku stoupla, nafta zlevnila, informuje ministerstvo financí na svém webu. Litr benzínu řidiči tankují maximálně za 44 korun 1 haléř. Nafta stojí oproti včerejšku o 25 haléřů méně, 41 korun 86 haléřů. V Pekingu dnes jedná čínský prezident Xi Jinping s šéfem Bílého domu Donaldem Trumpem. Řešit mají hlavně obchodní vztahy obou zemí. Tématem jednání bude i válka v Íránu. Fotbalisté Hradce Králové se přiblížili účasti v evropských pohárech. Po 15 letech porazili na domácím hřišti Liberec 1-0. V tabulce jsou čtvrtí. A jaké bude počasí? Oblačno až zataženo, během dne místy přehánky. Teploty na východě Čech kolem 15 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Vertyni v Podkrkonoší silničáři uzavřeli Hronovskou ulici. Objízdná trasa vede přes Červený kostelec. Důvodem jsou opravy silnice.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: právě Deň tisk.
1: Je to tak, opět se pojďte spolu s námi podívat, co píšou noviny. Ty dnešní s datem 14. května otevřu nejdřív hradeckou přílohu Mladé fronty Dnes, kde píšou, že Hradec chce koupit starý železniční most. Železniční most přes Labe, který spojuje Běkoše a Plácky, chce koupit Hradec Králové. Rada města už dříve schválila studii proveditelnosti, ale zabývala se také novou rolí mostu, který by mohl na místě sloužit jako lávka pro pěší a cyklisty. Ocelový železniční most by s jistotou putoval do Šrotu, protože s ním už nepočítá projekt modernizace trati mezi Hradcem Králové a Týništěm nad Orlicí. Tu provádí Správa železnic a vysloužilý most plánuje nahradit novým, dvoukolejným. Město by ten starý chtělo nechat na frekventovaném místě jako přechod přes Labe pro pěší a cyklisty. Podrobnosti přináší hradecká příloha Mladé fronty Dnes. A já už se dívám taky do regionálního, třeba krkonošského deníku, kde se zmiňují o tom, že v Žirči roste unikátní bylinkárium za 53 milionů korun. Hrubá stavba nového bylinkária v areálu domova svatého Josefa v Žirči je hotová. Projekt za desítky milionů korun má vytvořit místo pro setkávání, odpočinek i podporu lidí s roztroušenou sklerózou a jejich blízkých. Bylinkárium vzniká jako nový prostor pro klienty, pečující i veřejnost. Nabídne zázemí pro vzdělávání, společná setkání i volnočasové aktivity a celkové náklady projektu dosahují tedy 53 milionů korun. Podrobnosti přináší k tomu dnešní krkonošský deník, jak jsem říkal. No a ještě do dnešního Práva se podíváme, kde vás zvou do divadla o lásce a devadesátkách. Bude totiž poslední premiéra v Klicperově divadle této sezóny. Klicperovo divadlo v sobotu uvede poslední premiéru letošní sezóny hru Tomáše Dianišky Láska na první pohřeb. Romantická komedie situovaná do Hradce Králové 90. let propojí lásku, cestování časem, živou kapelu i nostalgii po divokých devadesátkách. Tomáš Dianiška patří mezi nejvýraznější české divadelní tvůrce současnosti. Autor, herec a režisér získal opakovaně cenu divadelní kritiky za nejlepší českou hru i inscenaci roku. No a novinka Klicperova divadla nese podtitul Romantická komedie s malým darem, ale s velkým problémem. Malým darem jsou hodinky, které dokážou vrátit čas o pár vteřin zpět a které hlavní hrdina využije, aby okouzlil dívku, do které se zamiluje. V hlavní roli uvidíte herce Petra Kulta. Tak zlomte vás, jak se říká na divadle, víc už si můžete přečíst nejenom v dnešním Právu, ale také v Mladé frontě Dnes v Pilze kraj. Hradecký jsem viděl velký článek, takže už to necháme na vás, kam se podíváte a co si přečtete. Přejeme vám dobré ráno.

0: Job Harrison, teď na frekvenci Českého rozhlasu Hradec Králové ve čtvrtek ráno. No, za půl minuty už bude 6:45, za chviličku sportovní, dnes fotbalové informace nás čekají. Fotbalisté Hradce Králové se přihlásili o účast v evropských pohárech. V utkání skupiny o titul porazili Liberec 1-0 a v průběžném pořadí pro ligové tabulky se tedy posunuli na 4. místo. Víc si o aktuální situaci řekneme za pár minut v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Počasí.
0: Čeká nás velká oblačnost dnes, opět se srážkami, bude zataženo až oblačnost, počátku se objeví hlavně tedy v horských oblastech přehánky, pak během dne bude přeháněk přibývat a výjimečně se objeví i bouřky, teploty dnes 13 až 16 stupňů, na horách 4 až 8 a vítr mírný jihozápadní až jižní do 25 km v hodině, bude později odpoledne a večer slábnout. Zítra nás čeká taky deštivo a chladno, bude chladněji zítra než dnes, zítra čekáme většinou zataženo. Dopoledne s výskytem deště nebo přeháněk, výjimečně se také zítra objeví i bouřky. Během odpoledne bude srážek a tedy oblačnosti taky částečně ubývat, no a teploty zítra 11 až 14, na horách 5 až 8 stupňů.
1: Šarm, týdeník o životním stylu s Ladou Klokočníkovou.
2: Herečka Petra Nesvačilová oslavila 40. Skončila mateřskou a vedle pracovních projektů se chystá na Stardance. Jak se těší, uslyšíte v Šarmu. Kromě toho vám představíme novou kolekci elegantních šatů Machach Fashion a v kosmetickém rádci povíme, co znamená zkrátka SPF a poradíme, jak nejlépe chránit pleť před sluncem.
1: Šarm v sobotu po 18. a v neděli po 11. hodině. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
3: Chcete se setkat s oblíbenými moderátory, nahlédnout do našeho archivu nebo si vyzkoušet práci redaktora?
4: Tak přijďte v sobotu 16. května do Českého rozhlasu Hradec Králové na den otevřených dveří.
5: Provedeme vás celou budovou a ukážeme místa, kam se jen tak nepodíváte.
6: Setkáte se se zajímavými osobnostmi, známými nejen z našeho vysílání. Jaroslavem Svěceným, Ládou Hruškou, Petrem Moldánem nebo Mirkem Baňurou.
7: Budete svědky silvestrovské nahrávky Legrace na place.
8: A taky vaření s Habadějem v přímém přenosu.
9: Chybět nebude ani autogramiáda moderátorů a pozvaných hostů.
10: Den otevřených dveří je tu pro vás v sobotu 16. května od 9 do 16 hodin. Těšíme se na vás.
1: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Právě.

0: Sport.
1: Prvoligoví fotbalisté Hradce Králové zažívají výjimečnou sezónu. Poprvé za posledních 60 let jsou dvě kola před koncem v tabulce na průběžném čtvrtém místě. Na pozici, která zaručuje účast v evropských pohárech, se dostali po vítězství 1-0 nad Libercem. Zařídil ho gólem Martin Suchomel. No a jedním z nejlepších hráčů byl taky hradecký stoper Tomáš Petrášek, který po tříměsíční absenci kvůli zranění pomohl k výhře.
2: Užíval jsem si to, jak dominujeme. Když jdeme do vápna, tak jsem cítil strach z očí protihráčů a ono se není čemu divit, když jdete do vápna s Rekžou, s Čijákem, s Mihálikem, tak prostě je to síla ve vzduchu a perfektně kopaný míče. Hodně jsme se na to zaměřovali a jsem rád, že to extrémně pomohlo a že to převážilo k tomu vítězství.
3: Jak jste se těšil na ten návrat, až budete tvrdit muziku ve vlastním pokutovém území a budete zlobit na druhé straně hřiště?
2: Obě dvě vápna jsou moje nejsilnější stránka, takže musím se na to soustředit a vím, že to je nejsilnější věc, kterou můžu tomu týmu dát. A celou tu dobu po tom zranění jsem se soustředil na to, abych prostě tady pro ten tým byl. I když mě nepotřeboval na hřišti, tak jsem se snažil tomu týmu dát všechno a ten tým mě to teďka takhle vrátil. Takže mám z toho radost, jsem za to extrémně rád.
3: Tomáši, jsou to tyhle ty chvíle, kvůli kterým jste tady zpátky v Hradci?
2: Jednoznačně, já jsem se vracel kvůli tomuhle, nemluvil jsem o tom nahlas, ale nikoho nebaví hrát pro střední skupina nebo nedej bože bojovat o sestu. Samozřejmě ve fotbale nikdy nevíte, musíme být furt ostražit. Musíme furt ten tým posouvat, ale to, že jsme v takovémhle momentu, je to zasluha těžký práce a jsem za to jako fakt jako pyšnej. A když jsem se vracel, tak jsem si to rozhodně přál. Chtěl jsem ten Hradec na tady tom stadionu vidět v těch patrech jednoznačně.
3: Teď i se synem tady slavíte. Jaký to jsou pocity?
2: Pocity jsou naprosto úžasný. To jsou věci, které si za peníze nekoupíte. Když jsme byli 8000 km daleko, tak jsem měl sice 4x výplatu, než mám teď, ale to, co zažívám tady, je opravdu štěstí. Jsem viděl dědu, jak má slzy v očích. On moc dobře ví, kolik nás to stálo úsilí, když mě jsem vozil od 15 let na každý trénink, mrznul tady na tom šedivém maršáku a dneska zažívá tohle. Tady to jsem si jako upřímně přál a užívám si to.
3: Říká fotbalový stoper Hradce Králové Tomáš Petrášek po vítězství 1-0 nad Libercem. Tomáš Borovec, Český rozhlas.

0: Audioservis představuje
1: Toulky první republikou.
2: Kdy konečně přijdou na scénu V plus V?
1: Právě teď. A taky Edvard Beneš, Eliška Junková, Čechoslováci na olympiádách, nejslavnější nahá dáma, zábava, aféry a korupce nebo právě vzniknuvší československé letectvo.
3: Tak se pojďme těmi časy trochu proletět.
1: Druhých 25 dílů Toulek první republikou dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
4: Je 7 hodin.
5: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
4: Nejvyšší kontrolní úřad by mohl dohlížet na hospodaření veřejnoprávních médií. Lidé ve Vrchlabí dnes můžou poprvé navštívit nové infocentrum. Fotbalisté Hradce Králové se přiblížili účasti v evropských pohárech. A počasí oblačno až zataženo, místy přehaňky, teploty kolem 15 stupňů. Zprávy a Radek Půlkrábek, hezké ráno. Na hospodaření Českého rozhlasu a České televize by mohl dohlížet nejvyšší kontrolní úřad. Ústavní novelu podpořili poslanci a míří k závěrečnému schválení. O návrhu, který předložili senátoři, debatovali poslanci několik hodin.
6: Návrh sice podporuje i většina opozice, debata se ale často stáčela k jiné změně, kterou chce koalice v otázce Českého rozhlasu a České televize prosadit, k plánované změně financování.
7: Kdyby tady nebyla, tak myslím, že NK už máme schváleno možná mnohokrát.
6: Vysvětluje předseda mediálního výboru František Talíř z KDU-ČSL. Poslanec hnutí ANO Ondřej Babka to vidí jinak.
8: Hledáte prostě zástupné nějaké důvody a výmluvy pro to, proč opět tuto novelu ústavy neschválit.
6: Ke schválení ústavních změn je potřeba i část hlasů opozice. Ve sněmovně se jich zřejmě ve třetím čtení dostatek najde. Proti vystupují zejména starostové, kteří sice souhlasí s obsahem, ale kritizují načasování návrhu. Český rozhlas ani Česká televize se dozoru nejvyššího kontrolního úřadu nebrání. Z poslanecké sněmovny Vojtěch Tomášek, Český rozhlas.
4: Obyvatelé Vrchlabí a turisté dnes můžou poprvé navštívit nové infocentrum na náměstí Míru v bývalé radnici. V přízemí vznikl vstupní prostor pro návštěvníky. V prvním patře výstavní sál a odpočinková místnost. Proměnila se taky zahrada, říká vedoucí infocentra Klára Hančová.
9: Je to posezení kryté pod střechou, je tu možnost si odložit kolo, i třeba nabít elektrokola a uzamknout do přístřešku. Pítko, posezení vlastně možná jednou i ve stínu stromů. Máme tady připravenou geologickou mapu, která dává představu o tom, z jakých hornin jsou složené hory.
4: Dobrovolní hasiči z Březhradu budou mít novou cisternovou stříkačku. Město Hradec Králové získá na vůz 4milionovou státní dotaci a taky 1,5 milionu korun od kraje. Celkové náklady na nákup nové techniky výjdou téměř na 12 milionů, oznámila to radnice.
10: Sport.
4: Fotbalisté Hradce Králové se přiblížili účasti v evropských pohárech. Poté, co po 15 letech porazili na domácím hřišti Liberec 1-0, se posunuli v prvoligové tabulce na čtvrté místo. Pyšný je na hradecký tým stoper Tomáš Petrášek.
11: Jsem strašně pyšnej na to, že přepisujeme historii tohohle klubu. Obrovsky mi na tom záleží a když jsem přišel, tak jsem se něco takového přál. Doufám, že v tom budeme dál pokračovat. Pevně v to věřím, protože ta kabina je nastavená a je hladová potom, aby vítězila. Jsem rád, že ta mentalita tady je a že tady budujeme něco pěkného.
4: Fotbalisté pražské Slavie obhájili ligový titul. Po výhře nad Jabloncem 5-1 před prázdnými tribunami v Praze Edenu získali jistotu 2 kola před koncem nadstavby.
10: Počasí.
4: Bude oblačno až zataženo, během dne místy přehaňky. Teploty na východě Čech mezi 13 a 16 stupni, na horách kolem 5. Biozátěž je dnes na jedničce.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
4: Na hlavní trase Trutnov Náchod pozor na zdržení v obci Batňovice, kde pokračuje oprava silnice, provoz je řízen kyvadlově.
5: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: A
0: také teď, tedy 4 minuty po 7 vám přejeme dobré ráno. Tady je Český rozhlas Hradec Králové. No a už více než 200 návštěv v rodinách mají za sebou od začátku letošního roku porodní asistentky v Královéhradeckém kraji. Tato nová služba začala fungovat v lednu a poskytují ji krajské porodnice v Náchodské, Jičínské a Trutnovské nemocnici. My o tom budeme mluvit za malou chvíli s naším reportérem Tomášem Larincem. Taky bleskovka nás čeká, naše ranní soutěž, a v ní to budou dnes radovánky pro toho z vás, kdo vyhraje radovánky Nadí Konvalinkové, knížku, další knížku z radioservisu. Takže vám držím palce a přeju hodně štěstí. Od mikrofonu vám krásný čtvrtek 14. května přeje Jakub Schmidt.

0: v dobrém ráno Českého rozhlasu Hradec Králové teď dospíval Michal Tučný. Je 10 minut po 7. Dobré ráno, hezké vstávání. Od ledna letošního roku funguje po celém Česku nová služba porodních asistentek. Tady u nás v Královéhradeckém kraji zajišťuje krajský zdravotnický holding ve svých porodnicích v Náchodě, Jičíně a Trutnově. No a jaký je tedy o tuto službu zájem, to zjišťoval náš reportér Tomáš Lerinc. Dobré ráno, Tomáši.
1: Hezké ráno, ten zájem je. Podle statistik zdravotnického holdingu vyjeli porodní asistentky z krajských nemocnic za první čtvrtletí na celkem 204 návštěv. Pomáhají s péčí o miminko, s kojením, s hojením poporodních zranění, případně s psychickou nerovnováhou, která může ženy také trápit. A je v podstatě jedno, jestli to jsou prvorodičky nebo ne, jestli byl porod komplikovaný nebo ne. Požádat tu asistenci může opravdu každá rodička. No a to během 6 nedělí až 3x a každá ta návštěva trvá zhruba hodinu. Náplň se potom odvíjí tedy právě podle potřeb rodičky.
0: Za jakých podmínek je možné službu objednat a jak?
1: Tak maminky dostanou při odchodu z porodnice 3 poukazy a mohou si vybrat porodní asistentku ze kterékoliv porodnice. Poukazy jsou nepřenosné. Sami maminky se na termínu návštěv domlouvají přímo s jednotlivými porodnicemi. Limit je tam jenom jeden, a to je 50 km vzdálenost od porodnice, kterou proplácí pojišťovny, ta dojezdová pro asistentky, ale pokud maminka chce, tak si může doplatit a pak mohou asistentky po dohodě vyrazit i dál.
0: Uh-huh. A daří se uspokojit poptávku všech zájemkyň u nás?
1: Tak ten zájem je, ale zatím ještě nepřevyšuje poptávku. Může se stát, že asistentka nemůže přijet třeba zrovna v danou hodinu, která by mamince vyhovovala, ale obvykle se bez problémů daří najít náhradní termín. Holding předpokládá, že ten zájem poroste, ale zatím asistentky stíhají.
0: Dodal ještě náš reportér Tomáš Lerinc. Děkujeme za informace. Naschledanou.
1: Hezké ráno.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: svátek má dnes Bonifác, ve čtvrtek 14. května, tak přejeme všechno nejlepší. Po Bonifáci žádný sníh, jak se říká. No, bude spíš pršet v závěru tohoto týdne.
1: Počasí.
0: Počasí ve druhé polovině týdne ovlivní několik tlakových níží a frontálních systémů. Do Česka přinesou četné srážky, které budou nejvýraznější na Moravě a ve Slezsku. O víkendu tam může spadnout místy až kolem 50 mm vody. Příští týden se začne oteplovat a srážek zase bude postupně ubývat. Tak, co se týče dneška, čeká nás už velká oblačnost. Právě se srážkami bude zataženo až oblačnost. Počátku se vyskytnou hlavně v horských oblastech ty přehánky, pak během dne bude přeháněk přibývat a výjimečně se objeví i bouřky. Teploty dnes 13 až 16 stupňů, na horách 4 až 8 a vítr mírný jihozápadní až jižní do 25 km v hodině. Bude později odpoledne a večer slábnout. Zítra bude deštivo a chladno, respektive chladněji než dnes. Čekáme zítra většinou zataženo. Dopoledne s výskytem deště nebo přeháněk. Výjimečně se zítra taky objeví bouřky. Během odpoledne bude srážek a částečně i oblačnosti ubývat zítra a teploty, ty zítřejší maximální, už se na ně dívám, 11 až 14 stupňů, na horách 5 až 8 stupňů Celsia. Takže to budou teď takové deštivější dny.
1: Vaříme z habaděje. Příprava sobotního oběda a dobré rady do kuchyně. Každou sobotu se Zdenou Kabourkovou.
2: A my si společně tentokrát připravíme špízy z vepřové panenky, a to bychom nebyli my, abychom si to něčím nevylepšili, například bazalkovým pestem. No a aby to bylo opravdu ono, budeme ty špízy během pečení podlévat pivem. A nezapomeňte, že můžete být u toho. 16. května bude den otevřených dveří v rozhlase, tedy i v naší kuchyni. Těšíme se na vás.
1: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
3: Proudy, řeky táhnou k nám,

0: jsou připravené.
1: Jo, jenom se ještě trošku vrtí. No.
2: Tak a kdo ví, může telefonovat 726 46 46 46, 46 naše telefonní číslo. No a já si myslím, že víte asi všichni, doufám, že se nespletete, já myslím, že ne, protože to zas není tak těžké. Tak zeptáme se prvního z vás, dobrý den, Český rozhlas Hradec.
3: Dobré ráno, Kubo, Ondra u telefonu.
2: Dobré ráno, Ondřej.
3: Já si myslím, že jsou to určitě divoké sny Maxi Pesfíka.
2: Výborně, Maxi Pesfík. Maxi Pesfík slaví dnes 50. narozeniny, Ondro. Ano, je to tak, už mu je 50. Poprvé objevil 14. května roku 1976 jako večerníček na televizních obrazovkách.
3: Je o 9 let starší než já.
2: O 9 let starší. No, já to ani radši nebudu počítat, okolik, protože se tomu taky tak nějak asi blížím skoro. No, jinak autorem Maxi Pesfíka byl spisovatel Rudolf Čechura. Jeho podobu vytvořil výtvarník Jiří Šalamoun, který ho vlastně zvětšnil na základě Bob Tyla, kterého koupil své malé dceři tenkrát. No a všechny postavy nezaměnit a krásně namluvil Josef Dvořák, jak jsme slyšeli. Jinak věděl byste, Ondro, kde se Fík narodil? V jakém městě nebo v jaké obci?
3: Já vím, že jste to, Kubo, říkal vám takový.
2: Ano, říkal jsem to ráno, po páté hodině. To už jste byl vzhůru, Ondro, takhle brzo ráno, jo? Po páté hodině.
3: Stává to takhle. Nevím, jak se to jmenuje.
2: Je to Ahníkov. Ahníkov nedaleko Kadaně, to je obec, ve které Rudolf Čechura učil, ale tahle ta obec už neexistuje, protože musela ustoupit těžbě uhlí a tak se Fíkovi narozeniny vždycky každoročně slaví v Kadani, kde mají i nábřeží Maxi Pesfíka, takže tam bude určitě dnes, když má tu kulatou padesátku dneska veselo. Tak, ať si to tam všichni užijí. Ondřej, vy si taky užijte Naďu Konvalinkovou. Je to vaše ta knížka. Mějte se krásně, rád jsem vás slyšel. Naschledanou.
3: Na to.

0: 7.30.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: V Čermné nad Orlicí na Rychnovsku finišuje stavba mateřské školy. Práce mají být hotové v červnu. Objekt bude bezbariérový s kapacitou pro 48 dětí. Jičín se na několik dnů vrací do časů vévody Albrechta z Valdštejna. Do neděle nabídnou valdštejnské slavnosti mimo jiné rytířské turnaje nebo historické průvody, informuje radnice. Sněmovna se dnes vrátí na mimořádné schůzi k debatě o chystaném sjezdu sudetských Němců. Má být příští týden v Brně. Poslanci vládní koalice chtějí organizátory vyzvat, aby akci zrušili. Na jihovýchodě Polska plánují odchyt 18 medvědů hnědých. Důvodem jsou stále častější zprávy o tom, že se pohybují v blízkosti domů. Odchycení medvědi dostanou lokalizátory. Fotbalisté Hradce Králové se přiblížili účasti v evropských pohárech. Po 15 letech porazili na domácím hřišti Liberec 1-0. V tabulce jsou čtvrtí. A jaké bude počasí? Oblačno až zataženo, během dne místy přehaňky. Teploty na východě Čech kolem 15 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Dopravní nehoda komplikuje provoz na pražském předměstí v Hradci Králové. Pozor v Habermanově ulici, kde se srazila dvě auta.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Dobré ráno s Jakubem Šmitem.

0: Právě denní tisk.
1: 7 hodin 36 minut, ještě jednou tedy společně dnes otevřeme noviny. Monoxylon vypluje s plachtou z Líka. Už jste o tom slyšeli i v našem vysílání, píšou o tom i dnešní regionální noviny. Pravěký ručně dlabaný člun dostane poprvé autentickou plachtu. Expedice Monoxylon 5 na moře vyrazí v červnu. Už pátou expedici v pravěkém člunu chystá tým experimentálního archeologa Radomíra Tichého z Archeoparku v Šestary u Hradce Králové. V červnu vyrazí Monoxylon 5 na plavbu Egejským mořem poprvé s autentickou replikou pravěké plachty. Tu téměř rok vyráběli nadšenci z Lipového Líka. Novinkou budou také repliky pravěkých pádel. Cílem páté expediční plavby bude ověřit, jak velkou pomocí mohla být právě pravěkým mořeplavcům plachta. Dosud experimentáři člun vydlabaný z jednoho kusu kmene poháněli převážně pádlováním na moři. Plachtu nasazovali jenom výjimečně, asi zhruba na 5% trasy. Letos se tedy chtějí spolehnout na vítr daleko víc, alespoň z poloviny, jak se také píše ve velkém článku v Mladé frontě dnes v příloze Kraj Hradecký, takže tady si o tom můžete přečíst. Stejně tak je tady článek i o tom, že dobrovolníci vyrazí na jarní úklid špindlu. Teď o víkendu velký úklid čeká od pátku do neděle Špindlerův mlýn. Do sběru odpadků na sjezdovkách i v okolí po zimě se zapojí stovky dobrovolníků. V pátek od 8 do 15 hodin budou u dolní stanice Lanovky Medvědín registrační stany a výdej pomůcek. Zájemci se vydají na předem vyznačené trasy na Medvědině i po Špindlerově mlýně. No a po úklidu každý účastník obdrží voucher na letní jízdu lanovkou anebo jednodenní skipas pro příští zimní sezónu za odměnu. Tak to je hezké, můžete se samozřejmě taky zúčastnit, jestli chcete, jestli budete mít o víkendu volno. No a ještě jedno téma vybírám z dnešního Práva. Církev varuje zloděje lebky svaté Zdislavy před kletbou. Pro věřící má nevyčíslitelnou hodnotu, ale její peněžení je v současnosti jenom opravdu těžko představitelné. Úterní krádež lebky svaté Zdislavy z baziliky v Jabloném v Podještědí na Liberecku proto vyvolává otazníky nad motivem zloděje, zvlášť když pozlacená korunka zůstala na místě. Pražský arcibiskup a primas český Stanislav Přibyl včera spekuloval, že ukradená relikvie může sloužit třeba k okultním praktikám, ale i k vydírání a žádosti o výkupné. Dokonce naznačil, že pachatele krádeže svatých ostatků nemusí minout nějaká kletba či neštěstí. To není výhruška, to je realita. Stává se to. Vyzývám toho, kdo si lebku vzal, aby ji vrátil. Krádež v posvátném prostoru a obzvláště krádež ostatků svatých je opravdu vážná věc. Je to zásah do posvátného. Věříme, že lidé, jejichž ostatky to jsou, že žijí a působí, modlíme se k nim, uvedl Přibyl, který včera baziliku navštívil. Jinak zloděj při krádeži lebky rozbil sklo schránky umístěné pod bočním oltářem a lebka zmizela na začátku bohoslužby, takže bezpečnostní alarm tou dobou byl už vypnutý. Podrobnosti ve velkém článku na straně číslo 6 v dnešním Právu můžete si tedy o tom tam taky přečíst, jestli chcete. We'll be right back.

0: 8:45 úplně přesně.
1: Je čtvrtek.
0: No a dnes odpoledne, nebo v podvečer, jak chcete, v 17:30 opět, o čem se mluví naše pravidelná čtvrteční rubrika. Dnes to bude o větrných elektrárnách, které znovu rozdmíchaly vášně na Trutnovsku. Stát představil mapu takzvaných akceleračních zón a některé obce se bojí, že se o jejich krajině rozhoduje, jak se říká, o nás bez nás. Proč mají být pravidla pro výstavbu zrychlená? Mají lidé vůbec nějakou možnost se bránit a postaví se kraj za dotčené obce? O větrnicích dnes tedy v podvečer v 17:30 v pořadu O čem se mluví na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové. Poslechněte si.
2: Počasí.
0: Dnes nás čeká velká oblačnost, se srážkami bude zataženo až oblačnost, počátku se objeví hlavně v horských oblastech přeháňky, během dne pak bude přeháněk postupně přibývat, výjimečně se objeví i bouřky a teploty dnes 13 až 16 stupňů, na horách 4 až 8. Stejně deštivé to bude i zítra, bude taky chladno, čekají nás takové teď chladnější a deštivější dny, minimálně asi do konce tohoto týdne. Zeptáme se na všechno dnes meteorologa Imricha Drapáka přesně za půl hodiny v Dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové. No a za chviličku opět naše nová rubrika Co v učebnicích nebylo, co všechno víte o infarktu. Své vědomosti si můžete porovnat už za chvíli s Martinem Písaříkem. Pěkně vás zdravíme, dobré ráno a dál nás poslouchejte.
2: Páteční habaděj s Ladou Klokočníkovou živě z naší rozhlasové kavárny každý pátek od 9 do 12 hodin.
3: Naším hostem po 10. hodině bude písničkář Michal Horák. Povídat si budeme o jeho novém albu Jsem asi boomer, originálních nápadech, vztahu k východním Čechám, ale i plánovaném největším podzimním koncertu ve Fóru Karlín. Po 11. hodině pak nás navštíví prezidentka společnosti Petrov Zuzana Ceralová-Petrofová. Dozvíte se, jaké to je pokračovat v rodinné tradici, založené v roce 1864, ale i o současném postavení ženy ve společnosti.
2: Přijďte do naší rozhlasové kavárny nebo poslouchejte Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že nejčastěji dostávají lidé infarkt v pondělí? Dřív se používaly výrazy jako srdeční mrtvice nebo dokonce záhaď. Dnes už mezi lékaři i laiky jednoznačně dominuje pojmenování infarkt. Jde o život ohrožující stav, kdy se ucpe některá z věnčitých tepen vyživujících srdeční sval. Srdce nám jako pumpa rozvádí krev do celého těla a nikdy se nesmí zastavit. Když však část svalu nedostává kyslík, odumírá a nastává infarkt. Typickými příznaky jsou dušnost a svíravá bolest za hrudní kostí. Poměrně nedávno vědci zjistili, že tyto příznaky lidi postihují nejčastěji v zimních měsících a první den v týdnu. Vysvětlení je hned několik. Ač by se mohlo zdát, že největší zátěží pro srdce je fyzická aktivita ve velkém vedru, mráz prý působí ještě hůř a přechod z přetopeného obydlí do mrazu dává našim cévám pořádně zabrat. No a proč v pondělí? Po víkendovém odpočinku nastává stres způsobený třeba obavou z toho, co nás zase čeká v práci. Takže pokud jste kardiaci, dávejte na sebe pozor zejména přes zimu a vyvarujte se teplotním i emočním extrémům.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Český rozhlas Hradec Králové hledá do svého týmu pracovnici nebo pracovníka recepce. Nabízíme práci v režimu dohody o provedení práce. V případě zájmu očekáváme vaše životopisy na e-mailové adrese recepce@hk.rozhlas.cz a to nejpozději do 31. května.
1: Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
2: Dream in Life Show míří do Smiřic 22. května od 19 hodin v Atriu zámku zaspívá Kateřina Romancová v doprovodu Julie Svěcené. Čeká vás jedinečné spojení hlasu a houslí a výlet do klasické jazzové i filmové hudby. Vstupenky v síti SMS Ticket nebo v infocentru Smiřice. Nenechte si ujít výjimečný večer 22. května od 19 hodin.
3: Osm hodin.
4: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
3: V Česku by mohl vzniknout registr problémových fanoušků. Stavba urgentního příjmu v nemocnici v Trutnově se prodraží. Fotbalisté Hradce Králové porazili doma Liberec. A počasí oblačno až zataženo, místy přehaňky, teploty kolem 15 stupňů. Zprávy a Radek Půlchrábek. Hezké ráno. Stát plánuje zpřísnit opatření na fotbalových stadionech. V reakci na výtržnosti na sobotním derby v Praze to oznámil ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů. Vstupenky by mohly být vydávány adresně na jméno. Pod Národní sportovní agenturou by zároveň vznikla databáze problémových fanoušků.
5: Fotky těch, kteří se chovali nevhodně, by do něj vkládaly jednotlivé kluby, říká ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů.
6: Pouze u těch hříšníků v uvozovkách, kteří se něčeho budou dopouštět, tak tam ty kluby budou mít tu možnost a ty lidi zachytit včas.
5: Problémové fanoušky by kluby odhalovaly díky kamerám u vstupů na stadiony. Aby to mohlo fungovat, je třeba změnit zákony. Pomáhá s tím proto i Úřad pro ochranu osobních údajů, pokračuje jeho předseda Jiří Kautský.
7: Pokud už se někdo protiprávně jednání dopouští, tak potom je tedy strpět, že se jeho údaje budou evidovat.
5: Změny chce ministr Šťastný prosadit do konce roku. Z Poslanecké sněmovny Adéla Burešová, Český rozhlas.
3: Stavba urgentního příjmu v Trutnovské nemocnici bude stát zhruba o 90 milionů korun víc, než bylo v původním odhadu. Oznámil to investor Královéhradecký kraj. Práce začnou příští rok, hotové mají být do 3 let.
8: Místo 338 milionů korun počítá hejtmanství s rozpočtem 426 milionů. Projekt byl totiž doplněn o serobrovnu a vyšší jsou navíc ceny prací i stavebních materiálů. Podle krajského radního pro investice Zdeňka Prause z hnutí ANO počítal kraj také s částečným financováním z dotace, kterou ale nezískal. Ve výsledné ceně navíc není zahrnuto vybavení za dalších 60 milionů. To už si ale nakoupí sama nemocnice. Z Hradce Králové Tomáš Lerinc, Český rozhlas.
3: Obyvatelé Jilemnice dnes můžou debatovat se zástupci radnice o budoucím rozvoji města. Setkání zvané Fórum zdravého města Jilemnice začne v 16 hodin ve sloupové síni bývalého pivovaru. Pozvánku zveřejnila radnice na svém webu. Sport. Fotbalisté Hradce Králové porazili ve skupině o titul 1-0 Liberec. V prvoligové tabulce se posunuli na čtvrté místo. Východočechy přiblížilo k účasti v evropských pohárech. Velmi si toho cení hradecký stoper Tomáš Petrášek.
9: Musíme mít furt tu pokoru a dokud to prostě nebude 100%, tak musíme prostě jet dál a pojedeme dál, i když to 100% bude. Každopádně slyšet to doopravdy, že to je Hradec Evropa a že se to blíží a že ty lidi se na to těší. Cítím, co to pro ten klub znamená, co to znamená pro nás. Je opravdu jako jedinečný.
4: Počasí.
3: Na východě Čech dnes bude oblačno až zataženo, během dne místy čekáme přehaňky. Teploty 13 až 16 stupňů, na horách kolem 5. Biozátěž je na jedničce.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
3: Nehoda komplikuje provoz na výjezdu z Hradce Králové směrem na Jičín a Trutnov. Pozor, v ulici Antonína Dvořáka. U nádraží se tam srazila dvě auta. Projíždějte opatrně.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
10: A zpívat už nám budou za chviličku Miroš Birka, taky Petrianu, Roy Orbison tady bude s písničkou, nebo skupina Krištof. Budeme mluvit taky o tom, že hlavní nádraží v Hradci Králové čeká do roku 2031 zásadní proměna, která se ale neobejde bez omezení na železnici. Ta některá omezení začínají právě dnes. Kterých směrů se výluky dotknou a jak dlouho potrvají, nám shrne za chviličku naše reportérka Adéla Kavříková. Hostem po půl deváté pak bude v dobrém ránu bývalý špičkový snowboardista, mimochodem náš první olympijský reprezentant v tomto sportu Martin Černík z Hradce Králové, nedávno oceněný taky hradeckou sportovní cenou za uspořádání výjimečné dvoudenní akce Skate Sound, což je městský festival na Ulrichově náměstí v Hradci Králové. Jehož další ročník se rychle blíží, tuším, že už příští týden bude v Hradci, tak vás s Martinem Černíkem určitě taky pozveme. Dobré ráno z Hradce Králové od Jakuba Šmita, ať se dál hezky vstává ve čtvrtek 14. května.

0: Za 4 minuty už bude 8:45, s vámi je Český rozhlas Hradec Králové, no a jak už jsem před chvílí naznačil, na 5 železničních tratích v Královéhradeckém, Středočeském a taky Pardubickém kraji dnes začíná série výluk. Omezení souvisí s přestavbou hlavního nádraží v Hradci Králové a v různých fázích potrvá až do 27. května. Na co se mají tedy cestující v těch nejbližších následujících 2 týdnech připravit, to zjišťovala reportérka Adéla Kavříková. Dobré ráno, Adélo.
1: Dobré ráno z Hradeckého hlavního nádraží. My už jsme to naznačili hned v úvodu, že těch výluk, se kterými musí cestující počítat, bude v následujících 14 dnech hned několik. Ta první, ta začíná už za několik minut, přesněji v 8:15. Týká se pouze krátkého úseku mezi hlavním nádražím a Slezským předměstím. Platí pouze dnes a zítra a není nepřetržitá. Končí ve 4:45 odpoledne. A přímo tady před železniční stanicí i uvnitř v hale upozorňují na výluku informační tabule a pro lepší orientaci tady cestující najdou vyvěšený i plánek zastávek náhradní autobusové dopravy.
0: No a jak budou výluky pokračovat v těch dalších dnech?
1: Následující víkend ten bude ještě bez omezení. Od pondělí 18. května pak začnou nepřetržité výluky hned na několika tratích najednou. 10 dnů nepojedou vlaky mezi Hradcem Králové, Chlumcem nad Cidlinou a Poděbrady. Ve stejném termínu, tedy od 18. do 22. května, se omezení dotkne i spěšných vlaků mezi Velkým Osekem a Kolínem. Co se týká směru do Pardubic, tam je to rozdělené. Většinu času pojedou autobusy jen do Opatovic, ale konkrétně 21. a 22. května bude vlakový provoz zastavený v celém úseku až do Pardubic. U všech těchto spojů je třeba počítat s tím, že v cílových stanicích nemusí být vždy zajištěné návazné přípoje.
0: Všechna tato omezení souvisí samozřejmě s tou velkou 10-miliardovou 5-letou modernizací Hradeckého nádraží. Můžeme připomenout, co všechno zahrnuje?
1: Tak ta stavba má do roku 2031 zásadně zvýšit kapacitu stanice, kterou denně projde zhruba 20 tisíc lidí. A v plánu je například kompletní rekonstrukce 21 kilometrů kolejí a podchodů a stávajících nástupišť, včetně vybudování jednoho úplně nového. A přibudou tady také eskalátory, zabezpečovač ETCS nebo 2 cyklověže. No a důležitou součástí té stavby navíc bude i rozšíření železničního podjezdu na Gočárově třídě.
0: No a týkají se omezení v dopravě pouze cestujících na železnici?
1: Tak zatím převážně ano, s drobnými komplikacemi, ale musí aktuálně počítat i řidiči aut, konkrétně kousek odtud ve Sladkovského ulici, kde teď omezují provoz práce na úpravě zeleně. Od pondělí až do 27. května tam navíc začne platit úplný zákaz parkování, aby vzniklo místo pro stanoviště náhradní autobusové dopravy.
0: A to všechno zjistila teď aktuálně pro Český rozhlas Hradec Králové Adéla Kavříková. Moc za to děkujeme. Naschledanou.
1: Hezký den, naslyšenou.
2: Jsme s vámi i v Hradci Králové a blízkém okolí. Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: Jak bude, to nám dnes řekne Imrik Drapák v Českém hydrometeorologickém ústavu v Hradci Králové. Už nás slyší a my taky slyšíme jeho. Dobré ráno, pane Drapáku.
2: Pěkné ráno přeji.
1: Tak dneska to bude deštivé. Hodně deštivé.
2: Moc ne, spíš nějaký přehánkovitý, jo, že byste mohli vyskytnout nějaké přehánky, 13 až 16 minuty maximální teploty a vítr mírný, jeho západní až jižní 3 až 7 metrů sekundu, bude později odpoledne večer slábnout, prostě podmínky budou velmi dobré až dobré, teprve později večer můžou být místy mírně nepříznivé a biostupně číslo 1 mírná zátěž.
1: Takže spíš přehánky, občas nějaká bouřka, nic velkého to nebude.
2: Ne.
1: A jak dál? Co v noci zítra?
2: Tam by to už mohlo být více, tam v druhé půlce noci na většině území by se nám mohlo vyskytnout, kde sice modely se nám tam moc neschodují, dávají to spíš na Moravu, ale některé to vysouvají sem i do východních Čech, tak uvidíme, takže během té druhé půlky noci by mohly přibývat ty srážky, ty nejnižší teploty 8 až 5 stupňů a vítr slabý, proměnlivý do 4 metrů za sekundu. A zítra ráno by ještě asi bylo deštivo nebo dopoledne a postupně potom ubývání srážek i v oblačnosti. Vím, že by se mohla objevit i nějaká bouřka, ale bude asi nejchladněji 11 až 14 stupňů pouze a předpokládám množství nějakých 10, oni až 15 mm, že by na to mohlo spadnout. A rostové podmínky většinou dobré, ráno a večer mírně nepříznivé.
1: No a to znamená, že potom zítřku, potom pátku se začne zase oteplovat malinko?
2: Zatím ne. Zatím to nevypadá, tím ten víkend ještě vypadá, že měl být chladný i do srážkově, hlavně v sobotu, tam by opět mohly přibývat srážky, takže tam by to bylo spíše deštivý a teploty jenom do nějakých 15 stupňů, i neděle by byla asi jenom do nějakých 16 stupňů a tam by postupně už ty srážky ubývaly. Ještě v pondělí by se nám nějaké srážky výraznější mohly vyskytovat zpočátku, ale ty teploty už by tam mohly stoupat někam k 17 stupňů a začnem to vypadat od úterka spíš už nějaký jenom výjimečný přehánky a ty teploty by šly nahoru, takže bychom se mohli ke konci týdne opět dostávat na nějakých letních 25.
1: Dobře, ke konci toho příštího týdne, jinak samozřejmě je dobře, že prší, protože je sucho, takže ta voda je potřeba.
2: Bylo sucho opravdu.
1: Tak jo, děkuji za předpověď. Imrik Drapák pro nás dneska ráno měl. Naschledanou.
2: Hezký den, naslyšenou.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání.

0: zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: 14. květen, čtvrtek a poslední zmrzlý chlapík v kalendáři. Bonifác, tady je Petr Jungmann, hezký den. Otec vlasti Karel IV. Se narodil před 710 lety v roce 1316 brzy ráno tehdy 24leté Elišce Přemyslovně v městě Pražském. 11. český král, první český císař římský se narodil jako Václav. První vědecky doložené očkování provedl před 230 lety v roce 1796 anglický lékař Edward Jenner. Osmiletému Jamesi Phippsovi aplikoval vakcínu proti pravým neštovicím. Tu vytvořil z kravských neštovic. Chlapec se uzdravil a k viru neštovic už byl pak imunní. V roce 1921 se ve Velkém sále Národního domu v Karlíně uskutečnil zakládající sjezd komunistické strany Československa.
3: Pátě, já bychom chtěla pfá.
2: Přerostlé inteligentní štěňátko se objevilo poprvé na televizních obrazovkách přesně před 50 lety.
3: Jmenuje se Rek. Fé. To už můžeš rovnou říkat fík.
2: V roce 1976 měl premiéru první díl večerníčku Maxi Pes Fík.
3: Vždyť on do rána vyrost.
2: Mitch Buchanan v podání Davida Hasselhoffa naposledy oblékl oranžové plavky a vzal do ruky plovák před 25 lety. V roce 2001 měla premiéru poslední 241. epizoda Pobřežní hlídky. Ruská vláda schválila přesně před 5 lety seznam zemí, které nejsou přátelské. Seznam měl jen dvě položky, Spojené státy a Českou republiku. 65 má výborný britský herec, vynikající filmový padouch Tim Roth. A já přeju...

0: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi, pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Dobrý den.
2: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí...
1: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
3: No to bych to pěkně zvoral.
2: Firma Havelka, panstvo, do konce května jarní slevy uhlí z uhloterií.
4: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
5: Město Hradec Králové zřejmě rozšíří zákaz pití alkoholu na veřejných místech. Nově se má týkat čtvrti Svobodné dvory. Návrh vyhlášky projednala rada města. V úterý ji budou schvalovat zastupitelé. Ski areál Špindlerův mlýn propojí sjezdovky Svatý Petr a Medvědín. Umožní to nová lanovka, most a terminál. Lyžaři z Medvědína se letos dostanou po nové sjezdovce lesní přes most přímo k budované lanovce Přehradní, dále pak do Svatého Petra. Maximální cena benzínu dnes v Česku stoupla, nafta zlevnila, informuje Ministerstvo financí na svém webu. Litr benzínu řidiči tankují maximálně za 44 korun 1 haléř. Nafta stojí oproti včerejšku o 25 haléřů méně, 41 korun 86 haléřů. V Pekingu dnes jedná čínský prezident Xi Jinping s šéfem Bílého domu Donaldem Trumpem. Řešit mají hlavně obchodní vztahy obou zemí. Tématem jednání bude i válka v Íránu. Fotbalisté Hradce Králové se přiblížili účasti v evropských pohárech. Po 15 letech porazili na domácím hřišti Liberec 1-0. V tabulce jsou čtvrtí. A jaké bude počasí? Oblačno až zataženo, během dne místy přehánky. Teploty na východě Čech kolem 15 stupňů.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
5: Na výjezdu z Hradce Králové směrem na Jičín a Trutnov pozor na nehodu v ulici Antonína Dvořáka. Na mostě u nádraží se tam srazila dvě auta.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Dobré ráno s Jakubem Šmitem.

0: Český rozhlas Hradec Králové s vámi. No a jak určitě víte, město Hradec Králové nedávno ocenilo své významné osobnosti z kulturního, společenského, vědeckého i sportovního života. No a právě hradeckou sportovní cenu za uplynulý rok si převzal bývalý špičkový snowboardista, náš první olympijský reprezentant v tomto sportu Martin Černík. A cena je to za to, že uspořádal na Ulrichově náměstí v Hradci Králové v tom minulém roce výjimečný dvoudenní městský festival Skate Sound. Jehož další ročník se mimochodem rychle blíží, takže vás určitě taky pozveme. Martine, vítám vás. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: A blahopřeju k té ceně, samozřejmě. Co jste na to říkal?
1: Tak moc děkuji a samozřejmě byl jsem velmi mile překvapen, protože jsem nečekal, že ještě vůbec někdy nějakou cenu za něco dostanu. Od té doby jsem přestal závodit a vůbec jsem byl jako nadšený, že město nám dalo šanci v rámci těch oslav 800 let, který si myslím, že se moc povedly, jako většina těch akcí, všechny asi, já jsem teda na všechny byl, takže jsme dostali tu šanci být součástí a že jsme mohli vlastně po tak dlouhé době od těch 90. let opět to Ulrichovo náměstí oživit a udělat tam prostě skateový závody.
0: Pojďme představit tedy Skate Sound. Co to je? Čím jste tak ohromili Hradec v tom minulém roce?
1: Tak vlastně jsme přišli s konceptem udělat skateboardový závody, ale trošku v jiném stylu, než jsme to dělali kdysi, a udělat to víc pro tu mládež. To znamená, že jsme kromě těch profesionálních skateboardistů tam vlastně připravili i program pro teenagery a pro děcka, aby si ty aktivity mohly vyzkoušet, takže jsme tam postavili pump track, malou rampu, zeď na graffiti, kamarád přijel, učil tam DJing, kluci z T-Baseu tam učili breakdance, takže vlastně ty děcka mohly přijít a sami vlastně celý páteční odpoledne i v sobotu přes den si ty aktivity zkoušet. Kromě toho, že teda tam viděli pak ty svoje sportovní idoly a hudební, tak vlastně mohli i sami se zapojit.
0: Jasně. No a vy už jste říkal dvakrát vlastně, že to na něco navazuje. Tak na co to navazuje a jak dlouho to je, co jste už něco takového podobného pořádali?
1: Tak v 90. letech, v půlně 90. letech jsme tady se skateboardovým klubem Hradec Králové dělali Skate Cup Hradec Králové, což byl první závod vždycky, který otvíral sezonu českého skateboardového poháru a byl to opravdu velký závod. Třikrát se to jelo na Ulrichově náměstí právě a pak vlastně se přesunul do Šimkáčů, kde se udělal městský skatepark, ale vlastně jsme se založili takovou skateboardovou tradici, protože jsme rádi všichni skateovali samozřejmě.
0: Kolik vám bylo tenkrát v těch 90. letech?
1: No tak to musím odečíst, v 96. mi bylo 20, no, takže takhle.
0: Tak to jste začínal úplně, ne? Možná s tím sportem, nebo už jste měl za sebou něco tenkrát, co se týče třeba toho snowboardingu? Asi jo, ne? Protože s tím se začínal on malinko dřív. Vy jste rodák z Hořicka, si připomenout, vyrůstal jste tady v Hradci Králové.
1: No, já jsem vlastně, je to tak, narodil jsem se v Hořicích, ale vlastně od dětství jsme žili v Hradci Králové a paradoxně já jsem se k tomu snowboardu dostal skrz ten skateboarding, kdy jsem právě potkal kluky tady v Hradci, co skateovali ve farářství, Ondra Samek, Mirek Kopetal a další, kteří tam měli postavenou takovou starou minirampu, která hrozně rachtala. A vlastně všichni z celého Hradce jsme tam zkoušeli jakoby své první triky.
0: A bylo to hodně slyšet i na dálku, si pamatuju.
1: A přes tuhle partu jsem se dostal právě i k tomu snowboardingu, takže vlastně mě k tomu prknu, se kterým jsem pak na té olympiádě přivedl právě skateboarding a s touhle partou jsme právě začali dělat ty první závody na Ulrichově náměstí.
0: No a tenkrát to opravdu byl pravě, to se nedalo pořádně sehnat ani prkno. Skvělý. Já vím, že já jsem měl snowboard tenkrát z Německa, to byl takový umělohmotný úzkej. Vy jste asi měl už prostě jako skateboard.
1: No já jsem právě začínal na prknech, který se vyráběly v Hradci Králové. Značka Frople se jmenovali. Ve farářství to právě dělali bratři Opletalové a na nich jsem vlastně začal a jezdil jsem na nich docela i velkou část své kariéry i světový poháry. A pak vlastně až v koncem 99. jsem podepsal vlastně smlouvu s americkou firmou, tak jsem časy pak za ně, ale jinak vlastně mě ten Hradec jako přived i k tomu snowboardingu, by tady nejsou žádný hory, tak vlastně,
0: tak kousek,
1: takže
0: no.
1: Jsem tady vlastně začal jako v podstatě na všem. No.
0: Rozárku tady máme, tam se lyžovalo kdysi, a ne, to se ještě nesnowboardovalo určitě, ale tam byl takový ten umělý povrch, kartáče se tomu říkal, to si pamatuje.
1: Pamatuje si to z dětství, ale nikdy jsem na tom teda nejel. No.
0: Ani na saňkách?
1: No na saňkách jo, na tom umělím, jako,
0: No a ten snowboard s tím se začínal teda kde? V Krkonoších nebo v Orlických horách?
1: V Orlických první bylo deštný, tam jsem to zkoušel poprvé, pak jsem vzal chvíli do Říček a pak vlastně do Pece pod Sněžkou a nakonec do Špindlu, takže jsem tady projel tady ty naše hory tady poblíž a pak jsem začal i ve světě, no, takže vlastně jsem si tak jako tady užil úplně všechno.
0: A dotáhnul jste to až na tu olympiádu v Turíně, to bylo tenkrát v roce 2006, myslím.
1: Ano, bylo to, já jsem vlastně zkoušel už se kvalifikovat na Nagano 98, kdy jsem asi měl i lepší výkonnost, ale nějakým způsobem to nebylo možné kvůli administrativě tady domácí, takže jsem vlastně jezdil profesionálně v zahraničí a v 2006 jsem se dostal na tu olympiádu, takže vlastně byl nějaký jako vývoj. Jako...
0: A vy jste první Čech, český reprezentant olympijský. Jako
1: byl jsem první startující na olympiádě, jinak na tyto olympiádě ještě tam byli vlastně jeden reprezentant na snowboard cross a jeden na slalom, jako, který pak startovali.
0: Martin Černík je naším dnešním ranním hostem, budeme si povídat i za chvilku.

0: Rick Astley teď v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové a naším ranním hostem je bývalý špičkový snowboardista, náš první olympijský reprezentant v tomto sportu Martin Černík z Hradce Králové, nedávno ocenění hradeckou sportovní cenou za uspořádání výjimečné dvoudenní akce Skate Sound v minulém roce, což je tedy městský festival na Ulrichově náměstí v Hradci Králové, který propojil, jak už jsme naznačili, skateboarding s dalšími adrenalinovými sporty a taky koncerty, vystoupeními DJů, graffiti. No a jaký bude ten další ročník? Já jsem říkal už, že se to rychle blíží. Příští týden v pátek, v sobotu to bude?
1: Začínáme v pátek odpoledne, vlastně pro děcka, co půjdou ze škol, tak už rovnou můžou přijít, v jednu, ve dvě hodiny, budeme tam mít všechno připravený a můžou se zapojit a v podstatě si tam užít, co chtějí, bude tam půjčovna koloběžek, skateů, bude tam aparatura DJská, budou tam spreje, takže vlastně můžou začít tvořit a zkoušet si, jestli je něco z toho začne bavit.
0: Budou tam instruktoři, můžeme teda říct, kteří...
1: Trenéři, instruktoři a všechno je v podstatě zadarmo. A je to taková, snažíme se vlastně vytvořit takovou motivaci, hybnou sílu pro tu mládež, aby...
0: Odhodila telefony.
1: Na chvíli vzali nic než mobil a zkusili si opravdu nějakou aktivitu, která jim dá nějaký skutečný pocit, nejenom koukání do displeje.
0: Takže v pátek hned po škole, příští týden, 22. přijďte na Ulrichovo náměstí v Hradci Králové, tam určitě, jakmile to uvidíte, budou ty telefony sami pryč. No a pak jaká bude sobota? Tam bude i mistrovství republiky ve skateboardingu.
1: Tak sobotu budou ty aktivity pokračovat. A k tomu tam bude vlastně největší závod v minirampě v České republice, mistrovství republiky, kam přijede vlastně reprezentace a nejlepší skejťáci. A pak tam bude exhibice na bike trialu mistra světa Petra Krause, který je taky z Královéhradeckého kraje tady, vlastně kolega bývalý z Red Bull týmu. A zakončí to všechno skvělý koncerty, hradecká kapela Glad for Today, který mají skvělý kytary a nakonec Dorian, což je pecka vlastně hiphopová pro ty mladý, takže je to všechno zadarmo a je to pro ně, je to i pro vás teda.
0: No i pro mě, jasně.
1: Takže, takže přijďte taky a budeme se moc těšit.
0: Ulrichovo náměstí příští týden v pátek a v sobotu, jinak podrobnosti na webových stránkách.
1: Skatesound.cz, vlastně někdo. Stránka, máme Facebook, Instagram, všechno, tak stačí se podívat.
0: Jaký je mimochodem váš aktuální sportovní život, Martin? Vím, že jste trénoval naši českou snowboardovou reprezentaci Šárku Pančochovou, tenkrát jste ji připravoval na olympiádu v Pekingu, to bylo v roce 2022, to jsme se tady, myslím, viděli a potkali taky, už to letí teda neuvěřitelně, jsou to 4 roky.
1: No tak já mám za sebou 5 olympiád, vlastně jednu jako sportovec, 4 jako trenér a teďka vlastně s Šárkou pracuji nadále, kdy ona začala jít freeridy, velký hory, kde byla velmi úspěšná v letošní sezóně v Americe, byla druhá na závodu Red Bull Natural Selection, což je jeden z největších závodů a teď se řeší, jestli freeriding bude na příští olympiádě a tím pádem by možná byla možnost, že by ještě jela na jednu olympiádu.
0: Takže by to bylo 6 teda. No,
1: a kromě toho teda pořádám soutěže Českého poháru ve snowboardingu, ve freestyleových disciplínách a máme 7 soutěží pro děti, mládež, zase juniory po celé České republice plus mistrovství republiky, který pravidelně jezdíme v Deštném, kde je skvělý snowpark, takže takhle jedeme přes zimu tohle, no a v létě surfing.
0: Na vodě.
1: Na vodě.
0: No ne, jste krásně opálený, já jsem se ptal, kde jste byl, jste se vrátil před pár dny z Portugalska.
1: Byli jsme si tam oblídnout nějaký lokace, kde by to eventuálně šlo něco dělat a jinak pravidelně děláme vlastně akci Surf Champ ve Francii 18 let, mistrovství Československa, kde vlastně kromě závodu je tam taky surfová škola, lidi si vlastně můžou opět ty sporty vyzkoušet, protože mě začalo bavit vlastně nejenom někde prezentovat nějakou vrcholnou jako úroveň, ale spíš jako i ty lidi nějakým způsobem motivovat a dát jim jako možnost nahlídnout toho světa a vyzkoušet si to.
0: Vám to prkno prostě přerostlo k těm nohám, ať už je to teda na kolečkách, na sněhu a nebo na nějaký vlně pořádný na moři.
1: Tak je to skvělý pocit, no, tak já nevím, jak to popsat, nějak mě to chytlo a nemůžu toho zbavit, taková závislost, takže v tom samozřejmě jdu dál.
0: Krásná závislost. Příští pátek a sobotu, tedy 22. a 23. května, Skate Sound, dvoudenní městský festival na Hradeckém Ulrichově náměstí, za který byl Martin Černík také oceněn hradeckou sportovní cenou a my k tomu, Martin, ještě jednou moc blahopřejeme. Díky, že jste přišel, nashledanou, ať se to podaří příští víkend.
1: Tak já taky moc děkuji a ještě bych poděkoval závěrem vlastně podpoře městu Hradce Králové za podporu a budu se moc těšit na všechny.
0: Naschledanou. Martin Černík v dobrém ránu, Jakub Šmit se taky loučí, za chviličku už dnešní dopolední Habaděj a Pavla Kindernajová, takže ať je vám dál hezky s Českým rozhlasem Hradec Králové a užijte si čtvrtek 14. května. Naschledanou.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Město Vrchlabí má nové infocentrum. Rozhlasový moderátor Matěj Skalický získal novinářskou křepelku. Hradec Králové porazil ve fotbalové lize Liberec. A počasí oblačno až zataženo, místy přehánky, teploty kolem 15 stupňů. Zprávy a Radek Půlchrábek, hezké dopoledne. Obyvatelé Vrchlabí a turisté dnes můžou poprvé navštívit nové infocentrum na náměstí Míru v bývalé radnici. V přízemí vznikl vstupní prostor pro návštěvníky, v prvním patře výstavní sál a odpočinková místnost. Proměnila se i zahrada, popisuje vedoucí infocentra Klára Hančová.
2: Je to posezení kryté pod střechou, je tu možnost si odložit kolo, i třeba nabít elektrokola a uzamknout do přístřešku. Pítko, posezení vlastně možná jednou i ve stínu stromu. Máme tady připravenou geologickou mapu, která dává představu o tom, z jakých hornin jsou složené hory.
0: Hradecký hokejový stadion čeká oprava. Cílem je zvýšit požární bezpečnost a zlepšit komfort pro návštěvníky. Podle zástupců města vyjde investice na 50 milionů korun. Některé opravy jsou nutné, aby v ČPP aréně mohli hokejisté nadále hrát extraligová utkání. Odvolací soud znovu projedná nárok na odškodnění pro Vlastu Parkanovou, bývalou ministryni obrany. Stát ji neprávem trestně stíhal téměř 10 let. Ministerstvo spravedlnosti za to v minulosti vyplatilo Vlasti Parkanové odškodnění ve výši 1 milion 600 tisíc korun. Původně ale žádala 8,5 milionu. Obvodní i městský soud tuto částku odmítli. Nejvyšší soud ale jejich rozhodnutí zrušil. Šlo o kauzu údajně předraženého nákupu armádních letadel CASA. Moderátor Českého rozhlasu a autor podcastu Vinohradská 12 Matěj Skalický získal novinářskou křepelku. Ocenění pro mladé novináře do 33 let uděluje nadace OSF.
3: Matěj Skalický, který v rozhlase působí 15 let, převzal cenu za dlouhodobou zpravodajskou práci, říká šéfredaktor Českého rozhlasu Plus a člen poroty Josef Pazderka.
4: Jestli mám něco vypíchnout, tak je to jako neuvěřitelná pečlivost a schopnost obětovat se až skoro na hraně vlastního zdraví.
3: Ocenění si Matěj Skalický velmi váží, bere ho ale jako poctu pro celý svůj tým Vinohradské 12.
5: Určitě nás to nabije tou novou energií, abychom každý den mohli nadále vydávat nové a nové epizody a těšit naše posluchače.
3: Novinářské ceny za loňský rok ovládly hlavně příspěvky o válkách nebo organizovaném zločinu. V dalších kategoriích uspěly třeba Daria Stomatová z České televize, Zdislava Pokorná z deníku N nebo komentátor Hospodářských novin Petr Honzejk. Jakub Vik, Český rozhlas. Sport.
0: Fotbalisté Liberce prohráli v prvoligovém utkání ve skupině o titul s domácím Hradcem Králové 0-1. Ztratili tak poslední šanci zahrát si v příští sezóně v evropských pohárech. I přes inkasovaný gól odchytal zápas po roce brankář Ivan Krajčírik. Nervozitou ale netrpěl.
6: Pre mňa to není náročné, ja mám natrénované, verím si, viem, aké mám kvality a vedel som, že v podstate ja ten zápas zvládnem, naozaj som si veril a mal som na podzim nejaké zápasy, či už za Bečko alebo pohári a naozaj som rád za tú šancu, ktorú som dostal.
0: Fotbalisté pražské Slávie obhájili ligový titul. Po výhře nad Jabloncem 5-1 před prázdnými tribunami v Praze Edenu získali jistotu 2 kola před koncem nadstavby.
1: Počasí.
0: Bude oblačno až zataženo, během dne místy přehánky. Teploty na východě Čech 13 až 16 stupňů a biozátěž je dnes na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: V Jaroměři pokračuje oprava mostu přes Labé, průtah městem zůstává uzavřený. Objízdná trasa směrem na Dolany vede přes Cihalny a Hořenice.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: K Krásné čtvrteční dopoledne začíná nový Habaděj a dnes budeme hodně otevírat dveře. Nejdříve vás pozveme k hasičům, kteří už v neděli 17. května ukáží svou nejmodernější techniku i každodenní život na stanicích od Hradce až po Broumov. Hned poté se ale podíváme i k nám domů do rozhlasu, protože náš den otevřených dveří už je také doslova na spadnutí. No a po 11. hodině se v radioporadně dotkneme tématu, které aktuálně plní titulky. Hantaviry a velmi aktivní klíšťata. Právě s nimi máme v našem kraji bohaté zkušenosti a tak se profesora Romana Chlípka zeptáme, co je skutečné riziko a co je nazbytečná panika. Probereme očkování i to, co dělat, když už je klíště z procházky přisáté a přineseme si ho. Dnešní dopoledne je zkrátka plné praktických rad, ale taky pozvánek na zajímavá místa. Zůstaňte s námi, začínáme.
1: Habaděj a Pavla Kindernajová.

Pokud jste dnes ráno marně vyhlíželi svůj vlakový spoj na obvyklém nástupišti, nejspíš už víte, že právě dnešním dnem začala v Hradci Králové velká série výluk. Rekonstrukce nádraží omezuje hned 5 tratí. Nejvíce směr na Chlumec, Slezské Předměstí a potrvá to v různých etapách až do konce května. No bude to chtít dnes i v těch dalších dnech notnou dávku trpělivosti. Pojďme si spravit chuť tedy něčím, co voní nadějí. V Žirči u Dvora Králové totiž roste unikátní bylinkárium. Hrubá stavba, ta už tam stojí a bude to krásné centrum pro lidi s roztroušenou sklerózou i pro širokou veřejnost. My víme, že nás v domově svatého Josefa posloucháte, tak vás i sestry a pečující moc zdravíme. No a až tam v květnu vyrazí i další, třeba vodáci po Labi, nezapomeňte, že 29. května se tam budou sázet slunečnice. Ty jsou symbolem síly, kterou klienti domova mají na rozdávání a já věřím, že ji dnes přenesou i na všechny, kteří třeba právě teď čekají na náhradní autobus.

0: Krásné dopoledne. Květen je pro hasiče tradičně měsícem oslav a osvěty, letos tomu nebude jinak, takže už tuto neděli 17. května se v celém našem kraji rozezní sirény trošku jinak, ne k výjezdu, ale k uvítání návštěvníků. Bude se konat oblíbený den otevřených stanic, na který nás dnes přišel pozvat velitel čety Zbyněk Voříšek z centrální stanice v Hradci Králové. Vítejte, dobré dopoledne.
1: Dobré dopoledne.
0: Tak běžně vás vídáme, spíš slýcháme na silnicích v těch těžkých situacích. Co to pro vás znamená, když k vám lidé přijdou v klidu s úsměvem a vy můžete ukázat, řekněme, váš druhý domov?
1: No tak samozřejmě chcem, aby to byl pro ty lidi zážitek ve smyslu toho, že si vlastně dokážou představit, co všechno stojí za tím, než nás právě potkají na té silnici, než nás bohužel musí někdy volat, tak aby viděli vlastně, jak my běžně žijeme, jak se na tyhle situace připravujeme a vlastně od údržby techniky přes výcviky, všechno tohle, co jsme vlastně v rámci těch dnů otevřených, nebo dne otevřených stanic schopni jim prezentovat.
0: Je to úplně jiné, že bez stresu s tím úsměvem, nebo taky tam cítíte stres, nebo spíš tu radost ze setkávání?
1: Tak samozřejmě hodně cílíme na dětský zájem, takže je to spíš pohoda, je to spíš všechno takový jako uvolněnější a je čas si o těch věcech popovídat, jak s rodiči, tak s dětmi, pověnovat se jim, takže je to akce taková na pohodu.
0: Milá záležitost, v našem kraji se tedy v neděli otevře celá řada stanic, kdybyste měl vybrat jedno, dvě místa, která jsou originální, našla by se taková, nebo ten program bude hodně podobný?
1: Víceméně ten program máme na všech stanicích hodně podobný, to znamená ta běžná zásahová technika, kterou běžně potkáváte všude na ulicích, tak ta vlastně je všude, týká se všech našich stanic, takže i ten program je víceméně hodně podobný, to znamená, že tam budou nějaké statické dynamické ukázky, tím myslím statické ukázky ve smyslu té samotné techniky, ať to jsou naše cisterny, ať to je naše vybavení těch cistern, ať to jsou plošiny, žebříky, jeřáby a tak dále. No a pak ty dynamické ukázky, kde převážně teda budeme asi prezentovat na všech stanicích simulovanou dopravní nehodu, případně nějaké hašení drobných požárů, taková ta naše oblíbená pánvička, takový ty efektivní...
0: Kdy to hodně hoří.
1: Kdy to hodně hoří, přesně tak. Zároveň tím děláme nějakou osvětu těm lidem, takže to asi víceméně bude na všech stanicích takový nějaký jako omezenější míře.
0: Hradečáci, tedy, že vám do toho, pardon, skáču, Hradečáci jsou zvyklí na základnu u Labe, ale ta zůstává zavřená.
1: U Orlice, ale ta bohužel teda zůstává z technických důvodů zavřená, ale my z části tu techniku přesunujeme na tu naši druhou stanici do Kuklen, na pražskou třídu a tam vlastně teda to tak nějak sloučíme do téhleté stanice a všichni ty návštěvníci můžou navštívit takhle na jednom místě.
0: Je tam ta atmosféra na okraji města v něčem jiná?
1: To si asi nemyslím.
0: Je to podobné.
1: Možná tam bude trošku horší parkování v okolí, ale s tím si určitě každý poradí.
0: V Trutnově mě zaujalo, že do akce zapojíte i vyšetřovatele požáru. Tak co nejzajímavějšího tam lidé uvidí?

0: k dnešní, nebo k tomu 17. květnu. V tom Velkém Poříčí vlastně máme stanici hasičů a zároveň tam máme, nebo využíváme střední odbornou školu a střední odborné učiliště požární ochrany, které vlastně je v tom samém areálu a tam máme lezecký poligon. Ano. Je to, dalo by se říct, asi nejmodernější lezecký poligon v Evropě, takže jakákoliv práce ve výšce, jak jste říkali, i v hloubce, všechno tam jde nasimulovat, určitě tam ty návštěvníky pustíme, určitě se jim pomenujou instruktoři z řad právě lektorů střední odborné školy, střední odborné učiliště požární ochrany, takže tam si myslím, že je to velice zajímavá věc, je to velice zajímavá stavba.
1: Tak ty jsme všechny poslali do Velkého Poříčí, ale to by byla škoda, protože třeba v Novém Bydžově stanice prošla rekonstrukcí, v Dobružce budou i vodní hrádky, zkrátka každá ta stanice má co nabídnout a ten výběr je široký. Tak co pro vás na konci takového dne bude největší odměnou? Co byste tak si představoval, až to skončí?
0: No, já si myslím, že největší odměna bude, když si řekneme, vyšlo počasí, bylo hodně lidí.
1: Kéžby.
0: Bylo hodně lidí, bylo to zajímavý a zase za rok.
1: Držíme palce. Velitel Čety Zbyněk Voříšek z centrální stanice v Hradci Králové nás přišel pozvat na den otevřených stanic. Připomeňme, shrňme od 9 do 16 hodin a ty dynamické ukázky bývají v 10 hodin a ve 14 hodin.
0: Přesně tak.
1: Držíme palce, ať to vyjde. Naschledanou.
0: Naschledanou.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.
1: Máte rádi dobrou muziku? Chcete slyšet naživo hudbu Hradní stráže a policie České republiky, Koletovu hornickou hudbu, Lašský dechový orchestr ze Štramberka, Lazy Brass, Faktorial Orchestra a další? Vyhrávejte vstupenky na jubilejní 60. ročník festivalu Koletova Rtyně, který se uskuteční už 23. května v přírodním areálu na Rychtě ve Rtyni v Podkrkonoší. Od soboty poslouchejte pozorně naše vysílání a jakmile zazní signál Český rozhlas Hradec Králové na 60. Koletově Rtyni, volejte studio a vstupenky jsou vaše. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Dvě minuty po půl desáté a teď už je se mnou ve studiu Českého rozhlasu Hradec Králové vedoucí programu Českého rozhlasu a moderátorka Lada Klokočníková. Dobré dopoledne.
1: Hezké dopoledne.
0: No, zmiňuji tu moderátorku, protože už zítra samozřejmě otevíráme dveře i do kavárny, kde přivítáš známé hosty. Ty máš den otevřených dveří vlastně každý pátek.
2: No, každý ne, když jsou přenosy, tak to vyjíždíme. Ale je pravda, že velice rádi v kavárně vítáme naše posluchače. Je to úplně jiné vysílání, než když jsme tady ve studiu, v tom mi dáš určitě za pravdu.
0: Určitě.
2: Takže se těším zítra. Zítra obzvlášť, protože hostem bude Michal Horák, náš písničkář, který byl na osmdesátinách přesně před rokem, tak si tak trochu zavzpomínáme na ty naše osmdesátiny. A potom se budeme ptát a dívat dopředu, protože Michal Horák teď vydává novou desku, chystá se na Fórum Karlín v listopadu, takže obrovský koncert v Praze. A kromě toho tedy teď se opět objevily některé nové písničky, takže já doufám, že Český rozhlas Hradec Králové bude první, který
0: zítra
2: je posluchačům
0: také.
2: Ano, jsem boomer, myslím, se to jmenuje tak nějak, takže...
0: takže se můžeme těšit a druhým hostem
2: a
0: po
2: druhým
0: 11.
2: hostem, hodině. Toho jsme hodně dlouho domlouvali, to bude Zuzana Ceralová-Petrofová, protože je to jedna z nejvlivnějších žen u nás, žena ve funkci, takže jsem si říkala, že se zeptáme, jaké to je, když tedy žena je v obležení mužů, jak se jí domlouvají některé věci a jak se jí také žije. Podařilo se to tedy, že přijde zítra po 11. hodině a bude tím druhým hostem.
0: Takže kavárna otevírá zítra mezi 9. a 12. hodinou. No, když se řekne den otevřených dveří, tak jaká ti naskočí emoce? Protože zítra si naznačovala, že to bude sice krásné, bývá to tam velmi speciální, ale den otevřených dveří ten bývá jenom jednou za rok. A když jsme vzpomínali na Michala Horáka na náměstí, to by bylo, kdyby ty davy opět zamířily.
2: Přišli, ano. Je to sváteční den, je to hodně sváteční pro nás, protože to přijde kolem 400 pravidelných posluchačů nebo i nepravidelných, kteří o nás uslyší a přijdou se podívat a člověk má možnost okusit tedy na vlastní kůži to, když ti řeknou, že se jim Český rozhlas Hradec Králové hezky poslouchá, co mají rádi. Já se na to tady velice těším, no a vždy se snažíme i připravit nějaký ten program, aby to nebylo jenom, že projdou budovou, i když je to určitě to nejdůležitější, nejzajímavější setkat se s vámi, s moderátory, s techniky a s dalšími pracovníky rozhlasu, ale potom také pro ně udělat nějaký program.
0: Letošní ročník bude mimořádný v tom, že nabízíme jména jako Jaroslav Svěcený, Láďa Hruška, Petr Voldán, Mirek Vaňura, Silvestrovská nahrávka, Legrace na place, to určitě není každoroční záležitost.
2: No, my jsme si řekli, že když už tedy hosté přijali pozvání, jsou to naši pravidelní a stálí hosté, kteří léta přijíždějí do Českého rozhlasu, z toho jsme tady vycházeli, tak jsme si říkali, co kdybychom tady udělali silvestrovskou nahrávku a na Silvestra odvysíláme to, co se vysílalo v létě nebo na jaře tady v Českém rozhlase. Takže pánové přijali, přijde k ním i Zdena Kabourková, protože to je také nositelka dobré nálady tady v rozhlase a její humor dost často zaskočí mnohé kolegy, takže jsem zvědavá, co nám také poví z toho, co zažila, když vysílala nebo když pracovala právě tady, už to je taky nějaký ten pátek v Českém rozhlase. Budu to moderovat s Karlem Sladkým, protože Karel potom odpoledne vysílá, takže nebude provázet jako ti ostatní moderátoři jako vy a budu tedy s ním tu hodinku asi tady, musím říct upřesnění, nebude to na zahradě, kam jsme zvali.
0: Počasí nám nepřeje, bohužel.
2: Přesně tak, takže na poslední chvíli jsme vyřešili, že to bude tady v režii 1, což je taková naše chlouba, takže tam přijedou Dobruští, které tímto zdravím, protože početná skupina seniorů z Dobrušky přijede, budou tady také naši hradečtí seniori a pro ně tedy tady budou účinkující a doufám, že ta hodinka bude zábavná a ti, kteří budou procházet, to uvidí také, jak se natáčí takový
0: hodinový
2: pořad.
0: Protože jsou tady
2: pořad.
0: Průhledy, takže všechno je to opravdu vidět, ale ty, kdyby si mohla provázet, jakože nebudeš, tak jaké by bylo to místo, které by si určitě chtěla těm všem ukázat? Je tady nějaké místo?
2: Já bych jim ráda ukázala kavárnu, protože tu mám moc ráda.
0: Věřím.
2: Potom bych je určitě vzala do studia k tomuhle mikrofonu, protože to je, já myslím, tobě to nemusím říkat, to je místo, kde asi trávíš část svého života
0: je
2: a je to takový tvůj druhý partner. Takže, no ale i na další místa, tam, kam se třeba nepodívají, protože to jsou velmi zajímavé věci, na to technické pracoviště, tomu jsem doteď neporozuměla, co to tam všechno je a jak to vůbec může hrát a tak, takže je toho hodně.
0: Budou tam zvukoví mistři, vše určitě prakticky vysvětlí, tak teď ty praktické události musí se lidé, kteří k nám míří, registrovat nebo volně otevřeno, vše k dispozici, jak to
2: ano,
0: mají udělat?
2: Je to tak, nemusí se registrovat, stačí, aby přišli. Začínáme v 9 hodin a budou to skupinky po 25 lidech. Takže když naplníme skupinku po 25 lidech, tak moderátorka nebo někdo, mistr technik, tak jak máme rozepsané, Tomáš Peterka, manažer marketingu, ten myslím začíná, takže vezme tu 25 členou skupinku a projde celou budovou. Na jednotlivých místech budou například naši kolegové ze zpravodajství, hudební dramaturg Tomáš Kačner, zpravodajská směna, tu povede tuším Iva Fremutová, protože Zdena Kabourková ta bude vařit s Habadějem, takže bude, to jsou obě editorky, takže takhle projdou celou tu budovu. No a když se naplní ta druhá skupina 25 po 20 minutách, tak půjde další
0: a projdou
2: další kolegové. Máme to perfektně rozepsané až do té 16. hodiny a 30.
0: Máme to rozepsané, vymyšlené, tak přijďte.
2: Tak hlavně, aby posluchači přišli, protože má být takovéhle počasí. Bude zima, no, ale tady u nás je útulno, je tady hezky, přijďte, my se na vás moc těšíme.
0: Z Veleda Klokočníková, tak děkujeme a připomínáme den otevřených dveří, tady v sobotu 16. května mezi 9. a 16. hodinou.
2: Těšíme se zítra v kavárně a pozítří tady v budově Českého rozhlasu Havlíčkova 292. Těšíme se na vás.

0: Je 14. května, počasí jako by nám dávalo druhou šanci na jarní úklid, než slunce vykoukne, dát si věci doma do pořádku, i na půdě, v komoře. Někdy to bývá i takový zvláštní rituál, kdy bereme do ruky věci, které roky nikdo nepohladil. Vyskakuje nejedna vzpomínka. Jenomže pak přijde ten praktický zásek, tohle už tady leží 10 let, vždyť to nepotřebuji. Ale co když to má cenu? Co když v té krabici od bot mezi starými hračkami nebo pod nánosem prachu na starých hodinkách dřímá poklad, který by byl hřích vyhodit. V takovou chvíli se vyplatí mít po ruce někoho, kdo vidí to, co my ne. Ale komu v tomto světě starých věcí věřit, to je složitá otázka. Starožitník František Čonka nám včera proto v radioporadně říkal, jak poznat poctivého starožitníka, který bude hrát fair hru.
1: Dneska každý starožitník tak má určitý reference, a je to o tom, že když má kamenej obchod, takže můžete si to prověřit, přijít. Třeba já už nějaký ten druh zboží tam mám, takže můžou porovnat nabídkovou cenu a prodejní.
0: Co tam je?
1: Jo, takže dneska máte tu možnost si toho starožitníka ověřit, jestli opravdu má jako k tomu patřičné vzdělání.
0: A není nad osobní kontakt určitě,
1: ano,
0: to
1: určitě.
0: Je úplně ideální. Pan Láďa se ptá, jak poznat, že na mě někdo při výkupu tlačí neférově. Dá se to poznat?
1: No tak většinou ty lidi hodně spěchají, že to hned chtějí zabalit a hned odejít. To už může být
0: tam
1: nějaký...
0: Tam je něco podezřelého.
1: No, anebo většinou člověk trochu znervózní, jo, takže dělá třeba prudší pohyby, nebo jo, to...
0: Sledovat
1: to
0: řeč
1: těla. Takový... A někdo opravdu, když to je příklad, jakože nějaký grál, něco fakt cennýho, tak v podstatě to vemete a prostě máte jakoby třes, nebo fakt jako je to poznat.

0: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
1: Povídat se budu s fotografem Janem Šibíkem.
0: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Hradec Králové žije aktuálně i fotbalem. Cítíte to? Přiznám se, že mě ta atmosféra v posledních hodinách úplně strhla. Votroci si výhrou nad Libercem zajistili historicky nejlepší umístění od vzniku samostatné České ligy. A je fascinující sledovat i tu vlnu sympatií. Na sociálních sítích Hradci gratulují, představte si to, i fanoušci Bohemky nebo dalších klubů, jako by to Hradci letos přál snad celý fotbalový svět. No a velká třešnička na dortu nás čeká i tuto neděli, kdy do malšovické arény dorazí Slavia. Po tom divokém pražském derby se hodně mluví o bezpečnosti, ale v Hradci věříme v klid a hlavně ve skvělý fotbal, protože stadion pod Lízátky má svá specifika a jistě tam bude místo hlavně pro ty sportovní emoce. No a ruku na srdce, kdyby se nám povedlo Slavii porazit, to by se v Hradci možná nespalo ještě hodně dlouho. No, budeme sledovat určitě celou atmosféru a dění i dál, ale teď se přesuňme i k tomu dnešnímu programu, protože po 13. hodině tradičně nabídneme i pořad Alex a host. A koho si Alex Minářová tentokrát pozvala a na co se bude ptát?
1: Hostem Alex a host bude Michal Pavlíček, hudebník, výrazná osobnost a spolutvůrce pražského výběru. S ním by rád ještě natočil píseň, už na ní pracuje. V únoru oslavil 70. a k té si i svým fanouškům nadělil novou desku Na obzoru. Koho na ní uslyšíme? Co bylo impulzem ke vzniku písně Země je věčná? A jaký vztah dnes má se svým souputníkem z pražského výběru Michaelem Kocábem? Poslechněte si Alex a host po 13. hodině.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Vláda by mohla zřídit registr problémových fanoušků. V Jičíně začínají valdštejnské slavnosti. Českým házenkářům se vzdálil postup na mistrovství světa. A počasí oblačno až zataženo, místy přehánky, teploty kolem 15 stupňů. Zprávy a Radek Půlchrábek, hezké dopoledne. Stát plánuje zpřísnit opatření na fotbalových stadionech. V reakci na výtržnosti na sobotním derby v Praze to oznámil ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů. Vstupenky by mohly být vydávány adresně na jméno. Pod Národní sportovní agenturou by zároveň vznikla databáze problémových fanoušků.
2: Fotky těch, kteří se chovali nevhodně, by do něj vkládaly jednotlivé kluby, říká ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů.
3: Pouze u těch hříšníků v uvozovkách, kteří se něčeho budou dopouštět, tak tam ty kluby budou mít tu možnost a ty lidi zachytit včas.
2: Problémové fanoušky by kluby odhalovaly díky kamerám u vstupu na stadiony. Aby to mohlo fungovat, je třeba změnit zákony. Pomáhá s tím proto i Úřad pro ochranu osobních údajů, pokračuje jeho předseda Jiří Kautský.
4: Pokud už se někdo protiprávně jednání dopouští, tak potom je tedy strpět, že se jeho údaje budou evidovat.
2: Změny chce ministr Šťastný prosadit do konce roku. Z Poslanecké sněmovny Adéla Burešová, Český rozhlas.
0: Ski areál Špindlerův mlýn propojí sjezdovky Svatý Petr a Medvědín. Umožní to nová lanovka, most a terminál. Lyžaři z Medvědína se letos dostanou po nové sjezdovce lesní přes most přímo k budované lanovce přehradní. Dále pak do Svatého Petra. Město Jičín se vrací do časů vévody Albrechta z Valdštejna. Do neděle nabídnou valdštejnské slavnosti mimo jiné rytířské turnaje nebo historické průvody. Radnice informuje řidiče, že v některé dny bude omezené parkování v centru.
5: Program začíná valdštejnskými divadelními hrami. Hlavní dění se následně přesune do centra města Lipové aleje i zámeckého parku. Návštěvníci se mohou těšit na historická vojenská ležení, tržiště, dobová vystoupení i tematické dílničky. Jedním z vrcholů slavností bude příchod Albrechta z Valdštejna s družinou. Slavnosti bude po celou dobu provázet slavný vojevůdce. Sobotní večer vyvrcholí velkou barokní slavností v zámeckém parku. Organizátoři připravili také oblíbený benátský ohňostroj. Z Jičína Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.
0: Letní amfiteátr v Jihlavě dnes bude hostit noční běh pro světlušku. Charitativní akci pořádá nadační fond Českého rozhlasu. Výtěžek poputuje na podporu lidí se zrakovým postižením. Závod odstartuje v 21 hodin.
1: Sport.
0: Českým házenkářům se vzdálil postup na světový šampionát v příštím roce. V úvodní části baráže podlehli v Brně favoritům z Francie 26-37. Odveta bude v neděli.
1: Počasí.
0: Na východě Čech dnes čekáme oblačno až zataženo, místy přehánky, teploty 13 až 16 stupňů a biozátěž je dnes na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Na trase Trutnov Náchod pozor na omezení v Poříčí, kde pokračuje stavba dálnice D11. Projíždějte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Startuje další hodina dopoledního habaděje a naše stopařka Zuzka je na cestách po Královéhradeckém kraji. Jste zvědaví, co dnes upoutalo její pozornost. Za chvíli se to všichni dozvíme. Potom budeme mluvit i o krvi, ale s takovou lehkostí, jakou umí jen děti. Jak to vidí, co nám koluje v žilách. Myslím, že to bude zajímavější a barevnější než lékařský pohled. No a vy, kteří máte děti, si můžete v dnešní soutěži Věřte, nevěřte zahrát i o kouzelné čtení od Alby. Mluvící samolepkovou knížku se zvířátky. Tak jdeme na to. 4 minuty po 10. hodině z Českého rozhlasu Hradec Králové přejeme dál. Hezké dopoledne.
1: Habaděj a Pavla Kindernajová.
7: Nesvítí jak zlatá bula sicilská, stvrzuje, že kdo chce, ten se opíská. Pod lampou jen krátce v přítmí dlouze zas, od otevře ti kobera a můžeš mezi nás.

0: regionální stopař. Živě, přímo z terénu.
1: Ano, naše stopařka i dnes na cestách. My se tady bleskově spojujeme s naší reportérkou Zuzanou Boučkovou, která hlásí polohu přímo ze školního statku v Hořicí, kde naplno běží chovatelský den. Zuzko, dobré dopoledne a hned se ptám, jaká je tam nálada?
2: Dobré dopoledne z Hořic. Tady už to hučí, řekla bych, jako v dobře promazaném kombajnu. Přestože je pod mrakem, lidé stále přicházejí. Stojím u ohrad, možná to trošku foukne do mikrofonu, a cítím, že ta energie studentů Zemědělské akademie je neskutečně veliká. Jsou to vlastně naši budoucí farmáři a připravili tento den neuvěřitelně. Rozumí mu a nové věci zde vidí, jak dospělí, tak děti. Právě teď tu probíhá přehlídka skotu. Pan ředitel Stanislav Neumann tomu trefně říká živý atlas plemen. Mají tu totiž zastoupená různá plemena, a to přímo naživo, aby studenti věděli, jak o ně pečovat. Žádné obrázky v učebnici, ale pořádná praxe, včetně dojení dvakrát v moderních stájích. A pro rodiny s dětmi je tu ráj. Prckové obdivují telátka, ovečky, drůbež a další domácí zvířata. Mohou se svést na koních v rámci ukázek předmětu jezdectví a nebo také prozkoumat obří traktory a zemědělské stroje. Program je opravdu nabitý.
1: Já, co si tak matně vzpomínám, tak mám pocit, že mají vždycky nádherně upravená ta zvířátka, že to tam opravdu čiší tou čistotou. Možná nějaké pentličky, krávy mají tam uvázané, nebo toho si z takového ničeho nevšimla?
2: Toho jsem si nevšimla, ale také tomu věřím, když ta zvířata vidím. Opravdu na celém statku je naklizeno, no přiznám, možná lépe než někdy u mě doma v obyváku. Ale především je to tady o budoucnosti. Statek je vlastně jedna velká živá učebna a nejde jen o traktory a ukázky péče o zvířata. Škola sází také na technologie budoucnosti, jako nový předmět, precizní zemědělství. K tomu patří i nákup dronů, které dnes sice zůstanou v hangáru, ale v praxi už brzy budou studentům pomáhat třeba s monitoringem plodin na jejich 225 hektarech polí. Kromě toho se tu staví nové dílny pro budoucí opraváře zemědělských strojů.
1: No, my tam slyšíme v tom zákulisí ten šum a ruch, že asi těch dětí je tam spousta. Vítr fouká a trošku se nám občas ztrácí signál, možná díky těm davům lidí. Tak pojďme si to shrnout. Dopoledne jako stvořené pro výlet. Jak to vypadá s časem, dokdy tam ta akce běží?
2: Já jsem se teď trošku schovala, tak doufám, že slyšíte lépe.
1: Ano, povídej.
2: Určitě neváhejte, akce vrcholí už ve 14:00. Můžete si tu koupit i sazenice květin a zeleniny do zahrady nebo poctivé farmářské dobroty. A kdo ví, třeba se jednou i tady dočkáme těch vlastních sýrů, které jsou velkým budoucím plánem zdejší školy.
1: Děkujeme, Zuzko, za všechny informace a všechny chovatele, farmáře, děti tam od nás pozdravuj. Hezký den.
2: Budu, hezký den, naslyšenou.
1: No a vy, milí posluchači, ještě připomínám, nezapomeňte sledovat taky náš web sociální sítě Českého rozhlasu Hradec Králové, kde najdete fotografie a videa přímo z místa.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
1: Trošičku se to

0: Posloucháte dopolední Habaděj Českého rozhlasu Hradec Králové. Jestli pak znáte i svoji krevní skupinu, neptám se náhodou, mám pro vás zajímavost z oblasti medicíny. U nás v České republice má nejvíce lidí skupinu A. Je to 40 až 44% populace. Směrem na východ Evropy to procento klesá. Nejvíce Aček mají tedy lidé u Atlantiku, ve Skandinávii, tam je to až 60%. Systémy krevních skupin jsou definovány geneticky. Na jejich výskytu můžeme vysledovat migraci národů, ale také průběh morových epidemií v minulosti. No některé krevní skupiny totiž byly vnímavější k moru a tak byly epidemií potlačeny, zatímco jiné ji přečkaly a v populaci převážily. Ale teď už o krvi raději s tou větší lehkostí. S dětmi si povídala Tereza Brázdová.
1: Z čeho se skládá krev?
2: Železo.
3: Železo.
4: Z krvinek.
1: A co tam ještě je, když teče?
4: Kov, jak tam protéká, tak tam můžou být i bílý krvinky a tomu se říká kyslík.
1: A proč je červená ta krev?
4: Protože
5: znamená, že se blíží nějaká bolest.
4: Protože červená krev je dobrá.
6: Protože krvinky jsou červený.
1: Mají všichni lidi na světě stejnou krev?
4: Ne.
7: Jo.
1: A proč ne?
4: Zvířata mají asi bílou a lidi červenou.
6: Lidi medvědi mají třeba bílou.
1: Kolik té krve v našem těle asi je?
4: 155.
1: Takže třeba kyblík nebo víc?
4: Víc.
8: Dva kyblíky.
1: Můžeme tu krev někomu darovat?
7: Ne.
9: Chodíme na krev.
1: Když chodíme na krev? Ty znáš někoho, kdo chodí na krev?
10: Moje babička.
1: A co s tou krví dělali?
10: Pak ji darovali někomu jinému, že ji zase dali do toho těla, ale jinýho.
11: A takhle to vidíme my.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat růstu chlupů a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání.

0: počasí.
1: Kapela ABBA zpívala o snech, no možná někteří sní o sluníčku, ale jestli přijde nebo nepřijde, spíše nepřijde, nám potvrdí meteorolog Imrich Drapák. Pane Drapáku, krásný

0: Pěkné dopoledne.
1: Pěkný den přejím.
0: Nepřijde, že? Nevysvitne a nevysvitne. Tak co nás čeká? Co nás čeká?
1: No nepřijde, pořád jsme pod vlivem té oblasti nízkého tlaku vzduchu, takže spíše velká oblačnost. Od pondělí nás se nám můžou tvořit četné přehánky, výjimečně se může objevit i nějaká slabá bouřka. Teploty jenom do 16 stupňů a vítr mírný, jeho západní až jižní 3 až 7 metrů za sekundu, bude pozdě odpoledne a večer slábnout. Rostové podmínky ale budou velmi dobré a biostupeň číslo 1 mírná zátěž.
0: Vidíte tam nějakou změnu do neděle, nebo se to bude takto opakovat den po dní až do pondělí, jestli se nepletu, by to tak mělo být
1: zhruba? Tak to vypadá, že opravdu od pondělí spíše velká oblačnost i s nějakými srážkami. Už dneska v noci, v té druhé půlce noci na většině území to může být déšť 8 až 5 minima. Zítra asi nejchladněji, teploty do 14 stupňů a spíše velká oblačnost s deštěm. Teprve večer by srážky mohly ubývat. A i další dny zatím musíme počítat spíše s velkou oblačností i s nějakým deštěm nebo přehánkami. Zatím to vypadá, že nějaká změna by měla přijít až někdy úterý, asi příští týden, tam by se mohlo začít už oteplovat.
0: No, budeme očekávat, říkám si, naděje umírá poslední, protože se koná spousta akcí. My máme den otevřených dveří, my jsme naštěstí pod střechou, tedy tak u nás nikdo moknout nebude, ale to sluníčko, to by bylo takové naděje plné, říkám si, tak myslíte, šance nulová, že by se to tam někde nahoře hýblo, uhlnula by se fronta, není tam šance moc.
1: Spíš ta malá pravděpodobnost, jako může se občas trošku oblačnost protrhnout, sluníčko vylezlo, by to opravdu na chvilku nějak šance opravdu až to pondělí odpoledne, kdyby ta oblačnost už mohla začít ubývat i ty srážky, takže příští týden bychom se toho sluníčka i toho teplejšího počasí mohli dočkat.
0: A slunce v duši, to samozřejmě uchováváme stále, pane Drapáku. Děkujeme za předpověď a mějte se moc hezky. Naschledanou.
1: Taky hezký den, naslyšenou.

Je čtvrtek 14. května a právě dnes je to půl století, co se na televizních obrazovkách poprvé objevil jeden přerostlý, mluvící a neuvěřitelně laskavý bobtail.

0: Kdo by nepoznal znělku Maxi Psafíka? Maxi Psafík skutečně slaví padesátiny, což je neuvěřitelné. Už jsme vám to ráno říkali. Tento pes, který umí řídit auto a chodil i do školy, baví už několikátou generaci dětí a také nás dospělých. My si o něm proto budeme povídat i o dalších pohádkách pro děti, také v naší dopolední soutěži. Chvíli přemýšlejte, kterou máte úplně nejraději. A zahrajeme si při té příležitosti o kouzelné čtení od Alby, což je zvířátko samolepková knížka, interaktivní mluvící samolepky vhodné na cesty. Jestli mezi těmi samolepkami bude i fík, to nevím, ale psa, myslím, v této knížce určitě také najdete.
1: Věřte, nevěřte.
0: Takže večerníčky a fík. Je to jenom pár dní, co oslavila narozeniny naše legendární herečka Jiřina Bohdalová. Všichni víte, určitě víte, že právě Český rozhlas pro ní připravil i velkou oslavu. Byla to velká sláva, krásná. A my teď budeme mluvit i o něčem ze zákulisí, což jste většinově asi nezažili, takže budete tipovat. Protože tvrdím, že na té oslavě byla připravená i soutěž pro děti, které měly poznat postavičky, které Jiřina Bohdalová namluvila. A náš rozhlasový dramaturg Jaroslav Pokorný tam u toho byl a byl převlečený právě za Maxi Psafíka. Přičemž ho tam doprovázela tedy celá řada dalších pohádkových postav. Je to pravda? Je to pravda, byl Jaroslav Pokorný, který pro vás připravuje dramaturgicky řadu pořadů v Českém rozhlase Hradec Králové, hlavně nedělní neobyčejné příběhy, tak byl na oslavě Jiřiny Bohdalové převlečený za Maxi Psafíka?
1: Telefonní číslo do studia Českého rozhlasu Hradec Králové je 726 46 46 46. 46.
0: Kdo se k nám dovolal? Vítejte, krásné dopoledne.
2: Krásné dopoledne, Marie Schrafský.
0: Zdravíme.
2: Já vám budu věřit.
0: Věříte, že náš Jarda, že je schopný všeho a že zrovna ten Maxi Psafík, že ho lákal. Paní Marie, co vy, jaké postavičky máte nejraději večerníčky? Zavzpomínejte, máte ráda pohádky?
2: Pohádky miluji. To je jediný, co nesklame.
0: To nesklame. A ten Maxi Psafík, ten 50-letý fík, je vašemu srdci blízký?
2: Určitě, ten je skvělý.
0: Tak děkujeme.
2: A nestárne.
0: Nestárne, ten se má, vidíte, vypadá pořád dobře a pořád stejně. Mějte se krásně, hezký den do Chrasti. Naschledanou.
2: Naschledanou.
0: A další z vás tady u nás ve vysílání, jste to vy, dobrý den.
3: No,
0: haló. Haló, slyšíme se, věřte, nevěřte, kdo je s námi?
3: Vlastík.
0: Ano, pane Vlastíku, tak co myslíte?
3: No, já si myslím, že to byl Přemírek a Lochomurta.
0: Že byl za jinou postavičku, že nebyl za Maxi Psafíka, takže nevěříte tomu tvrzení dnešnímu. Nevěříte. A pane Vlastíku, vy jste byl na té oslavě, jenom se zeptám.
3: Byl jsem samozřejmě, jo.
0: Vy jste tam byl, no tak teďka nevím, jestli mám dál jako zkoušet na ostatní, ale třeba to tam v zákulisí bylo ještě úplně jinak. Pane Vlastíku, odkud voláte? Odkud voláte?
3: Žíreč.
0: A jaká postavička vám je nejmilejší, vašemu srdci nejbližší, pohádková?
3: No, ten Rumcajz bych řekl.
0: Rumcajze máte rád, takže na Jičínsko bychom také pozvali, no blíží se tam pohádkový festival, tak Rumcajzů tam bude určitě nespočet. Pane Vlastíku, děkujeme za zavolání a zdravíme do Žirče. Krásný den, naschledanou.
3: Krásný den, naschledanou.
0: A do třetice ještě tady zkusíme, jestli tady zkusíme balamutit, tak Maxi Psafík a Jaroslav Pokorný. Věříte, nevěříte, kdo je s námi?
4: Tady je Pavel z Borovnice a já vám nevěřím.
0: Nevěříte, pane Pavle, vy jste taky byl.
4: Nebyl jsem, ale z jednoduchého důvodu.
0: Ano.
4: Protože pak si Psafíka namluvil Josef Dvořák.
0: To máte pravdu, ale to byla, já jsem tvrdila, že to byla soutěž pro děti a podle těch postaviček právě měli říkat, jestli tuto postavičku namluvila Jiřina Bohdalová, anebo tato do té kategorie nespadá. To se vám nepozdává, že by tam něco takového bylo?
4: Ne. Já si myslím, že tím, že to tam namluvil pan Dvořák, takže to tam
0: že to na oslavě
4: většinou, které namluvila
0: dobře,
4: paní Bohdalová.
0: Dobře, no a vy máte nejraději jakou, pane Pavle?
4: Já zrovna miluju toho fíka, ten je úžasný.
0: Co byste mu popřál, fíkovi?
4: Co, Fíkovi, ať ještě baví mnoho a mnoho dětí, protože si myslím, že oslovuje dětskou duši a ty, my na to vždycky vzpomínáme, protože je i vtipnej a veselý. A tak jako a pohádka má bej.
0: Říkáte to krásně, souhlasím s vámi a děkujeme za zavolání, krásný den. Naschledanou.
4: Taky, naschledanou.
0: Naschledanou. Další z vás ještě můžete zavolat, případně napište svůj názor na naši mailovou adresu studio.hradec@rozhlas.cz.

0: Páteční habaděj s Ladou Klokočníkovou živě z naší rozhlasové kavárny každý pátek od 9 do 12 hodin.
1: Naším hostem po 10. hodině bude písničkář Michal Horák. Povídat si budeme o jeho novém albu Jsem asi boomer, originálních nápadech, vztahu k východním Čechám, ale i plánovaném největším podzimním koncertu ve Fóru Karlín. Po 11. hodině pak nás navštíví prezidentka společnosti Petrov Zuzana Ceralová-Petrofová. Dozvíte se, jaké to je pokračovat v rodinné tradici, založené v roce 1864, ale i o současném postavení ženy ve společnosti.
0: Přijďte do naší rozhlasové kavárny nebo poslouchejte Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. A breathless drive on a downtown street.

O Maxi Psufíkovi a oslavě Jiřiny Bohdalové jsme mluvili v dnešní soutěži Věřte, nevěřte. Byla tedy na oslavě soutěž pro děti, které poznávaly postavy, které paní Bohdalová namluvila, a byl náš dramaturg Jaroslav Pokorný na oslavě za Maxi Psufíka. Tolik z vás reagovalo, zapojilo se vás, což jsme opravdu moc rádi. Někteří připojujete i ty pohádky, které máte rádi. Pan Michal zmiňuje krkonošské pohádky, které zmínila i paní Radka, že úplně nejoblíbenější, i když ani ten fík vám samozřejmě není lhostejný. Paní Stáňa píše, nevěřím, děkuji rádiu za zajímavé soutěže, ať všichni zvednou hlavu od mobilu. Sluneční hodiny památky Gočára je krásně na světě. Děkujeme za ta slova, paní Stáňo. Pan Michal, ten nevěří tvrzení, přičemž oslava prý musela být fantastická. Pak tady máme reakci od paní Markéty, která věří. Paní Lenka zase nevěří, myslí si, že tam byly jiné postavičky. Paní Šárka také nevěří s tím, že má ráda krtečka, připomíná. Pan Petr, dobrý den, večerníčky, které namluvila Jiřina Bohdalová, máme doma všichni rádi. Myslím si ale, že Maxi Pes tam nebyl a proto nevěřím. Pan Miloš, já bych věřil, moje oblíbená pohádka je Křemílek a Vochomůrka a Maxi Pes Fík je samozřejmě také super, jako dítě jsem to miloval. Všechny zdraví, pan Miloš z Náchodská, mohla bych pokračovat dál a dál. Děkuji za všechny ty reakce. No musím přiznat, že dnes to pravda nebyla. Trošku jsem vás vodila za nos. Někteří jste věděli, tušili, protože jste měli možnost se té oslavy zúčastnit. Tak víte, že Jaroslav Pokorný na té oslavě byl. Byl tam, protože patřil k hlavním organizátorům, je vždy u těchto velkých záležitostí, ale za Maxi Psufíka tam skutečně nebyl. Náš dramaturg byl převlečený za Křemílka. Žádný zástup jiných pohádkových postav se nekonal, Křemílek tam byl na všechno sám. Jarda je totiž velmi kreativní a vymyslel si, že Křemílek jako takový bude mezi těmi gratulanty a nakonec se do pohádkového kostýmu převlékl sám. Takže Křemílek to byl. Jestli pak se vám v kostýmu ukáže i u nás v Hradci v sobotu. To slíbit nemůžu, ale že to bude u nás mimořádné, to je určitě jasné. Takže kdo dnes získá cenu? No bude to někdo z vás, kteří jste nevěřili a byl mezi nimi i pan Pavel, který krásně mluvil o všech pohádkách a Fíkovi poslal skrze vysílání gratulaci. Tak gratulace i vám k dnešní výhře. A ještě jedna perlička k Fíkovi. Jeho autor Rudolf Čechura místem jeho narození zvolil Ahníkov u Kadaně. Místo, na které si nemohl pan Ondřej po ránu v Bleskovce vzpomenout, čemuž se, myslím, nikdo z nás vůbec nediví, protože slovo Ahníkov neslýcháme každý den. Ta obec sice musela ustoupit těžbě uhlí, ale v Kadani na Fíka nezapomněli, takže tam mají pojmenované nábřeží. Tak proto jsem připomínala Ahníkov ještě jednou, abychom si to třeba kteří zapamatovali. A Fíkovi ještě jednou samozřejmě všechno nejlepší.

11 hodin po zprávách nabídneme lékařskou radioporadnu, ve které budeme mluvit o hantaviru a taky klíšťatech. Bude u nás profesor Roman Chlíbek a vy budete mít samozřejmě možnost se také zapojit. Tak buďte dál s námi. Hezké čtvrteční dopoledne.

0: Sedmi krásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí, po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmi krásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Dreamin' Live Show míří do Smiřic 22. května od 19 hodin v Atriu zámku zaspívá Kateřina Romancová v doprovodu Julie Svěcené. Čeká vás jedinečné spojení hlasu a houslí a výlet do klasické jazzové i filmové hudby. Vstupenky v síti SMS Ticket nebo v infocentru Smiřice. Nenechte si ujít výjimečný večer 22. května od 19 hodin.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
3: Stavba urgentního příjmu v nemocnici v Trutnově se prodraží. Bývalá ministryně obrany Vlasta Parkanová nedostane od státu vyšší odškodné. Fotbalisté pražské Slávie ovládli po druhé za sebou šanceligu. A počasí oblačno až zataženo, místy přehánky, teploty kolem 15 stupňů. Zprávy a Radek Půlchrábek. Hezké dopoledne. Stavba urgentního příjmu v Trutnovské nemocnici bude dražší, než bylo v původním odhadu, a to zhruba o 90 milionů korun. Oznámil to investor Královéhradecký kraj. Práce začnou příští rok, hotové mají být do 3 let.
4: Místo 338 milionů korun počítá hejtmanství s rozpočtem 426 milionů. Projekt byl totiž doplněn o servrovnu a vyšší jsou navíc ceny prací i stavebních materiálů. Podle krajského radního pro investice Zdeňka Prause z Hnutí ANO počítal kraj také s částečným financováním z dotace, kterou ale nezískal. Ve výsledné ceně navíc není zahrnuto vybavení za dalších 60 milionů. To už si ale nakoupí sama nemocnice. Z Hradce Králové Tomáš Lerinc, Český rozhlas.
3: Dobrovolní hasiči z Březhradu budou mít novou cisternovou stříkačku. Město Hradec Králové získá na vůz 4milionovou státní dotaci a taky 1,5 milionu korun od kraje. Celkové náklady na nákup nové techniky vyjdou téměř na 12 milionů, oznámila to radnice. Bývalá ministryně obrany Vlasta Parkanová nedostane od státu vyšší odškodné za neoprávněné trestní stíhání v kauze armádních letounů CASA. Rozhodl o tom Městský soud v Praze. Ministerstvo spravedlnosti se Vlastě Parkanové v minulosti za mnohaleté stíhání omluvilo a zaplatilo jí 1 600 000 korun. Žádala ale zhruba 8,5 milionu. Proti rozsudku může Vlasta Parkanová podat dovolání k nejvyššímu soudu. V semifinále Eurovize dnes vystoupí zástupce Česka Daniel Žižka. Hudební soutěž hostí Rakousko. Do Vídně se tak chystají i čeští fanoušci.
5: Ty lístky nejsou úplně nejlevnější. To určitě není něco, co by člověk asi absolvoval úplně každý rok, pokud není nějaký skalní fanoušek, když si do toho ještě započítáte náklady na dopravu, na ubytování. Takže ta Vídeň vlastně pro tohle byla úplně ideální.
6: Faninka Kristýna Férová vyráží do Vídně vlakem spolu s dalšími příznivci. Ti, kteří do Rakouska nejedou, mohou společně sledovat přenos například v brněnském kreativním centru KUMS, kde promítání pořádá projekt Tak Moment.
7: V projektu Tak Moment nám záleží na budování komunity, chceme být blízko lidem i offline a Eurovize má navíc silnou fanbase a to právě i mezi mladými lidmi. Ale počítáme s účastí asi okolo 50 lidí.
6: Říká šéfredaktorka Anna Mikušová. Finálová dvacítka bude o titul soutěžit v sobotu. Kristýna Sedláčková, Český rozhlas. Sport.
3: Fotbalisté pražské Slávie ovládli po druhé za sebou šanceligu. Triumf si zajistili dvě kola před koncem nadstavby díky vítězství nad Jabloncem 5-1. Liberec prohrál v Hradci Králové 0-1.
2: Počasí.
3: Bude oblačno až zataženo, během dne místy přehánky. Teploty na východě Čech 13 až 16 stupňů, na horách kolem 5. Biozátěž je dnes na jedničce.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
3: Ve Rtyni v Podkrkonoší silničáři uzavřeli Hronovskou ulici. Objízdná trasa vede přes Červený Kostelec. Důvodem jsou opravy silnice.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Klíšťata letos nestrácela čas a jejich aktivita už teď láme rekordy. Jen za první 4 měsíce roku evidují lékaři v Česku přes 1800 případů boreliozy a desítky nakažených encefalitidou. Patříte i vy mezi ty, kteří kdysi začali s očkováním, ale pak na přeočkování zapomněli. Potom možná žijete ve falešném pocitu bezpečí. V dnešní radioporadně se ale podíváme i na téma, které v posledních dnech plní titulky novin, a to je obávaný hantavirus. Proč může být nebezpečný obyčejný úklid sklepa nebo kůlny a kdy hrají hlavní roli hlodavci? Hostem bude vakcinolog profesor Roman Chlíbek. Probereme, co je skutečné riziko, co je zbytečná panika a jak se účinně bránit. Ptejte se i vy. Začínáme za 6 minut.
9: Habaděj a Pavla Kindernajová.

0: Radioporadna.
1: Od mikrofonu Českého rozhlasu Hradec Králové zdraví Pavla Kindernajová. Hantavirus v posledních dnech plní titulky a u řadu lidí vyvolává obavy. Můžeme se nakazit při úklidu chalupy, sklepa nebo kůlny? A je to pro nás skutečná hrozba nebo spíš téma, které potřebuje klidné vysvětlení? Zároveň nám začíná sezóna klíšťat. Podle Českého hydrometeorologického ústavu je na většině území vysoká aktivita, 4. stupeň z 5. Nejde tedy jenom o lesy, riziko je v parcích, zahradách, u cyklostezek. Dnes proto probereme hantavirus, klíšťovou encefalitidu, lymskou boreliozu, ale také očkování a první pomoc. Hostem radioporadny je dnes profesor Roman Chlíbek, předseda České vakcinologické společnosti a také děkan Vojenské lékařské fakulty Univerzity obrany. Vítejte u nás, dobré dopoledne.
2: Dobrý den.
1: Pane profesore, tak začněme tím, co teď lidi možná hodně znervózňuje, a to je hantavirus. Jak byste jednoduše vysvětlil, o co jde a je v Česku důvod k panice?
2: Tak hantavirus rozhodně není žádná novinka. My ho i u nás známe už desítky let. On byl prakticky poprvé objeven v roce 1976 v Koreji u řeky Hantan. Proto se pojmenoval podle ty řeky, kde ho poprvé u zvířat našli tento virus jako novinku, tak toho pojmenovali. A myslím si, že do médií se dostal zejména díky tomu, že se tady objevil mezinárodně významná událost, kdy se objevil mezi cestujícími na té výletní lodi, která prakticky z Argentiny vyplula, a zároveň k tomu je jaro, kdy se lidé častěji dostávají do kontaktu s hlodavci a jejich výměšky, a to vždy zvýší pozornost. Na druhou stranu asi je důležité říct, že v tuto chvíli tady rozhodně nehrozí žádná epidemie u nás, a nebo nehrozí, že by se ten virus v tuto chvíli u nás nějak dramaticky měl šířit mezi lidmi, a v Čechách pořád platí, že máme spíš ojedněle a dlouhodobě se nijak dramaticky neměnící případy.
1: No, když lidé slyší slovo virus, ale tak samozřejmě po těch zkušenostech všech často zpozorní. Z aktuálních zpráv zaznívá varianta Andes, která budí pozornost. Je možná důležité rozlišovat mezi touto variantou a hantaviry, které se i běžně vyskytují u nás?
2: O těch typů je samozřejmě více, a to, co je popisováno a způsobilo tu současnou situaci, je právě virus pocházející z Jižní Ameriky, který má ten potenciál a může se šířit mezi lidmi. Proto se také na ty lodi rozšířil, ale je potřeba si uvědomit, že také to bylo díky tomu, že tam jsou v dlouhodobém a velice těsném úzkém kontaktu, a tento typ viru se zatím u nás jakoby nevyskytuje a ani takovéto situace těsných kontaktů tady nejsou.
1: Zmiňujete přenašeče hlodavce, takže rizikové může být uklízení chalupy, sklepa, kde třeba se člověk také dostane s hlodavcem do kontaktu, nebo tam jsou ta rizika spíše jiná?
2: Může to být, a je to asi nejčastější a nejrizikovější v našich podmínkách, protože ten virus se objevuje v trusu, v moči a ve slinách těch hlodavců, zejména myší, hrabošů, potkanů, krys, a dostává se právě do toho prachu, takže právě na jaře, když lidé třeba začínají uklízet sklepy, půdy a kůlny, tak zejména při tom suchém zametání se tam víří prach, který je kontaminovaný tím virem, a ty lidé ho mohou vdechnout a můžou onemocnit touto nákazou.
1: Takže ten přenos je vícero variantami, nejen že by nás hlodavec musel kousnout, ale můžeme právě i vdechnout, případně přes ty výkaly, přes kůži se ty viry také dostávají?
2: Oni se nejčastěji právě dostávají tím vdechnutím toho prachu, protože těch případů, kdy vás kousne myš nebo krysa, je poměrně málo. Ale případů, že jste v prostředí, kde přes zimu byly myši a ten virus se dostal do toho prachu, je daleko frekventnější. Takže nejčastěji se lidé právě nakazí tím, že ten virus vdechnou. Na druhou stranu jsou tady opatření, kterým se to dá eliminovat i v našich podmínkách.
1: Ta opatření jsou jaká?
2: No tak pokud budu uklízet, tak samozřejmě vždycky je lepší uklízet trošku na vlhko, abych nevířil tolik ten prach. Budu používat určitě na ten úklid nějaké rukavice a asi to nejmenší, co můžu udělat, budu-li zametat prašnou půdu, taky trošku zvlhčit a vzít si nějakou ústenku, nejlépe respirátor, který známe z doby covidu, který umí zastavit to, aby jsme ty viry nevdechovali, takže tady ta obrana je poměrně se dá najít.
1: Mluví se o fatálních následcích, možná proto lidé jsou tolik pozorní, když věříme, že k nám je to opravdu daleko, že to riziko je minimální, ale zajímalo by mě, jestli se mění výskyt podobných infekcí s oteplováním a s pohybem zvířat po celé planetě.
2: Ono, ten případné posuny ve výskytu této nákazy spíš nesouvisí s tím, že bychom se na mapě nějak přesouvali více méně postižené státy, ale nejvíc to vždycky souvisí právě s těmi hlodavci. To znamená, pokud i v Čechách, kdekoliv jinde na světě je zrovna období v dané lokalitě, že se přemnožili hlodavci, tak logicky to riziko může stoupat. Takže to souvisí hodně s jakým zrovna je rokem, jak tvrdá a dlouhá byla zima a kolik hlodavců se namnožilo.
1: Můžeme popsat příznaky, jaké doprovázejí ten hantavirus?
2: Ty příznaky, a to je trošku ta horší zpráva, je, že zpočátku vypadají jako chřipka. Takže člověk si může myslet, že má chřipku, protože to je horečka, únava, bolesti kloubů, svalů a to může být zrádné, ale u těch hantavirů se později rozvine i příznaky, ty závažnější, a to je postižení dýchacích cest, dušnost a postižení ledvin, případně vysoká horečka s krvácivými projevy. Může se objevit samozřejmě pokles tvorby moči, bolesti břicha, zvracení. Takže to asi nejvíc, čeho se bojíme, je právě to krvácivé projevy a postižení těch ledvin.
1: Téma určitě není dobré zlehčovat, určitě hantavirus nebudeme zlehčovat, ale ještě jednou musíme zdůraznit, že to riziko u nás v České republice tohoto nebezpečného viru je minimální.
2: Je minimální a při běžném pobytu venku nebo pohybu ve městě to riziko nám prakticky příliš velké nehrozí.
1: Tak v dalších vstupech se přesuneme k riziku, se kterým se v našem kraji setkáváme mnohem častěji, a to ke klíšťatům. 726x46 nebo studio.hradec@rozhlas.cz. To jsou kontakty do studia pro posluchače, kteří chtějí využít toho, že tady pana profesora Chlípka máme.

0: Jste s Českým rozhlasem Hradec Králové, hostem Radio poradny je dnes profesor Roman Chlíbek, předseda České vakcinologické společnosti, a teď jsme slíbili ta klíšťata. Podle dat Státního zdravotního ústavu bylo letos od ledna do dubna v Česku evidováno 10 případů klíšťové encefalitidy a 1830 případů lymské boreliozy. Je to na začátek sezóny hodně případů?
1: Je to hodně případů a potvrzuje to jenom ten dlouhodobý trend, kdy sledujeme zvýšený výskyt jak klíšťové encefalitidy, tak i lymské boreliozy. Jenom třeba pro zajímavost, lymská borelioza se doposavat vyskytovala řádově v tisících případů za rok a v loňském roce 2025 poprvé z nějakých hodnot 4-5 tisíc to vystřelilo na 11 tisíc případů ročně. Hmm. Takže pokud už počátkem roku máme zvýšená čísla u obou onemocnění, tak to jenom potvrzuje to, že to je něco, s čím musíme počítat a je potřeba o tom mluvit.
0: Ne? Abychom byli konkrétní pro náš region, tak v Královéhradeckém kraji je zatím evidován jeden případ klíšťové encefalitidy a 62 případů lymské boreliozy. Jsme ve srovnání s ostatními místy na tom nějak jinak?
1: Jsme na tom stejně jako celá republika, ale je to o tom, že když se klíšťata probudí, že jo? A jestliže se teď na tři zmrzlé ochladí, tak klíště zase zaleze pod zem a teď tam spí a čeká, až se oteplí. Čili že ta sezona klíšťat jakoby bude postupně narůstat a ty případy budou taky přibývat i v našem kraji, i v našem městě.
0: Je to otázka toho, že nějak mutují tyto drobní parazité, nebo to počasí to ovlivňuje, že je toho více a více?
1: No, asi nejvíc to ovlivňují přírodní podmínky a počasí pro ty klíšťata. Čím více klíšťat, tím více těchto onemocnění. A klíšťat

0: Příště. Poslala jsem ho na rozbor boreliozy a encefalitidy do laboratoře klíště prevence CZ včera. Už jsem napsala e-mail také gynekologovi. Můžu udělat ještě něco dalšího? Ptá se paní Marie.
1: No tak asi skoro víc, než nechat vyšetřit klíště, protože i když se klíště zjistí, že tam je třeba borelie, tak to neznamená, že se nakazila, protože na to přenos těch borelí z klíšťat je potřeba nějaký čas a pokud se ho včas odstranila, tak se nutně ani nemusela nakazit. Takže ani bych nepropadal panice, když by mi vyšlo pozitivní, zejména na ty borelie. Ale to, co může udělat asi nejvíc, je samozřejmě, pokud správně ho odstranila, předpokládejme, že ano, tak teď konci to místo pozorovat. A pokud se tam bude objevovat zarudnutí, tak a zvětšující se, tak okamžitě navštívit lékaře a bude-li to limská borelioza, tak se to dá účinně léčit a bude-li to klíšťová encefalitida virové, to se léčit nedá, ale zase se dá samozřejmě příznaky nějakým způsobem tlumit. Takže teď to nejdůležitější je pozorovat si to po dobu 30 dnů to místo a bude-li se tam objevovat nějaké zvětšující se zarudnutí, tak i hnedka k lékaři.
0: V tom těhotenství je to rizikovější, když se něco takového stane?
1: Tak těch dat samozřejmě není úplně tolik, ale není to takový virus ani ta borelie, že by způsobovalo nějaké vrozené vady nebo potraty, poškození plodu. Čili že z tohoto pohledu já bych se toho úplně nebál. Pokud by to byla klíšťová encefalitida, tak tam třeba hrozí, že tam bude vysoká teplota, která může pro to miminko být velice, velice nevhodná, ale zase, když se to včas podchytí a ta teplota se utlumí, tak pro to miminko by to nemělo mít žádné následky.
0: Je pravda, že virus klíšťové encefalitidy se může přenést už během několika minut po přisátí, zatímco u boreliozy hraje délka přisátí větší roli?
1: Je to přesně tak a je to dáno tím, že prakticky, když to klíště má virus klíšťové encefalitidy a začne sát, tak zároveň nejenom saje, ale vypouští i svoje sliny do ty rány a v těch slinách je ten virus a k tomu přenosu dochází prakticky okamžitě po přisátí. O to větší důraz se klade na to předejít tomu právě očkováním, protože tady i včasné odstranění klíštěte nemusí být tak dobré, ale v případě limské boreliozy tam je potřeba několika hodinové až dní trvající sání, třeba 2-3 dny, než ty borelie se začnou uvolňovat z klíštěte do člověka. Proto v případě limské boreliozy hraje velkou úlohu, co nejdřív to klíště odstranit.
0: Boreliozu tedy umíme léčit antibiotiky, když se zachytí včas u klíšťové encefalitidy. Tedy je situace jiná, tam cílová léčba není, takže dostáváme se k tématu očkování, které se je necháme hned po písničce.
2: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: S Českým rozhlasem Hradec Králové posloucháte radioporadnu. Naším dnešním hostem je profesor Roman Chlíbek, předseda České vakcinologické společnosti a děkan Vojenské lékařské fakulty Univerzity obrany. Slíbili jsme, že teď se zaměříme na to očkování. Tak komu byste doporučil očkovat se, když to necháme zatím u těch klíšťat, tak je dobré pro kterou skupinu? Mnozí si řeknou, je to riziková záležitost pro ty, kteří chodí do lesa, ale je tomu skutečně tak?
1: Už dávno tomu tak není, protože ty klíšťata se přizpůsobila, jednak mají delší sezonu, rodí se jich stále více, naučili se už žít i na horách, i v Krkonoších, takže v České republice nenajdete místo, kde se nenachází klíště, které má virus klíšťové encefalitida nebo bakterii lymské boreliozy. Takže to obecné doporučení je, že dokonce v riziku je i člověk, který nechodí vůbec do lesa, protože podle posledních údajů z České republiky daleko více infikovaných klíšťat se našlo v městských parcích. Takže kdokoliv, kdo jde tady ve městě po Hradci a udělá si nějaký piknik, v sadech si lehne na trávu nebo s dětma si hraje, tak se může přisát klíště a nikdy nevíte, jestli zrovna toto klíště infikované je nebo není. Takže proto vzhledem k závažnosti a nemožnosti vlastně předejít rychlým odstraněním přenosu, ten význam očkování je pro každého bez, prakticky, když to řeknu, bez ohledu na věk, protože tak jak máme nejvíc klíšťat u psů, protože se pohybují nízko a tam jsou klíšťata, tam je vlhkost, klíšťata potřebují tu vlhkost, tak zrovna tak tam se pohybují třeba děti a zrovna tak lidé, kteří si lehnou na trávník, takže zjednodušeně řečeno, to očkování má význam pro každého, včetně dětí, dospělých a seniorů, a čím jsem starší, tím má daleko větší význam, protože u starších lidí vydáváme ty těžší a závažnější formy onemocnění.
0: Česko patří mezi tři nejvíce zasažené země v Evropě, přesto máme nižší proočkovanost než některé okolní státy. Jak si to vysvětlujete, tento český paradox?
1: Myslím, že to je obecně přístupem k prevenci, že lidé skutečně více spoléhají na včasné diagnostiku a kvalitní a super léčbu. Neuvědomují si, že na klíšťovou encefalitidu žádný lék nemáme. My nejsme schopni ten virus v lidském těle nějakým způsobem jako antibiotiky zahubit, takže není žádná léčba. A ty lidé, než předcházet, tak spoléhají spíš na tu léčbu. A druhá věc také je ta, že v řadě zemí mají větší úhrady očkování, pojišťovny, zdravotní nebo stát hradí to očkování, a u někoho ta cena toho očkování může hrát významnou roli, a to vidíme, když se zavedlo hrazení očkování u lidí 50 a více letých, tak nám pomaličku začíná narůstat proočkovanost, ale i tak se zatím dostáváme na 40%, což v porovnání třeba s Rakouskem, který má 85% proočkovanost,
0: tak
1: je pořád málo.
0: No, v Královéhradeckém kraji konkrétně má alespoň jednu dávku 45% obyvatel, základní očkovací schéma dokončilo 35% očkovaných, ale aktuální ochranu díky pravidelnému přeočkování má asi jenom 6% obyvatel, takže to možná znamená, že spousta lidí žije v nějakém falešném pocitu bezpečí.
1: Tak nejdůležitější asi je to, že ten, kdo nedokončí to očkování a dá si jenom jednu dávku, a to ukazuje, že jednu dají a pak už zapomenou přijít, jo? Což je škoda, protože tam je i určitá variabilita, i když přijde s velkým časovým odstupem, furt to má smysl navázat a pokračovat, a když neabsolvuje aspoň ty tři dávky, tak tu ochranu tam nemá a ta jedna dávka mu je po roce prakticky k ničemu, a taky ta nízká proočkovanost, proto možná máme nejvyšší výskyt klíšťové encefalitidy z celé Evropy. Takže kromě pobaltských států jsme nejrizikovější region a nejvíce případů z celé Evropy.
0: Pane profesore, ale určitě sledujete diskuze, co se týče očkování, že sílí hlasy, které tvrdí, že jakákoliv vakcína je zbytečná, než kvůli nebezpečná. Tak jak na tyto obavy odpovídáte jako lékař, který je denně v kontaktu i s daty?
1: Tak právě na to odpovídáme těmi daty, protože ta data jsou zcela jasně ukazující, jaká je bezpečnost toho očkování. My máme jeden z nejrobustnějších systémů sledování bezpečnosti očkování, jak v České republice, tak v rámci Evropy. Systém, kam se hlásí jakákoliv podezření nějakých nežádoucích těžkých reakcí, které se analyzují i v rámci evropských dat a hledá se souvislost s očkováním. Takže ten systém je velice robustní. A v porovnání s jinými léčivými případy, přípravky. Žádné jiné se nesledují tak bedlivě jako očkovací látky, kdy sledujeme data od nejenom z klinických studií, ale z běžné praxe od milionů očkovaných lidí, a ten systém by určitě zachytil nějaké varovné bezpečnostní signály a zatím nic takového nezachytil. Takže pokud budeme pracovat s daty, tak nám jasně ukážou, že to očkování je bezpečné.

0: Jste s Českým rozhlasem Hradec Králové, ve studiu se mnou je profesor Roman Chlíbek. Mluvíme o klíšťové encefalitidě, borelioze a možnostech prevence, jak se chránit. A už tady máme dotaz po telefonu, můžete se ptát, dobrý den.
1: Dobrý den, já jsem si chtěl zeptat na tuhle věc. Já jsem jako, dokud jsem jezdil do práce, tak jsem prostě jako nemohl pít pivo a tohleto, tak víceméně jsem nepil. A teď, jak jsem v důchodu, tak si dávám občas jako víc piva a tohle. A od té doby, to už je 20 let, na mě žádný klišťata nejdou.
0: Jestli to funguje, se chcete zeptat pana ano, profesora, já, ten alkohol, že ano, odrazuje.
1: Nevím, jestli alkohol, ale to pivo, ale jako moje žena za tolik nepije, ale tak občas něco chytne taky, no.
0: Dobře, tak děkujeme za dotaz a ať se na vás klíšťata nechytají a buďte zdrav hlavně, ano, pane Imrichu, nashledanou, děkujeme. No, nevím, ten alkohol, pane profesore.
2: No, krátká odpověď, samozřejmě je to individuální a i složení potu může mít určitý význam na to, jestli to pro to klíště jsme lákaví nebo méně lákaví, takže to svoji nějakou určitou roli může hrát, ale rozhodně bych nespoléhal na to, že pití piva zabrání, aby na mě nešly klíšťata. Možná s tím také souvisí, jak člověk je aktivní, jak často si už lehá na trávník a pohybuje se někde nízce u toho, ale úplně na ten alkohol bych nesázel, ale samozřejmě nedá se vyloučit nějaké individuální složení potu.
0: Další dotaz přišel od pana Petra, který píše, jsem očkovaný proti klíšťové encefalitidě, ale nevím, kdy jsem měl poslední dávku, co mám udělat pro to, abych to zjistil. Dá se to někde dohledat?
2: Dá se to asi dohledat u praktického lékaře, pokud tam ten záznam mít bude, tak se podívá a i kdyby ten záznam žádný neměl a věděl bych, že to je hodně dlouho, tak nic není ztraceno. V tu chvíli bych šel co nejdřív na jednu dávku a ta jedna dávka mě určitě naváže na to předchozí očkování, i kdyby to mělo být třeba před 10 lety.
0: Vy jste zmiňoval v tom předchozím vstupu, že některé lidi odrazuje to, že to není všechno hrazené pojišťovnami. Jak vnímáte veškeré ty úhrady a také politické tlaky na revizi očkovací strategie. Mělo by si Česko hodnotit ty vakcíny úplně samo nezávisle, jak zeznívá z některých stran? Měla by být ta podpora z vašeho pohledu širší?
2: Podpora by měla být určitě širší z pohledu úhrady a hrazení ze zdravotního pojištění, protože byť se to může zdát, že to stojí nějaké finanční prostředky, tak pořád to očkování je levnější než potom ta léčba a nakonec zdravotní pojišťovna na tom nejvíc ušetří a my jsme už víc jak 3 roky nezavedli žádnou novou úhradu ze zdravotního pojištění. Strašně dlouho jsme čekali na nový systém zavádění úhrad. Ten systém tady je. V tuto chvíli ve frontě čeká řada vakcín a uvidíme, jak ty analýzy dopadnou a já věřím, že přibydou ty úhrady.
0: No, mnozí lidé si možná řeknou, tak když to nedoporučuje pojišťovna ani vláda, tak to vlastně nepotřebujeme, riziko je minimální, tak proč se očkovat, když se proslýchá, kolik je tady i rizik. I ministr zdravotnictví říká, že benefity očkování sice převažují, ale že je důležité mluvit i o nežádoucích účincích. Tak děláme to u nás dostatečně otevřeně?
2: Já myslím, že to je velice, velice důležité o těch nežádoucích účincích mluvit a ta otevřenost k těmto tématům, to je i otázka důvěry s těmi pacienty a myslím si, že stále více a více je snaha mluvit nejenom o přínosech, ale i o těch možných rizicích a aby si každý individuálně zvážil a většinou vždycky ty přínosy převážejí nad těmi riziky, ale to neznamená, že bychom o nich měli mlčet. Naopak je potřeba tu otevřenost, ty komunikaci mít.
0: Pane profesore, poprosím opět sluchátka, máme tady další dotaz, vítejte v radioporadně, dobrý den.
3: Dobrý den, pan Salačo, Klidnice. Volám jenom takhle kvůli tomu alkoholu, že v pivu je Bčko,
0: ano,
3: a ono působí proti těm klíšatům, to nemají rádi.
0: No, to už tady říkal ten pan posluchač, pan profesor na to reagoval, že se to nedá úplně tak na 100% potvrdit.
2: Ono úplně, že bychom měli nějaké vědecké studie, které by potvrdily, že vitamin B nějakým způsobem odpuzuje vyloženě klíšťata. Je také otázka, kolik toho Bčka v pivu je. Víte, že se říká, že i v pivu je vitamin B a celá řada dalších takzvaně. Tak já bych nesázel na to,
0: nepřeceňovat,
2: že nepřeceňovat a určitě bych neřešil prevenci klíšťat tím, že bych zvýšeně pil pivo.
0: Další dotaz jste v radioporadně. Dobrý den.
4: Dobrý den, tady Dvořáková. Pane profesore, prosím vás, já mám od roku 94 chronickou neuroboreliozu způsobenou tak, že v Jablonci nad Nisou jsem s kamarádkou čekali na autobus a spadlo mi klíště do hlavy. Než jsem přijeli domů, tak jsem měla bouly na hlavě, řezali mě to a tak dále. Na krku boule, ještě že jsem doma měla Augmentin v té době, takže jsem si to přeléčila a byla jsem na ministerstvu zdravotnictví, jestli teda na neuroboreliozu, jestli budou mít vakcínu, protože nás je hodně a já s tím bojuju 36 roku.
0: Pane, jo, tak pan profesor pokyvuje.
4: A
0: tak...
4: čím dál, čím jsem starší, tím je to horší, jo.
0: Držte se, pan profesor zareaguje určitě.
4: Jenomže já se prostě jsem bojovnice, takže prostě chodím o berlích, ale prostě je to něco příšerného. A vůbec si to neumí nikdo představit. Ležela jsem v Hradci půl roku na reumatologickém ústavu, 6 neděl, 2x3 neděle a řekli mi, že mi není pomoci.
0: No zkusíme zareagovat, jestli nějaká očkovací strategie nebo co na toto, pane profesore?
2: Tak dobrý den, to samozřejmě je jenom důkaz té vážnosti lymské boreliozy, která bohužel může mít takhle závažný těžký průběh. Ta dobrá zpráva je, že máme tady v dohledné době, určitě se tady objeví očkovací látka právě proti lymské borelioze a možná, že se regulační úřady jim budou zabývat už v roce 2026 letos a nebo hned počátkem příštího roku. Věřím, že tady budeme mít očkovací látku, která vám pravděpodobně asi nevyléčí tyto potíže. To je dobré si na rovinu říct, ale zabrání přenosu případně při přisátí dalšího klíštěte a ta očkovací látka bude chránit před lymskou boreliozou a přenosu z klíšťat na člověka, takže to bude velký posun další v medicíně a přínos pro nás.
0: Na závěr, pane profesore, co doporučit všem, kteří nás poslouchají? My jsme si tady povídali, že všichni se chtějí dožívat ve zdraví vysokého věku, ale ideálně chodit na boso, být blízko k té přírodě, hodně se začíná upozorňovat ta věda, tak jaká závěrečná slova a by měla zaznít.
2: No tak každý se chceme skutečně dožít co nejvyššího věku. Dneska se říká umřít takzvaně zdraví a to znamená, že pečovat o své zdraví a na prvním místě je ta prevence. A pokud tady máme nástroje v očkování, které jsou tady nejenom pro děti, ale jsou pro dospělé, jsou tady pro seniory, jsou tady pro osmdesátníky, tak aby naopak je všichni využívali, protože nám to zlepší kvalitu života a umožní nám to dožít v daleko lepší pohodě se vyššího věku a je zbytečné tyhle nejmodernější věci medicíny nějakým způsobem odmítat.
0: A ta nejrychlejší samozřejmě kontrola po lese, prohlédnout se, když něco najdeme, vytočit a hledat
2: a
0: odborníka.
2: A dezinfikovat a nevytáčet to rukama.
0: Doporučuje profesor Roman Chlíbek. Děkujeme, že jste se vstavil tady u nás ve vysílání. Naschledanou.
2: Děkuji za pozvání. Naslyšenou.
5: Český rozhlas Hradec Králové hledá do svého týmu pracovnici nebo pracovníka recepce. Nabízíme práci v režimu dohody o provedení práce. V případě zájmu očekáváme vaše životopisy na e-mailové adrese recepce@hk.rozhlas.cz a to nejpozději do 31. května. Šarm. Týdeník o životním stylu s Ladou Klokočníkovou.
6: Herečka Petra Nesvačilová oslavila 40. Skončila mateřskou a vedle pracovních projektů se chystá na Stardance. Jak se těší, uslyšíte v Šarmu. Kromě toho vám představíme novou kolekci elegantních šatů Machač Fashion a v kosmetickém rádci povíme, co znamená zkrátka SPF a poradíme, jak nejlépe chránit pleť před sluncem.
5: Šarm. V sobotu po 18. a v neděli po 11. hodině. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Za 7 minut bude 12 hodin, čtvrteční Habaděj Českého rozhlasu Hradec Králové je ve finále. Zítra můžete přijít do kavárny, připomínám, k Ladě Klokočníkové přijde Michal Horák a taky Zuzana Ceralová Petrofová, jste zváni. A za chvíli můžete zavolat i do písniček od srdce a říct nám, co je před vámi, jestli už máte víkendové plány a také samozřejmě popřát oslavencům nebo podpořit ty, kterým víte, že naše písnička udělá radost. No a teď si ještě před zprávami řekneme něco ke kávové sedlině.
1: Babské rady.
2: Kávová sedlina, lidově lógr, může mít v domácnosti mnoho využití. Nejprve si ho však potřebujeme dobře vysušit. Nasypeme lógr v tenké vrstvě na pečící papír a dáme schnout na teplé místo. Nebo použijeme troubu nastavenou na nízkou teplotu. Přidáním vysušené směsi do hlíny dodáme sílu rostlinám. Káva totiž obsahuje živiny, jako jsou draslík, hořčík i minerální látky. Kávová sedlina by měla dokonce přitahovat užitečné žížaly, které půdu dokáží prokypřit a tím pádem se vašim výpěstkům v záhoncích bude lépe dařit. Kávový lógr je ověřený a účinný peeling na ruce, chodidla nebo pomerančovou kůži. Vyrobit si můžete i účinnou masku proti vypadávání vlasů. Smícháte lógr s kokosovým olejem, směs nanesete na vlasy, vmasírujete do pokožky hlavy a po půl hodince působení vlasy pečlivě opláchnete.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: vás umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál už je dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Je 12 hodin.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
1: Kvůli přestavbě hradeckého nádraží začíná série pěti výluk. Zasáhnou tři kraje. Policie na Pardubicku řeší tři případy uložení kamení na železniční koridor. Vítězstvím nad Libercem se hradečtí fotbalisté přiblížili účasti v evropských pohárech a dnešek zůstane zamračený s přeháňkami a teplotami do 16 stupňů. Pěkné poledne vám přeje Alena Brantová. Na pěti železničních tratích v Královéhradeckém, Středočeském a Pardubickém kraji začíná dvoutýdenní série výluk. Omezení souvisí s přestavbou hlavního nádraží v Hradci Králové a v různých fázích potrvá až do 27. května. Vlaky ve směru na Pardubice, Poděbrady nebo Kolín nahradí autobusová doprava. České dráhy zároveň upozorňují, že u náhradních spojů nebudou vždy zajištěné návazné přípoje. Celková modernizace hradeckého železničního uzlu za 10 miliard korun má skončit v roce 2031. Tetínu na Jičínsku chybí peníze na rekonstrukci objektu, ve kterém má vzniknout dětská skupina. Vedení Královéhradeckého kraje proto obci pomůže půjčkou 18 milionů korun. Tetínu se ani opakovaně nepodařilo získat na projekt dotaci ani bankovní úvěr. Proto se obec obrátila na kraj s žádostí o poskytnutí návratné finanční výpomoci.
3: Náklady na rekonstrukci jsou přes 25 milionů korun. Obec zhruba s ročním rozpočtem 3,5 milionů korun předpokládá, že peníze vrátí nejpozději v březnu příštího roku. Cílem opravy objektu obecního úřadu je vytvořit prostory pro dětskou skupinu a v nástavbě také zázemí pro veřejné služby. Z Tetína, Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.
1: Z uložení kamení na koleje železničního koridoru u Přelouče podezřívají pardubičtí policisté dvě děti. Případ, který vyšetřují od ledna, předali kvůli nízkému věku pachatelů k vyřízení drážnímu úřadu. Dál naopak prověřují dva jiné incidenty z trati nedaleko Pardubic, pokračuje policejní mluvčí Markéta Janovská.
4: Zde v březnu a v květnu letošního roku někdo umístil dlažební kostky na koleje koridoru v místě, kde vlaky projíždějí i 150-kilometrovou rychlostí. V těchto případech jsme zahájili úkony v trestním řízení pro podezření z trestného činu poškození cizí věci.
1: Policie v této souvislosti zveřejnila fotografii skupiny dětí a pátrá po jejich totožnosti. Jakékoliv informace uvítá na lince 158.
2: Sport.
1: Fotbalová Slavia obhájila dvě kola před koncem šance ligy titul. Jablonec před prázdnými tribunami na stadionu v Edenu porazili 5-1. Na čtvrtou příčku tabulky zajišťující start v evropských pohárech se posunul Hradec Králové po vítězství nad Libercem 1-0.
2: Počasí.
1: Zůstane zataženo až oblačno s četnými přeháňkami, výjimečně se objeví i bouřky. Teploty vystoupí na 13 až 16 stupňů, na horách na 4 až 8. Mírný jihozápadní až jižní vítr bude později odpoledne a večer slábnout.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Na Trutnovsku počítejte s komplikacemi na silnici číslo 14 mezi Úpicí a Rtyní v Podkrkonoší. Cestáři opravují její povrch, proto se tam jezdí kyvadlově. Práce budou po částech pokračovat až do 7. července.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Český rozhlas Hradec Králové s vámi ve čtvrtek 14. květnový den, kdy v kalendáři vidíme třetího z ledových mužů. To znamená Bonifáce. Znáte nějakého Bonifáce? No pokud ano, můžete dát vědět. Rádi mu pošleme i nějakou pěknou písničku, ale zahrát si můžete nechat jen tak na povzbuzení a na zpříjemnění odpoledne čtvrtečního. V nabídce máme písničky od Jiřího Schellingera, Václava Neckáře, Adama Ďurici, Robího Williamse, Lenky Filipové nebo například Žalmana. Dobrý poslech našeho dalšího vysílání přeje Pavla Kindernajová.

0: zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: 14. květen, čtvrtek a poslední zmrzlý chlapík v kalendáři Bonifác. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Otec vlasti Karel IV. Se narodil před 710 lety v roce 1316 brzy ráno tehdy 24leté Elišce Přemyslovně v městě Pražském. 11. český král, první český císař římský se narodil jako Václav. První vědecky doložené očkování provedl před 230 lety v roce 1796 anglický lékař Edward Jenner. Osmiletému Jamesi Phippsovi aplikoval vakcínu proti pravým neštovicím. Tu vytvořil z kravských neštovic. Chlapec se uzdravil a k viru neštovic už byl pak imunní. V roce 1921 se ve Velkém sále Národního domu v Karlíně uskutečnil zakládající sjezd komunistické strany Československa. Přerostlé inteligentní štěňátko se objevilo poprvé na televizních obrazovkách přesně před 50 lety.
3: Jmenuje se Rek. Už můžeš rovnou říkat fík.
2: V roce 1976 měl premiéru první díl večerníčku Maxi Pes Fík.
3: Vždyť on do rána vyrost.
2: Mitch Buchanan v podání Davida Hasselhoffa naposledy oblékl oranžové plavky a vzal do ruky plovák před 25 lety. V roce 2001 měla premiéru poslední 241. epizoda Pobřežní hlídky. Ruská vláda schválila přesně před 5 lety seznam zemí, které nejsou přátelské. Seznam měl jen dvě položky, Spojené státy a Českou republiku. 65 má výborný britský herec, vynikající filmový padouch Tim Roth. A já přeju pěkný den.
4: Nelidský je můj osud spíš, nikde tady nemám skrýš, nikde jíst mi nedají, tak si šeptám potají.

0: telefonní číslo do studia Českého rozhlasu Hradec Králové je 726 46 46 46 46.
1: Ano, i na úvod dnešních písniček od srdce připomínáme kontakty k nám do studia. Telefonní číslo zaznělo, teď ještě ty písemné možnosti. studio.hradec@rozhlas.cz, to je naše mailová adresa. Když kliknete na webové stránky hradec.rozhlas.cz, můžete se tam podívat na novinky z našeho regionu. Milan Baják připravuje veškeré články. Tak mezi tím, ale samozřejmě na titulní straně i písničkový formulář, přes který se dostanete do naší mailové pošty, pokud chcete poslat někomu aktuálně pěknou písničku. A kdo není na internetu, může samozřejmě poslat i SMSku stručnou na číslo 900 1104. Do té zprávy je nutné napsat nejdříve velkými tiskacími písmeny slovo Hradec, za slovem Hradec jedna mezera a pak poprosím bez diakritiky, tedy bez háčku a čárek, které systém neumí rozluštit, abyste připojili to, co chcete, aby u nás zaznělo.

A už nalízím mezi vaše mailové pozdravy. Budeme gratulovat, prosí paní Marie, pro Hanku Prokopovou z Nového Města. Hanko, všechno nejlepší, Haničko, k tvému výročí. Na tváři úsměv, v srdci radost, štěstí, zdraví, věčnou mladost. Tak to ti přejeme všichni z Kvasin.

Hezký den přejeme všem do rozhlasu posluchačům. Zahrajte prosím k narozeninám pro Lenku Štěpánkovou z Trutnova Čápomilku a ještě taky pro Mirka Cermana z Týniště nad Orlicí, kamaráda s přáním pevného zdraví, štěstí, lásky, radosti, ať si splní vše, co si přejí. Děkuje, Milena.

0: Víme s Habadějem. Příprava sobotního oběda a dobré rady do kuchyně. Každou sobotu se Zdenou Kabourkovou.
1: A my si společně tentokrát připravíme špízy z vepřové panenky, a to bychom nebyli my, abychom si to něčím nevylepšili, například bazalkovým pestem. No a aby to bylo opravdu ono, budeme ty špízy během pečení podlévat pivem. A nezapomeňte, že můžete být u toho. 16. května bude den otevřených dveří v rozhlase, tedy i v naší kuchyni. Těšíme se na vás.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
2: Máte rádi dobrou muziku? Chcete slyšet naživo hudbu Hradní stráže a policie České republiky, Koletovu hornickou hudbu, Lašský dechový orchestr ze Štramberka, Lazy Brass, Factorial Orchestra a další? Vyhrávejte vstupenky na jubilejní 60. ročník festivalu Koletova Rtyně, který se uskuteční už 23. května v přírodním areálu na Rychtě v Rtyni v Podkrkonoší. Od soboty poslouchejte pozorně naše vysílání a jakmile zazní signál Český rozhlas Hradec Králové na 60. Koletově Rtyni, volejte studio a vstupenky jsou vaše. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
3: Teď písničky od srdce a přiznávám, že jsem se upřímně zasmála, když Zdena v upoutávce říkala, že bude špízy podlévat pivem, protože ti, kteří poslouchali radioporadnou, si možná říkali, že někteří se prolévají tím pivem. Pane Imrichu, vítejte, dobré odpoledne.
4: Ano, dobrý den.
3: Dobrý den.
4: Já se snažím, ale takhle, já děkuju všem, kteří prostě tohle poslouchali taky, že já mám jiný názor, ale to není teďka tak důležitý, i když pro nás chlapí, jako znáte.
3: Pivo je důležité, chápu to, chápu to.
4: No,
3: v určité míře.
4: Injekce, ale jako určitě. Já souhlasím i s tou injekcí. Ale já bych chtěl pozdravit našeho krajánka z Červeného Kostolce, Honzíka, který zrovna včera nepřišel do pastoušky, protože na vesnici to je tak, že ty hospody skončily a tohle. A teď prostě hasiči se snaží, aby se lidi scházeli a hasiči trošku vydělali, takže se snaží, aby ty lidi tam přišli a prostě, aby se spolčili celý ty vesnice. Tady Petrovice, Stráškovice, Odolov prostě nemají hospodu a tak se scházejí vždycky tam, kde prostě tohle funguje. A tohle bylo ve středu.
3: Ano, a tak vnímám to jako výtku vašemu parťákovi, že jako, nepřišel.
4: Já chci říct, že krajánek, to mě to bude vyčítat.
3: No to je jasné.
4: A že krajánek prostě nepřišel a jeden kamarád přines u hoře u Zelýho. A teď se to rozdělilo mezi 35 lidí, co tam bylo a což se teda všichni dostali.
3: Pane jo, tak vzkazujete tím krajánkovi, že o moc přišel, že nepřišel a nemohl ochutnat.
4: Ano, právě
3: příště
4: to chtěli.
3: Určitě dorazí.
4: Takže ať příště to asi nebude, no ale tak jako já ho zdravím, on mě to ještě za chvilku bude volat zpátky.
3: Opatrujte se, ať přátelství vytrvá, setrvá a v pastoušce se vás schází co nejvíce. Pane Imrichu, krásné dny, naschledanou.
4: Děkujeme.

Opět nahlíží mezi písemné pozdravy. Dobrý den, prosíme o písničkové přání pro Bobinu Jindrovou, která právě dnes slaví 80. narozeniny. Nelékej se osmdesátky, stejně nejde nic vzít zpátky, pozvedáme s tebou číš, přejeme ti ze srdce, ať splní se ti, o čem sníš. I když už kniha života popsaných má stránek dost, nyní se budou psát zase další a budou jistě pro radost a o štěstí. K tomu přejeme zdraví, v osmdesátce přece jsme stále ještě mladí. Naší stále se usmívající kamarádce ze senior klubu Dřevěnka z Malšovic a dobrovolnici ve fakultní nemocnici Hradec Králové v Dobrokavárně přejeme od srdce štěstí, zdraví, hlavu si z ničeho nedělej, ať je ti na světě hej. Odpoledne to rozjedeme v senior klubu. Zdraví vás kamarádi ze senior klubu Dřevěnka. A my s přáním všeho nejlepšího k těm 80 nám posíláme písničku Bobině Jindrové.

Paní Lenka i Sabina se ptají, jestli máme skladbu od Daniela Žižky, který nás bude reprezentovat v semifinále Eurovize. Máme tuto písničku, jste s Českým rozhlasem Hradec Králové a vy víte, že nabízíme i hudební bombonky a jedním z nich, o kterém věříme, že byste chtěli slyšet, je právě i písnička od Daniela Žižky. Mladí lidé ti o něm už mnohé slyšeli, je to mladý zpěvák, vystudoval konzervatoř, celý život se dosavadní věnuje zpěvu. A jeho hudební rozsah musíme zmínit, že je fascinující, jak uslyšíte v té písničce. I proto nás dnes bude reprezentovat právě v semifinále Eurovize v Rakousku, kam se mnozí lidé chystají, protože to není od nás až tak daleko. Takže pokud jste ještě neslyšeli jeho Crossroad, což je hluboce osobní skladba o hledání vlastní identity, rozhodování o nutnosti následovat svou intuici, která popisuje vnitřní zmatky, překážky a pocit, že člověku občas kráčí životem bez mapy, tak pozorně poslouchejte.

fascinující rozsah. Víte, dívala jsem se, kolik zpěváků se snaží Daniela Žižku napodobit v tomto rozsahu a jak velmi, velmi je to těžké. No zkuste si ty jeho výšky vyspívat. Většině se to asi nepodaří, tak mu držme dnes v tom semifinále palce. Ale teď už další pozdrav, hudební dárek pro nás má, od nás má další oslavenkyně Marcela Slezáková, která právě dnes slaví narozeniny. Všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí a lásky. Přeji, přátelé.

0: Posloucháte písničky od srdce Českého rozhlasu Hradec Králové, fotbalový fanda. Pan Míla už je taky s námi. Pane Mílo, zdravím vás, krásné odpoledne.
1: Krásné poledne, Pavlínko, tady je Míla.
0: To je radosti.
1: Písničku, na které jsme se domluvili, kterou zpívá skvělá zpěvačka Katka Knechtová, tak by jsem chtěl samozřejmě nechat hrát prvoligovým fotbalistům FC Hradec Králové, kteří včera ve své skvostné aréně porazili po nelítostné bitvě Slovan Liberec 1-0. Udělali nám všem obrovskou radost, byla to obrovská radost, euforie, skvělý výkon a myslím si, že už teď účast pohára v Evropě už nás teďka nemine.
0: Už nás nemine. Kolik let jsme neporazili Liberec, pane Mílo?
1: 15 roku.
0: 15 roku. No, vůbec si nedovedu představit, co se v té aréně potom dělo, po tom zápase.
1: Byla to radost až do rána.
0: Ale kultivovaná
1: ano,
0: radost.
1: Samozřejmě.
0: A v neděli nás čeká ta Slavie. Vy ano, asi u toho nebudete chybět.
1: Budu hledišti.
0: Budete
1: samozřejmě
0: tam, nebudete tam chybět. Ano. Tak jsem to zmiňovala. Jak to vidíte proti slávistům? Myslíte si, že máme nějakou šanci?
1: Pozitivně, optimisticky, protože oni už získali včera titul, tak si myslím, že už nebudou mít téměř žádnou motivaci v neděli u nás.
0: Že to bude klidnější, takže rozcupujeme.
1: Ano, že to dáme. Že to dáme.
0: Tak uvidíme, držíme palce, budeme to spolu s vámi dál sledovat. A děkujeme, že sdílíte tu fanouškovskou radost i s dalšími.
1: Děkuji moc.
0: Mějte se krásně, naschledanou.
1: Naschledanou.

0: Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.
1: Chcete se setkat s oblíbenými moderátory, nahlédnout do našeho archivu nebo si vyzkoušet práci redaktora?
2: Tak přijďte v sobotu 16. května do Českého rozhlasu Hradec Králové na den otevřených dveří.
3: Provedeme vás celou budovou a ukážeme místa, kam se jen tak nepodíváte.
4: Setkáte se se zajímavými osobnostmi, známými nejen z našeho vysílání. Jaroslavem Svěceným, Ládou Hruškou, Petrem Moldánem nebo Mirkem Maňurou.
5: Budete svědky silvestrovské nahrávky Legrace na place.
6: A taky vaření s Habadějem v přímém přenosu.
7: Chybět nebude ani autogramiáda moderátorů a pozvaných hostů.
8: Den otevřených dveří je tu pro vás v sobotu 16. května od 9 do 16 hodin. Těšíme se na vás.
9: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
0: Písničky od srdce Českého rozhlasu Hradec Králové.
10: Ano, teď ještě pár pozdravů, které dorazily do redakce Českého rozhlasu Hradec Králové. Pan Patrik nám třeba dělá chutě ve studiu, protože posílá fotografie nádherných trdelníků, které vyráběli doma s dětmi. Šikovní jste, pane Patriku, zdravíme do Červeného Kostelce. Taky paní Silvie je s námi, zahrajeme rádi všem oslavencům a posluchačům. A ještě zdravíme pana Josefa na Trutnovsko.

Tichá dohoda dospívala, 13. hodina se nám přiblížila, Vrchlabí právě dnes otevírá turistické informační infocentrum v nových prostorách. Máme pro vás detaily, které nabídne Alena Brantová v dalších zprávách Českého rozhlasu Hradec Králové. No a po zprávách už s vámi bude Alex Minářová, která si dnes bude povídat s Michalem Pavlíčkem, hudebním skladatelem, kytaristou, zpěvákem, textařem a producentem. Ať se dál hezky poslouchá.

0: Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radiotika.cz.
1: Dream in Life Show míří do Smiřic 22. května od 19 hodin v Atriu zámku zaspívá Kateřina Romancová v doprovodu Julie Svěcené. Čeká vás jedinečné spojení hlasu a houslí a výlet do klasické jazzové i filmové hudby. Vstupenky v síti SMS Ticket nebo v infocentru Smiřice. Nenechte si ujít výjimečný večer 22. května od 19 hodin.
2: Je 13 hodin.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Vrchlabí dnes otevírá turistické informační centrum v nových prostorách. Městský soud v Praze znovu zamítl vyšší odškodnění pro exministryni Parkanovou. Čeští hokejisté se připravují na zítřejší start mistrovství světa a dnešek zůstane zamračený s přeháňkami a teplotami do 16 stupňů. Dobré odpoledne vám přeje Alena Brantová. Obyvatelé Vrchlabí i turisti mohou dnes poprvé navštívit nové infocentrum na náměstí Míru ve zmodernizované bývalé radnici. V přízemí vznikl vstupní prostor pro návštěvníky, v prvním patře výstavní sál a odpočinková místnost pro turisty. Proměnila se i zahrada, říká vedoucí infocentra Klára Hančová.
4: Je tu posezení kryté pod střechou, je tu možnost si odložit kolo, i třeba nabít elektrokola a uzamknout do přístřešku. Pítko, posezení vlastně možná jednou i ve stínu stromů. Máme tady připravenou geologickou mapu, která dává představu o tom, z jakých hornin jsou složené hory.
2: Hradec Králové rozšíří zákaz pití alkoholu na veřejných místech o část čtvrti Svobodné dvory. Návrh vyhlášky s rozšířením zóny zákazu projednala Rada města a ještě ji budou 19. května schvalovat zastupitelé. Vyhláška dává strážníkům možnost pijáky alkoholu z místa vykázat nebo pokutovat. Někdejší ministryně obrany Vlasta Parkanová nedostane od státu vyšší odškodné za neoprávněné trestní stíhání v kauze armádních letounů CASA. Rozhodlo to Městský soud v Praze. Ministerstvo spravedlnosti se Parkanové v minulosti za 9leté stíhání omluvilo a zaplatilo jí 1 600 000 korun. Bývalá ministryně ale žádala přibližně 8,5 milionů jako náhradu nemajetkové újmy. Proti rozsudku ale Parkanová může ještě podat dovolání k nejvyššímu soudu.
3: Sport.
2: Zítra vstoupí česká hokejová reprezentace do mistrovství světa. Pro šampionát se omluvilo převážně ze zdravotních důvodů 10 hráčů z NHL. Nejzkušenější ze zámořských posil je v aktuálním výběru obránce Filip Hronek, který ale o účast málem přišel, když se v přípravě zranil v utkání s Finskem.
5: Po Finech po zápase jsem to neviděl moc dobře. Naštěstí se to jako nějak dalo dokupy, takže po těch vyšetřeních jsem jako věděl, že by to nemuselo být nic hroznýho a že by se to mělo dát dokupy. Těším se hlavně, ať už se hraje. Příprava je taky dlouhá, takže ať už se začne hrát a začne to běžet.
2: První zápas odehraje národní tým ve Friburgu v pátek proti Dánsku.
3: Počasí.
2: Zůstane zataženo až oblačno s četnými přeháňkami, výjimečně se objeví i bouřky. Teploty vystoupí na 13 až 16 stupňů, na horách na 4 až 8. Mírný jihozápadní až jižní vítr bude později odpoledne a večer slábnout.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Na dálnici D11 ve směru na Prahu opravují cestáři vodorovné dopravní značení mezi 84. a 88. a půltým kilometrem. Proto ve zmíněném úseku uzavřeli pravý jízdní pruh. Budou tam až do 17 hodin.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Alex
3: a host.
6: V únoru oslavil 70. a k ním sobě a svým fanouškům nadělil nové album Na obzoru. Skladatel, kytarista, úzce spjatý především s kapelami Pražský výběr a Stromboli, Michal Pavlíček je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
7: Hezký den.
3: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Do Alex a host zavítal skladatel a kytarista Michal Pavlíček, který své kulatiny oslavil, jak se na hudebníka sluší a patří dvěma koncerty v Praze v O2 Univerzum. Dopadlo všechno, jak mělo. Užil jste si je?
1: No já jsem si ty koncerty užil, protože samozřejmě, když člověk hraje před plnou halou a dvakrát za sebou, tak je to krásný pocit a byl jsem obklopený svými nejbližšími kamarády z hudby a lidí, kterých si vážím v muzice a vlastně jsem si je užil. Přiznám se, byli náročný, protože jsme měli ještě každý jeden zkoušku, jo. A vlastně člověkovi trošku, jakoby, já jsem byl ještě nemocný nějak, tak docházely jakoby pocitově síly, ale když se začne hrát, tak najednou prostě chytnete druhej dech a nese vás to a všechno je jinak na tom pódiu. No.
0: Tak to je potřeba pořád hrát.
1: No já to mám v podstatě taková moje filozofie, že vlastně ta hudba je takový elixír a člověk, když je na pódiu, tak opravdu to stáří zmizí někam a člověk je takový jako mladá mánička, která prostě do té kytary mlátí. No.
0: Vy jste někde i řekl, že když se koncert vydaří, že je to všechno skvělé, že to je pohlazení a tak dále, všechno krásné, ale také jste řekl, ano, když se koncert vydaří, neumím si představit, že vám by se někdy koncert nevydařil. Zažil jste takový?
1: No určitě, jako tam to víte, ono, když ten koncert je takový, jakoby má takový prvek trošku takového vnitřního napětí, jo. Nejenom jako stane se třeba, že prostě se vám nemáte úplně dobrou nějakou třeba konstelaci hvězd, náladu, nebo se vám nechce hrát a tak se trošku přemáháte, může se stát, že třeba i zahrajete nějakou chybu, jo. A v ten moment vlastně tam je takový obraný mechanismus, který vlastně, jak se dostanete do toho napětí a ta struna je hodně napjatá ve vás, tak se snažíte to překonat, vlastně tu krizi nějakým způsobem posunout v tu euforii. A ono to potom někdy tyhle ty koncerty jsou daleko zajímavější než takový ty v uvozovkách spokojený knedlíkový, kdy všechno jde hladce a hezky všude svítí sluníčko a lidi jsou usměvaví, tak to je fajn, ale já mám rád tyhle ty koncerty, kdy člověk musí překonávat sám sebe. A to se stane třeba hodně právě i v takovýchhle velkých halách, kdy na vás vlastně na jednu stranu dopadne jakoby ta síla těch lidí a to, že vlastně mají rádi vaši hudbu a nabíjí vás to a na druhou stranu taky velká zodpovědnost, že prostě musíte vyzářit a musíte jim dát prostě nádherný momenty chvil s hudbou, jo, jako sám sobě, když hraju. A to je taky někdy trošku má člověk i trému, jo, to není jako, že jsme cvičený opičky, který přijdou a usmějou se a jedou jako, to ne, to jsme normální lidi a někdy člověk má to napětí, ale potom třeba to povolí za 2 minuty, za 5 minut, někdy třeba 2 písničky a teprve potom.
0: Ale ta euforie, kterou zmiňujete, se dostaví na každém koncertu dříve či později, nebo se může stát, že se nedostaví vůbec?
1: No, někdy se mi stalo, to je pár výjimek, že člověk se jako tak zakous v tom pocitu nějakého jakoby ne úplně, jak bych řekl, že prostě vás to nějak jako neoslovil ten koncert, nebo jste vnitřně nebyl v pohodě a prostě ta nálada se nese delší dobu, ale lidi to třeba nepoznají, ale vnitřně to jako cítím, jo. A zase někdy ty koncerty, které si myslím, že jsou, jakože byly fajn, že všechno bylo pěkný a že byly nápaditý a tohle, tak když se třeba člověk někdy ty koncerty natočí, jo, tak zjistí, že nejsou tak zajímavý jako ty, který jsou takový trošku víc vnitřně rozpolcený, jak bych řekl. Jo,
0: kdy tam je ten boj sám se sebou.
1: No a je tam prostě, že ta emoce je má prostě takový svý různý píky a člověk v tom tak jako pluje zvláštně.
0: Michal Pavlíček je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Píseň Země vzdálená, která byla označena za největší český porevoluční hit, a autor tohoto hitu Michal Pavlíček je naším dnešním hostem. Ten text, který jsme slyšeli, to není původní text. Možná málo kdo to ví, ale původně jste oslovil...
1: No, my jsme oslovili Ondřeje Hejmu.
0: Ondřeje Hejmu.
1: Jo, ale to byl takový, jako, že udělal pokus. Jo. To nebyl jako původní... Byla to vlastně první verze toho textu, a protože Ondřej píše výborný texty, ale bylo to tak ladění do toho světa žlutýho psa, trošku taková jako trošku ironie, nadsázka, tak ono nakonec jsme se domluvili, že tohle není ta cesta, že by to chtělo nějakou tu romantičtější notu. Jo.
0: Sova
1: tak
0: pálená není úplně romantická.
1: Sova pálená, i když taky může být romantická, ale s takovým nějakým trošku úsměvem a nadhledem, ale nakonec samozřejmě jsme zvolili, oslovili Ivana Hlase, protože to je ten přesně se do toho trefil a jsem moc rád.
0: No. I my jsme moc rádi, protože ta píseň je několik její, no, 34
1: no,
0: let,
1: to dobře počítám. 93. rok, to už je
0: tak nějak to, 30. Tak nějak to bude. Vybavíte si, v jaké době rozpoložení jste byl, když jste ji skládal?
1: No, my jsme v té době vlastně dělali, jsme skončili první desku BSP, to byly ty 90. rozjetý, to fakt jako vím, že jsme teda žili plným dechem na doraz. To a já jsem měl takový svoje studíčko u Dobříše na Holšinách a tam jsem tuhle písničku složil a natočil jsem demáč a naspíval jsem ho svahelsky a on tam byl u mě jeden kamarád, který tam popíjel pivo, protože mi tam občas hlídal do studio, tak akorát přišel, když jsem si tu písničku přehrával a on se tam byl nadšený a musel jsem mu to pustit ještě jednou. Takže jako tam byl jakoby první takový jako signál, že se to třeba i může líbit. Ale jinak nikdy ten hit se nedá přesně odhadnout, jo. Protože ten hit stvoří potom lidi s tím, jak je oblíbený, jak se jim líbí. Ale dá se to jakoby... Jako, můžete mít adepty, ale nakonec prostě třeba tuhle písničku jsme přemýšleli, že ji ani na tu desku nedáme. Protože ta deska byla laděná víc rockově. Já jsem tam autorsky jakoby trošku přitvrdil na tu kytaru a najednou jsme si říkali, jsme taková spíš ta rocková, popově rocková kapela, ale tohle je jako moc romantický cajdák. A nakonec vydavatelství, kdy Zbyněk Knobloch řekl, pánové, jste se zbláznili, ta tam musí být, jinak ta deska nevyjde. Tak jsme ji tam zařadili jako poslední kousek.
0: A co na romantický cajdák říkal Kamil Střihavka nejprve?
1: No, to byl podobný názor, jo? Že vlastně to byla taková, ta doba byla trošku taková syrovější i vlastně drsnější a my jsme chtěli být za ty trošku ty rockery, ale zaplať pámbu, že se tak stalo.
0: Že se tak stalo a vlastně zpíváte ji nebo hrajete ji dodnes. Kamil Střihavka ji stále...
1: No, to si myslím, že...
0: Stále zpívá.
1: To je asi doživotně. Jo, to lidi chtějí. Jo, to je, i kdybyste nechtěl nebo nechtěla, tak jako to lidi vlastně vyžadujou právě od kapel zahrát ty nejslavnější hity. Jo.
0: Nejslavnější hity. Tak vy ale pracujete dál, jak už jsem v úvodu zmiňovala, nedávno jste vydal novou desku, i o ní bude řeč za malou chvíli. Naším hostem je Michal Pavlíček.
2: Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: kdekoliv. Když si mě najde to potěšení, že jsem živ.
1: Další píseň Kdykoliv, kdekoliv našeho dnešního hosta Michala Pavlíčka. Jaká historka se pojí, zajímavá, veselá, vtipná nebo smutná, se pojí k této písni?
2: No, já jsem vlastně asi jediný autor, který odmít Jirkovi Suchýmu texty. Jo. To bylo v dobách raného pražského výběru, kdy jsme začali prostě dělat věci. A my jsme zpívali do té doby svahelsky, že jo. Mělo to svý kouzlo. A potom jsme začali řešit, že bychom jakoby natočili tu první desku, ale to nejde svahelsky, tak jsme oslovili textaře, ale Michal Kocáb oslovil Jirku Suchýho a on přinesl krásný texty. To bylo jako opravdu skvosty, jo, že on jiný nemá, ale prostě mě, do toho výběru mi to nesedlo, já jsem se proti tomu postavil, protože jsme chtěli takový jakoby nějaký prostě jiný svět, trošku drsnější, ne takový noblesní, krásný, ale trošku jako do té rockové hudby, tak jsem teda odmít. A proč to říkám? Protože před, já nevím, to už je 10 let, nebo kdy, jak vznikl v České televizi seriál Život

0: umělecky a zrovna to byl vlastně jeho nový hit takovej, co z toho vznikl. Jo. Tak nějak jsme se prostě tak... Myslím, že to byl, že ten vztah je hrozně, hrozně milej a nesmírně si vážím Jiřího, protože to je opravdu velký umělec a noblesní člověk. Hmm.
1: Čili odmítnutí v minulosti bylo zapomenuto.
0: No, bylo zapomenuto a dokonce jsem dostal možnost psát slívnot na, nebo takový jako komentář knize, která vyšla v Jiřím Suchým. Tak to právě říkám. A ono je, tam je hezký na tom, že když vlastně ty generace jsou si vzdálený, že jo, rockerská a ta Suchý Šlitr, celá tato éra slavná. Ale vždycky je zajímavý, jak když člověk je čím dál tím starší, tak ty bariéry mizej. A vlastně jsme si blíž a blíž jako lidi, ať jste o 20 let mladší nebo o 30, to je jedno. Ale prostě najednou jako člověk vzájemně se víc chápeme a víc jsme si blížší. No.
1: Vy ale ve své tvorbě pokračujete... Nedávno jste vydal nové album Na obzoru. Je na tom znát právě ten, já nechci říct jako pokročilý věk, to zní hrozně, ale že jste zkrátka nedávno oslavil ty sedmdesátiny?
0: No, já myslím, že to je prostě nějaký zobrazení mých pocitů, jak teďka vidím svět nebo jak cítím nějaký věci z hlediska emocí a člověk tak jako zraje zvláštně hudebně a přiznám se, že ta deska jako není úplně tak je pravdivá v tom, že jsem ji dělal v době, kdy jsem měl určitou krizi jako zdravotní a vlastně byly potom nějaký dozvuky a měl jsem do toho jako hodně práce ještě z hlediska, že jsem dělal Octopus jedničku, dvojku a ještě Volhu s Honzou Pachlem a byl jsem takový jako trošku jako hodně, hodně vytížený. Jo. A byla taková ta atmosféra byla trošku temnější. Měl jsem prostě ty krize a tohle, jak se to v té zase trochu zobrazilo.
1: Píseň, kterou teď uslyšíme, je, a teď už je to jednou jasný, je vaší zpovědí, je to tak? No, má být vaší zpovědí?
0: No, jako, není to jako zpověď, ale je to něco téma, který zasahuje do prostě to rozpad vztahu, který může být v jakýmkoliv věku a v tom pozdním věku se je samozřejmě nějakým způsobem bolestivější, dramatičtější. A to zobrazuje vlastně takový to, když člověk třeba po 30 letech se rozhodne, že vlastně k sobě nepatří. Což je jako, se stává často, že jo. Ale není to jakoby, že bych já to konkrétně to, ale je to takový téma, který znám ze svého okolí a je vlastně takový jako docela i častý.
1: Michal Pavlíček.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: teď už je to jednou jasný. Michala Pavlíčka, no skladba Michala Pavlíčka, který je naším dnešním hostem, interpretem byl David Koller. Dostali jsme se do takové zvláštní nálady, že? Nebo ta píseň nás uvedla do takové prazvláštní nálady. Pojďme z ní ven, ale ještě než se z ní dostaneme, tak by mě zajímalo, jestli jste textaře, když se začal textovat, tak jestli jste mu řekl svoji představu, co by v té písni mělo být, o čem má být.
1: Já vždycky pracuju teda s lidmi, který znám velmi dobře a oni znají mě. Jo. A buď oslovu na texty v poslední době nejvíc asi Honzu Sahara Hajadla.
0: To je a i tento případ?
1: To je tento tak. Případ a my prostě vždycky máme nějaký takový jako nějakou zajímavou komunikaci, probíráme ty témata, hele, a o čem to má být, o čem chceš napsat ten hit, jo. A tak já mu vždycky řeknu nějaký prostě třeba témata, potom to probíráme, když to je na papíře a eventuálně třeba mu řeknu, hele, tohle je jaký naprd, udělej to jinak. Takže tady od toho textu vznikla původně asi 3 verze na to samý téma, jo. Ale až se to takhle prostě podařilo krásně nakonec úplně vyfinalizovat. A potom třeba rád zhudebňu básně Topola Jáchyma a je to vlastně ty texty musí souhlasit s vaším vnitřním pocitem nebo musí z toho vycházet, když děláte svoji desku. A tentokrát jsem oslovil člověka, kterýho úplně jsem tak neznal, jenom jsme se jednou viděli, Phil Schoenfeld se jmenuje, a domluvili jsme si, že spolu někdy něco uděláme. A teďka jsem prostě ho oslovil, aby mi napsal 2 anglické texty. Či on je Angličan nebo Američan. A vlastně chtěl jsem na té desce, aby zazněla i ta angličtina, protože ji mám rád, vždycky to byla taková ta mezinárodní řeč roku a ona je zpěvnější i prostě má takovou jakoby pro mě atmosféru, kterou mám rád, ta barva toho jazyka a on napsal 2 texty, které opravdu jako kdyby mě vypadly z mých pocitů, jo. Protože on je taky stárnoucí chlapík v uvozovkách a tak jsem se s nima stotožnil. Takže tohle je hrozně důležité, že člověk, jako i když já jsem instrumentalista, že z velké části, tak když si vždycky dám na desku nějakou svou zpívanou věc, tak chci, aby prostě ty texty mě byly vnitřně hrozně blízký. Jo.
0: Podařilo. Vy jste zmiňoval básníka Jáchyma Topola, tak to je ta píseň Opice zla.
1: Zla.
0: To je ta báseň, Jáchyma Topola, kterou
1: mě ji poslala kdysi před, já nevím, 8 lety Monika Načeva, protože s Monikou hraju dlouho a jsme si blízký přátelé. A ona vlastně celou tvorbu má hodně postavenou na světě básní Jáchyma Topola a ona mi poslala tehdy 2 básně, který našla, jako, že se jí líbí, abych je zkusil zhudebnit. A já jsem to nějak odložil k ledu a teďka na tu desku tím asi, jak i ta doba nějak mě vlastně provokuje k tomu šahanovi po takovýmhle textu, jo. Takže jsem vlastně nakonec to zhudebnil teďka a vznikla z toho tato písnička, kterou Monika pěkně naspívala s takovým opravdu tím jejím krásným hlasem a hlavně s tou přesvědčivostí, co v sobě má. No je to zobrazení prostě nějaký doby naší, která je hodně postavená už teďka z velké části na tom násilí, ty války jsou, že všude zabíjí se, prostě je to taková doba, na kterou člověk už musí nějak reagovat. No.
0: Michal Pavlíček je naším hostem.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Ve vašem případě, Michale Pavlíčku, by bylo jednodušší vyjmenovat interprety, pro které jste nic nesložil. Je to tak?
1: No ne, no to...
0: Milenka Filipová a píseň, kterou jsme právě teď slyšeli, to je také váš počin.
1: Ano, a rád na to vzpomínám.
0: Na co konkrétně?
1: No, tak Lenka je úžasná zpěvačka, taky vlastně je to kytaristka, že jo? Tak my jsme měli vždycky k sobě takový ty profesní sympatie a rád jsem tu písničku první napsal a myslím, že jí to sedlo krásně.
0: Nejskřilo to mezi vámi ve smyslu kytarista, kytarista, že byste si konkurovali, radili,
1: ne
0: nic
1: to ne,
0: takového.
1: Ale tak jako, to jsme taková rodina vždycky, jo, když jsou ty instrumentalisti a je fakt, že u ní to bylo velmi výrazný, ta kytara vlastně, ale to její hraní takovým klasickým způsobem, jo, tak to k ní patřilo, jo, to mi bylo sympatický, no, že byla jako taková, jako vlastně trošku virtuózka, tak jo.
0: Tak my uděláme teď střih a rychle přejdeme k pražskému výběru, protože čas nás tlačí, aby jsme se k němu vůbec dostali. Pražský výběr už opět koncertuje. Všechny tedy minulé křivdy, spory, nejasnosti vyřešeno?
1: No já si myslím, že jsme opravdu přežili takovýto období, který hodně kapel mívá, když se sejde víc kohoutu na jednom smetišti. Hlavně ty kapely jsou poskládané z rozdílných osobností a z různých prostě lidí, který dohromady společně vytvářejí ten názor, ale taky jsou to jiný lidi v tom smyslu, že to mezi nima může skřípat někdy, někdy prostě jsou v symbióze, někdy se rozejdou natvrdo, jako třeba Pink Floyd. No a nám se podařilo teda, když to opravdu hodně zaskřípalo, tak po 5 letech si podat tu ruku, no, což teda bylo takový to odpuštění vzájemný, vnitřní. To si myslím, že docela i obohatilo ten vztah náš, že jsme zažili takovou velkou krizi osobní a teďka jako myslím, že výběr má jako docela našlápnuto, že hrajeme, i když jsme starší, tak de facto si myslím, že máme větší grády než před 10 let, jo, a nějak nám to teďka sednou ty koncerty, no, tak se vždycky na to těším a hrajeme teďka, já nevím, 30 koncertů ročně, no.
0: Ano, jezdíte i na Slovensko, i tam máte řadu koncertů.
1: No, tak muzikanti jsou pořád on the road, to je prostě naše profese, ale jak říkám, musíme tu desku nějak... Já jsem v začátku byl velký odpůrce, protože jsem vlastně slyšel, že jsme probírali ty naše demáče společně, já jsem tam nenašel ten potenciál na to, aby to bylo prostě kvalitní, aby aspoň jsme se přiblížili těm slavným deskám, jo. A než jakoby nějaký trapný odchod, tak radši se na to vykašlat, ale teďka přece jenom nějak asi jak už se schyluje a blízká okolo nás, tak se říká, že bychom měli ještě jeden pokus zkusit. No.
0: No, není to tak dávno, co to byl Vilémčok a zmiňoval, že se chystáte na nějaký nový single, no, tak jak jste s ním daleko?
1: No zatím je to v milejch přáních a úvahách, ale já myslím, že teďka něco vypadne. Dali jsme si jako takový jako deadline, že bychom mohli do toho podzimka, kdy budeme mít i koncert v Praze, tak bychom tam mohli odprezentovat, když se zadaří. No.
0: To je za chvíli. Michal Pavlíček je naším hostem.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat růstu chlupů a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
3: Když se snáší déšť, s tmou se kříží.

0: Ladíte Český rozhlas Alex a host a tím hostem je Michal Pavlíček, který v roce 85 založil kapelu Stromboli, ve které se proslavila Bára Basiková, kterou jsme teď opět slyšeli s Kamilem Střihavkou. Vy jste ale tehdy už byl v pražském výběru. No. Tak proč Stromboli?
1: No ne, ono to je, to je trošku jiná parketa, jo, protože ten výběr byl vždycky jako tvrdý, sarkastický, ironický a zároveň to byla sranda, taky temnota, ale člověk jako potřeboval ventilovat nějaký ty svý intimnější, romantičtější pocity, jo, prostě jako normálně my jsme nikdy nespívali s výběrem o lásce a o těch věcech, no. A já jsem vlastně měl tak no, v těch, já nevím, 83 až 86 vlastně, když byla doba toho zákazu, tak já jsem prožíval vlastně osobní tragédie, umřela mi máma, měl jsem takový jako posmutnělý nálady hodně a já jsem vlastně složil písničky, které byly z jiného úplně světa, než vůbec nepatřily do pražského výběru, jako Lalula nebo Osiřela Košilela. Jo, a já jsem vlastně prostě jenom si tehdy chtěl natočit svoje dvoj album. Ono se tak vlastně jmenuje Michal Pavlíček Stromboli a tam jsem mi pozval, že mi tam zpívá Michal Kocápy Velemčok a zároveň jsem tam právě odprezentoval jakoby část té hudby, kterou jsem potom vlastně, která tvořila páteř Stromboli a právě Báru Basikovou, která pro mě byla zásadní partnerkou v mém profesním životě a i vlastně jsme v tu chvíli prožívali takový jako vztah silnej. No. Takže to bylo ten důvod. Prostě proto ta hudba, co se napsal pro Stromboli, je taková jako romantičtější, taková jako snovější a tak.
0: Když mluvíte o romantických písní, tak není to tak dávno, co jste zhudebnil Machův máj.
1: Ano, to je krásná vzpomínka, to vlastně režíroval Vláďa Morávek, Těšínské divadlo a pro mě to byl vlastně silný osobní zážitek zhudebňovat básně a prostě Máchův svět a celá ta skladba prostě byla velmi inspirativní a mě to bavilo. Až jsem teda těch verzí udělal až moc. Že jsem třeba od jedné písničky udělal třeba 8 verzí. A chudák Vláďa se tím potom musel prokousat. On mi vždycky napsal, mi se líbí všechny, kterou si mám vybrat. No. Tak nakonec samozřejmě si vybral. Tak ono je lepší nabízet víc verzí než jednu a vlastně, jo, takže ale mě to bavilo to zudebňovat, jo. Prostě ta nálada té poezie vlastně měla takový niance a mě to bavilo udělat prostě ty niance trošku odlišný, no.
0: Máte ještě nějakého básníka, kterého byste chtěl zhudebnit, na kterého se chystáte?
1: Teďka zatím ne, jo, ale já jsem takový trošku jak mám slabost na to Jáchyma, ten je prostě pro mě nejzajímavější, jako jeden z těch nejvíc inspirativních pro mě a jeho texty. Ať jsem dělal písničky pro Načevu, jeho poezie je mi velmi blízká. Jo. A jak říkám, pro mě teďka nejdůležitější básník, pro mě nejbližší je Jan Sahara Hedl, protože on je básník. Já jsem s tím dělal, jo, a ještě další velmi výrazný člověk, který mě ovlivnil svojí poezii, byl Vlasta Třešňák. A s Vlastou jsme dělali tehdy novou desku Stromboli, to jsem by si vybíral z těch jeho básní, z těch jeho šuplíků. On mi vždycky říká, hej, posílám ti šuplík básní. Tak jsem z toho potom skládal ty texty a tak já mám rád takovouhle poezii. No.
0: Nepotřebujete textaře?
1: Ale je fakt, že třeba Honza Sahara Hedl, on je nejenom básník, ale on je těžký profik jako ve frázování. Víte, on je hrozně těžký někdy ten text nafrázovat na tu svahelštinu. Když naspíváte demáč, tak prostě zpíváte takový ty jakoby anglický nesmysly. Ale ty melodie a to frázování je tím daný. Jo. A on se vlastně textař musí strefit do toho, že jo, aby prostě to mělo přesně ten rytmus a aby vybral ty správný věci na to, aby se to dalo dobře zpívat. A v tom teda je Honza neuvěřitelný. Ten to vždycky umí a to jak mě nafrázuje ty mý svahelský texty, jsou úplně identické, jak to zpívám. A to je velký kumšt.
2: Je to mnohem větší výzva, než když píše samotný text.
1: No a je to něco jiného, když zhudebněte hotové věci, že jako od Jáchyma to jsou básně, nebo i od Vlasty Třešňáka, ale Honza to je prostě, ten umí takhle přesně psát ty texty na míru.
2: Snad nebude vadit, že prozradím, že máte zajímavé vlasy. Já na to stále se dívám, protože vy máte barvu košile a pak máte takový, ve svých krásných šedých vlasech máte modrý pramen a vlastně on vám kopíruje a ladí vám z košilí. To vy sám?
1: No ne, to je takový rozmar stáří, jako člověk prostě, já jsem jednou jsem se tak ráno, když jsem se díval do zrcadla, tak jsem si říkal, co kdybych se tam udělal malýr takový, ať je ten pohled takový trošku veselější po ránu. No a nic, to byla náhoda, já jsem potom šel do salonu, kde mě stříhala jedna dívenka a já tam prostě jsem viděl nějakého kluka, jak má nějaký melý. Já jsem říkal, co kdybyste mi zkusili udělat tohle jen tak, tak to vyzkouším, teď to za měsíce pryč. No. A od té doby jsem si na to jako zvykl. Mý manželce se to hrozně líbí a vlastně je to takový, prostě člověk se udělá trošku barevnější. No a ono to ladí k těm košilím, to je taky zase můj takový druhá radost, že mám já ty barevní košile a hodně vlastně je střídám a je to takový, jako že člověk má na sobě obrazy. No.
2: Je na vás velice příjemný pohled, pane Pavlíčku, a moc děkuju, že jste tu byl, ať se vám daří.
1: Děkuju, nápodobně.
3: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Je 14 hodin.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
1: Krkonošský národní park se snaží pomocí kamer omezit dopravu v parku. Češi si znovu můžou koupit dluhopisy republiky. Trenér českých fotbalistů Miroslav Koubek zařadil do předběžné širší nominace na mistrovství světa i Tomáše Chorého a Davida Douděru. Zůstane oblačno s přeháňkami a teplotami do 16 stupňů. U odpoledních zpráv vás vítá Alena Brantová. Správa Krkonošského národního parku navzdory kritice některých boudařů rozšiřuje kamerový systém v národním parku. Ten má regulovat dopravu. Dnes přibyly kamery pod lesní boudou ve východních Krkonoších. Systém pomáhá kontrolovat dodržování pravidel pro vjezdy do národního parku a chránit jeho nejcennější oblasti. Na Bartoňovu útulnu v Pekle u Nového Města nad Metují se dnes vrací informační turistická tabule označující historickou Jiráskovu horskou cestu. Originál z roku 1921, který byl zhotovený turistickou župou Orlickou k 70. narozeninám spisovatele Alojze Jiráska, neznámý pachatel vloni ukradl. Rodina Bartoň Dobenín proto nechala zhotovit její věrnou repliku.
2: Nová cedule bude trvale zdobit Bartoňovu útulnu v Pekle u Nového Města nad Metují. Výletní restauraci z počátku 20. století nechal vybudovat textilní průmyslník a mecenáš Josef Bartoň z Dobenína v romantickém údolí řeky Metuje. Místo je dodnes oblíbeným cílem turistů a prochází jim také historická Jiráskova horská cesta. Jejíž označení cedule připomíná. Z Nového Města nad Metují Jana Házová, Český rozhlas.
1: Ministerstvo financí ode dneška znovu nabízí státní dluhopisy. Jejich návrat oznámila šéfka rezortu Alena Schillerová z hnutí ANO. Zájemci si budou moct nakoupit 3 různé druhy dluhopisu republiky podle výše výnosu a doby splatnosti. Ta se bude pohybovat od 3 měsíců do 5 let. Investovat je možné od 1 000 korun do 3 milionů. Upisovací období pro první emisi dluhopisů potrvá do 28. června. Nákup je možný i online.
0: Sport.
1: Trenér českých fotbalistů Miroslav Koubek pozve na kemp před mistrovstvím světa přibližně 30 hráčů. Z nich pak hned po přípravném pražském utkání proti Kosovu vybere do konečné nominace 26 jmen. Ohlásí je 1. května před odletem do Spojených států. Na předběžném seznamu jsou i Tomáš Chorý a David Douděra, kteří byli o víkendu vyloučeni v derby se Spartou a Slavia je následně vyřadila z kádru i kvůli předchozím případům sportovního chování. Reprezentační kouč Miroslav Koubek má ale s oběma dobré zkušenosti.
3: Slavie učinila nějaké rozhodnutí, já se s ním nestotožňuji, ale to je věc Slavie, jak se rozhodne. V mých očích, dejme tomu to chování těch přestupků, bych neviděl tak, že bych to měl přenášet potažmo do národního mužstva. Jsou to významní hráči.
1: Mistrovství světa začne pro české fotbalisty v noci z 11. na 12. června proti Jižní Koreji. Ve skupině budou hrát ještě s Jihoafrickou republikou a Mexikem.
0: Počasí.
1: Zůstane zataženo až oblačno s četnými přeháňkami, výjimečně se objeví i bouřky. Teploty vystoupí na 13 až 16 stupňů, na horách na plus 4 až plus 8. Mírný jihozápadní až jižní vítr bude později odpoledne a večer slábnout.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: V Náchodě si teď dejte pozor v Dobenínské ulici, kde se srazilo osobní a nákladní auto. Nehoda blokuje jeden jízdní pruh.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: skupina Jelen, touhá pláč, píseň, kterou otevřeme dobré odpoledne Českého rozhlasu Hradec Králové ve čtvrtek 14. května. Zdravím vás, pěkný den. Slavíky z Madridu si také dáme Valdemara Matušku, Šalom, Bonsoir, Mademoiselle Paris a nebo hráli jsme kličkovanou s Daliborem Jandou. V této hodině se vypravíme do Hořic. Na tamní sochařské a kamenické škole také skládají studenti praktické maturity, ale jsou to jiné zkoušky než na běžných středních školách. Třeba už jen proto, jak dlouho trvají. Víc se dozvíte. Zkus Kux, to je znovu obnovená sportovní akce pro celou rodinu, na kterou vás chceme v dobrém odpoledni Českého rozhlasu Hradec Králové pozvat. Poslouchejte před 14. hodinou a 30. minutou. A co v učebnicích nebylo, se dozvíte ve druhé polovině této hodiny. Ale dozvíte se toho od nás mnohem víc. Připomeneme i sobotu, to, co nás čeká 16. května. Dnes je čtvrtek, je 14. 14 hodin 5 a půl minuty. Hezké odpoledne.
0: Dobré odpoledne s Karlem Sladkým.

dalšího klína. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína. Žízeň je veliká, život mi utíká, nechte mě příjemně snít.

Slavíci z Madridu. Už tuto sobotu můžete být v Českém rozhlase v Hradci Králové na dnu otevřených dveří. Opět budeme mít otevřena všechna studia. Podíváte se do zákulisí od 9 do 16 hodin a můžete být i účastníky dopolední silvestrovské nahrávky Legrace na place. Ano, my už si uděláme silvestra na začátku pomalu léta. Od 10. hodiny budeme natáčet. Můžete být u toho, bude tady řada hostů, které jsme pozvali, které dobře znáte z našeho vysílání. A co všechno zažili, jaké perné chvilky i u mikrofonu. A nejenom u mikrofonu, protože tady bude třeba i houslista Jaroslav Svěcený, tak o tom budeme natáčet od 10. hodiny Legrace na place. No a další nahrávka, ta bude s pořadem Petra Voldána na cestách o 13. hodiny v našem studiu a mezi tím autogramiády hostů, moderátorů, redaktorů. Zveme vás srdečně do Českého rozhlasu Hradec Králové tuto sobotu od 9 do 16 hodin, abychom se poznali osobně, a pokud budete mít odvahu, můžete také vařit se Zdenou Kabourkovou živě po 11. hodině a v písničkách od srdce po 12. někoho pozdravit, poslat nějaký milý vzkaz, říci, jak se vám u nás líbí, popovídat. Bude to určitě příjemná sobota a dobrou zprávou je, že nás ani tak nezajímá počasí, protože tady u nás je příjemně, hezky za každého počasí v rozhlasové budově a ve studiích, kde budeme natáčet ať už Legraci na place, nebo pořad Petra Voldána. Přijeďte tuto sobotu od 9 do 16 hodin, se na vás těšíme. V 9 hodin budeme otevírat a vítat první skupinku při dnu otevřených dveří Českého rozhlasu Hradec Králové. Ještě přesná adresa. Havlíčkova 292. Sídlíme naproti Muzeu východních Čech už tuto sobotu.

0: Už za chvíli šalom, Petr Muk, bonsoir, mademoiselle, Paris si dáme, Petr Janda, tak to je písnička, kterou také zpívala. My si dáme právě s Petrem Mukem, se šalomem zavzpomínáme, vrátíme se v čase. Andrea Bocelli bude zpívat, Dalibor Janda, Karel Gott, ale teď se vypravíme do Hořic. Sledujeme události 14. květnového dne a jsou to i maturitní zkoušky. Zatímco na většině středních škol je při skládání maturitních zkoušek ticho a klid na soustředění, v Hořicích je to přesně naopak. Zhotovit kamennou sochu se totiž potichu nedá. A právě takové úkoly se na střední umělecko-průmyslové škole sochařské a kamenické studentům běžně zadávají. Víc o tom ví reportér Tomáš Lerinc, který vše dnes ve čtvrtek 14. května sleduje a který se byl na maturující studenty podívat. Tomáši, tak co jsi viděl dobré odpoledne?
1: Dneska odpoledne je to skutečně tak, není to tiché, je to hodně hlasité, někde i hlučné dokonce, pokud studenti zrovna používají cosi jako malé zbíječky, nevím, jak to správně popsat na úpravu nějakých kamenných prvků. Každopádně to je hodně zajímavý pohled pro člověka, který v tomhle oboru nikdy nedělal, zkušenosti s ním nemá, tak je to skoro až neuvěřitelné, co všechno studenti umí. Jinak tady maturuje 55 studentů. Co se týče stavebnictví, je tu také nový obor architektura, stavitelství, potom také ještě 9 žáků dálkového studia ve výtvarné části, to je sochařství, malba a restaurování, pak dalších 28 studentů, takže ten počet lidí, kteří se tady snaží složit tuhletu zkoušku, je poměrně velký.
0: Kolik studentů maturuje, z jakých oborů víme, jak ale taková praktická maturita vypadá? Překvapilo tě třeba něco?
1: Tak možná třeba to, jak je taková maturita restaurátorů složitá, z kolika procesů se skládá, já to popíšu, protože studenti dostanou fotku, podle té musí vytvarovat maketu reliefu a už jenom tohle je složité, protože z té fotky musí odhadnout, jak moc ten, který prvek vystupuje do prostoru. Pak podle té makety vytvoří silikonovou formu, do ní natlačí umělý kámen, ten zatvrdne a vznikne samotný reliéf. Jenomže tím to zdaleka nekončí, protože pedagogové jim pak ten výsledný výrobek rozbíjí, část dílu jim seberou a studenti pak mají za úkol dát to znovu dohromady a chybějící díly třeba znovu domodelovat, pak ještě dílo opatřit patinou, sepsat restaurátorskou zprávu, je toho opravdu hodně a i proto trvá ta praktická maturita třeba měsíc.
0: Tomáši, jak kvalitní maturitní práce jsou a co se s nimi vlastně po maturitě potom děje?
1: Tak mě to zajímalo, pokud jde o sochy, tak podle pedagogů to pořád jsou školní práce, ale je na nich už přece jenom vidět, že studenti se 4 roky učili a profesně rostli. Restaurátorské práce ty už jsou, ale na úrovni profesionálů a klidně by mohly obstát třeba v nějakém muzeu. No a pokud jde o ty samotné výsledky, o ty samotné produkty maturitní zkoušky, tak ty musí ze zákona nějakou dobu ležet ve škole. Každopádně spadají pod autorský zákon a studenti podepisují smlouvy, jestli si to dílo chtějí po čase odkoupit za cenu materiálu, nebo jestli ho nechají třeba škole k dispozici například na prodej. A zhruba čtvrtina žáků, studentů má o ta svá díla i po letech zájem.
0: O praktických maturitách na sochařské a kamenické škole v Hořicích jsme mluvili s reportérem Tomášem Lerincem. Tomáši, děkujeme za informace a hezký zbytek dne.
2: Hezký zbytek dne.
1: Naslyšenou.
3: Jsme s vámi i na Jičínsku. Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.
0: Pokud by se vám chtělo v příštích dnech sportovat, co třeba zkusit KUKS? Sportovní akce pro celou rodinu, na kterou vás pozveme v dobrém odpoledni Českého rozhlasu Hradec Králové. 14 hodin 21 minut, zdravíme také přes hradec.rozhlas.cz a teď už si zavzpomínáme na Petra Muka a jeho spolupráci se skupinou Shalom. Bonsoir, mademoiselle Paris. Hezké odpoledne.

0: Václav Husák, sportovec z Hradce Králové. 16. května na Kuksu si můžete zasportovat. Václav Husák, o co půjde? Dobrý den.
1: Já vás zdravím, Karle. 16.5. si můžete zasportovat na Kuksu, protože 16.5. se rozjíždí série trailových běhů. Tato série letos startuje obrozeným závodem v barokním areálu hospitalu Kuks.
0: Co znamená to obrozeným závodem?
1: Znamená to, že ten závod už má 9letou tradici, potom z nějakých důvodů a nejspíš organizačních se nepodařilo navázat a my jsme tuhletu rukavici se rozhodli zvednout z popela a uspořádat jubilejní 10. ročník.

0: který vychází právě na ten letošní rok a snažíme se tenhle ten závod, který se nachází v naprosto překrásných kulisách. Moc míst v České republice vám nenabídne takovou kulisu z zázemí, registrace, občerstvení, šaten, startu a cíle přímo v centru Hospitalu Cooks, kde se na ten závod velice těší. Zdravím tímto pana Castellana, který je sportovec a běžec tělem a duší.
1: Takže poběží taky.
0: Ten na nás bude dohlížet a já doufám, že ho přemluvím, aby se postavil na start. On s tím nebude mít vůbec žádný problém.
1: Pro koho je ten závod 16. května určen na Cooksu?
0: V podstatě úplně pro každého, protože na tomto místě si můžete zaběhnout těžký půlmaraton, desítku nebo pětku, anebo se můžete prostě chtít stát jenom součástí skvělého sportovního dopoledne a odpoledne i se svými dětmi. Můžete přijet strávit parádní den na parádním místě a jenom se u toho proběhnout po naprosto fenomenálních nádherných místech.
1: Co sportovního na sebe, abych byl připraven?
0: Bude samozřejmě záležet, jak nám bude spřát počasí, ale pokud se rozhodnete, že uběhnete pětku, která v podstatě jenom několikrát obkrouží ten Cooks a přivede vás tou překrásnou rozkvetlou alejí zpátky do těch centrálních prostor, nepotřebujete nic moc, potřebujete jenom dobrou náladu, nadšení, boty a jste na startu.
1: Má ten závod na Cooksu nějaký název?
0: Zkus půlmaraton Cooks. Je to taková hříčka, ale je to historicky už osvědčený název, takže zkus půlmaraton Cooks otevře letošní sérii trailových běhů.
1: V kolik hodin to vypukne 16.
0: soboty? Dětské závody vypuknou krátce po 9. hodině a potom podle toho harmonogramu se přesuneme až k těm hlavním závodům na 5, 10 a 21 kilometrů. Já pevně věřím, že se opět najde zpátky ty fanoušky a to startovní pole se bude pohybovat kolem 500 závodníků, takže já se na to dopoledne těším, bude to fantastický.
1: Je nutná dopředu registrace?
0: Registrace dopředu v tom online módu je samozřejmě výhodná, ale my samozřejmě zvládneme odbavit i ty závodníky, kteří si to rozmyslejí a na poslední chvíli zamíří přímo do registrační kanceláře Hospitalu Cooks.
1: Zkus půlmaraton Cooks v sobotu 16. května na Cooksu. Sportovec Václav Husák nás pozval. Díky za to, hezký den.
0: I já vám přeju hezký den. Pozvání.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že nejčastěji dostávají lidé infarkt v pondělí? Dřív se používaly výrazy jako srdeční mrtvice nebo dokonce záhaď. Dnes už mezi lékaři i laiky jednoznačně dominuje pojmenování infarkt. Jde o život ohrožující stav, kdy se ucpe některá z věnčitých tepen vyživujících srdeční sval. Srdce nám jako pumpa rozvádí krev do celého těla a nikdy se nesmí zastavit. Když však část svalu nedostává kyslík, odumírá a nastává infarkt. Typickými příznaky jsou dušnost a svíravá bolest za hrudní kostí. Poměrně nedávno vědci zjistili, že tyto příznaky lidi postihují nejčastěji v zimních měsících a první den v týdnu. Vysvětlení je hned několik. Ač by se mohlo zdát, že největší zátěží pro srdce je fyzická aktivita ve velkém vedru, mráz prý působí ještě hůř a přechod z přetopeného obydlí do mrazu dává našim cévám pořádně zabrat. No a proč v pondělí? Po víkendovém odpočinku nastává stres způsobený třeba obavou z toho, co nás zase čeká v práci. Takže pokud jste kardiaci, dávejte na sebe pozor zejména přes zimu a vyvarujte se teplotním i emočním extrémům.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.
2: Dnes už je čtvrtek, tak snad jste v pohodě. Čtvrtek 14. května. Dobré odpoledne Českého rozhlasu Hradec Králové. Jinak co v učebnicích nebylo, i na našem webu hradec.rozhlas.cz.

horší. Mít ale tu, co máš, to se mi zdá horší. A proto vím, že jsem vyhrál první cenu. Obyčejnou ženu.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat růstu chlupů a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
1: Povídat si budu s fotografem Janem Šibíkem.
0: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

něco pro modeláře, 12. ročník modelářské výstavy. Pozvat vás na ně můžeme do Slatin u Jičína. Začíná dnes a skončí až v neděli. K vidění bude neskutečné množství modelů, kamionů a vláčků, retrohraček a nebude chybět ani venkovní expozice techniky. Ode dneška do neděle zveme na 12. ročník modelářské výstavy do Slatin u Jičína. Nějaké ty tipy už jsou i na našem webu hradec.rozhlas.cz, protože víkend se pomalu ale jistě blíží a den otevřených dveří také. To je také jeden z typů. Český rozhlas Hradec Králové tuto sobotu 16. května od 9 do 16 hodin, kdy pro vás otevřeme své dveře a rádi vás uvítáme.

Dnes v 17 hodin 30 minut o našem vysílání, o čem se mluví a jaké bude téma. Větrné elektrárny znovu rozdmíchaly vášně na Trutnovsku. Stát představil mapu tzv. Akceleračních zón a některé obce se bojí, že se o jejich krajině rozhoduje o nás bez nás. Proč mají být pravidla pro výstavbu zrychlená? Mají lidé vůbec nějakou možnost se bránit? A postaví se Královéhradecký kraj za dotčené obce? O větrnicích, odporu obcí, srovnání s Rakouskem, kde jsou často vnímány jinak, i o tom, kde je hranice mezi moderní energetikou a zásahem do krajiny, dnešní O čem se mluví v 17 hodin 30 minut s náměstkem hejtmana Královéhradeckého kraje Jiřím Štěpánem. Poslechněte si Český rozhlas Hradec Králové v 17 hodin 30 minut.

co by mělo být z Hradeckého železničního mostu přes Labé, to vám povíme ve zprávách v 15 hodin, a také o propojení areálu ve středisku ve Špindlerově mlýně. Poslechněte si další zpravodajskou relaci v 15 hodin.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Dnes večer v České televizi.
2: ČT1. Spáchala politička, která si nadělala spoustu nepřátel, opravdu sebevraždu? Pátrá inspektorka Candice Renoirová v premiérovém seriálu. ČT2. Podpořte českého zpěváka Daniela Žižku. Přímý přenos druhého semifinále Eurovision Song Contest 2026. A ČT Art. Toužila se protančit až do pařížské opery. Příběh hvězdy evropských kabaretů Loji Follerové ve filmu Tanečnice. Čtvrteční večer s Českou televizí.
3: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
4: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí...
3: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
5: No to bych to pěkně zvoral.
4: Firma Havelka, panstvo, do konce května jarní slevy uhlí z uhloterií.

0: je 15 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Z hradeckého železničního mostu přes Labe by měla být v budoucnu lávka pro pěší a cyklisty. Středisko ve Špindlerově mlýně letos propojí areály svatý Petr a Medvědín. Pražský městský soud znovu zamítl vyšší odškodnění pro exministrině Parkanovou. A noc bude zamračená a deštivá s teplotami 5 až 8 stupňů. Pohodové odpoledne vám přeje Alena Brantová. Historický železniční most přes Labe v Hradci Králové by se měl proměnit na lávku pro pěší a cyklisty. Možnost přesunu takzvaného železňáku potvrdila studie proveditelnosti a radní už zároveň schválili kroky k jeho odkupu od správy železnic. Ta plánuje most z roku 1939 nahradit při modernizaci tratě z Hradce Králové do Týniště nad Orlicí novou dvouukolejnou konstrukcí.
2: Součástí železňáku je i lávka pro pěší, se kterou nový železniční most podle města nepočítá. Radnice proto navrhuje historickou konstrukci posunout asi o 30 metrů proti proudu Labe a zachovat tak frekventované spojení mezi Labským mostem a Kameňákem. Přesun a rekonstrukce by podle radnice vyšly asi na čtvrtinu ceny nové lávky. Konstrukci navíc nebude nutné rozebírat ani daleko převážet. Adéla Kavříková, Český rozhlas.
0: Skiareál Špindlerův mlýn propojí sjezdovky svatý Petr a Medvědín. Umožní to nová lanovka, most a terminál. Lyžaři se z Medvědína letos dostanou po nové sjezdovce lesní přes most přímo k budované lanovce Přehradní, dále pak do svatého Petra. Někdejší ministryně obrany Vlasta Parkanová nedostane od státu vyšší odškodné za neoprávněné dlouholeté trestní stíhání v kauze armádních letounů CASA. Rozhodl o tom Městský soud v Praze. Bývalá ministryně žádala přibližně 8,5 milionu korun jako náhradu nemajetkové újmy. Už dřív od státu dostala přes 1,5 milionu. Soudkyně Ludmila Petráková po vynesení rozsudku vysvětlila, proč požadavek exministryně Parkanové zamítla.
3: Je třeba vzít úvahu, že paní žalobkyně nebyla nikdy omezena na osobní svobodě, že to trestní stíhání negativně, zaplať pánbů, nedopadlo do jejich rodinných poměrů, ani to, že nikdy nedošlo k byť nepravomocnému trestnímu odsouzení, že hned první trestní rozsudek byl zprošťující.
0: Rozsudek je pravomocný. Parkanová může podat dovolání k nejvyššímu soudu. Dnes k soudu nepřišla. Sport. Čeští hokejisté mají za sebou poslední plnohodnotný trénink před pátečním startem mistrovství světa. Poprvé se také dostali na led hlavní haly ve Friburgu, kde odehrají všech 7 zápasů základní skupiny B. Jejich prvním soupeřem bude zítra večer Dánsko. Počasí. Noc přinese zataženo, ve druhé půlce na většině území déšť. Teploty klesnou na 8 až 5 stupňů, na horách na 6 až 3. Foukat bude jen slabý, proměnlivý vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Na D11 ve směru na Prahu opravují cestáři vodorovné dopravní značení mezi 84. a 88. a půltým kilometrem. Proto ve zmíněném úseku uzavřeli pravý jízdní pruh. Budou tam až do 17 hodin.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Vévoda Albrecht z Valdštejna přijíždí do Jičína na valdštejnské slavnosti. Letos budou ve znamení her. Detaily nabídne Český rozhlas Hradec Králové v této hodině. Dobré odpoledne. Zjistíme, kde je náš rozhlasový stopař. A ve druhé polovině hodiny otevřeme v našem vysílání vámi oblíbený radiobazar. Opět budete mít možnost inzerovat. Je čtvrtek, je 14. května, činasky zaspívají o vínu, Olympik si dáme osmý den, Lucí Bílou si můj pán, Leška Semelku jednou větou, anebo Michala Tučného. Ať se Český rozhlas Hradec Králové hezky poslouchá, příjemné odpoledne přejem.
1: Dobré odpoledne s Karlem Sladkým.

Muzejní noc bude už tento pátek 15. května v Dobrušce na Rychnovsku. V netradičním čase budou otevřeny tři muzejní expozice. V letošním roce je to i součást projektu Proměny Dobrušky, kdy si tam připomínají i významná výročí spojená s ničivými požáry. Ty změnily město k nepoznání. Děti se proto pro páteční večer stanou hasiči a pomohou uhasit město. Připraveny jsou za to knižní ceny. V netradičním čase otevřou v Dobrušce hned tři expozice. Hlavní budovu muzea se synagogou, rodný domek Felvěka a vyhlídkovou radniční věž. Z té se můžete dívat i na Orlické hory od 18 do 22 hodin. Bude to určitě nevšední zážitek. Už tento pátek v Dobrušce.

teď se budeme v dobrém odpolední Českého rozhlasu Hradec Králové věnovat valdštejnským slavnostem. Na ty letos přijíždí do Jičína sám vévoda Albrecht. Budou ve znamení her. Program začne už dnes podvečer a potrvá do neděle. S vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu městského úřadu v Jičíně Zuzanou Vavřincovou se proto dnes u nové valdštejnské venkovní výstavy mezi zámkem a kostelem sv.

0: Jakuba Výčíně setkala Vlaďka Vildová.
1: Stojíme trošku v zákrytu, protože tady pořádně fouká u kostela svatého Jakuba. Na tom prvním panelu je Albrecht Václav Eusebius z Valdštejna.
2: Ano, s podtitulem Velký stavebník.
1: Právě tady vidíme italskou architekturu, která do doby Albrechta z Valdštejna patřila. On obdivoval a přenesl ji i sem.
2: Albrecht z Valdštejna byl jeden z těch, který právě zval sem italské stavebníky a architekty a díky němu si teda myslíme a i někteří historikové to potvrzují, se vlastně ta barokní italská architektura rozšířila i po Čechách.
1: A to je taková předzvěst bienále. Jednou za dva roky se tady konají valdštejnské slavnosti. Začnou už dnes prologem.
2: Valdštejnské slavnosti jsou co dva roky, vždycky s nějakým tématem. Tentokrát jsou to valdštejnské hry. Jedná se nám jednak o hry divadelní, ale i vyloženě třeba deskové, karetní, všechno, co se dá do těch her zahrnout. Začínáme zrovna dneska.
1: Popojdeme, protože ten větrný tah přišel zase za námi. Vracíme se zpátky k programu.
2: Tak v 5 hodin bude Valdštejn v lodži, ale nebude v lodži, ale v biografu Český ráj. Jedná se o dokument Honzy Řeháka, po kterém bude následovat i diskuze s autorem. No a potom to dokumentu je možné se účastnit v valdštejnských divadelních hrách, které budou na arkádovém nádvoří Valdštejnského zámku, to je od 6:30. To se jedná o scénické čtení různých textů, právě které se týkají Valdštejna.
1: Ano, pokud vím, tak tam bude Schiller, bude tam Oldřich Daněk ve vodkyně valdštejnských vojsk a bude tam Irma Geislová Valdštín.
2: Pak už nám přichází pátek, kdy jednak od 15:30 v K-klubu je možno zhlédnout divadelní představení, jak děláme divadlo. To se váže k tomu tématu valdštejnské hry a hraní. Potom od 15:30 bych všechny určitě pozvala do Lipové aleje, protože už tam bude probíhat taková postupná příprava na rytířský turnaj. Je to taková novinka, ještě jsme to tady neměli, že vlastně v Lipové aleji potom v 17:30 bude rytířský turnaj o pohár Albrechta z Valdštejna. Koně, rytíři a
1: krásné
2: souboje.
1: Dámy.
2: Pátek ještě od 17:00 večerní deskohraní v K-klubu, které pak bude probíhat i v sobotu, kde je možnost si vyzkoušet různé deskovky. To je vhodné i pro rodiny s dětma, takže pokud nebude úplně ideální počasí, což teď uvidíme, tak deskohraní to jistí. Ještě máme pak od 8:30 nocturno na arkádovém nádvoří. To bude sbor Ferstr. Arkádové nádvoří, které teď máme čerstvě vymalované, takže je to tam opravdu pěkné, tak tam je to hezký zážitek.
0: Vedoucí čínského odboru kultury a cestovního ruchu Zuzana Vavřincová nás ještě upozornila, že sobota bude tradičně patřit historickému průvodu v čele s vévodou Albrechtem z Valdštejna. Budou to i dobové trhy, přehlídka vojenských oddílů, pohádky, dílničky a další program na náměstí i v jezuitské koleji. Večer nebude chybět tradiční barokní zahradní slavnost s benátským ohňostrojem v parku. Na neděli pozvala na letohrádky do valdštejnské lodžie. My budeme určitě i dál valdštejnské slavnosti sledovat. Český rozhlas Hradec Králové, přejeme dobré odpoledne.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: Vaříme z habaděje. Příprava sobotního oběda a dobré rady do kuchyně. Každou sobotu se Zdenou Kabourkovou.
1: A my si společně tentokrát připravíme špízy z vepřové panenky, a to bychom nebyli my, abychom si to něčím nevylepšili, například bazalkovým pestem. No a aby to bylo opravdu ono, budeme ty špízy během pečení podlévat pivem. A nezapomeňte, že můžete být u toho. 16. května bude den otevřených dveří v rozhlase, tedy i v naší kuchyni. Těšíme se na vás.
0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Jednou větou bude zpívat Lešek Samelka, Michal Dučný, abych tu žil. A také Radio Bazar ve druhé polovině této hodiny. Už si pomalu chystejte inzeráty. Otevírat budeme po 15. hodině a 35. minutě.
1: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
0: Míříme do Hořic, právě tam končí chovatelský den Zemědělské akademie. Náš rozhlasový stopař je na místě, Zuzana Boučková, byla tam od rána. Zuzano, dobré odpoledne, jak je teď na statku ve Vepříně?
2: Pěkné odpoledne přeji. Ty jsi to prozradil, já jsem sice musela kapitulovat před větrem a zimou, ale našla jsem si právě to nejlepší a nejvíc bioakustické zázemí v celých Hořicích. Jsem, jak jsi říkal, schovaná ve Vepříně. Takže jestli uslyšíte mlaskání, tak
0: slyšíme.
2: To nejsem já. Slyšíte opravdu? Tak to opravdu tedy nejsem já, ale parta asi 50 vepříků, kteří právě svačí. Ale pojďme raději k dnešní akci. Chovatelský den, který připravili pro veřejnost studenti Zemědělské akademie, skončil s velkým úspěchem. Program byl tak nabitý, že nikdo neměl čas řešit špatné počasí. Pokud si někdo myslel, že zemědělství je jen o gumovkách a blátě, tak dnes byl vyveden z omylu. Dnešní studenti v Hořicích ovládají drony, se kterými chtějí v budoucnu sledovat dění na 225 hektarech půdy, která je součástí statku. Také řídí stroje, co vypadají jako Transformers, a u toho stíhají řešit problematiku chovu domácích zvířat i drbat telata za ušima tak profesionálně, že jim my z města můžeme jen závidět.
0: Vepříci teď spokojeně baští, náš rozhlasový reportér povídá. Už ráno si mluvila o přehlídce koní, domácího zvířectva, traktorů, o moderní technice. Když se ale teď díváš na mladé budoucí farmáře, jak tam teď uklízejí po tom náročném dni, co je vlastně pro ně tou největší výzvou? Je to, Zuzko, ta technika nebo spíš pole a zvířata?
2: Je to především balanc, který je potřeba mezi nimi stále vyrovnávat. Na jedné straně tu vidíte budoucí opraváře a mechaniky, jak se těší do nových dílen, které se tu na statku právě staví, a jak umí skvěle vysvětlit práci a funkce všech moderních strojů. Na druhé straně jsou tu studentky z jezdectví, které s naprostým klidem uklidňují koně po celodenním ruchu. Největší výzva a zároveň kouzlo je v tom, že těmto mladým lidem nové technologie, jako jsou drony nebo moderní učební předměty, jako například precizní zemědělství, neberou kontakt s hlínou. Oni prostě vědí, že i když dron zmapuje pole, to tele se samo nepodrbe, kráva nepodojí a sýr se sám neudělá. Mimochodem, pokud by se někdo chtěl k téhle partě superhrdinů v gumovkách přidat, rozhodně sledujte webové stránky Zemědělské akademie Hořice. Proslýchá se totiž, že v oboru agropodnikání by mohlo být ještě pár posledních volných míst pro studenty prvního ročníku.
0: Tak to je skvělý tip na poslední chvíli. Zuzko, uděláš si selfie s vepříky?
2: Už jsem si ho udělala. Věděla jsem, že bude žádáno.
0: Vše uvidí posluchači na Facebooku Českého rozhlasu Hradec Králové, na našem Instagramu, na webu hradec.rozhlas.cz. Děkujeme za informace z Hořic a zdravíme do Vepřína.
2: Také děkuji, naslyšenou.
1: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Český rozhlas Hradec Králové je s vámi, také online hradec.rozhlas.cz. Zdravíme přes chytré telefony, digitální rádia. Jsme rádi, že jste s námi a teď to potvrdíte, protože je tady čas na Radiobazar. Na vaše inzeráty jste připraveni?
1: Radiobazar. Telefonní číslo do studia Českého rozhlasu Hradec Králové je 726 46 46 46.
0: Český rozhlas Hradec Králové, Radiobazar, vítejte, dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne. Dobrý den, já bych prodal podlahový robot, e-robot Ramba 581. Má tři virtuální stěny, které propouštějí robot do jednotlivých pokojů. Robot má i dálkové ovládání a cena je dohodou, je to vrchlabý, 605 076 302.
0: Děkujeme za robot na podlahu. Mějte se hezky, podlahový robot v nabídce Radiobazaru, vrchlabí 605 076 302, telefonní číslo na posluchače, který ho v Radiobazaru Českého rozhlasu Hradec Králové nabízel. Pěkné odpoledne vám, dobrý den.
3: Dobrý den, koupil bych starý mixér, potřebuji rozemle z kořápky. Hradci Králové, na telefon 602 180 531. Děkuji.
0: Tak ať se ženete, děkujeme také. No, děkovat bude posluchač, pokud máte starý mixér, jste z Hradce, ozvete se mu. 602 180 531, jeho telefonní číslo. Český rozhlas Hradec Králové, dejte vědět, co byste potřebovali v Radiobazaru. Hezké odpoledne.
4: Dobrý den, prosím vás, měl bych na prodej dvě nádrže na vodu. Jedna nádrž je na vlastních kolech, to znamená má toho nápravu, a druhá je do ramenou traktoru. Na telefonní číslo 605 556 799, Hradec Králové. Děkuji.
0: Děkujeme také. Dvě nádrže na vodu nabízí posluchač, 605 556 799, Hradec Králové. Český rozhlas Hradec Králové vysílá Radiobazar. Do vysílání zveme i vás. Dobrý den, dobré odpoledne.
5: Dobrý den, já mám k prodeji dvě skládací dřevěné židle, nové, obě za cenu 600. A bylo by to v Hradci Králové na číslo 723 605 435.
0: Děkujeme za dvě židle, mějte se hezky, pěkný den.
5: Já taky, děkuji.
0: Dvě skládací židle v Hradci Králové 723 605 435. Jedeme dál, Český rozhlas Hradec Králové, Radiobazar, hezké odpoledne. Dobrý den, vítejte v Radiobazaru. Tak někdo tam jel, neuzývá se, škoda, tak vezmeme někoho dalšího. Český rozhlas Hradec Králové, Radiobazar, zdraví vás, dobrý den, dobré odpoledne.
6: Dobrý den, nabízím novou nepoužitou elektrocentrálu, silný výkon, benzínová teda, a cena k jednání 5000. A pak nabízím šedohnědou sedačku čalouněnou za 900 a jednu ještě sedací rozkládací též za odvoz. Na telefon 732 90 45 11, Horní
0: Jelení. Horní Jelení, zdravíme vás tam, děkujeme také. Elektrocentrála, benzínová, čalouněná sedačka, ještě jedna rozkládací sedačka, ta bude za odvoz. 732 90 45 11, Horní Jelení. I tam nás posloucháte, nás, Český rozhlas Hradec Králové. Ještě máte možnost využít Radiobazaru, tak jako vy. Dobrý den, dobré odpoledne.
7: Dobrý den. Prodám 4x nové letní pneumatiky Goodyear 175x65R14 86T, vyrobené v roce 825. Cena dohodou bez DPH.
0: Na telefonní číslo?
7: Telefonní číslo 737 683 013, Dvůr Králové, okolí.
0: Zdravíme na Králové Dvorsko, hezké odpoledne.
7: Díky.
0: Nabídka letních pneumatik 737 683 013, z Králové Dvorska telefonoval posluchač. Jedeme dál, Český rozhlas Hradec Králové, Radiobazar, dobrý den, dobré odpoledne.
8: Dobrý den.
0: Když si zaslabíte rádio, budete moc hodná.
7: Ano, dobrý, tady je.
0: A pán tam je.
7: Jiří Rožek, Horní Jelení.
0: Dobrý den, pane Jiří.
7: My se sešli.
0: Co potřebujete?
7: A nabízím starou kovadlinu, 100 let starou, která má 100 kilo váží. Jo, nějakým kováři, který by měl o to zájem.
0: Vaše telefonní číslo, kontakt?
7: 731-589-248.
0: Oba dva vás zdravíme, mějte se hezky, v Horním Jelení, pěkný den, naslyšenou.
7: Děkujem.
0: 100 let stará kovadlina, Horní Jelení, 731-589-248, telefonní číslo, pokud má nějaký kovář zájem. Český rozhlas Hradec Králové, Radio Bazar, dobré odpoledne.
8: Přeji dobré odpoledne, prodám vzduchovou pistoli Slavia, velmi zachovalá nová hlaveň, cena 3500, Kolín, a telefon je 776-193-159.
0: Děkujeme za nabídku, mějte se v Kolíně
8: dobře. Taky děkuji, hezké odpoledne.
0: Vzduchová pistole 776-193-159, nabídka byla z Kolína. Český rozhlas Hradec Králové, dobré odpoledne.
9: Dobrý den, já vás teď zdravím a mám na prodej dvě křesla dřevěná, velice zachovalá, možno i na chatu, a je to na číslo telefonu 731-347-275.
0: Máte tam nějak život, děkujeme za dvě křesla.
9: Já vás zdravím, hezky, pěkný den,
0: a dvě křesla, možnou i na chatu. Informace na 731-347-275. A ještě jeden inzerát. Zvládneme s tetovi. Dobrý den, dobré odpoledne.
10: Dobrý den. Já bych měla na prodej rozkládací gauč hnědé barvy, zachovalý za odvoz a mírný poplatek. Na telefon 723-066-136, Hradec Králové.
0: Děkujeme za nabídku rozkládacího gauče. Mějte se hezky, vraci, hezké odpoledne.
10: Naschledanou.
0: Rozkládací gauč za odvoz 723-066-136.
1: Tento pořad si můžete znovu poslechnout v našem audioarchivu na webu hradec.rozhlas.cz.
0: Příští téměř 3 minuty budeme basovat.

Máte rádi dobrou muziku? Chcete slyšet naživo hudbu Hradní stráže a Policie České republiky, Koletovu hornickou hudbu, Lašský dechový orchestr ze Štramberka, Lazy Brass, Faktorial Orchestra a další? Vyhrávejte vstupenky na jubilejní 60. ročník festivalu Koleto v Artyně, který se uskuteční už 23. května v přírodním areálu na Rychtě v Artyni v Podkrkonoší. Od soboty poslouchejte pozorně naše vysílání a jakmile zazní signál, Český rozhlas Hradec Králové na 60. Koleto v Artyni, volejte studio a vstupenky jsou vaše. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

architekta Zdeňka Vašatu představí Zdenka Boudková v rozhlasové návštěvě dnes po 18 hodin. Bude to velmi zajímavé vyprávění muže, který hodně pamatuje, má vztah k rodině a ve svých téměř 100 letech hází koulí. Uslyšíte dnes po 18 hodině v našem vysílání architekt Zdeněk Vašata. Protože je čtvrtek, o čem se mluví aktuálně v 17 hodin 30 minut o větrných elektrárnách, ty znovu rozmíchaly vášně na Trutnovsku. Probereme to s náměstkem hejtmana Královéhradeckého kraje Jiřím Štěpánem. Zeptáme se, proč mají být pravidla pro výstavbu zrychlená, mají lidé vůbec nějakou možnost se bránit a postaví se kraj za dotčené obce, o čem se mluví v 17 hodin 30 minut. Spojíme se i s meteorologem po 17. hodině, abychom věděli, jak bude v nejbližších hodinách i výhled počasí, co nás čeká. Přeci jen blíží se i den otevřených dveří v sobotu, tak abyste věděli, vy, kteří se k nám do Hradce chystáte, jak v sobotu bude. Po 16. hodině bude dobře ve společnosti Humoriáry a Miroslava Hnuše. Můžete s ním vybírat scénky v hodině plné humoru na přání. Už za pár minut po zprávách po 16. hodině. Karel Sladký přeje hezké odpoledne. Zdravíme z Českého rozhlasu v Hradci Králové.

0: Je 16 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Obyvatelé Nové Paky by kvůli požáru bateriového úložiště neměli větrat. Zájem o návštěvy porodních asistentek v Královéhradeckém kraji od začátku roku stoupá. Vláda si půjčí od lidí desítky miliard korun. A noc přinese mraky, déšť a teploty nejvýš 8 stupňů. Pěkné odpoledne vám přeje Alena Brantová. Hasiči právě zasahují u požáru bateriového úložiště v Nové Pace u Jičína. Kvůli šíření toxických zplodin doporučují lidem nevětrat a nevycházet. Hořící kontejner s bateriemi je velký zhruba 4x10 metrů. Okolí úložiště v Komenského ulici je uzavřené. Porodní asistentky v Královéhradeckém kraji vyjeli za první čtvrtletí letošního roku k víc než 200 návštěv u rodiček. Novinku ve zdravotnické péči nabízejí krajské nemocnice v Trutnově, Jičíně a v Náchodě. Maminky v 6 nedělí mají nárok až na 3 návštěvy, říká mluvčí krajského zdravotnického holdingu Lucie Prouzová.
2: Zájem o návštěvní službu porodních asistentek se postupně zvyšuje. Ženy mají od ledna nárok na 3 návštěvy během 6 nedělí. Při návštěvě mohou porodní asistentky poradit s péčí o miminko a kojením, ale sledují také zdravotní i psychický stav maminky a jsou jí oporou.
0: Ministerstvo financí ode dneška lidem znovu nabízí státní dluhopisy. Oznámila to ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Na výběr jsou 3 typy. Fixní a protiinflační na 5 let a nový 3měsíční. Upisovací období pro první emisi potrvá do 28. června, říká Schillerová.
3: Objednávky dluhopisů se potvrdí uhrazením, které je potřeba provést nejpozději do 7. července. Zájemce může investovat minimálně 1 000 korun, maximálně 3 miliony korun.
0: Schillerová očekává, že se v první emisi prodají obligace zhruba za 20 miliard korun. Podle ministryně je nabídka dluhopisů občanům výhodná pro stát i pro investory. Výnos ze státních dluhopisů je přitom osvobozený od srážkové daně.
1: Sport.
0: Ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný z motoristů jmenoval předsedu České fotbalové asociace Davida Trundu a výkonného ředitele Ligové fotbalové asociace Tomáše Bártu do pracovní skupiny Bezpečí na stadionech. Jejich cílem bude hledat konkrétní opatření vedoucí ke zvýšení bezpečnosti při sportovních utkáních, posílení prevence i důslednějšímu postihu nepřijatelného chování na stadionech.
1: Počasí.
0: Noc přinese zataženo, v druhé půlce na většině území déšť. Teploty klesnou na 8 až 5 stupňů, na horách na 6 až 3 nad nulou. Foukat bude jen slabý proměnlivý vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Ve dvoře Králové nad Labem si dejte pozor ve Smetanově ulici, kde se u křižovatky s ulicí Bouslava Martinů srazila 2 osobní auta. S opatrností místem projedete. Český rozhlas Hradec Králové přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
4: Začíná další díl typickou znělkou, kterou jste slyšeli. Patrik Rozehnal vítá Mirka Hanuše. Hezké odpoledne.
5: Hezké odpoledne.
4: Houpal jste se někdy v roli na lustru, když už to máme v ukázce ve znělce? Byl jste vším možným a dokázal jste všechno možné na lustru?
5: Já si myslím, že jo, že jsem jo. Se houpal na lustru. Ano. Houpal jsem se na lustru, houpal jsem se na kruzích.
4: Taky.
5: A ty kruhy se mnou jeli jako nahoru, protože byly jako pověšeny na jevištním tahu, což jako a ta tyč, co umí jezdit do vejšky, vysejí na ní kulici. A Já jsem se bál, ano, to si vzpomínám, když jsme jeli na zájezd do Plzně na festival s Boucharonem, to bylo, to když jsem byl ve Švandově divadle před lety letoucími, tak tam ve Švandově divadle to není tak vysoký ten portál, že jo? Já jsem měl jakoby odjet kamsi do nebe na těch kruzích.
4: Tak to nebylo tak vysoko.
5: No, no, a stejně to bylo dost vysoko, jo. A v té Plzni je prostě, to bylo ve starém divadle, ano. A to divadlo fakt je veliký, že jo, a má vysoký portál. A já jsem se chytil těch kruhů a měl jsem jako vyjet, a když jsem byl ve výšce toho portálu, tak měl svět opona. A to, jak jsem to teď říkal, úplně se potím na zádech strachy. A tam totiž je taková kabina na tom jevišti, ale to je třeba, já nevím, v 7 metrech. A tam je ten strojník takzvaný, který ovládal odtamtať ty tahy, protože tam byly tahy motorový. A tak já jsem se držel a teď už jsem byl mnohem vejš než v tom Švandáku, tedy původně realistickým nebo úplně původně Švandově divané. A teď jsem stoupal a ty ruce se mi úplně zaťaly do těch kruhů a říkala, tak to bude můj konec. Já tady teď strachy spadnu, uzrehu spadnu. A teď ono to pořád jelo. A jak jsem jel, tak jsem se dostal do výšky té kabiny, kde byl takovej strojník v monterkách, který měl otevřený okýnko, takový v tom kovovém rámu, takový okýnko. Úplně leda byl a na mě koukal, jak kdyby okolo jel nějaký kosmonaut nebo co. Ten strach můj v očích, když jsem říkal, kurva, jeď už s tím dolů, bože, můj konec se blíží. A on vůbec koukal z okna, jak kdyby byl okolo vlak. Já jsem vyjel snad do 12 metrů nebo co. To můžete být rádi, že tu dneska vůbec jsem. To bylo strašný. A od té doby jsem to už nechtěl dělat. Já mám jako závrať trochu. Taky jsem mohl jet Bůh ví kam. To bylo strašné.
4: Že jste to vůbec dohrál. A jste tady. Jsem moc rád. Tak začínáme.
1: Humoriáda.

0: první historku od Miroslava Hanuše máme za sebou už v úvodu a teď je třeba vybrat něco, možná i nějaké povídání nebo scénku z archivu, no, co to bude?
1: Tak já si tady šáhnu, to je taková výhoda, že já si můžu vybírat, že jo, zadarmo z archivu. Tak já bych si vybral třeba tady Bolka polivku, to je z Bolkovin, protože já to miluji, jak Bolek vypráví takovým podobným způsobem jako pan Menčík, že on vykládá často úplnou blbost, jako to není nic, jo.
0: A on není to nic tak zvláštního, ale
1: no
0: on to
1: nic, ale on to vypráví tím způsobem, protože je výborný vyprávěč, že a když by to člověk slyšel třeba zase až po čtyřikrát to řekne a po pátý, tak už to bude polojiná historka, že jo. To se to vyvíjí. A to se mně líbí, když je někdo vypravěč. A to je Bolek.
0: A bude tam i s Václavem Havlem a povídání o tom, jak se Václav Havel učil jezdit na koni.
2: Učil se s panem prezidentem jezdit na koni? No myslím ty lány a tam jako...
3: Tam bylo...
2: Kolik vlastně tam je hektarů v těch lánech? Tam se jako statkář.
3: Je třeba odlišovat Lánský park a Polesí Lány. To jsou dvě různé příspěvkové dodnes organizace. No. A co já a kůň. Tam bylo v blízkosti Lán bylo jakési družstvo, které podobně jak tady na tvé farmě prostě mělo koně. A koňské jakési
2: družstvo. Zatím družstvo nejsme.
3: Ano. A tam mi přivedli jednou koně a řekli, že se k prezidentům hodí, aby jezdili na koně a já na koni. A já jsem poprvé v životě na toho koně vysed, teda vycpali mě tam. A o mé rovnováze už byla řeč. A já jsem samozřejmě nevěděl, co se dělá, jak se dělá. A ten kuň se rozešel a já jsem nic nedělal a nikterak se mu v tom nebránil. On šel stále rychleji, až přešel do jakéhosi poklusu, že? A teďkon já jsem nevěděl, jak ho zastavit. A on se normálně vydal po loukách kolem. A jsme běhali a potom... A já jsem tak držel tu rovnováhu a nevěděl jsem, co jiného. Řekl jsem si, snad ho to unaví. A posléze on se rozhodl jít si prohlédnout vesnici. My jsme teda klusali po těch lánech, on se zastavoval u různých obchodů, co se čenichá lata. A nakonec jsme se jakýmsi způsobem vrátili do zámku a se sadili mězdy.
2: Já bych to chtěl vidět tuhle historiku, nebo z hlediska toho koně. Ten kůň zase si říkal těm svým známým v Maštali, říkal, člověče, vyzvedli na mě nějakého chlapa. Já jsem myslel napřed, že nic neumí, on se mě držel jako klíště. Tak mě pobízel do klusu, jak jsem klusal. A on najednou, že si prohlídne vesnici. Co on blbne po tom asfaltu, jak se mě blbě běhá po asfaltu. A on, abych zastavil u toho obchodu, nebo tam u toho. Něco si snad chtěl koupit, pak jsme odsválali domů, rozumíš? Tak, to říká domů. A potom oni ho zase sundali a on ani nedýchal.
4: Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Dramatika v sobě nezapřela, tedy Václav Havel vyprávění o koních, tak probrali jsme tedy ty kruhy, tu výšku, co koně, Mirku?
1: No koně taky, já vím, že jsem trochu jako nešikovnej, jo? Já se poměrně hodně naučím, ale když se v tom skrývá nebezpečí, jo? Třeba jsem se naučil docela dobře stepovat, jo.
0: V tom není ale tolik nebezpečí.
1: No je to na zemi, že jo, můžete uklouznout nebo ztratit rytmus, jo, ale vás nezabije.
0: Se strašíte dopředu.
1: No, ale to je, já bych potřeboval kaskadéra, teď třeba mě bolí koleno, tak teď bych potřeboval kaskadéra i na chůzi, jo, protože to jsem belhavec teďka. No, ale já se třeba těch konů bojím, Mám několik kolegů, kteří si natloukli na koni, spadli a hodně se polámali. Jo. Takže tam je potřeba splynout s tím koněm.
0: No jo.
1: Což si představu toho Václava Havla, jak splýval s tím koněm rytmem. Tak, a on, když nesplynete, tak vás to jako nadhazuje ten zadek.
0: Ano.
1: Strašně to
0: ono
1: dělá...
0: by to mělo, ale ne při každým tom zvednutí té páteře toho koně nebo těch zad.
1: No, ono to se musí s ním splynout. A když chytíte jakoby protirytmus, jo, takovou synkopu, řekl bych, hudebně, tak s každým tím dosedem ten kůň jde proti vám a je tak, když vás někdo
0: praští.
1: Nakopne, jo. Co krok, to kop. Jo, a takhle on objel chudák ty lány. Takže já se do těch konňů neženu.
0: Třeba.
1: Jo. Já myslím, že ten kůň, jako tak, jako já, kdybych se měl učit na koni, tak ten, spíš ten kůň by se měl jako naučit se mnou, ale oni ty koně, oni jsou trošku jako hajzlové, já bych řekl. Jo. Oni to poznají, že ten člověk, co na nich visí, tam nedrží. A oni třeba řeknou, to je hodnej kůň, ten bude dělat, co chcete. Ale já vím, že on by dělal, co chce on. Já na ně radši jako nelezu. Jo. Od té doby, ještě co mi řekli, že z toho koně mám slejzat, tak ne, že se postavím do toho třmenu, ale že tu nohu vizuju. A pak prostě se opřu o tu hrušku, vidíte, jak odborně o tom hovořím, že jo, což je ten předek toho sedla, že jo.
0: Ano, ten bíční lek tam.
1: A prostě přešvihnu, že jako takovou nůžkama ten zadek od toho koně doskočím a ještě bych se měl tak po sokolsku, nebo co to dělají ty gymnasti, nebo kdo chce, tak přihlásej, že jo, když dopadnou, jakože... docvičili. A já jsem říkal, proč to mám dělat, když tady mám takhle, vysím, že je to jako schod, že prostě vysednu. A on říká, no pač ten každý kůň to jako nemá rád. A on se ten kůň někdy rozběhne, no, popoběhne a pak se vám ta noha zasekne v tom třmenu a ten kůň vás jako táhne sebou. Jo?
0: Ano.
1: A teď jsem si vzpomněl na ty, já mám rád westerny a tam co chvíli jede někdo za nohu, táhne ho splašený kůň, kaskadéra, jo, a já hned vidím, jak mám tu bujnou fantazii, jak už jedu po zádech hlavou, drkotám od dlažbu a kůň mě někam veze.
0: Ale já vás úplně vidím v tom westernu, Mirku, byste tam šel do toho.
1: Já to mám rád, ale... A třeba teď jsem četl, že John Wayne spad kolikrát spad.
0: Ano.
1: A třeba se zlámanýma žebrama to hrál dál, strašně to bolelo, on furt lezl na ty koně. Tak já vím, že nejsem John Wayne, ale mám rád westerny.
0: Mirek Hanuš, náš host, vybral Volka Polívku, můžeme s ním pokračovat další vyprávění, tentokrát anekdot a z manéže. A nebo si dopřejeme scénku, to nabízím proti. V prodejní jízdních kol se můžeme ocitnout s Uršou Klukovou a Miroslavem Šimkem.
1: No tak teď já zkusím to, co já vždycky zkusím ovlivnit.
0: No,
1: já zkouším, jaký mám vliv na ty posluchače.
0: O to jsme tady.
1: No jo, to právě ne. To právě, tady nejste o to, abyste dělali vliv. Pak se s tím politici, tohle říkají, oni dělají vliv. Ne, to právě ne. Tady dělám vliv jenom já a já vám říkám, že bych chtěl ještě Volka Polívku.
0: Ačko tedy. Humor mezi ráči B 90 01 04 pro SMS-kaře a volání do studia na telefon 731 800 900. Je to na vás, hlasujte a vybírejte si v Humoriádě.

0: učebnicích nebylo. S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Vybírejte dál, tu šanci ještě máte na telefonu 731 800 900. Výběr, buď Bolek Polívka anekdoty, anebo Scénka Miloslav Šimek a Uršula Kluková. Telefonní číslo sem 731 800 900. Zvedá ho i dnes se mnou Miroslav Hanuš. Kdo je tam na telefonu?
2: Tady pejskar ze Dvora Králové nad Labem. Zdravím oba humoristy do humoriády.
3: Dobrý den.
2: A dáme si na zařátí polévku.
1: Dobře, ano. Varianta A tím pádem. Píšu a děkuju. Kdo další po telefonu?
4: Dobrý den, tady je Kateřina. Zdravím oba pánové a prosila bych Ačko.
3: Správně,
4: pěkný den.
3: Správně.
1: Vám, ať se vydaří.
3: Je Kateřina, hura.
1: Dobrý den.
5: Dobrý den, tady je Marie Fugězda Uvizovic. A já bych si prosila pana Polívku.
1: Dobře, správně. Tak jo, tak jo.
5: Zdravím kvalitního člověka.
3: Ano, ano, jsem kvalitní člověk, děkuju.
1: Kvalitní člověk vybral Bolka Polívku, vybral dobře, protože i vy jste vybrali pokračování s ním a anekdoty tady jsou.
6: Já bych se chtěl zeptat, máte, prosím, chci se jenom zeptat, máte rádi anekdoty? Máte rádi anekdoty, vtipy?
7: Ano.
6: Já ne. Já ne, protože znáte to, když někdo přijde k vám až domů. Rozumíte, já nemám, ne kvůli tomu, že kvůli tomu nebezpečí, které číhá za některými spojent. To ne. Já nemám rád proto, rozumíte, přijde někdo k vám domů, posadí se, mu něco nalijete a on říká, ty znáš to, člověče, ten folek, přijede parní válec. Normálně zajíca, jo? Přijede parní válec a kolem běží liška, jo? Tak úplně má ten ohon tak v oči sany, víš? A ptá se to z toho parního válca tomu, jak se tomu říká, tomu. Tomu, no z toho parního válce, znáš to? A vy řeknete, člověče, ne. Tak on řekne, no, ne, je prostě normálně parní válec přijel zajíca, jo? A normálně placka z něho, kolem letí liška, odsaz voholený, víš? Plně to a říká tomu z toho parního válca, fakt to neznáš? Znáte to, jak ten chlap plave a plave a nemůže vydržet a už je strašně vysílený a myslí si už na smrt, na svůj konec? Tak chlap plave a plave a už je hrozně vysílený a myslí už na smrt, na svůj konec a najednou vidí světýlko, víc světel, potom mu hodí záchranný pás, on se toho chytne, od něho vytáhnou na palubu, kolem je ten kroužek pasažérů a námořníků a kapitán vystoupí a říká, vítám vás na palubě Titaniku.
1: Humoriáda. Mirko, taky znáte takovéhle vypravěče anekdot?
3: No, taky je znám, ale já obdivuju ty vypravěče anekdot, co na to mají tu hlavu. Jo. Já třeba patřím k těm, co milují fóry a nepamatujou si je.

0: a? Ze života vyprávět, no. Prostě a dát tomu ten...
1: A to je z Brna, že? To má jamu. Kdo by nevěděl, tak to je takové oblíbené pošťuchování mezi komedianty.
0: Pořád se to drží.
1: No, to se pořád
0: funguje
1: drží.
0: Funguje to pořád.
1: A já jsem si vždycky myslel, že je to sranda a pak jsem potkal nějaký kolegy z Brna, který to brali úplně vážně, jako. Jo, a přitom oni si dělají se srandu z nás, jo. Že to, no, to jsou takový...
0: Byli mladší, nebo... Stejného věku.
1: No to je otázka, co jsem já. No, teď mi bude 63, tak...
0: No oproti vám, jestli to byli, já nevím, třicátníci třeba, nebo...
1: Ne, ty byli všech generací, to stále zůstává, tohleto. Jo.
0: No kteří to třeba nepochopili, že jenom důkaz toho, že třeba ta mladší generace už to tak třeba nemá.
1: Ne,
0: to prostě chování.
1: Mladší generace to má ještě víc.
0: Ještě víc,
1: jako,
0: jo. Se to vrací.
1: No, já jsem to zkoušel i trochu na svý studenty, když jsem učil, měl jsem tam některý od Brna a oni tak jako zahořkli, když jsem udělal nějaký vtip, takový, třeba je takový vtip známý, jaká je platnost diplomu z JAMU, tedy Janáčkovy akademie, že my máme DAMU tady v Praze, JAMU, a říká, to platí až k 9 křížům. Ten diplom, což je teda motorist,
0: kousek.
1: Já nevím, 10 kilometrů od Brna. Že jo, to jsem jim řekl hned na úvod a oni se vůbec nesmáli, ale oni teda nevěděli ještě, jak byli začátečníci, tak neznali tuhletu hru,
0: jo, jo,
1: mezi
0: jo.
1: Divadelníkama.
0: Takže to se učí na škole už takhle?
1: No, já jsem to učil a možná proto už jsem to nechal, ale možná zase začnu.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Miroslav Hanuš, náš dnešního z Humoriády, Patrik Rozehnal teď vybízí k tomu, aby vybral další ukázku.
2: No, tak zase můžu vybrat. To mám dneska štěstí. Tak vybírám, tak já šáhnu. Já jsem teď přijel z Třeboně, kde jsem byl kousek chvíli v lázních se svou ženou a tam mi pořád vyprávěli na těch procedurách, říkali, teď tu byla paní Bohdalová, já nevím, 14 dní, 3 týdny, to měla snad nějaký dárek, těm svým narozkám nebo co.
1: Aha.
2: A říkali, ona pořád mluví, ale ne jako, že furt mluví, no taky, ale že ona je strašně vtipná a pořád vykládá.
1: Baví pořád někoho.
2: I prostě u té masáže, i to je to komediantský duch, jak tam přijde jeden masér, no a ona má prostě diváka. Jo? A už se to koná.
1: No, říká, no nevím, jestli má v tu chvíli diváka. Při představě, že Jiřina leží zabořenou hlavu v té podložce.
2: Jo, ona mluví do té díry
1: a mluví
2: a říká ty fory. A ten masér prostě nemůže masírovat, se tam klátí u toho, že jo. No? Tak ta patří taky k těm velkým vypravěčům jako Bolek. Tak proto bych volil paní Jiřinu.
1: S Karlem Šípem, inzerát, Kohout, silvestrovské setkání a vlastně záměna některých inzerátů. Určitě tuhle scénku znáte.
3: Podívejte se, vážená paní.
4: Ano.
3: Asi takhle.
4: Asi tam.
3: Podívejte se, my jsme solidní firma.
4: Jo.
3: Já za celou dobu praxe jsem se nesetkal s jedinou reklamací, víte? To se můžete klidně přeptat na nás. Firma Kohout SRO, to je špička ve svém oboru. Ale jestli já tady mám, rozumíte, odvést standardní práci, tak potřebuju vytvořit aspoň minimálně dobrý podmínky, víte? A to se zatím nestalo. A přitom nezlobte se, já se vás teda nechci nějak dotknout, víte? Ale to opravdu člověka překvapí, jo, že zrovna vy si objednáte erotický služby, teda.
4: No prosím vás, to, když chci vymalovat ložnici, tak to jsou pro vás erotický služby.
3: No ne, ale tam to škrábání, jak chcete, a ta práce s tím válečkem, to už je nad standard, víte, a to už je i na mě trošku moc, opravdu.
4: No to já vám teď vůbec nerozumím, Herko, kde mám ty noviny? No, teď tady, no, tady se jasně píše, no, počkejte, ano, tadyhle, osamělým starším ženám, ano, nabízím služby všeho druhu, no, helejte, jestli je toho na vás moc, jo, anebo, aby se vám to, tak já se můžu obrátit někde jinde, drahý pane, konkurence je velká dneska, no, no, prosím, no, tady toho je, no, tenhle ten, helejte, tenhle ten nabízí dokonce i auta spravuje, no, tady nabízím služby všeho druhu, včetně autoelektriky, no, jen se podívejte, no, se podívejte.
3: Helejte se, máte pravdu, auto tady je, jo?
4: No, tak.
3: Ale není tady elektrika, ale erotika.
4: No. Vy nejste, vy jste, no ale to jste to nemohl říct hned, když jste vešel, čím se živíte, ukažte mi to. Ne, myslím ty noviny. Noviny. No, kde mám brýle, když už tady jsou, tadyhle, ukažte, no to Ješkovi oči. No jo. No to není ele, ale ero. Pro Krista pána tady toho je. Je. Já se stydím.
3: Co byste se...
4: No to je...
3: Pani, co byste se stydila?
4: Ne, to...
3: Hlavně, že se to vysvětlilo.
4: Ne, to...
3: Helejte se, mě vám spad kámen ze srdce.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Co Karel Šíp, neozval se zase, že by pozvání do Všechno party?
2: Já jsem tam byl už čtyřikrát, možná
1: vždycky
2: pětkrát.
1: S velkým úspěchem.
2: Byl jsem tam na Silvestra, že dvakrát. A vlastně musím Karlovi poděkovat, že velká část mojí popularity vznikla jako u něj, protože je řada lidí, kteří se nedívají třeba na některé pořady, ale on má tu sledovanost velkou, že jo?
1: Ano.
2: Protože on to prostě umí dělat a uvede vás do takového stavu jistoty, že se uvolníte a prostě tam povídáte, že jo? Všimněte si, že on se staví za toho blbýho, jo? Takže vy máte tu jistotu, že jste ten chytřejší a hnedka vám kohoutek roste a hned jste jako vtipnější, ale některé ty moje vyprávěnky tam jsou prostě
1: legendární
2: na YouTube a lidi mi řeknou, já když jsem smutný, tak si to pustím, jak jste byl s tou Kvitovou, nebo jak jste Věru Nerušilovou na skutru, takže no, ale ono je to zas potom takový třeba na toho Silvestra, tak se očekává, že budete vtipnej prostě. Že?
1: Tak to jste...
2: No jo, ale ono se tak očekává, jako že budou ještě nějaký vtipnější. A pak, když člověk je má ty nervy, aby byl vtipný, jak jste říkal, jestli ano. Já umím vykládat fory, nebo no. Vy, tak není vtipný, že jo. Musí to tak nějak...
1: Svázán povinností Silvestra.
2: No. Jo. Ale zatím se nevozvala, já to zase rád přenechám jako taky jiným. No, jako paní Jiřina je vtipná třeba vždycky. No, tak...
1: tak zdali vtipná natolik, že by...
2: Sválně.
1: Dali hlas
2: sválně,
1: i posluchači dnes.
2: Sválně, jestli bude po druhý, že jo?
1: Ano. A nabídnu já proti tentokrát tedy snad také silné jméno, Ivana Mládka.
2: No, tak teď je to, tak to je těžký. Když jsem byl v těch lázních, že teda jedu z té Třeboně.
1: I Mládek.
2: Tak Ivan Mládek mi říká, tady Ivan Mládek, tady má výstavu. Tam byly zrovna výstava tři na šňůře, se to jmenovalo. Jsem říkal, to bude nějaký zájezdový představení, cirkusový nebo něco. A to byli tři výtvarníci, kteří viseli
1: na těch šňůrách,
2: viseli ve výstavní síni, jo. A nebyl to teda cirkus. A předevčírem jsem hrál v Lipníku nad Bečvou a paní mi říkala, teď jedu z lázní, ta pořadatelka, mám plný auto obrazu Ivana Mládka, protože zítra tady otvíráme výstavu obrazu, takže Ivan Mládek mě pronásleduje i s celou tou výstavou z Třeboně.
1: A mimochodem
2: v Třeboni jsem byl i v cirkuse, byl tam i cirkus. Ano, cirkus bude se jmenoval a bylo to, já to mám rád, byl takový malej rodinný cirkus, co se teď toulá tam asi po jižních Čechách. Táta, syn, dcera a maminka vlastně.
1: Jak velké mají to šapito?
2: Šapito mají docela velký.
1: Jo?
2: Docela velký. Jsou to dva synové. Jeden, nevím, jestli ten dělal tam technické věci, pouštěl muziku a tak. Ten dělal nějakou takovou akrobu, takový udělaný jako chlapík. Pak slečna, která dělala všelijaký věc, jaký pejska cvičila, jo. Že tam psali, že nebudou žádná zvířata, najednou přijel jako malý pejsek a pobíhal, dělal takový věci a ona dělala na kruzích. A pak
1: taky.
2: Jsem, no, však, taky, ale na takovýmto velkým kruhu.
1: Jo.
2: Visela různě ano. Tam to a ten táta, s kterým jsem si povídal, říkal, to cirkus bude, to je ten film z 50. let.
1: A říká,
2: no, to je proto, že tam je takový ten vstup do toho areálu cirkusového, což vždycky bylo, když byly velký cirkusy, že tak byly dvě maringotky, byly pokladny a nad tím byl takový oblouk, to byla ta brána. On říká, ta brána patřila mýmu dědečkovi, než mu ji znárodnili. Tak to je vzpomínka na ten film.
1: Fíha.
2: No, a hned jsme si povídali, říkal, já jsem dělal prostě kousky s manželkou, jsme dělali na tyči, jsem jí měl na hlavě, stál jsem na dvou židlích, jo, a ona, takový ty věci, co mě se tají dech, jo, a rád se na to dívám.
1: A bolí mě z toho kolena.
2: Jo, skupina Mistral, artistická skupina Mistral je tam napsáno. A mě to tak jako dojímá, že já na to vždycky jdu,
1: jo.
2: Že pořád jsou ty lidi.
1: Nebudete jako Oldřich Lipský, milovník cirkusu, který měl tu tématiku tak rád, že ji dávali do filmu, že byste takhle dělali i představení?
2: Ne,
1: to ne.
2: To nevím. Já se svým kamarádem režisérem Honzou Bornou jsme říkali, že máme rád ten starý cirkus. My jdeme jako proti, jo. Je moderní ten nový cirkus. A my máme
1: chcete rádi udržet tradice?
2: Ne, to nevím, ale Ale prostě ten Versiku se tváří tak víc divadelně, podle mě, ale prostě divadlo to není, jo? To se jenom tak tváří a některý umějí něco a tak se to spojí. A v tom starém cirkusu to je jako varieté třeba, to já mám rád. To jsou prostě čísla a mezi tím je nějaký borec, ten to spíkruje, pak je tam zpěvá, kouzelník, že jo. No a tyhle ty lidi prostě, ty cirkusácký, oni to musí postavit, to je docela velký šapi. Tak jsem hned zkoumal, jak to dělají, jak dlouho to stavějí.
1: Že bych si
2: taky postavil. A protože principál mě jako znal a diváci mě znali, tak o pauze byla dlouhá pauza, pak my jsme si s principálem povídali všichni, v ostatních bylo nás třeba 80, a tak jsme si povídali a měli jsme vlastně takovou tam talk show, takovou nechtěně. Ale že on říkal, my jsme si mysleli, že už nevyjedeme po covidu, to všechno jako kleklo a nebylo možné to uživit. A oni žijou skromně a jsou pracovitý, ale on říkal, stalo se to, co vždycky, že přišlo jaro a my jsme museli ven. My jsme jako museli ven a s nima tam byla taková starší dáma, třeba 80, tchýně, myslím. A on říkal, pejte se, tady babička tam stála, bylo to kouzlo, to prodávala světelné meče. Jo, takže tam stála dáma prostě,
1: ano.
2: A měla v rukou ten blikající meč, jo, od Číňanů takový, jo, a prodávala to a taky nějaký lístky do toho.
1: Mají to v sobě ten kočovný život, no, prostě.
2: A ona taky, ona by mohla být na důchod. Jo.
1: Ale nechce.
2: Ne, prostě přišlo jaro, ona si sama pořídila nějaký svůj přívěs, který jí to si taky táhnou, neměli maringotky, měli jenom přívěs, byl to malý cirkus a jeli teď, ani prouci nepřipojovali, měli agregát, jo, a takhle, a teď tady hráli třikrát třeba a pak jeli dál a někde hráli jenom jednou a vždycky ta strašná práce, jenom to postavit, říkali 7 hodin, že to staví s klukama, ale že tak si jako dávají na čas. A teď, no teď, když budu vyprávět, tak už nemůže nikdo nelosovat.
1: Musíme se dostat.
2: Zase jindy to řeknu.
1: Dobře. Vážení, tak ve hře Jiřina Bohdalová, Karel Šíp. Dokončíme tuhle scénku, kdy si spletla malíře s erotickými službami, anebo Ivan Mládek a povídání o večeři Zápisky Šílencovi. Vybíráte na telefonním čísle 731 800 900 nebo SMS-kou na čísle 90 011 04.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat růstu chlupů a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
1: Ještě jednu kázku musíte vybrat, tu s Jiřinou Bohdalovou a Karlem Šípem nebo s Ivanem Mládkem. Koho vybíráte po telefonu 731 800 900?
2: Dobrý den, Karel Bojkovič. Zdravím vás, Patriku, i vašeho hosta.
3: Dobrý den.
2: A chtěl bych Ivana Mládka.
1: Dobře, děkujeme moc. Kdo další?
4: Dobrý den, tady Honza. Zdravím vás, pánové,
3: dobrý
4: oba.
3: Dobrý den.
1: Děkujeme.
4: Chtěl bych pozdravit pana Hanuše a zeptat se ho, jestli ví, když tak hovořil o tom damu a jamu, proč student damu chodí do knihovny?
3: To ne, aby se dozvěděl něco o Brně?
4: Ne. Aby si půjčil knihu o tom, jak hrát, že umí číst.
3: Aha. No,
4: a jinak jsem vám chtěl říct, že to je jako... I úžasně vtipnej, i úžasný vypravěč.
1: Je to tak.
4: Tak ty z toho, že máte damu, vůbec nic nedělejte. I tak jste dobré.
3: No jo, děkuji.
1: Ačko nebo Bčko?
4: A já bych dal Bčko.
1: Dobře, děkujeme moc. Zklamu, ale ty, co hlasovali pro Bčko, vyhrála Jiřina Bohdalová a Karel Šíp.
5: Teď se na mě podívejte, no, tak taky už nejsem nejmladší. O vás ani nemluvím. Já když vás viděl, mě omejvali. Já jsem si říkal, no co s tímhle budeš dělat? Paní, já když vás viděl, já jsem si připadal jak horolezec pod Mount Everestem.
6: A proč?
5: No těžko se na to leze a nikdy se nedosáhne vrcholu, víte? No nic. Tak se tady mějte pěkně a... Já jdu ještě na tu šilhavou, víte?
6: Počkejte. Na druhou stranu, když už jste tady a už na začátku jste říkal, že máte chuť na něco ostřejšího, že? No to by bylo, abych vás nepohostila, když už jste si udělal ten čas. Hlejte, pane Kohout. Víte, když už jste vešel, já vám to řeknu, teda já nevím proč, jo. Ale vy jste mi najednou byl takovej sympatický. Pane Kohout, víte, jak ženská trpí, když je sama. Jak čeká na to blídné pohlazení, na to blídné slovo. Moment! Teď já vás mám v horoskopu na tenhle týden. Ještě mě to hned nenapadlo. No vás mi sem poslali přímo hvězdy.
5: Prosím vás, vy věříte horoskopu?
6: No jo, ano.
5: Jsou to blbosti.
6: Helejte se, tady je ta. Čeká vás osudové setkání na celý život. Chopte se své životní příležitosti. Prožijete krásný pozim života ve dvou. Váš budoucí partner žil dosud jako starý mládenec. Tak to je to sem, starý mládenec. Že mě to hned nenapadlo. svou šanci, zapače si a nepuste ji. Nemusela by se už nikdy opakovat. Pane Klon, já na horoskopy věřím. Horoskopy nelžou. No, já teda nevím, v jakém znamení jste vy. Ale já jsem například v bejku. V čem jste vy?
5: Já jsem v prdeli.
1: Tak tímhle slovem končíme ukázky z archivu a taky dnešní humoriádu s Mirkem Hanušem.
3: A já jsem blíženec. Tak naschledanou.
1: Mějte se pěkně, bavte se a čekáme na vás i zítra u dalšího dílu humoriády a posíláme ještě písničky.

0: právě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi, pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Je 17 hodin.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
1: Hasičům se podařilo lokalizovat požár bateriového úložiště v Nové Pace. V Česku roste produkce aut. Do konce dubna jich z tuzemských linek sjelo přes 500 000. Hokejová reprezentace se chystá na páteční úvodní duel mistrovství světa. A zítřek bude většinou zamračený s přeháňkami a teplotami do 14 stupňů. Hezké odpoledne vám přeje Alena Brantová. Hasičům se podařilo lokalizovat požár skladu baterií v Nové Pace u Jičína. Nehrozí tak, že by se oheň dál rozšířil. Českému rozhlasu to řekla mluvčí hasičů Královéhradeckého kraje Martina Gecová. Hasiči podle ní otevřeli kontejner a baterie z něj vyndali. Teď sledují jejich teplotu.
3: Pokud by se tam ten požár dále rozhoříval uvnitř těch baterií, tak máme možnost určitou taktiku, kdy bychom ty baterie ponořili do vodní lázně, do takového speciálního kontejneru, kde by se baterie chladily. Ale pokud ta teplota bude nízká, tak to samozřejmě nebude potřeba.
1: Baterie můžou hořet až desítky hodin a uvolňují se z nich toxické látky. Hasiči proto lidem v okolí doporučují nevětrat a nevycházet. Do letošního festivalu muzejních nocí se v Královéhradeckém kraji zapojí víc než 25 institucí. Jsou mezi nimi muzea i galerie. Nejvíc akcí bude na Královéhradecku. Letošní 22. ročník festivalu se koná v celé zemi. Začne 15. května a potrvá do 13. června. Hned v pátek nabídne program Vlastivědné muzeum v Dobružce a Muzeum Boženy Němcové v České Skalici. Výroba osobních aut v Česku roste. Za první 4 měsíce roku se zvýšila o 7% na zhruba 525 tisíc aut. Z toho přes 40% byly elektromobily a hybridy. Oznámilo to Sdružení automobilového průmyslu. Největším výrobcem zůstává mladoboleslavská Škoda Auto. Přibylo i aut vyrobených v kolínském závodě Toyoty. Naopak značka Hyundai v Česku zaznamenala 8% pokles. Sport. Hokejová reprezentace si na mistrovství světa poprvé vyzkoušela halu, kde se budou hrát zápasy. Národní tým vstoupí do turnaje zítra večer proti Dánsku. Do dospělé reprezentace dorostli hráči, kteří získávali medaile s juniorskou reprezentací. I o tom mluví jeden z nejzkušenějších v současné sestavě, obránce Michal Kempný.
4: Já myslím, že všichni se těší, až to startuje zítra. Dneska jsme si vyzkoušeli vlastně hlavní halu, kde budeme hrát zápasy. Spousta nových kluků, kteří jako mají před sebou první mistrovství světa, takže věřím, že pro ně to bude speciální, ale pro mě osobně jako každý mistrovství světa má svý kouzlo a já se těším, až to zítra začne a rozjedem to. No.
1: Zápas světového šampionátu Česko-Dánsko začne v pátek ve 20 hodin a 20 minut. Počasí. Ráno a dopoledne bude zataženo s deštěm. Odpoledne se vyskytnou přeháňky, výjimečně i bouřka. Večer budou srážky a místy i oblačnost ubývat. Teploměr ukáže 11 až 14 stupňů, na horách 5 až 8. Zafouká slabý proměnlivý vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: V Jičíně pozor na nehodu v Revoluční ulici, kde se srazila dvě osobní auta. S opatrností místem projedete.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Den v kraji.
5: Na Bartoňovu útulnu v Peklou Nového Města nad Metují se vrací pamětní deska odkazující na 70. narozeniny Aloise Jiráska. Originální více než 100 let starou desku někdo v loňském roce ukradl. Teď je na útulně přidělaná její věrná replika. Za pár minut o tom budeme mluvit. Probereme i počasí v Královéhradeckém kraji. A o čem se mluví v 17 hodin 30 minut? O větrných elektrárnách na Trutnovsku. Dnem v kraji vás provede Karel Sladký. Dobrý podvečer.
2: Český rozhlas Hradec Králové, den v kraji.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Královéhradeckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Jsme Český rozhlas Hradec Králové. Události 14. květnového dne shrne Alena Brantová.
2: Na pěti železničních tratích v Královéhradeckém, Středočeském a Pardubickém kraji začala dvoutýdenní série výluk. Omezení souvisí s přestavbou hlavního nádraží v Hradci Králové a v různých fázích potrvá až do 27. května. Vlaky ve směru na Pardubice, Poděbrady nebo Kolín nahradí autobusová doprava. V Nové Pace na Jičínsku hoří bateriové úložiště. Na místě zasahují hasiči. V okolí Komenského ulice doporučují kvůli šíření toklických plodin nevětrat. Na místě je redaktor Tomáš Lerinc.
3: Jsou to také hasičská auta, 3 jednotky hasičů, jinak ale není prakticky poznat, že by se tu něco dělo. Hasičům se povedlo poměrně rychle oheň dostat pod kontrolu. K tomu využili hasicí systém CCS Cobra, který prořízne vodním paprskem otvor do prakticky jakéhokoliv materiálu. Dovnitř vstříkne vodní mlhu, čímž prostor ochladí a hasičům tedy umožňuje zasahovat zvenčí, nemusí do toho toxického prostředí vůbec vstupovat. Místo požáru je aktuálně pod kontrolou, kontejner je rozebraný a baterie jsou venku. Hasiči teď řeší další postup. Z Nové Paky Tomáš Lerinc.
2: Správa Krkonošského národního parku navzdory kritice některých boudařů rozšiřuje kamerový systém. Ten má regulovat dopravu v národním parku. Dnes přibyly kamery pod lesní boudou ve východních Krkonoších. Trutnov dnes v centru města otevřel herní zahradu, kterou před 2 lety obyvatelé navrhli a vybrali ve 2. ročníku takzvaného participativního rozpočtu města. Vybudování zahrady na nevyužitém pozemku ve vodní ulici lidé vybrali hlasováním ze 4 návrhů. V bývalé radnici ve Vrchlabí po rekonstrukci otevřeli nové infocentrum. Kvůli napadení dřevěných částí dřevomorkou hrozila památce demolice. Rekonstrukcí se ale nakonec podařilo zachovat malovaný strop i trámové zdi. Řemeslníci tyto části opravovali starými metodami, vysvětluje vedoucí infocentra Klára Hančová.
4: Je tam použita na kolíčky pověšená juta, rákos, hliněná omítka, která velmi dlouho schla a poté už vlastně je na ní jenom bílý nátěr. Použili jsme všechno, co jsme mohli, abychom zachovali ten duch domu.
2: Dělníci začali v Albrechticích nad Orlicí na návsi před kostelem stavět nové parkoviště. Podle projektu tam vzniknou 20 parkovacích míst a součástí úprav bude taky zpevněná plocha a část chodníku. Náklady dosáhnou necelého 1,5 milionu. Polovinu pokryje dotace Královéhradeckého kraje. A v Jičíně právě začínají tradiční valdštejnské slavnosti. Potrvají až do neděle a návštěvníci se mohou těšit na rytířské turnaje, historické průvody, divadelní představení i ohňovou show. Kvůli programu bude ale v některé dny omezeno parkování na Valdštejnově náměstí.
0: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: 13. května je s vámi Český rozhlas Hradec Králové, Den v kraji. Na Bartoňově útulně v pekle u Nového Města nad Metují je znovu pamětní deska, která od roku 1921 označovala Jiráskovu horskou cestu. Jenže tato cedule byla v loni ukradena. Dnes odpoledne se na její původní místo vrátila alespoň její věrná replika. Teď o tom budu mluvit s kastelánem novoměstského zámku Ondřejem Daňkem, kterého zdravím. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Čím je tato cedule unikátní a vzácná?
1: Souvisí vlastně se vznikem té Jiráskovy turistické stezky, protože je to nejstarší značená stezka vedoucí vlastně pohřebení Orlických hor, která vznikla už na konci 19. století a s rozvojem vlastně turistiky v tomto regionu a jeho stoupající oblibou v období první republiky se právě klub českých turistů rozhodl v roce 1921 pojmenovat část tehdy značeného úseku z Nového Města nad Metují do Jablonného nad Orlicí jako Jiráskova horská cesta, takže má to vlastně velmi jako symbolický význam.
0: Ví se, kdo původně ceduli vytvořil a proč byla na útulnu instalována?
1: Bylo to zařízeno klubem českých turistů. Byla vlastně ta stezka otevřena 31. července 1921, takže letos bude slavit takové půlkulaté výročí 105 let. A byla tam nainstalována vlastně z toho důvodu, že Alois Jirásek nejenom, že byl častým hostem vlastně v té útulně, ale taky literárně vlastně stvárnil v několika svých dílech těch oblast, tu oblast Orlických hor a Náchodská, dokonce vlastně do té lokality Peklo zasadil právě jednu ze svých povídek.
0: Pane kastelane, jaký měl vztah Alois Jirásek právě k tomuto místu a proč byla cedule pojmenována právě po něm?
1: Vlastně, jak jsem říkal, on byl velmi literárně činný, pocházel vlastně z Hronova a několika svými díly vlastně věnoval té lokalitě Orlických hor a Náchodska několik románů a vlastně i v tom pekle, jak jsem zmínil, byla vlastně situována jedna z povídek, takže se to vyloženě nabízelo pojmenovat to po něm.
0: Kastelán novoměstského zámku Ondřej Daněk. Děkujeme za informace a příjemný zbytek dne.
1: I vám.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Den v kraji.
0: Za 4,5 minuty už se spojíme s Českým hydrometeorologickým ústavem. Jak bude v nejbližších hodinách i v dalších dnech? Dozvíte se od nás z Českého rozhlasu. Český rozhlas Hradec Králové. 14. květnový. Den v kraji.

0: počasí.
1: Jindřich Drapák má službu v Českém hydrometeorologickém ústavu. Počasí určitě sledují s napětím i v Nové Pace u Jičína. Říkali jsme vám, že se hasičům podařilo lokalizovat požár skladu baterií. Nehrozí tak, že by se oheň dál rozšířil, ale jaké tam bude počasí? Jindřich Drapák by nám to mohl říci. Zdravím vás, dobrý podvečer, den v kraji, Český rozhlas. Tak jak u té Nové Paky bude pršet, nebo co v nejbližších hodinách?
2: Spíše až někdy tý během noci, teďka spíš nějaké bouřky, přehánky musím očekávat spíš v tom Pardubickém kraji, jenom na tom Hradeckém kraji to bude spíše na východě, ale potom během noci by se ty srážky měly rozšiřovat i do toho Královéhradeckého kraje postupně a ty teploty dneska dosahovaly takhle těch 15 stupňů, ty nejnižší noční potom budou 8 až 5, ale zítra musíme počítat dopoledne hlavně se zataženost deštěm, odpoledne postupně potom to bude přecházet do přehánek. Vím, ještě se nám může vyskytovat i bouřky a teplé na večer ty srážky budou ustávat a ubírat oblačnost. Ty teploty zítra asi bude nejchladnější den jenom do 14 stupňů a vítr slabý, promíjlivý do 4 metrů za sekundu.
1: Tak jak bude v Královéhradeckém kraji, jako takovém už víme. No a všichni jsme zvědaví na víkendovou předpověď, zvlášť na sobotu, protože my jsme si připravili den otevřených dveří tady v Českém rozhlase, tak jak bude v sobotu.
2: A musíme se to ještě počítat s velkou oblačností i s deštěm. Hlavně v těch odpoledních hodinách opět od jeho východu by ty srážky přibývaly. Ty maximální teploty do 15 stupňů. Ještě i v neděli musíme počítat, že opět ty srážky tady by se mohly vyskytovat. Teploty by byly asi do 16 stupňů. Během pondělka potom postupně by ty srážky ustávaly. Oblačnost by se nám začala protrhávat a zatím to vypadá, že od úterý by se nám postupně začalo oteplovat. Během týdne potom ty teploty by už šly na 20 stupňů. Zatím to vypadá, že ten příští víkend bychom mohli i nějakých atakovat letních 25.
1: Příští víkend? Takže do neděle mít po ruce deštníky, pláštěnky?
2: No tam spíš od toho pondělka. Pak v tom týdnu spíš jenom nějaký přehánky odpoledne, už by těch srážek tolik být nemělo a mělo by se oteplovat.
1: A jak to vypadá, bude vypadat s biometeorologickou předpovědí? Bude alespoň ta dobrá?
2: Ano. Ano, by určitě dneska jedna.
1: Jednička. Vy máte jedničku za předpověď. Děkujeme za pohled a přejeme příjemný zbytek dne. Naslyšenou.
2: Mám taky hezký den, naslyšenou.
3: Kocour se schoulil na tvůj klín, u nohou spí ti dalmatin. V pozici lvů, co zdobí banku, i sama noc má na kahánku, jen ty se ještě bráníš spánku a síl starých vín. Jak dlouho to však vydržíš, už na kostele zlátek.

na cestách. Až přes řeku a do strání se rozléhá tvé volání. Jonáš ve velrybým břiše by tvoje slova musel slyšet, když voláš tišej než tiše. Kdo se ti ubrání? Vidíš však nebo nevidíš?

ja však znám tu lest. Ach, krásko, spretež vymýriť.

0: Páteční habaděj s Ladou Klokočníkovou živě z naší rozhlasové kavárny každý pátek od 9 do 12 hodin.
1: Naším hostem po 10. hodině bude písničkář Michal Horák. Povídat si budeme o jeho novém albu Jsem asi boomer, originálních nápadech, vztahu k východním Čechám, ale i plánovaném největším podzimním koncertu ve Fóru Karlín. Po 11. hodině pak nás navštíví prezidentka společnosti Petrov Zuzana Ceralová-Petrofová. Dozvíte se, jaké to je pokračovat v rodinné tradici, založené v roce 1864, ale i o současném postavení ženy ve společnosti.
0: Přijďte do naší rozhlasové kavárny nebo poslouchejte Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
2: Den v kraji Českého rozhlasu Hradec Králové. O čem se mluví? O větrných elektrárnách na Trutnovsku. Už za 4 minuty v našem vysílání.

0: O čem se mluví?
1: Pod mikrofonu Českého rozhlasu Hradec Králové zdraví Pavla Kindernajová. Představte si, že nedaleko vašeho domu může vyrůst 150 metrů vysoký větrník, ne jeden, možná celý větrný park. A stát chce podobné projekty povolovat rychleji než dosud. Právě to teď řeší některé obce na Trutnovsku. V Královéhradeckém kraji má být 14 akceleračních zón, 5 z nich pro větrné elektrárny. Kdo ochrání domovy, krajinu a hlas místních lidí? Ptát se budu náměstka hejtmana Královéhradeckého kraje Jiřího Štěpána, zvoleného za Hlas samospráv. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Český rozhlas Hradec Králové. O čem se mluví?
1: Pane náměstku, věděli jste před aktuálním zveřejněním předem, kde stát tyto zóny navrhne?
2: Nevěděli jsme to a pochopitelně ten problém je širší. Není to samotný krok ministerstva, ale to reakce na evropskou směrnici, která hovoří o podporovatelných, respektive obnovitelných zdrojích energie. A pochopitelně s tou sluneční mám pocit, že jsme se všichni tak naučili nějak jako zžívat, zvykli jsme se na to. A ony větrníky jsou teďka relativně novým tématem a budí pochopitelně velké emoce. A
1: z toho vyplývá, že na solární energii zatím žádné protesty zaznamenány nebyly, na rozdíl od té větrné energie. Místostarosta Trutnova Tomáš Eichler tvrdí, že vládní návrh vyplývá z neznalosti místa a že s nimi nikdo předem nejednal. Přijde vám standardně plánovat tak obří zásah bez konzultace s lidmi, kteří tam žijí?
2: Ty konzultace bezesporu budou. Probíhá ona diskuze a zároveň v tuto chvíli probíhá takzvané společné jednání, kdy tedy nejen Krajský úřad Královéhradeckého kraje, ale i krajská samospráva se vyjadřují vlastně k těm návrhům. A my tedy se máme vyjádřit jako krajská samospráva do 15.
1: května. A nemyslíte si, že nejdřív měla proběhnout ta diskuze a potom až zveřejnit místa, která by byla vhodná?
2: Ale ta místa musíte zveřejnit tak jako tak. A teď to prosím není obhajovat toho procesu, ale nejprve musí být něco a potom musí být diskuze. Do 15. června bude probíhat veřejné projednání už za účasti pochopitelně jakéhokoliv občana, obcí, ale samozřejmě opět i krajské samosprávy.
1: Určitě sledujete diskuze, která probíhá na sociálních sítích, ale i v obcích, kdy lidé jsou opravdu vyděšeni, co by jim tam mělo vyrůst. Nejdiskutovanější je zejména odstup 500 metrů od domu. Studenec jako takový by měl mít větrníky ze tří stran v této vzdálenosti. Je to dostatečná vzdálenost pro kvalitní život?
2: 500 metrů obecně jako není příliš mnoho, to je v podstatě vzdálenost jedné autobusové zastávky ke druhé, myslím tedy v hromadné dopravě. Ale to nejsou jenom podmínky vzdálenosti, ale součástí vlastně těch zón a splněných potenciálních podmínek pro to daného investora musí být hlukové studie, studie toho stroboskopického efektu, tedy vrhání onoho stínu vlastně toho točící se rotoru,
1: toho větrníku. Toho se lidé hodně obávají, ano.
2: A toto všechno bude

0: součástí těch podmínek. To znamená, teď je asi ta pravá chvíle pro to, aby nejen obce, ale i občané dávali připomínky, se kterými se pochopitelně Ministerstvo pro místní rozvoj musí vypořádat.
1: Pojďme vysvětlit, co přesně znamená ta akcelerace. Máme to chápat tak, že se povolovací procesy tak osekají, že hlas místních lidí prostě ztratí váhu, aby stát stíhal všechny termíny?
0: Tímto procesem se má skutečně jako zrychlit to povolování. Ano, je to jeden z těch smyslů. Je pravda, že z tohoto pohledu s tím jako Česká republika nemáme příliš zkušeností, kdy ta opatření obecné povahy, dle mých informací, by Ministerstvo pro místní rozvoj mělo zveřejňovat v závěru prázdnin, v průběhu měsíce srpna.
1: Což není zas tak vzdálený termín.
0: Ten časový prostor je poměrně úzký.
1: Vy jste zmiňoval na začátku, že na větrníky ta česká krajina, české obyvatelstvo zatím nejsou zvyklí. Proč si myslíte, že stát, řekněme, necitlivě rýsuje zóny tam, kde je odpor víc než jasný?
0: V tuto chvíli dostávám na stůl první materiál, na který ty obce mohou reagovat. Je pravda, že obce ve svých územních plánech mají nástroje, kde se mohou vymínit podmínky nejen pro rodinné domy či bytové domy, ale zároveň i pro ony větrníky. Samozřejmě je problém, že drtivá většina obcí žádné podmínky či limity, které by si ve svých územních plánech stanovila, vlastně nemá. A proto pochopitelně i dneska je taková nervozita a nejistota, co to do toho území může přinést.
2: O čem se mluví? Aktuální témata, která se dotýkají života v našem kraji.
1: Hostem pořadu O čem se mluví je dnes náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje Jiří Štěpán, zodpovědný za regionální rozvoj a evropské granty. Mluvíme o akceleračních zónách na Trutnovsku. Pane náměstku, odpůrci mluví o devastaci krajiny. Jak vnímáte větrné elektrárny vy? Jako moderní dominanty nebo monstra, která zničí panoramata pod Krkonoší?
0: Je to pochopitelně velmi individuální. Historicky větrné elektrárny byly v Orlických horách v případě Nového Hrádku. Známe je z něm z Rakouska, ze Skandinávie, kde se jedná nejen o ty pozemní, ale vlastně i o farmy v rámci Baltského moře. Z tohoto pohledu ten přístup je velmi individuální. Skutečně vždy záleží na ono detailní a místní posouzení dopadů vlivu na krajinný ráz.
1: A vy myslíte, že neexistuje místa, kde by to bylo bez problémů, že by to lidé přijali? Zmiňoval jste Rakousko, Německo, kde ta větrná energetika má svou historii. Ale když jedeme kolem těch dálnic, tak to jsou lokality, které nejsou obydlené.
0: V našem případě to mohou být například vojenské újezdy, ale samozřejmě ne všechny vojenské újezdy jsou vhodné pro větrnou energii. I v Rakousku, v Německu máme i výrazně nižší větrníky, které skutečně nemají 130 metrů vysoký tubus.
1: Takže to nemůžeme porovnávat.
0: Takže v tomto směru jakoby skutečně porovnáme neporovnatelné, ale i Německo, Rakousko či Skandinávie má skutečně mix těch jednotlivých větrníků a jejich výkonů, které jsou jaksi různé.
1: Lidé v Dolní Kalné se bojí ztráty hodnoty svých domů také. Bude kraj žádat kompenzace pro lidi, kterým větrník o pár set metrů dál znehodnotí jejich celoživotní majetek?
0: Z mého pohledu by to mělo být i součástí toho jednání v rámci tedy připomínek vůči pořizovateli. A taktéž se musí pochopitelně obec jako taková starat o potenciální kompenzace, pokud by tam skutečně nějaký větrník vyrostl. Tak co bude tedy s výdělky a jaký podíl potenciálních výdělků ona obec může získat? A co s tím následně bude dělat, jestli ten výdělek bude použít pro rozvoj obce jako takové celku, nebo z nějakého procenta upřednostní například obyvatele, kteří žijí v nejbližší blízkosti onoho daného větrníku. Mm-hmm.
1: Vrátíme se k tomu turismu, protože Trutnovsko je zrovna regionem, který z něho žije. Má kraj tedy. Vy máte analýzu, co udělají tyto větrné parky s ochotou lidí jezdit do našeho kraje za klidem?
0: Zatím jsme se tím nezabývali. Je otázka, jestli taková studie obecně existuje ve střední Evropě. Nejsem si jistý, ale.
1: Jak velká je jistota podle vás, že se skutečně začne stavět? Jsou to, někdo říká, jen mapy pro Brusel, nebo už jsou to podle vás připravené konkrétní projekty?
0: Můj osobní názor je to, že to tak snadné rozhodně nebude, nejen z hlediska finančního, ale i z hlediska administrativního. A myslím si, že, a to je pouze čistě osobně můj názor, že nebude využita ta většina těch jednotlivých míst, které Ministerstvo pro místní rozvoj nakreslilo.
1: Přesto se zeptám, má kraj nějakou červenou linii, třeba minimální vzdálenost od domu, přes kterou v připomínkách prostě nepůjdete?
0: kraj vznese připomínky, které právě musí akcentovat právě přímo vždycky ten dopad toho konkrétního místa na tu cílovou kvalitu krajiny, včetně tedy vzdálenosti od obydlí. Součástí těch obecně připomínek ne našeho kraje, ale všech krajů budou pochopitelně i další dokumenty, které akcentují například ochranu přírody, akcentují dopravní síť, to znamená, to všechno se musí vyhodnotit a je vyhodnocováno, tak aby například nějaký větrník pomalu nebyl na silnici nebo na dálnici, která se staví. To je pochopitelně nesmysl.
1: Máte na to nějaký velký tým aktuálně na krajském úřadu, který všechno vyhodnocuje a připravuje do připomínkového řízení?
0: Pochopitelně jsou to jednotlivé odbory, které se k tomu vyjadřují, to znamená nejen životní prostředí, územní plánování, ale shodou okolností třeba například odbor kultury památkové péče.
2: Český rozhlas Hradec Králové, o čem se mluví s Pavlou Kindernajovou a jejím hostem.
1: O akceleračních zónách mluvím s náměstkem hejtmana Královéhradeckého kraje Jiřím Štěpánem, zvoleným za Hlas samospráv. Pane náměstku, zítra bude veřejné projednávání celého návrhu v Praze. Půjde tam kraj hájit své obce?
0: Pochopitelně aktivně se účastníme, aktivně připomínkujeme. A pochopitelně ze znalostí věci a budeme se vyjadřovat k těm jednotlivým návrhům, které spadají do území našeho kraje.
1: Zaznívají také otázky, jestli to celé není jen honba za 9 miliardami z Evropské unie bez ohledu na lidi, kteří v té krajině skutečně žijí.
0: Vzhledem k tomu, že probíhá vlastně ten povolovací proces, respektive ten proces vlastně vytvoření těch jednotlivých zón, který není ukončený, tak je patrné, že z mého pohledu nebude realizováno všech 94 zón, a proto si myslím, že to není teda pouze honba za finančními prostředky, ale zároveň Česká republika se zavázala obecně tedy tou směrnicí, kterou jsme přijali.
1: To znamená, že by se stavět mělo začít?
0: Takže by se stavět mělo, respektive doposud se stavily sluneční elektrárny. Zároveň zatím se nevyužíváme geotermální energii, která je taktéž jednou z těch energií, která ona směrnice zmiňuje.
1: Zmiňoval jste 94 zón. Těch zón je sice méně, ale o to by měly být hustší na ty elektrárny, což tedy nevím, jestli je zrovna výhoda, jestli to není naopak komplikace pro ty lokality, které byly vybrány.
0: Nedokážu posoudit tak technicky a kvůli těch větrníků na kilometru čtverečním může fyzicky být ano, jsou tam nějaké vzdálenosti, které musí být dodrženy jednoho vrtulníku od druhého. Záleží to samozřejmě na převažujícím směru proudění větru a dalších technických parametrech. Ale pochopitelně lokalita, kde by větrníky byly 2 a nebo i 12, tak vypadá samozřejmě jinak.
1: Já bych byla konkrétní. Vládní zmocněnec Filip Turek říká, že zóny jsou šetrné, jenomže na té menší ploše bude muset vyrůst o to hustší les větrníků, aby se splnil limit výkonu pro miliardové dotace. Takže nepůsobí to jako i pro náš kraj spíš jako past?
0: I to, že těch zón, vlastně, které se týkají našeho kraje, je 5, tak znamená, že vlastně u nás ty podmínky pro větrné elektrárny nejsou nikterak dobré. Kdyby byly dobré, tak ty zóny jsou výrazně větší, anebo jich je násobně více. A to není. To znamená, v tuto chvíli se v našem případě ta diskuze v úzovkách omezuje na Trutnovsko.
1: Ano.
0: Ale z hlediska rozhledu ty stožáry budou pochopitelně ovlivňovat širší území.
1: A jsou to stožáry, které jsou vysoké minimálně 150 metrů a více?
0: Určitě jsou to jako velmi vysoké komíny, které tedy v té krajině potenciálně mohou být zasazeny. A je pravda, že dlouho se o tom nemluvilo a nyní pochopitelně je ta emoce o to větší, kdy už na stole jsou konkrétní lokality, konkrétní mapy zakreslené různými barvami a to je ten moment, kdy se nejen občanská veřejnost, ale pochopitelně i samosprávy, včetně té krajské, k tomu budou vyjadřovat a zmiňovat své obavy.
1: Zeptám se velmi konkrétně, pokud bude odpor obcí absolutní, podpoříte jako kraj jejich vyškrtnutí z mapy, i kdyby to státu zkomplikovalo čerpání dotací?
0: Kraj samozřejmě vyhodnocuje své připomínky, těžko předjímat, jak se obce, řekněme, generálně zachovají. Je pravda, že drtivá většina to podporovat pravděpodobně nebude, spíše bude klást odpor a my pochopitelně se budeme pohybovat v rámci mezí, které nám přísluší v rámci připomínkového řízení, které 100% využijeme. My část těch požadavků z mého pohledu se budeme shodovat s těmi obcemi, co budeme připomínkovat, aby byly zohledněny i komunikační cesty, aby byly zohledněny i potřeby ochrany přírody krajiny.
1: Mluvíte a je velmi možné, diplomaticky, já to chápu, ale když se budete muset rozhodnout, tak podpoříte obce nebo stát?
0: Myslím si, že je nutné, aby obce v tom procesu nebyly poslední kolo uvozu. A aby s nimi bylo jednalo skutečně na úrovni partnerů, to znamená, jsou to ty samosprávy v území, které v konečném důsledku ponesou ten veškerý pozitivní či negativní efekt, které to dopadne. To znamená, musíme s obcemi komunikovat, pochopitelně přenášet jejich přání, ale i stížnosti dále na centrální místo.
1: Říká náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje Jiří Štěpán, my budeme samozřejmě dál situaci s akceleračními zónami na Trutnovsku sledovat. Děkuji za rozhovor.
0: Děkuji za otázky.
1: Od mikrofonu se loučí a hezký den přeje Pavla Kindernajová.
2: Český rozhlas Hradec Králové, o čem se mluví?

v učebnicích nebylo. S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání.

Surf je to vážně chlap. Strašně rychle zapomíná, kdy ho život kous a škráp. Místo kouzla tichých večerů zastahá lidi z maléru a vůbec neuzná.

0: Je čtvrtek 14. května, posloucháte Den v kraji Českého rozhlasu Hradec Králové. A pokud jste nás pozorně poslouchali dopoledne nebo krátce po 15. hodině, pak víte, že tentokrát se náš rozhlasový stopař vypravil na Jičínsko do Hořic, kde se od rána choval chovatelský den Zemědělské akademie. Konal se tam, no a v tuto chvíli už mají studenti nároční program za sebou. Jak se zdá, můžeme mluvit o tom, že skončil s velkým úspěchem, alespoň rozhlasový stopař Zuzana Boučková to tvrdí. Sledovala studenty po celý den a zajímala se především o to, co je pro ně největší výzvou. Jestli je to technika, nebo pole, nebo snad zvířata.
1: Je to především balanc, který je potřeba mezi nimi stále vyrovnávat. Na jedné straně tu vidíte budoucí opraváře a mechaniky, jak se těší do nových dílen, které se tu na statku právě staví, a jak umí skvěle vysvětlit práci a funkce všech moderních strojů. Na druhé straně jsou tu studentky jezdectví, které s naprostým klidem uklidňují koně po celodenním ruchu. Největší výzva a zároveň kouzlo je v tom, že těmto mladým lidem nové technologie, jako jsou drony nebo moderní učební předměty, jako například precizní zemědělství, neberou kontakt s hlínou. Oni prostě vědí, že i když dron zmapuje pole, to tele se samo nepodrbe, kráva nepodojí a sýr se sám neudělá. Mimochodem, pokud by se někdo chtěl k téhle partě superhrdinů v gumovkách přidat, rozhodně sledujte webové stránky Zemědělské akademie Hořice. Proslýchá se totiž, že v oboru agropodnikání by mohlo být ještě pár posledních volných míst pro studenty prvního ročníku.
0: Celý den jsme byli v Hořicích, kde se konal chovatelský den Zemědělské akademie. A vy si vše můžete připomenout s námi na našich webových stránkách hradec.rozhlas.cz. Zuzana Boučková, tak jako vždy, kromě toho, že nás informovala průběžně ve vysílání, taky fotografovala, natáčela, tak se na to podívejte i na sociálních sítích, na Facebooku, Instagramu, Český rozhlas Hradec Králové, hradec.rozhlas.cz.
2: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: takové byly události 14. květnového dne. Zítra už bude pátek, o čem budeme vysílat, co budeme sledovat, Český rozhlas Hradec Králové. Obec Dobrá Voda na Jičínsku získala dotaci na novou fotovoltaickou elektrárnu. Kdy začne instalace a hlavně kdy elektrárnu obec zprovozní? Zítra se zeptáme. Budeme i v Dobružce na Rychnovsku, kde se tak jako v mnoha dalších městech bude konat muzejní noc večer od 18 do 22 hodin. Ta letošní Dobružce připomene ničivé požáry minulosti. Nejznámější požár Dobružku zasáhl 9. května 1806 a změnil podobu města. Při příležitosti muzejní noci se pro návštěvníky otevřou v netradičních časech vybrané muzejní expozice. Konkrétní budeme zítra ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové a také na muzejní noc do Dobružky od 18 do 22 hodin pozveme. Ve Špindlerově Mlýně zítra začne třídenní velký úklid nejvyšších českých hor. Do tradiční akce nazvané Zelený špindl se podle odhadů organizátorů zapojí stovky dobrovolníků a desítky organizací. My budeme pochopitelně u toho. Nevšední podívaná, která bere dech jotlým divákům, bude zítra k vidění v Jičíně, kdy se během valštinských slavností promění v centrum extrémního sportu. Slacklineři se projdou ve výšce až 45 metrů nad zemí, a to přímo mezi dvěma dominantami města. I to bude Český rozhlas Hradec Králové zítra sledovat. Dnem v kraji vás provedl Karel Sladký. Dobrý podvečer.
1: Český rozhlas Hradec Králové, den v kraji.
0: Po 18. hodině už mám v portrétu regionální osobnosti v rozhlasové návštěvě. Představíme inženýra architekta Zdeňka Vašatu. Ještě předtím za 3,5 minuty to budou zprávy Českého rozhlasu Hradec Králové. Hezký podvečer.

0: Radioservis představuje
1: knihu Jeste, ať vám to sluší. Chcete vědět, jak si poskládat vyvážený jídelníček? Kolik pečiva můžeme jíst v rámci zdravé výživy? Jak zdravě grilovat nebo jak si co nejlépe vybrat v restauraci? Otázky a odpovědi, recepty i příběhy lidí, kteří si dali za cíl zhubnout a dostat se do formy, přináší kniha z rozhlasového pořadu s Terezou Bebarovou. Jeste, ať vám to sluší. V e-shopu radiotéka.cz.
2: Je 18 hodin.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Požár skladu baterií v Nové Pace už hasiči lokalizovali. Hradec Králové se na podruhé pokusí zbavit bývalé nemocniční ubytovny. O výsledcích přijímaček na střední školy bude jasno už zítra. A pátek bude většinou zamračený a deštivý s teplotami do 14 stupňů. Příjemný podvečer vám přeje Alena Brantová. Hasiči dál zasahují u požáru bateriového úložiště v Nové Pace na Jičínsku. Požár se jim podařilo lokalizovat a oheň už se nešíří dál. A na místě je reportér Tomáš Lerinc.
4: A je tu ještě lepší zpráva, oheň už dohořel, respektive hasičům se ho podařilo zlikvidovat úplně. 5 jednotek, které tu byly, tak už postupně odjíždí. Už také ovzduší je v normě, podle mluvčí hasičů Zuzany Strouhalové je všechno v pořádku. Ještě tady zůstává požární dozor a přijede také technik, který bude zkoumat příčinu požáru, to zatím není jasná. Z Nové Paky Tomáš Lerinc, Český rozhlas.
2: Radnice v Hradci Králové vyhlásí nové výběrové řízení na bývalou ubytovnu fakultní nemocnice v ulici Jana Masaryka na Moravském předměstí. Oproti loňsku ale mění postup. Zatímco v předchozím tendru hledalo město investora a dlouhodobého nájemce formou práva stavby, teď nabídne objekt k přímému prodeji minimálně za 141 milionů korun, vysvětluje náměstek primátorky Pavel Vrbický z České pirátské strany.
5: Právo stavby tam byla komplikace pro účastníky výběrového řízení, protože se báli, že by měli problémy se získáním úvěru. Chtěl bych tam dům hotelového typu pro seniory, nejde o sociální projekt, ale o klidné strávení konce života v pěkném domě se službami.
2: O ubytovnu jste se 177 pokoji podle Vrbického projevilo zájem asi 7 subjektů. Hodnota přestavby by měla být podle odhadu města ve stovkách milionů korun. Uchazeči o studium na středních školách a gymnáziích čekají na výsledky jednotných přijímacích zkoušek. Zítra je zveřejní státní organizace Cermat. V kolik hodin to bude, zatím není jasné.
6: Samozřejmě máme strach, to čekání je nepříjemné, učitelé to neustále připomínají a neustále straší druhým kolem.
7: Stěžuje si maminka deváťačky Eli. Uchazeči už od Cermatu vědí, kolik bodů získali i jaké udělali chyby. Na kterou školu se dostali, uvidí všichni, kdo se hlásili přes internet v systému DIPSY. Další instrukce k zápisu do studia pak dostanou uchazeči přímo od škol. Pro ty neúspěšné se příští týden otevře přihlašování do druhého kola, připomíná ředitelka Cermatu Barbora Rosulková.
8: To bude od 19. do 25. května, takže sledovat to, dívat se ideálně do DIPSY, které školy to druhé kolo vypisují.
7: V něm je znovu čeká test z matematiky a češtiny. Marek Sedláček, Český rozhlas. Sport.
2: Fotbalový záložník Slávie David Moses si nezahraje 8 zápasů nejvyšší domácí soutěže. A to za zákrok na libereckého Petra Hodouše, kterému nechtěně zlomil čelist. Rozhodla o tom disciplinární komise Ligové fotbalové asociace. Ta zároveň potrestala i další 2 hráče Slávie, které vedení klubu vyřadilo z kádru. Útočník Tomáš Chorý dostal zákaz činnosti na 6 soutěžních utkání za faul loktem na Sparťana Serencena. Obránce David Douděra, který taky viděl červenou kartu v sobotním derby, bude mimo hru 3 duely.
3: Počasí.
2: Ráno a dopoledne bude zataženo s deštěm, odpoledne se vyskytnou přeháňky, výjimečně i bouřka. Večer budou srážky a místy i mraky ubývat. Teploměr ukáže 11 až 14 stupňů, na horách od 5 do 8 nad nulou. Zafouká slabý, proměnlivý vítr.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Na D11 pozor cestou na Hradec Králové. Na 82. a půltém kilometru bourala dvě auta a je tam uzavřený levý jízdní pruh. Raději v místě zpomalte.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Českého rozhlasu Hradci Králové přejeme příjemný čtvrteční podvečer a za malou chvíli už vyrazíme se Zdenou Kabourkovou na rozhlasovou návštěvu za architektem inženýrem Zdeňkem Vašatou, kterého vám představíme v dalším portrétu regionální osobnosti. Český rozhlas Hradec Králové s vámi 14. května. Hezký podvečer.

0: Návštěva. Portréty zajímavých osobností východních Čech.
1: Milí posluchači, dnes vám v pořadu Návštěva představím člověka, se kterým jsem se setkala poprvé před 26 lety. A už tenkrát jsem věděla, že se jedná o známého architekta Zdeňka Vašatu. Ovšem, co jsem vůbec netušila, že byl i úspěšným sportovcem, ani to, že píše básničky i úvahy o životě. Takže jsem moc ráda, že jsme se po letech opět potkali. A doufám, že rádi budete i vy. Příjemný poslech vám přeje Zdena Kabourková. Milí posluchači, já musím říct, že na tohleto setkání s panem Zdeňkem Vašatou jsem se nesmírně těšila, protože bych vás moc ráda posluchačům představila. A zároveň, abych vám položila jednu zásadní otázku, kterou vám pokládá strašná spousta lidí. Kolik vám je let? Musíme nejprve říct, pane Vašato.
2: Já jsem květnové dítě, čili mě bude 96 let.
1: A ta otázka, kterou vám pokládá asi každý, jak to udělat, aby se člověk dožil 96 let a byl takhle vitální a posluchači za chvíli zjistí, co všechno vy pořád ještě děláte. No to mi řekněte, ten elixír života berete kde?
2: Já mám takových 5 zásad. Zásada první je jest do polosita zdravě, pokud možno. Za druhý to je, jak jsem zjistil, máme hodně pít. Aha. Máme čistit svůj organismus, čili lékaři říkají hodně pít.
1: Pojďme ke třetímu. Třetí zásada.
2: Pohyb. Pokud nemůžete dělat sport, pokud nemůžete běhat, to je teďka hrozně moderní to běhání, tak aspoň choďte. Procházky. Svaly chátrají velmi rychle ve stáří. Čili pohyb. Třikrát to řeknu.
1: Dobře. Taky to byla třetí zásada.
2: Za čtvrtý, mít dobré vztahy se svojí rodinou, se svým okolím, sociální vztahy. Pěstovat je. Ne se uzavřít doma k televizi.
1: A co ten pátý?
2: A to je pěstovat svoji šedou kůru mozkovou. To je strašně důležitý. Já mám takový přísloví, který vymyslel zakladatel Sokola Tyrš. Zdravé těle, zdravý duch.
1: Já jsem si o vás samozřejmě ledacos přečetla a mně se líbí, že vy jste si našel takovou jednu radu, že pracovat by se mělo do konce života, sportovat do konce života a užívat si života do konce života. Začala bych tedy tím pracovat a to jdu tedy k té vaší práci, protože my vás známe jako architekta. Vy jste vždycky chtěl být architektem?
2: Ani moc ne. Samozřejmě jsem, když mi bylo 13 roku a musel jsem se rozmýšlet, tak jsem se přihlásil na nějakou elektrotechnickou školu. To bylo tenkrát mezi klukama populární. Já jsem nevěděl, co mám dělat. Přijel strýček, bratr matky a ten mě vyhuboval. Řekně, vy jste rodina stavební zedníků, koukej na stavební průmyslovku. Můj dědeček byl stavozemědělec, chodil na stavby 15 kilometrů pěšky, tamhle z Radostova u Nechanic. Táta byl fasádnický mistr, například omítal celou třídu SNP tady. Aha. Tak já jeho práci vidím neustále. Čili strýček mě řekl, že jsme rodina stavitelů a jdu na stavební průmyslovku. Po stavební průmyslovce jsem dostal umístěnku do Zlína, tenkrát gotovaldoval vlastně do stavebního toho podniku a tam jsme se s kolegou, budoucím architektem Uhlířem Radeckým, dozvěděli, že jsou volné místa na architektonické fakultě. A tak jsme to zkusili, no a za 3 měsíce jsme byli na fakultě architektury a pozemního stavitelství. A tím byl můj osud spečetěn.
1: Takže díky strýčkovi, ten vás takhle úžasně nasměroval. Možná, že ten strýček už tenkrát tušil, že ale v sobě něco takového máte.
2: A jsem rád, že jsem nakonec zakotvil ve svém rodném městě Hradci Králové a mohl jsem svoji prací se svým kamarádem, architektem Uhlířem, který byl na městě architektem, jsme mohli přispět k rozvoji města. Nejen po stránce jako architekta, ale potom i po stránce politika. V roce 2000, když jsme se poznali, tak jsem vlastně byl v radě města potom a zastupitelstvu, byl jsem předseda komise pro rozvoj města a urbanismus a tím jsem mohl i zasahovat po této stránce. Jo.
1: No, vy říkáte zasahovat a já si myslím, že posluchači, když si projdou třeba Moravské Předměstí nebo Bouchov, takže by si mohli říct, a tady má podpis pan Zdeněk Vašata.
2: Ano, při práci teda z toho projektu jsem se dostal k některým úkolům, který mě stavoprojekt dal, a to jeden z prvních takových větších úkolů bylo sídliště Pouchově Koše. A ten pocit dneska, když tam jdu, vlastně tam byly pole všude. A dneska, když tam jdu, že tam vidím živoucí čtvrť, kde se lidem dobře bydlí a kterou jsem vlastně od prvních studií, od těch zastavovacích plánů až po ten poslední objekt projektoval já.
1: Když řekneme Moravské Předměstí, tam jste se taky podepsal.
2: Moravské Předměstí byl možná můj největší úspěch, protože byla celostátní soutěž a já jsem se umístil na druhém místě za fakultou urbanismu, který měli podobný koncept jako já na tom druhém místě. A tím se dostala ta práce do našeho ateliéru tady v Hradci Králové. Jo. A tam jsem mohl na tom prostě desítku let pracovat. Spolu teda s architektem Křelinou a architektem Runštokem. Tak tento kolektiv teda řídil projekci od těch urbanistických plánů až do realizace. No a dneska se ta Benešová třída, tenkrát Marxova, se vlastně rekonstruuje. Že jo?
1: No ale jak vás tak poslouchám, tak vy to pořád sledujete.
2: No samozřejmě.

0: jsme na návštěvě u pana Zdeňka Vašaty a já jsem říkala, že se budu držet té vaší rady, kterou jste si našel od jistého českého miliardáře, pracovat do konce života. O té práci jsme mluvili. A pak tam je druhá velmi zajímavá, sportovat do konce života. A to teda musím říct, že vy vlastně dodržujete stále. Já jsem se dozvěděla, že jste házel kladivem a že jste skákal o tyči a že vy chodíte házet diskem i dnes. Je to tak?
1: Ano, ale chtěl se vám jenom představit, kde bydlíme. Na Slezském předměstí Holečkově ulici a tady prožívám jako konec svého života. A jak vidíte, když se podíváte z okna a díváte se na ty rozkvetlé třešně tady okolo, tak jistě musíte uznat, že to není špatné prostředí pro stárnoucího teda architekta a sportovce.
0: Ono to není špatné prostředí ani pro mladého člověka, pane Vašato. Ale já vím, že vy tady někde právě máte to místo, kam chodíte házet.
1: No a to několik míst. Sokolské hřiště v Hradci Králové, kde jsem vlastně nastoupil v roce 1945, když to opustili němečtí vojáci a vlastně tam chodím dodnes. Za druhý, nedaleko rodinného domku je tzv. Háječek, úžasně příjemné prostředí pro pejskaře, pro procházky. A pro mě, protože tam mám vynajitý prostor, kde můžu házet i kladivem a tím diskem.
0: Vy jste byl vlastně velmi úspěšný sportovec.
1: Začal jsem v těch 13 letech v kuratoriu pro výchovu mládeže. To byla společnost, kterou tady naši kolaboranti a Němci založili, aby převychovali mládež v duchu Velkoněmecké říše.
0: A takže to byl který rok?
1: 1943. To bylo za války, když jsem chodil tady do obecné školy na Pospíšilce a tam jsme museli povinně chodit. A oni to dělali, přitahovali si mládež přes sport. Čili podporovali, velmi podporovali různé sporty, soutěže, tábory a tam pomalinku do dušičky těch mladých lidí vkrádali tu ideologii nacistické říše. A my jsme měli štěstí, my jsme chodili sportovat tady na dnešní sportovní hřiště Slavie, tak tam bylo jakoby atletické hřiště a tam jsme chodili jednou týdně s tím vedoucím kuratoria dělat atletiku. Ale měli jsme štěstí, ten vedoucí nebyl žádný nacista, naopak, nás vedl proti, ale tam jsme s kamarádama z ty třídy přišli teda k atletice. Můj první závod oficiálně, jakoby, který pořádal tady tehdejší SK Hradec Králové, protože Sokol byl zakázaný, jo, tak byl běh na 1 kilometr. Jo. A jinak jsme dělali všechno. Skákali do vejšky, do dálky, do tyči, házeli jsme kouly a tak dále. Všechno jsme dělali. A teprve časem se rozvine, na co máte nejlepší dispozice. Jo. U mě to byl sprint a skok o tyči jenom. A tady nedaleko u stoleté hospody, tam jsme chodili, vytvořili jsme si sami atletické hřiště. Udělali jsme si sami nářadí. Moje první tyčka byla tátová lať pro popínavé víno. To jsem mu tady ukradl a s tou lehký 13-letý chlapec, že jo, jsem mohl skákat s tou latí dřevěnou přes nějaký ty výšky okolo 2 metrů, že jo. Naše koule, to jsem tady sehnal tátovu takovou hroudu olova a tou jsme házeli jako kouli. Já jsem měl to komplikované jako tím, že v té době se narodil můj bratr a já jsem musel hlídat, vozit kočárek. Tak vždycky jsem tam do roští dal kočárek s ním a sportovali jsme a potom jsem se odvezl mamince domů.

0: Pane Vašato, my jsme před písničkou vzpomínali na ty vaše sportovní začátky a hezky se to poslouchalo, ale taky musíme říct, že vy jste, co se toho sportu týká, dosáhnul v životě mnoha úspěchů a to dokonce ještě nedávno.
1: Tak já se ale vrátím ještě do těch raných začátků. Vlastně první úspěchy oficiální byly v dorosteneckém věku. Sokole. Jezdili jsme po různých městech, jezdili jsme i potom i do Prahy, třeba na mistrovství republiky a já jsem vyhrál v roce 1948 mistrovství republiky ve skoku o tyči. Vyhrál jsem potom i trojutkání Čechov, Morava, Slovensko do dorostenců a potom jsem na vysokou školu přestoupil do Sparty Praha. Potom jsem se dostal na vojnu, kde mě dovolili, protože to bylo pro ty důstojníky vyznamenání, když měli sportovce, který vyhrál armádní hry. A já jsem neměl možnost trénovat, ale ku podivu jsem se dostal potom do takové formy, že jsem postupoval v těch vojenských přeborech tak dlouho, až jsem se dostal na armádní hry do Prahy a byl jsem tam druhý. Před profesionálníma sportovcema Dukly Praha.

0: metr a asi 5-6 takových starších atletů, že bychom měli dělat veteránskou atletiku. A začal jsem, jelikož už mě postihovali problémy s artrózou, už jsem nemohl běhat s tyčkou, tak jsem hledal nějakou disciplinu, u které se nemusí běhat. No a to jsou vrhy. No a začal jsem to trénovat, začal jsem mít úspěchy, až nakonec jsem se dostal na ten vrchol dík tomu, že já jsem nějak jako fyzicky nestrádal, tak jako jiní sportovci. Ty šli postupně jako s výkonností dolů, ale můj ten oblouk toho chátrání byl pozvolnější. Jo.
1: Chátrání, jaké chátrání? Vždyť vy jste, ještě nedávno vyhrál. Kdy jste teda měl takový ten poslední závod?
0: Až to dospělo do těch 80 a 90 let, když jsem dokonce udělal světový rekord hodu kladivem, takzvaný M90+. V loni vlastně jsem zakončil takovou tu závodní svoji činnost, že jsem udělal na pražské veterinádě a v Pardubicích na mistrovství republiky jsem udělal dva evropské rekordy v kategorii 95+, v kladivu a v disku.
1: To bylo moc hezké rozloučení, zakončení.
0: Mělo to jedno negativum. To stále trénování a opotřebování kloubů způsobili, že jsem si poranil ramenní klouby a tím už přispěli k tomu, že musím už tomu závodnímu sportování už musím dát konec.
1: Dal jste konec, ale každopádně rekreačně to stále ještě držíte. Je to tak?
0: Samozřejmě to vám můžu ukázat. Tady na zahrádce, tady házím břemenem.
1: Pane Vašato, my si tady povídáme o tom sportu. Řekněte mi, ale když se ohlédnete za tím vaším sportovním životem, na co jste tak třeba nejvíc hrdý, pyšný?
0: Já bych neřekl ani, že jsem na to hrdý. Já bych jenom řekl, kdy se vlastně začínal. A já můžu se víceméně pochlubit, že já jsem začínal v 6 letech, když jsem vstoupil tady na Slezském předměstí do Sokola a v 8 letech, protože měli tady družstvo žáků 10letých, neměli obsazené celé družstvo, tak mě 8letého žáčka vzali sebou a já jsem secvičoval sestavu a dokonce jsem odjel s nima do Prahy v roce 1938 na 10. všesokolský sled. Tak to byl vlastně můj začátek sportování. A já si myslím, že jsem dneska možná nejstarší žijící účastník 10. všesokolského sletu.

0: Jsme stále u pana Zdeňka Vašaty, jsme v Hradci Králové, sedíme ve vašem domečku a já tady mám před sebou, jak jsem říkala, to vaše motto, které jste si kdysi našel, pracovat do konce života. Před chvílí jsme si povídali o tom sportu, sportovat do konce života. A pak tady máte moc hezkou, užívat si život do konce života. A já když vás poslouchám teď, to, co si tady povídáme, vy jste si ten život opravdu užíval a stále užíváte, vy se držíte toho motta.
1: Víte, já se vám přiznám, v 60 letech jsem získal takový nový tělesný motor. Současně se samotovou revolucí jsem se seznámil s svou současnou manželkou. Porodili jsme spolu dvojčata a ty se asi staly tím motorem mé životní energie. Musel jsem vlastně znovu zajistit rodinu a to mě jako vlastně přinutilo, že jsem, když jsem skončil architektonické projektování, tak jsem si udělal zkoušky na soudního znalce a oceňování nemovitostí. A vlastně jsem začal dělat toho soudního znalce a toho jsem skončil v mých 94 letech.
0: To znamená, práce vás tedy takhle držela?
1: Já, jak mám povahu takovou do všeho jít po hlavě, tak jsem se stal nakonec od roku 1993 až do roku 2018 jsem byl buď to místopředsedou nebo předsedou komory znalců. Založil jsem Východočeskou komoru znalců nezávislou na Praze a to jsem dělal přes 10 let.
0: A když vás tak poslouchám, dobře, tak vy jste vlastně byl svým způsobem nucený dělat, to jsem pochopila, ale na druhou stranu vy jste vlastně si taky pořídil rodinu a to znamená, že jste se s těmi dětmi zase musel znova učit, musel jste, prostě jste prožíval něco, co třeba v 60 letech už spousta lidí neprožije.
1: Ano, to, co prožívají 20 lety, já jsem prožíval jako 60 lety.
0: Takže pane Vašato, když vás tak poslouchám, tak jsem pochopila, že pro vás je hodně důležitá rodina, vztahy, dobré vztahy v rodině, je to tak?
1: Vztahy je nejlépe mít se všema lidma okolo nás, ale na prvním místě vždycky musí být ta rodina. A já se přiznám, já mám 5 dětí, 5 vnoučat a 2 pronoučata. Těch 5 dětí je ze 3 vztahů. Tak jistě pochopíte, že to nebylo v začátku jednoduché vytvořit a zapomenout na nějaké křivdy a podobně. A já si velmi cením toho, že se mně povedlo teda všechny 3 rodiny a těch 5 dětí dát dohromady a vytvořit takovou velkou rodinu, která se občas schází na těch oslavách narozenin a svátku nebo Vánoc. Na tohle jsem jako patřičně hrdý teda.
0: Já musím říct, že tady sedíme nad fotografiemi a že jsem viděla vlastně, no dokáže se vás sejít opravdu hodně. Co je tak úplně nejvíc, co vás vlastně všechny spojuje, že se chcete takhle scházet?
1: Já bych to nazval slovem tolerance. Že jsem víceméně přesvědčil všechny ty děti moje, i ty bývalé manželky a příbuzný okolo těch manželek, že jsme na světě jenom jednou a že nás musí spojovat, když ne už láska, tak tolerance a vzpomínky na to, co bylo hezké. A zapomenout trošku na ty křivdy, které se udály třeba v těch vztazích. Jo.
0: Jak je vidět, tak tohle se vám povedlo, protože na tu fotografii se sotva vejdete.

0: Pane Vašato, já jsem si o vás hodně načetla, hodně jsem si o vás nastudovala a když jsem k vám přišla, tak vy jste mě najednou ukázal desky a vy jste mě řekl něco, co jsem nikde neobjevila. Vy píšete básničky.
1: Ale to sám nevím, jako jak jsem to začal. A asi to začalo tím, že třeba měl nějaký kamarád, třeba měl 70 nebo tak. A tak se mě zdalo jednoduchý takový jenom mu popřát, podat ruce, tak něco aspoň mu věnovat. Tak mě napadlo mu napsat verš.
0: Mám tady ty vaše básničky. Kdybyste měl nějaký verš vybrat, co bychom si tak poslechli? Obyčejný den.
1: To vlastně manželka měla včera narozeniny. Nabídnul se mi, teda, že jich tamhle koupím tu kytičku, kterou vidíte na stole.
0: Žlutá.
1: A že ji napíšu básnič.
0: Tak pojďme.
1: Tak třeba tadyhle ten verš. K narozeninám přeji zdraví, klid a smích, ať provází tě v dalších dnech tvých. Hlavně věz, že v každém čase i kroku máš mě i děti naše po svém boku.
0: Vy máte teda moc hezký vztah s vaší paní, jak jsem tak pochopila.
1: Slavili jsme vlastně asi před 14 dny 35 let.
0: To je let.
1: Když to o tom mluvíme, o té manželce, víte, že s tím má souvislost také soutěž Českého rozhlasu?
0: No to nevím, tak to mě hodně zajímá.
1: Tak to je zase novinka.
0: To je novinka.
1: Asi před 2 lety, nebo tak, vypsala Český rozhlas soutěž na nejzajímavější seznámení manželů. A já jsem tu soutěž vyhrál.
0: Tak teď musíte všem prozradit, jakže jste se teda seznámili.
1: My jsme ve stejný týden podali inzeráty. Manželka, ona je z Liberce a tady nastoupila práci ku podivu ve stavu projektu, to jsem nevěděl samozřejmě. A já jsem podal inzerát, protože moje maminka tady pronajímala jednu místnost, tak jsem podal ten inzerát taky. A my jsme si ty inzeráty přečetli vzájemně, jo. A tím pádem jsme se spolu seznámili. Jelikož ona v té době byla nějak nemocná, tak to bylo vlastně zprostředkování vlastně přes telefony. A teprve, když se uzdravila, tak jsme se potkali ve stavu projektu. No a tím pádem se mi pozval, se prohlídne, prohlížila se, že tady teda se jí to líbí a tak tady zůstala. No. A už nebyl tak daleko ten krok k seznámení a...
0: A je to 35 let. No, vidíte, a to před těmi lety, když se s vámi manželka seznámila, asi vůbec netušila, že bude mít doma poklad, protože to je jedno z vašich ocenění.
1: Každým rokem město Hradec Králové vyhlašuje seniorský poklady města. Vždycky 5 mužů a 5 žen. A vyjadřuje obdiv k aktivním seniorům, kteří stále pracují nebo jsou nějaké činnosti pro město po stránce třeba politicky nebo veřejných službách nějakých, nebo teda v práci teda, že. A v roce 2021 mě vybralo město ze těch 10 seniorů.
0: Mimochodem, vy jste získal i další ocenění, to bychom měli zmínit.
1: Ano, sám si nejvíce vážím. Sice byl jsem vybrán do síně slávy hradeckého sportu, ale potom taková komplexnější cena je cena Primus Inter Pares, první mezi rovnými, která je dána občanům Hradce Králové za jejich příspěvek v otázce třeba u mě rozvoji města po stránce teda stavební a po stránce sportovní činnosti v hradeckých klubech.
2: Vlaštovko, leď přes čínskou zeď, přes písek pouště Gobi. Oblétni zem, přileď až sem,

0: Tak já jsem odložila před chvílí tu zelenou složku, na které je napsáno básně. A všimla jsem si, že vy tam máte ještě jednu. Taková červeno-oranžová. Máte tam napsáno úvahy, ale je tam napsáno o duši. To mě trošku, pane Vaša, to překvapilo. O duši.
1: A prosím vás, kdy bych na to měl mít čas? Než v 90, téměř 6 letech, když bilancuju svůj život, myslíte, že mě nenapadnou myšlenky, co vlastně bude potom, skončíme svou pozemskou pouť tady? Celý život jsem víceméně bombardovaný informacema z různých stran, třeba o posmrtném životu, o nesmrtelnosti duše. Vidím, že různá náboženství se dívají na ten konec života prostě z různého úhlu pohledu. A to mě samozřejmě začalo zajímat a zabýval jsem se tím. Začal jsem studovat blíže Bibli, starý nový zákon. Vlivem umělé inteligence jsem se dostal k informacím o jiných náboženstvích. No. Už toho ví hodně ta umělá inteligence.
0: Já se dívám už jen na tu první stránku, vivere et momento mori, žij, ale pamatuj na smrt. Na co jste teda přitom přišel?
1: Mně se líbí taková úvaha Voltaira. Nesmrtelnost není zaručena, ale každý rozumný by měl v ní věřit, maximálně zjistit, že se mýlil. To mně připadá velmi chytrý.
0: Jo. Velmi vtipný, musím každopádně věřit. V co věříte vy?
1: Já jsem samozřejmě vychovaný mojí maminkou, jsem vychovaný jako římský katolik samozřejmě. Maminka mě odjakživa vodila do kapličky tady na Rožberku každou neděli a pozdějším věku teda jsem byl takový pasivní věřící, ale prostě věřil jsem v to, co jsem se naučil. Ale v pozdějším věku, když přicházel seniorský věk a přicházela do údobí, kdy si uvědomujeme, že jednou skončíme svůj život, tak jsem o tom začal se zabývat blíž a napsal jsem takové 3 úvahy. První úvahu jste přečetla tady, druhá byla o nesmrtelnosti duše a třetí úvaha byla 4 cesty k nesmrtelnosti. Hledal jsem, jak člověk nebo lidstvo zoufale hledá nějaké prostředky, aby minimálně prodloužilo svůj život a hledali odpovědi na otázky, jestli ta nesmrtelnost je zajištěna. A zjistil jsem jednu základní věc, že všechny tyto teorie, že vše, co jsem se učil v katechismu, co jsem si zjistil o různých náboženstvích, že všechny tyto věci zpracovali lidé na různém stupni vývoje, na určité úrovni. Můžu já věřit lidem?
0: No, a byli to lidé, kteří si pokládali stejnou otázku. Co bude dál?
1: Ano.
0: A tu odpověď stejně neznáme.
1: Odpověď není. Takže nezávidím lidem, kteří věří v něco a to jim umožňuje snažší cestu k té smrti.
0: Ale o té si povídat nebudeme, pane Vašato. Mně se líbil ten váš závěr, že prostě chce to pořád něco dělat, pořád s někým být, mít s kým mluvit, mít ten kontakt, přemýšlet. No co ještě chybí?
1: Co chybí? No třeba manželka je velký milovník jako hudby, čili my velmi často chodíme na koncerty, do divadla. Prostě i tady tu stránku kulturní se snažíme pěstovat. Jo, teda. A to nás přináší také obohacení mozku a takové sounáležitosti s tou společností hradeckou. Jenom je tady takový zajímavost. Vždycky se dívám, když přijdu někam na koncert, do divadla nebo tu akci podobnou, dívám se kolem sebe, jestli uvidím nějaké hradecké známé.
0: A vidíte?
1: A já je nevidím. A... Já je nevidím. Oni už tady nejsou. Ta moje generace, s kterou jsem já teda tady vyrůstal, tak ona tady není. Já jsem všude nejstarší.
0: Já musím říct, jestli jste nejstarší, tak ale musím říct, že jsem nesmírně ráda, že jsem za vámi přišla, že jsem vás poznala a že jsme možná něco i posluchačům předali, protože tak dobře, vy jste říkal, že budete mít narozeniny, je to tak? Kolikáte? Pojďme to ještě.
1: 96 let, no.
0: Takže já vám přeju hodně zdraví, hodně toho optimismu, aby vám vydržel tenhle úžasný přístup k životu a doufám, že se zase brzy někdy potkáme. Mějte se moc hezky a děkujeme.
1: Ale nakonec bych ještě chtěl jednu věc říct. Opravdu na to má dost velkou zásluhu moje manželka teda.
0: Já vám něco povím. Kdybyste to neřekl, oni by to posluchači z toho našeho povídání poznali. Děkuju moc. Mějte se moc hezky a nashledanou.
1: Nashledanou.

0: Je 19 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Hasičům se podařilo lokalizovat požár bateriového úložiště v Nové Pace. Policie zveřejnila celý záznam krádeže lebky svaté Zdislavy. Teniska Kateřina Siňaková si na antukovém turnaji v Římě zahraje deblové semifinále. A pátek bude zamračený a deštivý s teplotami do 14 stupňů. Pěkný podvečer vám přeje Alena Brantová. Hasiči stále zasahují u požáru bateriového úložiště v Nové Pace na Jičínsku. Oheň se jim podařilo lokalizovat a už se nešíří dál, informovala o tom mluvčí hasičů Královéhradeckého kraje Martina Gecová. Hoření baterií může ale trvat i desítky hodin. Hasiči kvůli šíření toxických zplodin lidem doporučili nevětrat a nevycházet. Příčinu požáru zatím vyšetřovatelé neznají. V bývalé radnici ve Vrchlabí otevřeli dnes po rekonstrukci nové infocentrum. Kvůli napadení dřevěných částí dřevomorkou hrozila památce demolice. Rekonstrukcí se ale nakonec podařilo zachovat malovaný strop i trámové zdi. Řemeslníci tyto části opravovali starými metodami, vysvětluje vedoucí infocentra Klára Hančová.
2: Je tam použita na kolíčky pověšená juta, rákos, hliněná omítka, která velmi dlouho schla a poté už vlastně je na ní jenom bílý nátěr. Použili jsme všechno, co jsme mohli, abychom zachovali ten duch domu.
0: Kompletní video krádeže lebky svaté Zdislavy z baziliky v Jablonném v Podještědí na Liberecku zveřejnila policie na svém webu. Nahrávka zachycuje člověka, který relikvii v úterý v podvečer vzal z oltáře. Policie hodlá odcizený předmět zařadit do celosvětové databáze Interpolu, říká mluvčí Ivana Baláková.
3: Stále vyhodnocujeme stopy zajištěné v kostele, přičemž spolupracujeme s kriminalistickým ústavem v Praze a také zpracováváme informace od občanů. Pomohou nám i záznamy z palubních kamer z projíždějících vozidel v okolí baziliky. Sport.
0: Tenistka Kateřina Siňaková si na antukovém turnaji v Římě zahraje deblové semifinále. S Američankou Tausendovou porazili australsko-nizozemskou dvojici Perezová-Šursová ve dvou setech a zvítězili už po 17. za sebou. Rekordní 32. výhru v řadě si na turnajích kategorie Masters připsal Ital Sinner. Domácí tenista překonal v Římě dosavadní maximum Srba Djokoviče, když ve čtvrtfinále zdolal Rusa Rubljova 6-2 a 6-4.
1: Počasí.
0: Ráno a dopoledne bude zataženo s deštěm, odpoledne se vyskytnou přeháňky, výjimečně i bouřka. Večer budou srážky a místy i oblačnost ubývat. Teploměr ukáže 11 až 14 stupňů, na horách od 5 do 8. Zafouká slabý proměnlivý vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Na silnici číslo 14 v Rudníku na Trutnovsku se jezdí kyvadlově jedním pruhem. Důvodem je výstavba opěrné zdi, která potrvá do půlky září. A v Jičíně je kvůli pracím na inženýrských sítích uzavřená silnice 502 v Poděbradově ulici. Objížďky jsou tam značené a potrvají až do konce roku.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Je to úplně obyčejná, ale stále přítomná věc, že jsou prostě v novinách, v časopisech, v různých textech překlepy a paní magistra to sleduje. To vlastně nejsou systémové chyby, které děláme, ale je to naše roztržitost, nedbalost, že my novináři uděláme chybu. Co jste našla v poslední době?
2: Můžeme říct na úvod, že tam jde o ta písmena, která nejsou na svém místě nebo chybí a tak dál. Lze říci též litera, proto se tomu říká literní chyby. Měla jsem takový šťastný den, kdy jsem otevřela přehled zpravodajství na internetu a našla jsem tam hned tři pěkné titulky článků, kde tyhle ty literní chyby byly a částečně to bylo komické, ale někdy už to bylo i na hranici srozumitelnosti. Když tam byl titulek člen předsednictva obviněn korupční policií.
1: Policií, jasně.
2: Tam pochopíme, o co jde poměrně snadno. No ale pak tam třeba byl titulek při propuštění ex-senátora Novák porušil soud zákon. No a tam už jsem se trošku hůř orientovala.
1: Jestli Novák nebo propuštění, jasně, chápu. Takže mělo být při propuštění ex-senátora Nováka.
2: Ano. A pak jsem tam ještě našla takový už docela jako tajemný titulek. V případě Savova spolupracuje muž obvinění zkrácení daně.
1: Tam mělo být obviněný.
2: Obviněný. Mhm.
1: Tak to jsou čerstvé novinky, ale vy určitě máte svůj bohatý archiv z let předchozích.
2: No, pracuji jako korektorka a často se mi taky povede v knížkách při korekturách přehlédnout právě tu literní chybu, ten překlep, takže arzenál mám velký, ale začala bych cizími překlepy, až pak bych se vrátila k těm svým. Děsivé okamžiky pospali cestující.
1: Místo popsali.
2: Mm-hmm. Pak je tady, podívejte se na snímky dalších finalitek.
1: Místo finalistek.
2: No a abych teda ještě připomněla nějaké ty svoje přehlédnuté, tak nedávno to bylo, brožurka obsahuje praktické raky a kapitapitalistický.
1: No.
2: A to jsem přešla jako, že je to správně.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že nejčastěji dostávají lidé infarkt v pondělí? Dřív se používaly výrazy jako srdeční mrtvice nebo dokonce záhaď. Dnes už mezi lékaři i laiky jednoznačně dominuje pojmenování infarkt. Jde o život ohrožující stav, kdy se ucpe některá z věnčitých tepen vyživujících srdeční sval. Srdce nám jako pumpa rozvádí krev do celého těla a nikdy se nesmí zastavit. Když však část svalu nedostává kyslík, odumírá a nastává infarkt. Typickými příznaky jsou dušnost a svíravá bolest za hrudní kostí. Poměrně nedávno vědci zjistili, že tyto příznaky lidi postihují nejčastěji v zimních měsících a první den v týdnu. Vysvětlení je hned několik. Ač by se mohlo zdát, že největší zátěží pro srdce je fyzická aktivita ve velkém vedru, mráz prý působí ještě hůř a přechod z přetopeného obydlí do mrazu dává našim cévám pořádně zabrat. No a proč v pondělí? Po víkendovém odpočinku nastává stres způsobený třeba obavou z toho, co nás zase čeká v práci. Takže pokud jste kardiaci, dávejte na sebe pozor zejména přes zimu a vyvarujte se teplotním i emočním extrémům.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat růstu chlupů a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Pustíme se do výstavby skalky na zahradě. Zjistíme, jestli včely pijí a co pijí, a navštívíme opravnu hudebních nástrojů, kam občas kutilové přivezou to, co sami zničili.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje.

Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Oroma Vakeren.
1: Dobrý večer. V Letech u Písku si lidé v neděli připomněli oběti romského holokaustu. Na místě bývalého sběrného tábora dnes stojí památník, který připomíná utrpení stovek Romů a Sintů deportovaných během druhé světové války do koncentračních táborů. Táborem v Letech u Písku prošlo přibližně 1300 Romů a Sintů. Více než 300 z nich zde zemřelo. Ostatní byli deportováni především do vyhlazovacího tábora v Auschwitz-Birkenau.

0: Ještě na počátku 21. století stál v areálu bývalého tábora v Letech u Písku velkokapacitní vepřín, který dlouhodobě vyvolával kritiky odborné i romské veřejnosti. Stát areál odkoupil od soukromé firmy a v roce 2018 ho uzavřel. Na místě bývalého sběrného tábora dnes stojí památník, který je veřejnosti přístupný od roku 2024, který má ve správě Muzeum romské kultury státní příspěvková organizace. Na pětním aktu v Letech byl romista Michal Mižigar. Na místě ho oslovil Dušan Vagaj.
1: Já si budu povídat s Michalem Mižigarem, co pro vás osobně znamená dnešní pětní akt v Letech u Písku.
2: Je to pro mě opravdu možnost zaspomínat jednak na druhou světovou válku, ale především zaspomínat na oběti, který byly strašně dlouho přehlížený, o kterých se nemluvilo, který se bagatelizovali, který se popírali i ve vrcholní politice. Tak to právě proto ty Lety jsou jako pro mě takovou citlivou záležitostí.
1: Proč podle vás je důležité tyto události připomínat i po tolika letech?
2: No jednak kvůli tomu, že holokaust Romů je pořád nevyřešená kapitola. Je to i téma Čechů, protože i samotní čeští dočetníci se podíleli na romském holokaustu.
1: Jaký pocit vás vyvolává, když sem člověk přijde poprvé?
2: No já si to pamatuju úplně, když jsem přišel k mě poprvé. Já jsem byl hodně malinký, ale vždycky, když jako zazněly Lety, no to si pamatuju jako Václava Havla, protože mě byly 4 roky, no to, že jsem nemohl nic vidět o holokaustu, ale časem postupně zjistil, že jako ten pocit je smíšený do pocitů, ale zároveň je to i něco, co mě vlastně pořád připomíná, že je pořád hodně práce a aby k tomu zlepšování situace Romů docházelo, ale zároveň i ke zbližování majority a romské menšiny.
1: Jak vnímáte vlastně vybudování nového památníku v Letech u Písku?
2: Jednak to už mělo být strašně dávno, ale na druhou stranu je to i to, jak zraje česká společnost. To znamená, že tady vezmeme si v potaz, že lidé se pořád neučí o Romech v učebnicích. Takže na jednu stranu, i když je ta většinová ta společnost velice negativní k Romům, furt má málo informací o Romech. A v tomhle ohledu jednak jako z úcty českým Romům, kteří tady mají svoje příbuzné pochované. Jo, to je jedna rovina. Druhá rovina je taky to, že vlastně jakoby díky tomuto památníku sem přijíždí lidi a můžou se o tom všechno dozvědět.
1: Michale, co by si měl návštěvník z tohoto místa odnést?
2: No určitě, že jsme všichni lidi, že demokracie je křehká, že zlo se musí vymítit hned už v zárodku myšlenkách a že lidi musí společně komunikovat a nenechávat si stereotypy, předsudky a smát se jim, jak se to dneska děje v kultuře běžně. Tohle místo je právě místem, kde my můžeme se o tomhle přesvědčit, jak je to strašně důležitý.
0: Vysvětluje romista Michal Mižigár.

0: Posloucháte Oroma Vakeren a nyní si připomeneme další pietní místo. Horodnický tábor vedle Let u Písku je jedním ze dvou míst, kde byly během druhé světové války nuceně soustřeďovány celé rodiny moravských a českých Romů a Sintů. Na tomto autentickém místě dnes stojí památník ve správě Muzea romské kultury státní příspěvkové organizace. Pietní akt se tuto sobotu v Horodníně u Kunštátu uskuteční už po třetí. Pořádá ho spolek Romů a Sintů v České republice společně se spolkem Křesťanská pomoc v Brně. Iveta Durdoňová oslovila pastora Matěje Nového a předsedu spolku Rudolfa Murku.
1: Pane Murko, 16. května se uskuteční pietní akt v Horodníně u Kunštátu, který pořádáte vy jako potomci. Jaký program jste si připravili?
2: Je to překvapení pro všechny ty, kteří se tohoto pietního aktu zúčastní. Připravovali jsme to celkem dost dlouho a nebude to o velkých projevech, ale bude to o příbězích. Bude to o příbězích těch, kteří tento koncentrační tábor v něm byli, s něho šli do Osvětimi a měli to obrovské štěstí od Pána Boha, že to přežili. Takže to bude o těchto lidech a bude to o těch potomcích přeživších, kteří přežili koncentrační tábory, počínaje Hodonínem u Kunštátu a Letama a všemi těmi koncentračními tábory, kterými prošli. A majetek Romů, který byl rozprodán v dražbách, rozkraden a prodán, nebyl nikdy kompenzován ani navrácen, což je další úloha pro nás jako pro potomky, aby tato křivda byla napravena. Moje rodina ze strany mého otce přišla o pozemky, o domy, které na těch pozemcích byly postavené. A to ne jeden, ale několik, tam bylo 5 domů a další dům měla postavený moje babička, který byl rozebrán, když byli posláni do Osvětimi a prodán v aukci. Samozřejmě jsme dohledali nějaké dokumenty, takže od toho máme nějaké dokumenty, že to naše rodina vlastnila a dnes je už na čase po 81 letech, aby konečně taky byly vykompenzovány majetky Romů, o které přišly za druhé světové války.
1: Pane Nový, vy jste potomek přeživší, kteří zažili utrpení zde v Letech u Písku a v Hodoníně u Kunštátu.
3: Tak tady v Letech u Písku to byla rodina Růžičku, strejdové tety, ale přímo můj tatínek, jeho rodiče, jeho sestry, jeho sestřenice, celá naše rodina, jsme byli koncentrováni v Hodoníně u Kunštátu. Tam také zemřela naše prababička Terezie Nová, 5.1.42.
1: Poté byly koncentrovány do Osvětimi.
3: Ano, byli odvezeni. Náš transport jel z Brna 7.3.1943 do Osvětimi, kde potom, co vystoupili 8.3., tak byli vyselektováni ženy, naše děti a v ten den skončili všichni v plynových komorách. Přežil to můj tatínek se svým dědečkem a když šli na tetování, tak tatínek má číslo 1216 a jeho dědeček 1215. Dědeček potom zemřel 6.5.1943 a tatínka vzali do školy a toho zachránilo. Vlastně vyučil se tam zedníkem a přesně za rok v roce 1944 byl deportován do Německa, do Buchenwaldu, kde pracoval jako zedník. Ve 1945. roce byl osvobozen Buchenwaldu americkou armádou a dopraven do České republiky zpátky domů.
0: Děkuji, že jste byli dnes s námi. Palikera Vojsanas Amensa, Lačí rad. Klidný večer u dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Jan Josef Rosenberg.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Hasiči dál zasahují u požáru skladu baterií v Nové Pace na Jičínsku. Poslanci vládní koalice se postavili proti sudetoněmeckému sjezdu v Brně. Zítra bude zpočátku zataženo, místy s deštěm. Odpoledne se oblačnost začne protrhávat a teploty do 15 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Hasičům se podařilo lokalizovat požár skladu baterií v Nové Pace u Jičína. Nehrozí tak, že by se oheň dál rozšířil. Českému rozhlasu to řekla mluvčí hasičů Královéhradeckého kraje Martina Gecová. Hasiči podle ní otevřeli kontejner a baterie z něj vyndali. Teď sledují jejich teplotu.
2: Pokud by se tam ten požár dále rozhoříval uvnitř těch baterií, tak máme možnost určitou taktiku, kdy bychom ty baterie ponořili do vodní lázně, do takového speciálního kontejneru, kde by se baterie chladily. Ale pokud ta teplota bude nízká, tak to samozřejmě nebude potřeba.
0: Baterie můžou hořet až desítky hodin a uvolní se z nich toxické látky. Hasiči proto lidem v okolí doporučují nevětrat a nevycházet. Kompletní video krádeže lebky svaté Zdislavy z baziliky v Jablonem v Podještědí na Liberecku zveřejnila na svém webu policie. Nahrávka zachycuje osobu, která relikvii v úterý v podvečer vzala z oltáře. Policie hodlá odcizený předmět zařadit do celosvětové databáze Interpolu, říká mluvčí Ivana Baláková.
3: Stále vyhodnocujeme stopy zajištěné v kostele, přičemž spolupracujeme s kriminalistickým ústavem v Praze a také zpracováváme informace od občanů. Pomohou nám i záznamy z palubních kamer z projíždějících vozidel v okolí baziliky.
0: Sudetoněmecký sjezd by v Brně podle koaličních poslanců být neměl. Organizátory ke zrušení akce vyzvali usnesením, které sněmovna odhlasovala bez opozice. Ta se schůze neúčastnila.
4: Sjezd může podle koalice narušit česko-německé vztahy. Mohl by totiž otevřít citlivá témata nacistické okupace a Benešových dekretů, pokračuje předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD.
5: Nejde vůbec o to urovnat nějaké vztahy, ale naopak je rozjitřit a naopak rozdělit společnost.
4: Podle opozice téma sjezdu na půdu parlamentu nepatří. Přijetí usnesení zkritizoval třeba poslanec František Talíř z KDU ČSL.
6: Podle mě to i na hraní ústavnosti vůbec říkat vůči právu na shromáždění, kdo kde se má potkávat.
4: Sudetoněmecký sjezd bude příští víkend součástí festivalu Meeting Brno. Usnesením sněmovny se pořadatelé řídit nebudou, říká spoluzakladatel festivalu David Macek.
7: My jsme svobodná země, jsme občanská společnost ve sjednocené Evropě.
4: Letos bude 670. ročník sjezdu. V Česku se ale akce uskuteční vůbec poprvé. Z poslanecké sněmovny Adéla Burešová, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Zítra čekáme zpočátku zataženo, na Moravě, ve Slezsku a v jihovýchodní polovině Čech s deštěm. Odpoledne se oblačnost začne protrhávat a přehánky, výjimečně i bouřky se objeví hlavně v Čechách. Nejvyšší teploty 11 až 15 stupňů, na horách většinou kolem 6.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D11 ve směru z Hradce Králové na Prahu je na 14. kilometru stále zastavený provoz. Vyšetřují tam vážnou nehodu, kdy kamion s nákladem osobních aut srazil dva lidi u odstavené dodávky. Kolona předtím stojí zhruba 2,5 hodiny od exitu 18 Lysá. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Tolik zprávy a teď už je tu repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
8: V únoru oslavil 70. a k ním sobě a svým fanouškům nadělil nové album Na obzoru. Skladatel, kytarista, úzce spjatý především s kapelami Pražský výběr a Stromboli, Michal Pavlíček je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
9: Hezký den.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Do Alex a host zavítal skladatel a kytarista Michal Pavlíček, který své kulatiny oslavil, jak se na hudebníka sluší a patří dvěma koncerty v Praze v O2 Univerzum. Dopadlo všechno, jak mělo. Užil jste si je?
1: No já jsem si ty koncerty užil, protože samozřejmě, když člověk hraje před plnou halou a dvakrát za sebou, tak je to krásný pocit a byl jsem obklopený svými nejbližšími kamarády z hudby a lidí, který si vážím v muzice a vlastně jsem si je užil, přiznám se, byli náročný, protože jsme měli ještě každý jeden zkoušku, jo. A vlastně člověkovi trošku jakoby, já jsem byl ještě nemocný nějak, tak docházeli jakoby pocitově síly, ale když se začne hrát, tak najednou prostě chytnete druhý dech a nese vás to a všechno je jinak na tom pódiu. No.
0: Tak to je potřeba pořád hrát.
1: No já to mám v podstatě taková moje filozofie, že vlastně ta hudba je takový elixír a člověk, když je na pódiu, tak opravdu to stáří zmizí někam a člověk je takový jako mladá mánička, která prostě do té kytary mlátí. No.
0: Vy jste někde i řekl, že když se koncert vydaří, že to všechno skvělé, že to je pohlazení a tak dále, všechno krásné, ale také jste řekl, ano, když se koncert vydaří, neumím si představit, že vám by se někdy koncert nevydařil. Zažil jste takový?
1: No určitě, jako tam to víte, ono, když ten koncert je takový, jakoby má takový prvek trošku takového vnitřního napětí, jo. Nejenom jako stane se třeba, že prostě se vám nemáte úplně dobrou nějakou třeba konstelaci hvězd, náladu, nebo se vám nechce hrát a tak se trošku přemáháte, může se stát, že třeba i zahrajete nějakou chybu, jo. A v ten moment vlastně tam je takový obranný mechanismus, který vlastně, jak se dostanete do toho napětí a ta struna je hodně napjatá ve vás, tak se snažíte to překonat. Vlastně tu krizi nějakým způsobem posunout v tu euforii. A ono to potom někdy tyhle ty koncerty jsou daleko zajímavější než takový ty v uvozovkách spokojený knedlíkový, kdy všechno jde hladce a hezky všude svítí sluníčko a lidi jsou usměvaví, tak to je fajn, ale já mám rád tyhle ty koncerty, kdy člověk musí překonávat sám sebe. A to se stane třeba hodně právě i v takovýchhle velkých halách, kdy na vás vlastně na jednu stranu dopadne jakoby ta síla těch lidí a to, že vlastně mají rádi vaši hudbu a nabíjí vás to a na druhou stranu taky velká zodpovědnost, že prostě musíte vyzářit a musíte jim dát prostě nádherný momenty chvil s hudbou, jo, jako sám sobě, když hraju. A to je taky někdy trošku má člověk i trému, jo, to není jako, že jsme cvičený opičky, který přijdou a usmějou se a jedou jako, to ne, to jsme normální lidi a někdy člověk má to napětí, ale potom třeba to povolí za 2 minuty, za 5 minut, někdy třeba 2 písničky a teprve potom.
0: Ale ta euforie, kterou zmiňujete, se dostaví na každém koncertu, dříve či později, nebo se může stát, že se nedostaví vůbec?
1: No, někdy se mi stalo, to je pár výjimek, že člověk se jako tak zakous v tom pocitu nějakého jakoby ne úplně, jak bych řekl, že prostě vás to nějak jako neoslovil ten koncert, nebo jste vnitřně nebyl v pohodě a prostě ta nálada se nese delší dobu, ale lidi to třeba nepoznají, ale vnitřně to jako cítím, jo. A zase někdy ty koncerty, které si myslím, že jsou, jakože byly fajn, že všechno bylo pěkný a že byly nápaditý a tohle, tak když se třeba člověk někdy ty koncerty natočí, jo, tak zjistí, že nejsou tak zajímavý jako ty, který jsou takový trošku víc vnitřně rozpolcený, jak bych řekl. Jo.
0: Kde tam je ten boj sám se sebou.
1: No a je tam prostě, že ta emoce je má prostě takový svý různý píky a člověk v tom tak jako pluje zvláštně.
0: Michal Pavlíček je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Píseň Země vzdálená, která byla označena za největší český porevoluční hit a autor tohoto hitu Michal Pavlíček je naším dnešním hostem. Ten text, který jsme slyšeli, to není původní text. Možná málo kdo to ví, ale původně jste oslovil
1: Hejmu. Oslovili Ondřeje Hejmu.
0: Ondřeje Hejmu.
1: Ale to byl takový, jako, že udělal pokus. Jo. To nebyl jako původní. Byla to vlastně první verze toho textu. A protože Ondřej píše výborný texty, ale bylo to tak ladění do toho světa žlutýho psa, trošku taková jako trošku ironie, nadsázka, tak ono nakonec jsme se domluvili, že tohle není ta cesta, že by to chtělo nějakou tu romantičtější notu. Jo.
0: Sova tak pálená není úplně romantická.
1: Sova pálená, i když taky může být romantická, ale s takovým nějakým trošku úsměvem a nadhledem, ale nakonec samozřejmě jsme zvolili, oslovili Ivana Hlase, protože to ten přesně se do toho trefil a jsem moc rád.
0: No. I my jsme moc rádi, protože ta píseň je několik její, no, 34 let,
1: to dobře počítám. 93. rok, to už je
0: tak nějak to, 30. Tak nějak to bude, vybavíte si, v jaké době rozpoložení jste byl, když jste ji skládal?
1: No my jsme v té době vlastně dělali, jsme skončili první desku BSP, to byly ty 90. rozjetý, to fakt jako vím, že jsme teda žili plným dechem na doraz. To a já jsem měl takový svoje studíčko u Dobříše na Holšinách a tam jsem tuhle písničku složil a natočil jsem demáč a naspíval jsem ho svahelsky a on tam byl u mě jeden kamarád, který tam popíjel pivo, protože mi tam občas hlídal do studio, tak akorát přišel, když jsem si tu písničku přehrával a on se tam byl nadšený a musel jsem mu to pustit ještě jednou. Takže jako tam byl jakoby první takový jako signál, že se to třeba i může líbit. Ale jinak nikdy ten hit se nedá přesně odhadnout, jo. Protože ten hit stvoří potom lidi s tím, jak je oblíbený, jak se jim líbí. Ale dá se to jakoby, jako můžete mít adepty, ale nakonec prostě třeba tuhle písničku jsme přemýšleli, že ji ani na tu desku nedáme. Protože ta deska byla laděná víc rockově. Já jsem tam autorsky jakoby trošku přitvrdil na tu kytaru a najednou jsme si říkali, jsme taková spíš ta rocková, popově rocková kapela, ale tohle je jako moc romantický cajdák. A nakonec vydavatelství, kdy Zbyněk Knobloch řekl, pánové, jste se zbláznili, to tam musí být, jinak ta deska nevyjde. Tak jsme ji tam zařadili jako poslední kousek.
0: A co na romantický cajdák říkal Kamil Střihavka nejprve?
1: No, to byl podobný názor, jo? Že vlastně to byla taková, ta doba byla trošku taková syrovější i vlastně drsnější a my jsme chtěli být za ty trošku ty rockery, ale zaplať pámbu, že se tak stalo.
0: Že se tak stalo a vlastně zpíváte nebo hrajete i dodnes. Kamil Střihavka ji stále...
1: No, to si myslím, že...
0: Stále zpívá.
1: To je asi doživotně. Jo, to lidi chtějí. Jo, to je, i kdybyste nechtěl nebo nechtěla, tak jako to lidi vlastně vyžadujou právě od kapel zahrát ty nejslavnější hity. Jo.
0: Nejslavnější hity. Tak vy ale pracujete dál, jak už jsem v úvodu zmiňovala, nedávno jste vydal novou desku, i o ní bude řeč za malou chvíli. Naším hostem je Michal Pavlíček.
2: Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: cokoliv, vždy si mě najde to potěšení, že jsem živ.
1: Další píseň Kdykoliv, kdekoliv našeho dnešního hosta Michala Pavlíčka. Jaká historka se pojí, zajímavá, veselá, vtipná nebo smutná, se pojí k této písni?
2: No, já jsem vlastně asi jediný autor, který odmítl Jirkovi Suchýmu texty. Jo. To bylo v dobách raného pražského výběru, kdy jsme začali prostě dělat věci. A my jsme zpívali do té doby svahelsky, jo. Mělo to svý kouzlo. A potom jsme začali řešit, že bychom jakoby natočili tu první desku, ale to nejde svahelsky, tak jsme oslovili textaře, ale Michal Kocáb oslovil Jirku Suchýho a on přinesl krásný texty. To bylo jako opravdu skvosty, jo, že on jiný nemá, ale prostě do toho výběru mi to nesedlo. Já jsem se proti tomu postavil, protože jsme chtěli takový jakoby nějaký prostě jiný svět, trošku drsnější, ne takový noblesný, krásný, ale trošku jako do té rockové hudby. Tak jsem teda odmít. A proč to říkám? Protože před, já nevím, to už je 10 let, nebo kdy, jak vznikl v České televizi seriál Život je ples, já jsem k tomu dělal hudbu, a režisér Petr Slavík tehdy měl nápad, že by se mohli oslovit Jirku Suchýho na napsat text, a nakonec jemu se ta písnička líbila, že ji nakonec naspíval. A to bylo vlastně naše první setkání s Jiřím. Hrozně já na to vzpomínám, protože jsem ho vzal s takovou jakoby pokorou, a my jsme se potom spřátelili a vlastně my jsme spolu vlastně se poprvé takhle propojili i umělecky, a zrovna to byl vlastně jeho nový hit takovej, co z toho vznikl. Jo. Tak nějak jsme se prostě tak, myslím, že to byl, že ten vztah je hrozně, hrozně milej a nesmírně si vážím Jiřího, protože to je opravdu velký umělec a noblesní člověk.
1: Hmm. Čili odmítnutí v minulosti bylo zapomenuto.
2: No, bylo zapomenuto, dokonce jsem dostal možnost psát slívnot na, nebo takový jako komentář knize, která vyšla o Jiřím Suchým. Tak to právě říkám. A ono je, tam je hezký na tom, že když vlastně ty generace jsou si vzdálený, že jo, rockerská a ta Suchý Šlitr, celá tato éra slavná, ale vždycky je zajímavý, jak ty člověky čím dál tím starší, tak ty bariéry mizej. A vlastně jsme si blíž a blíž jako lidi, ať jste o 20 let mladší nebo o 30, to je jedno. Ale prostě najednou jako člověk vzájemně se víc chápeme a víc jsme se blížší. No.
1: Vy ale ve své tvorbě pokračujete. Nedávno jste vydal nové album Na obzoru. Je na tom znát právě ten, já nechci říct jako pokročilý věk, to zní hrozně, ale že jste zkrátka nedávno oslavil ty 70.
2: No, já myslím, že to je prostě nějaký zobrazení mých pocitů, jak teďka vidím svět, nebo jak cítím nějaký věci z hlediska emocí, a člověk tak jako zraje zvláštně hudebně, a přiznám se, že ta deska jako není úplně tak je pravdivá v tom, že jsem ji dělal v době, kdy jsem měl určitou krizi jako zdravotní, a vlastně byly potom nějaký dozvuky, a měl jsem do toho jako hodně práce ještě z hlediska, že jsem dělal Octopus 1, 2 a ještě Volhu s Honzou Pachlem, a byl jsem takový jako trošku jako hodně, hodně vytížený. Jo. A byla taková ta atmosféra byla trošku temnější. Měl jsem prostě ty krize a tohle, jak se to v té desce trochu zobrazilo.
1: Píseň, kterou teď uslyšíme, je, a teď už je to jednou jasný, je vaší zpovědí, je to tak? No, měl by být, má být vaší zpovědí?
2: No, jako, není to jako zpověď, ale je to něco, téma, který zasahuje do prostě to rozpad vztahu, který může být v jakýmkoliv věku a v tom pozdním věku se je samozřejmě nějakým způsobem bolestivější, dramatičtější. A to zobrazuje vlastně takový to, když člověk třeba po 30 letech se rozhodne, že vlastně k sobě nepatří. Což je jako, se stává často, že jo. Ale není to jakoby, že bych já to konkrétně to, ale je to takový téma, který znám ze svého okolí a je vlastně takový jako docela i častý.
1: Michal Pavlíček.
3: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Mě už se mi...

0: teď už je to jednou jasný. Michala Pavlíčka, no skladba Michala Pavlíčka, který je naším dnešním hostem, interpretem byl David Koller. Dostali jsme se do takové zvláštní nálady, že? Nebo ta píseň nás uvedla do takové prazvláštní nálady. Pojďme z ní ven, ale ještě než se z ní dostaneme, tak by mě zajímalo, jestli jste textaře, když se začal textovat, tak jestli jste mu řekl svoji představu, co by v té písni mělo být, o čem má být.
1: Já vždycky pracuju teda s lidmi, který znám velmi dobře a oni znají mě. Jo. A buď oslovu na texty v poslední době nejvíc asi Honzu Sahara Hajadla.
0: To je a i tento případ?
1: To je tento tak. Případ a my prostě vždycky máme nějaký takový jako nějakou zajímavou komunikaci, probíráme ty témata, hele, a o čem to má být, o čem chceš napsat ten hit, jo. A tak já mu vždycky řeknu nějaký prostě třeba témata, potom to probíráme, když to je na papíře a eventuálně třeba mu řeknu, hele, tohle je jaký naprd, udělej to jinak. Takže tady od toho textu vznikla původně asi 3 verze na to samý téma, jo. Ale až se to takhle prostě podařilo krásně nakonec úplně vyfinalizovat. A potom třeba rád zhudebňuju básně Topola Jáchyma a je to vlastně ty texty musí souhlasit s vaším vnitřním pocitem nebo musí z toho vycházet, když děláte svoji desku. A tentokrát jsem oslovil člověk,

0: člověka, který ho úplně jsem tak neznal, jenom jsme se jednou viděli, Phil Schoenfeld se jmenuje, a domluvili jsme si, že spolu někdy něco uděláme, a teďka jsem prostě ho poslal, aby mi napsal dva anglické texty, či on je Angličan nebo Američan, a vlastně chtěl jsem na té desce, aby zazněla i ta angličtina, protože ji mám rád, vždycky to byla taková ta mezinárodní řeč roku, a ona je zpěvnější i prostě má takovou jakoby pro mě atmosféru, kterou mám rád, ta barva toho jazyka, a on napsal dva texty, které opravdu jako kdyby mě vypadly z mých pocitů, jo. Protože on je taky stárnoucí chlapík v uvozovkách, a tak jsem se s nima ztotožnil. Takže tohle je hrozně důležitý, že člověk, jako i když já jsem instrumentalista, že z velké části, tak když si vždycky dám na desku nějakou svou zpívanou věc, tak chci, aby prostě ty texty mě byly vnitřně hrozně blízký. Jo.
1: To se podařilo. Vy jste zmiňoval básníka Jáchyma Topola, tak to je ta píseň Opice zla. To je ten, to je ta báseň, jak má to Topola, kterou...
0: Mě ji poslala kdysi před, já nevím, 8 lety Monika Načeva, protože s Monikou hraju dlouho a jsme si blízký přátelé. A ona vlastně celou tvorbu má hodně postavenou na světě básní Jáchyma Topola, a ona mi poslala tehdy dvě básně, který našla, jako, že se jí líbí, abych je zkusil zhudebnit. A já jsem to nějak odložil k ledu, a teďka na tu desku, tím asi jak i ta doba nějak mě vlastně provokuje k tomu, šáhnu i po takovýmhle textu. Jo. Takže jsem vlastně nakonec to zhudebnil teďka, a vznikla z toho tato písnička, kterou Monika pěkně naspívala s takovým oporutím jejím krásným hlasem, hlavně s tou přesvědčivostí, co v sobě má. No, je to zobrazení prostě nějaký doby naší, která je hodně postavená už teďka z velké části na tom násilí. Ty války jsou, že všude zabíjí se, prostě je to taková doba, na kterou člověk už musí nějak reagovat. No.
1: Michal Pavlíček je naším hostem.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Ve vašem případě, Michale Pavlíčku, by bylo jednodušší vyjmenovat interprety, pro které jste nic nesložil. Je to tak?
1: No ne, no to...
0: Milenka Filipová a píseň, kterou jsme právě teď slyšeli, to je také váš počin.
1: Ano, ano. A rád na to vzpomínám.
0: Na co konkrétně?
1: No, tak Lenka je úžasná zpěvačka, taky vlastně je to kytaristka, že jo? Tak my jsme měli vždycky k sobě takový ty profesní sympatie a rád jsem tu písničku pro ní napsal a myslím, že jí to sedlo krásně.
0: Nejskřilo to mezi vámi ve smyslu kytarista, že byste si konkurovali, radili,
1: ne,
0: ne nic
1: to ne,
0: takového.
1: Ale tak jako, to jsme taková rodina vždycky, jo, když jsou ty instrumentalisti a je fakt, že u ní to bylo velmi výrazný, ta kytara vlastně, ale to její hraní takovým klasickým způsobem, jo, tak to k ní patřilo, jo, to mi bylo sympatický, no, že byla jako taková, jako vlastně trošku virtuózka, jo.
0: Tak my uděláme teď střih a rychle přejdeme k pražskému výběru, protože čas nás tlačí, aby jsme se k němu vůbec dostali. Pražský výběr už opět koncertuje. Všechny tedy minulé křivdy, spory, nejasnosti vyřešeno?
1: No já si myslím, že jsme opravdu přežili takovýto období, který hodně kapel mívá, když se sejde víc kohoutu na jednom smetišti. Hlavně ty kapely jsou poskládané z rozdílných osobností a z různých prostě lidí, který dohromady společně vytvářejí ten názor, ale taky jsou to jiný lidi v tom smyslu, že to mezi nima může skřípat někdy, někdy prostě jsou v symbioze, někdy se rozejdou natvrdo, jako třeba Pink Floyd. No a nám se podařilo teda, když to opravdu hodně zaskřípalo, tak po 5 letech si podat tu ruku, no, což teda bylo takový to odpuštění vzájemný, vnitřní. To si myslím, že docela i obohatilo ten vztah náš, že jsme zažili takovou velkou krizi osobní a teďka jako myslím, že výběr má jako docela našlápnuto, že hrajeme, i když jsme starší, tak de facto si myslím, že máme větší grády než před desítkama let, jo, a nějak nám to teďka sednou ty koncerty, no, tak se vždycky na to těším a hrajeme teďka, já nevím, 30 koncertů ročně, no.
0: Ano, jezdíte i na Slovensko, i tam máte řadu koncertů.
1: No, tak muzikanti jsou pořád on the road, to je prostě naše profese, ale jak říkám, musíme tu desku nějak... Já jsem v začátku byl velký odpůrce, protože jsem vlastně slyšel, že jsme probírali ty naše demáče společně, já jsem tam nenašel ten potenciál na to, aby to bylo prostě kvalitní, aby aspoň jsme se přiblížili těm slavným deskám, jo. A než jakoby nějaký trapný odchod, tak radši se na to vykašlat, ale teďka přece jenom nějak asi jakož se schyluje a blízká okolo nás, tak se říká, že bychom měli ještě jeden pokus zkusit. No.
0: No, není to tak dávno, co to byl Vilémčok a zmiňoval, že se chystáte na nějaký nový single, no, tak jak jste s ním daleko?
1: No zatím je to v milejch přáních a úvahách, ale já myslím, že teďka něco vypadne. Dali jsme si jako takový jako deadline, že bychom mohli do toho podzimka, kdy budeme mít i koncert v Praze, tak bychom tam mohli odprezentovat, když se zadaří. No.
0: To je za chvíli. Michal Pavlíček je naším hostem.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat růstu chlupů a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. We'll be right back. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
3: Se snáší déšť, s tmou se kříží.

0: Ladíte Český rozhlas Alex a host a tím hostem je Michal Pavlíček, který v roce 85 založil kapelu Stromboli, ve které se proslavila Bára Basiková, kterou jsme teď opět slyšeli s Kamilem Střihavkou. Vy jste ale tehdy už byl v pražském výběru. No. Tak proč Stromboli?
1: No ne, ono to je, to je trošku jiná parketa, jo, protože ten výběr byl vždycky jako tvrdý, sarkastický, ironický a zároveň to byla sranda, taky temnota, ale člověk jako potřeboval ventilovat nějaký ty svý intimnější, romantičtější pocity, jo, prostě jako normálně, my jsme nikdy nespívali s výběrem o lásce a o těch věcech, no. A já jsem vlastně měl tak v těch, já nevím, 83 až 86 vlastně, když byla doba toho zákazu, tak já jsem prožíval vlastně osobní tragédie, umřela mi máma, měl jsem takový jako posmutnělý nálady hodně a já jsem vlastně složil písničky, které byly z jiného úplně světa, než vůbec nepatřily do pražského výběru, jako Lalula nebo Osiřela Košilela. Jo. A já jsem vlastně prostě jenom si tehdy chtěl natočit svoje dvoj album. Ono se tak vlastně jmenuje Michal Pavlíček Stromboli a tam jsem mi pozval, že mi tam zpívá Michal Kocápy Velemčok a zároveň jsem tam právě odprezentoval jakoby část té hudby, kterou jsem potom vlastně, která tvořila páteř Stromboli a právě Báru Basikovou, která pro mě byla zásadní partnerkou v mém profesním životě a i vlastně jsme v tu chvíli prožívali takový jako vztah silnej. No. Takže to bylo ten důvod. Prostě proto ta hudba, co se napsal pro Stromboli, je taková jako romantičtější, taková jako snovější a tak.
0: Když mluvíte o romantických písních, tak není to tak dávno, co jste zhudebnil Machův máj.
1: Ano, to je krásná vzpomínka, to vlastně režíroval Vláďa Morávek, Těšínské divadlo a pro mě to byl vlastně silný osobní zážitek zhudebňovat básně a prostě Máchův svět a celá ta skladba prostě byla velmi inspirativní a mě to bavilo. Až jsem teda těch verzí udělal až moc. Že jsem třeba od jedné písničky udělal třeba 8 verzí. A chudák Vláďa se tím potom musel prokousat. On mi vždycky napsal, teď mi se líbí všechny, kterou si mám vybrat. No. Tak nakonec samozřejmě si vybral. Tak on je lepší nabízet víc verzí než jednu a vlastně, jo, takže ale mě to bavilo to zudebňovat, jo. Prostě ta nálada té poezie vlastně měla takový niance a mě to bavilo udělat prostě ty niance trošku odlišný, no.
0: Máte ještě nějakého básníka, kterého byste chtěl zhudebnit, na kterého se chystáte?
1: Teďka zatím ne, jo, ale já jsem takový trošku, jak mám slabost na to Jáchyma, ten je prostě pro mě nejzajímavější, jako jeden z těch nejvíc inspirativních pro mě a jeho texty. Ať jsem dělal písničky pro Načevu, jeho poezie je mi velmi blízká. Jo. A jak říkám, pro mě teďka nejdůležitější básník, pro mě nejbližší je Jan Sahara Hedl, protože on je básník. Já jsem s tím dělal, jo, a ještě další velmi výrazný člověk, který mě ovlivnil svojí poezii, byl Vlasta Třešňák. A s Vlastou jsme dělali tehdy novou desku Stromboli, to jsem by si vybíral z těch jeho básní, z těch jeho šuplíků. On mi vždycky říká, hej, posílám ti šuplík básní. Tak jsem z toho potom skládal ty texty a tak já mám rád takovouhle poezii. No.
0: Nepotřebujete textaře?
1: Ale je fakt, že třeba Honza Sahara Hedl, on je nejenom básník, ale on je těžký profik jako ve frázování. Víte, on je hrozně těžký někdy ten text nafrázovat na tu svahelštinu. Když naspíváte demáč, tak prostě zpíváte takový ty jakoby anglický nesmysly. Ale ty melodie a to frázování je tím daný. Jo. A on se vlastně textař musí strefit do toho, že jo, aby prostě to mělo přesně ten rytmus a aby vybral ty správný věci na to, aby se to dalo dobře zpívat. A v tom teda je Honza neuvěřitelný. Ten to vždycky umí a to jak mě nafrázuje ty mý svahelský texty, jsou úplně identické, jak to zpívám. A to je velký kumšt.
0: Je to mnohem větší výzva, než když píše samotný text.
1: No a je to něco jiného, když zhudebněte hotové věci, že jako od Jáchyma to jsou básně, nebo i od Vlasty Třešňáka, ale Honza to je prostě, ten umí takhle přesně psát ty texty na míru.
0: Snad nebude vadit, že prozradím, že máte zajímavé vlasy. Já na to stále se dívám, protože vy máte barvu košile a pak máte takový, ve svých krásných šedých vlasech máte modrý pramen a vlastně on vám kopíruje a ladí vám z košilí. To vy sám?
1: No ne, to je takový rozmar stáří, jako člověk prostě, já jsem jednou jsem se tak ráno, když jsem se díval do zrcadla, jsem si říkal, co kdybych se tam udělal malír takový, ať je ten pohled takový trošku veselější po ránu. No a nic, to byla náhoda, já jsem potom šel do salonu, kde mě stříhala jedna dívenka a já tam prostě jsem viděl nějakého kluka, jak má nějaký melý. Já jsem říkal, co kdybyste mi zkusili udělat tohle, jen tak to vyzkouším, teď to za měsíce pryč. No. A od té doby jsem si na to jako zvykl. Mý manželce se to hrozně líbí a vlastně je to takový, prostě člověk se udělá trošku barevnější. No a ono to ladí k těm košilím, to je taky zase můj takový druhá radost, že mám rád ty barevní košile a hodně vlastně je střídám a je to takový, jako že člověk má na sobě obrazy. No.
0: Je na vás velice příjemný pohled, pane Pavlíčku, a moc děkuju, že jste tu byl, ať se vám daří.
1: Děkuju, nápodobně.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí, po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Český rozhlas zprávy.
2: O výsledcích přijímaček na střední školy bude jasno už zítra. Experimentální bateriová vlako tramvaj dorazila na testovací jízdy. Zítra bude zpočátku zataženo místy s deštěm, odpoledne se oblačnost začne protrhávat a teploty do 15 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Uchazeči o studium na středních školách a gymnáziích čekají na výsledky jednotných přijímacích zkoušek. Zítra je zveřejní státní organizace Cermat. V kolik hodin to bude, zatím není jasné.
3: Samozřejmě máme strach. To čekání je nepříjemné. Učitelé to neustále připomínají a neustále straší druhým kolem.
4: Stěžuje si maminka deváťačky Eli. Uchazeči už od Cermatu vědí, kolik bodů získali i jaké udělali chyby. Na kterou školu se dostali, uvidí všichni, kdo se hlásili přes internet v systému DIPSY. Další instrukce k zápisu do studia pak dostanou uchazeči přímo od škol. Pro ty neúspěšné se příští týden otevře přihlašování do druhého kola, připomíná ředitelka Cermatu Barbora Rosulková.
5: To bude od 19. do 25. května, takže sledovat to, dívat se ideálně do DIPSY, které školy to druhé kolo vypisují.
4: V něm je znovu čeká test z matematiky a češtiny. Marek Sedláček, Český rozhlas.
2: Policisté zadrželi ve Středočeském kraji muže podezřelého z krádeže lebky svaté Zdislavy. Kriminalistům se zároveň podařilo získat informace o místě, kde se vzácná relikvie nachází. Podle policie zasáhli ještě předtím, než muž stačil dokončit svůj plán. Další podrobnosti policie teprve zveřejní. Rožnov pod Radhoštěm zavádí chytrý parkovací systém. Řidiči tak budou moct volná místa v centru sledovat ještě před příjezdem do města. Radnice teď chystá výběrové řízení na dodavatele technologie, říká nezávislý starosta Jan Kučera.
6: By při dopravě řidič věděl z cedule, kde je volné parkovací místo, anebo se dopředu podíval v mobilu nebo v počítači, jaká je vytíženost jednotlivých parkovišť. Nám to samozřejmě taky dává nějaká data, abychom si mohli vyhodnocovat atraktivitu jednotlivých parkovišť a pracovat s nějakou cenovou politikou anebo s navigací na jednotlivá parkoviště.
2: Experimentální vlakotramvaj dnes dorazila z Brna na železnici Kopydlnka na rozhraní Středočeského a Královéhradeckého kraje. Převezl ji tam automobilový tahač. Na trati mezi Dolním Pousovem a Kopydlnem ji začne příští týden testovat soukromá společnost AŽD. Pokračuje její generální ředitel Zdeněk Hrdle.
7: Má to parametry samozřejmě tramvaje, ale je to upraveno tak, aby to plnilo drážní předpisy ve smyslu osvětlení, světlometů, ovlivnění trati a tak dále. Ale my hlavně tímhletím projektem jsme chtěli vytvořit určitou odbornou diskuzi o tom, jestli ta vlakotramvaj u nás bude mít smysl.
1: Počasí.
2: Zítra čekáme zpočátku zataženo na Moravě, ve Slezsku a v jeho východní polovině Čech s deštěm. Nejvyšší teploty 11 až 15 stupňů, na horách většinou kolem 6.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Dálnice D11 ve směru z Hradce Králové do Prahy zůstává uzavřená za břístvím na 14. kilometru. Po vážné nehodě kamionu schodci policisté po téměř 3,5 hodinách pustili levým pruhem vytvořenou kolonu, ale dál platí odklon v exitu 18 na Lisou. K dálnici se vrátíte po silnici 611 přes Nehvizdy a najedete na kilometru 8. A nesouvislá kolona popojíždí na D1 z Prahy před Brnem po velmi silném náporu kamionu, už ale situace poznání lepší. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: A teď už je tady country dostavník Mirka Černého.

Příjemný a klidný večer všem, kteří jste v této chvíli společně se mnou u rozhlasových přijímačů a ničím nerušenou hodinku dýchající romantikou i jemnou dávkou nostalgie, evergreenů a novinek s legendami i novými objevy naší i světové country, folku a trampské písně, které vám touto dobou každý všední den od pondělí do pátku přiváží country dostavník Mirka Černého.

Ani se tomu nechce věřit, že se zprávou vstává den a moc svítá. Za námi přichází Eva Olmerová už plných 51 let. Nahrávka vznikla ve spolupráci se studiovou partou proslulého akordeonisty Slávy Kunsta, který tuhle sugestivní melodii vymyslel, zatímco text napsala tehdy 21letá Aida Brumovská a otevřela dnešní setkání vrchovatě naložené písničkami o svítání.

Sluneční paprsky na svých zádech z hitparádové sbírky Johna Denvera nabídl Tomáš Linka s fešáky pod názvem Svítá ve tvých tvářích. A pak to byl brněnský přístav Aleše Hrbka, Víta Buriánka, Aleše Macků, Kamila Mazálky a Jitky Buriánkové se solovou Martinou Hrbkovou a písničkou zámořské zpívající pianistky Norah Jonesové Svítá. Stejně se jmenuje i písnička Jirky Kaleše, Stanislava Marečka a Milana Duvka a skupiny Rangers 1992.

Svítání s příchutí tequily, Tequila Sunrise, parádní kousek z druhého alba kalifornské party Eagles Desperado z roku 73. O 39 let později ji přivedl Tomáš Linka do zpěvníku Fešáků.

Se svítáním v autorském podání Zuzany Grohové jsme si zaspomínali na sympatickou partu Vodáci, která vznikla v roce 1974 v Pardubicích. O 3 roky později se poprvé objevila ve finále Porty a pravidelně tady válčila celých 10 let. A takhle se v roce 1999 vypořádal se svítáním Franta Nedvěd.

Svítání nad deltou, které ovšem není o žádném svítání, natož o deltě, se poprvé objevilo na deskách v roce 71 v autorské nahrávce Alexe Harveye, ale teprve o rok později zajistila jeho Delta Dawn triumfální vstup do elitní desítky americké country, tehdy 14-letá Tania Tuckerová. Aktuálně obdivuje svítání 37-letý relativní nováček John Pardy na des už platinovém albu California Sunshine.

kamarádi táborových ohňů se skvostnou stýlkou Ferry Friedricha a evergreenovou zprávou Nad vodou svítá, což je pravidelná doba odchodu Vaby Rivoli v nahrávce legendární brněnské karabiny.

Klasika Vaby Rivoli odcházet za svítání s brněnskou karabinou na závěr našeho dnešního setkání s písničkami o úplném začátku dne, tedy o svítání. Vždycky skoro stejně a pokaždé trochu jinak, což platí i o klasice Jaroslava Ježka a dvojice Vockovec-Werich. Nejnověji ji nabízí Mirek Paleček. Tak dobrou noc. Nezapomeňte, že hodinový country dostavník Mirka Černého přijíždí do této stanice každý všední den od pondělí do pátku v 9 hodin večer a já se na vás moc těším. Dávejte na sebe pozor a mějte se moc a moc country.

Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání.

0: Český rozhlas. Zprávy.
1: Lidé můžou ode dneška znovu kupovat státní dluhopisy republiky. Policie zadržela muže podezřelého z krádeže lepky svaté Zdislavy z Jablonného v Podještědí. Zítra bude zpočátku zataženo, místy s deštěm. Odpoledne se oblačnost začne protrhávat a teploty do 15 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Stát po několika letech znovu nabízí lidem státní dluhopisy republiky. Kupovat je můžou v prvním kole ode dneška do 28. června, a to přes stránky Ministerstva financí nebo na vybraných pobočkách některých bank.
2: Stát nabízí tři typy dluhopisů. Pětiletý s ročním výnosem 4,5%, druhý typ je protiinflační dluhopis s výnosem navázaným na vývoj inflace a třetí druh je novinka, takzvaný flexibond, říká ministryně financí Alena Schillerová z Hnutí ANO.
3: Doba splatnosti je tedy 3 měsíce, roční výnos je 3,5%.
2: Ekonomický expert ODS a místopředseda sněmovny Jan Skopeček upozorňuje, že pokud se v Česku výhledově zvýší inflace, nemusí už být protiinflační typ dluhopisu výhodný pro stát.
4: Velmi tím ten stát riskuje, že pokud ta inflace poroste, tak bude muset za ty dluhopisy vydávat vyšší úroky, tedy vyšší náklady.
2: Zájemci o dluhopisy republiky můžou investovat minimálně 1 000 korun a maximálně 3 miliony. Tereza Chlubná, Český rozhlas.
1: Kriminalisté ve Středočeském kraji zadrželi muže podezřelého z krádeže lepky svaté Zdislavy. Podle mluvčí českolipské policie Ivany Balákové detektivové téměř jistě vědí, kde se lepka nachází. 750 let starou relikvii svaté Zdislavy 35-letý muž ukradl v úterý v podvečer z baziliky v Jablonném v Podještědí. Pro věřící má nevyčíslitelnou hodnotu, dodává představený a děkan baziliky Pavel Mária Majer.
5: Máme radost z té zprávy, kterou zveřejnila policie, že byl dopaden pravděpodobný pachatel. A těšíme se, že další pátrání, tak že dojde i k tomu objevení lepky svaté Zdislavy.
1: Tým vědců Olomoucké univerzity Palackého pracuje na výzkumu poruch spánku. Lékařům by měl pomoct problémy rychleji diagnostikovat. Do výzkumu se můžou zapojit dobrovolníci z celého Česka, říká psycholožka Denisa Manková.
6: Nehledáme pouze lidi, kteří trpí nespavostí, ale v podstatě potřebujeme co nejlépe zmapovat spánkové návyky celé dospělé populace v Česku. Tady to průběžné sbírání těch dat, ta aktualizace nám umožní zpřesňovat ty diagnostické postupy a aktualizovat ty normy tak, aby odpovídaly té současné realitě a napomáhaly zachytit ten problém včas. Sport.
1: Tenistky Kateřina Siniaková a Taylor Townsendová vyhrály na okruhu WTA 17. utkání za sebou. Českoamerický pár porazil na antukovém turnaji v Římě australsko-nizozemskou dvojici Perezová-Šursová ve 2 setech a postoupil do semifinále. Počasí. Zítra čekáme zpočátku zataženo, na Moravě, ve Slezsku a v jihovýchodní polovině Čech s deštěm. Odpoledne se oblačnost začne protrhávat. Nejvyšší teploty 11 až 15 stupňů, na horách většinou kolem 6.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Dálnice D11 ve směru z Hradce Králové na Prahu je na 14. kilometru stále uzavřená, vyšetřují tam vážnou nehodu. A na dálnici D5 ve směru z Rozvadova do Prahy velmi opatrně za sjezdem na Nýřany. Na kilometru 96 havarovalo osobní auto a na vozovku se vylila nebezpečná látka. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: To byly poslední dnešní zprávy. A teď už divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
7: Dobrý večer, dámy a pánové. Možná bych měl teď na úvod přidat takovéto typické hurvínkovo zasmání nebo nějakou nechápavou spejblovou reakci, kdo ví, protože oba dva tyhle letité dřevěné herecké hvězdy budou dnes našimi hlavními hosty. Pěkný poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Začneme dnes trochu netradičně, i když na druhou stranu vlastně jak se to vezme. To, že pánové Miloš Kiršner a Miloš Kopecký byli oba mistři svého oboru, to už víme, to je nad slunce jasné, ale nad to byli i společní přátelé. A tak není divu, že se potkávali často a také u mikrofonu. No a věřte nebo nevěřte, Spejbl s Hurvínkem u toho samozřejmě nemohli chybět.
2: Učeš se, Hurvínku, očekáváme návštěvu z nejvzácnějších.
3: Kdo pak nás to zase otravuje, Taťuldo?
2: Tiše, nezdárníku, přijde umělec.
3: To je jiná, už se češu, kdo to je?
2: Zasloužilý umělec Miloš Kopecký, herec, člověk ze stejného dřeva jako my, již slyším jeho mužný krok.
3: Již čichám jeho osobitý parfém.
4: Nazdar, chlapci!
2: Dobrý den, vážený kolego. Dovolte, abychom se představili.
4: Není třeba, mládenci, mě se nemusíte představovat. Mimochodem, já jsem tady něco zaslechl. Vy jste říkal něco, že jsem jako ze dřeva.
2: No, já jsem říkal náš dřevěný kolega snad.
4: No. Vás já znám strašně dobře. Už jako malej kluk jsem na vás chodil. Říše Loutek a divadelko Spejbla a Hurvínka, to byla moje první škola života. Ano. Tam už jsem jako chlapec nasával mléko poznání.
2: Nasával mléko poznání. Slyšíš, Hurvínku, jak se vyjadřuje umělec? A ty pořád plácáš jenom samé nesmysly.
3: Já jsem nezletilý, já na to mám právo, Taťuldo. Mládí si může občas jen tak kváknout. My z toho vyrosteme, ale vám to zůstane.
2: Omluvte ho, kolego.
4: Ale prosím, je omluven. Také jsme bývali mladí, ne? Já na to rád vzpomínám. No, někdy na to rád vzpomínám vlastně. Kde je ta doba her a malin nezralých?
3: Dáte si malinový džus?
4: Rád, děkuji.
2: A budeme si povídat o mládí.
3: Vážení posluchači, posloucháte právě besedu. Dva dřevění a jeden živý o lidech a věcech kolem nás.
2: Co to zase povídáš za nesmysl?
3: Reportuji.
2: Cože?
3: Reportuji. U každé význačné návštěvy má být přítomen reportér. Jinak to není to pravé.
4: Nechte ho být, ať se mládí vydovádí.
2: Dobře, tak já se ptám.
3: Taťo, naklade mistrovi první otázku.
2: Čím jste chtěl být, když jste byl ještě takový trouba jako Hurvínek? Promiňte, on mě úplně zmátnul. Dej sem ten cedník, mikrofon a chovej se slušně. Pardon. Čím jste chtěl mistře být, když jste byl klukem? Teď povídejte.
4: Vy jste řekl mistře? Vy jste pravil přímo mistře?
2: Přímo to jsem řekl.
4: Ano, velmi, velmi. Máte postřeh a bystrost.
2: Ano, opravdu.
4: No tak, čím jsem chtěl být? Pokud si vzpomínám, tak jsem mýval takový... Tři touhy jsem měl. Úplně malý kluk jsem si umínil, že budu prezidentem.
2: Ano.
4: Pak jsem jednu dobu toužil být novinářem a posléze dirigentem. Totiž všechny tyto tři věci mě imponovaly. Tedy toho prezidenta, toho mi rodiče rozmluvili, že s tím je plno práce, že jo. Ta novinařina nějak, no jednu dobu jsem jako hodně psával, ovšem jenom pro vlastní potřebu. Ale nejvíc jsem chtěl být dirigentem. Mě to strašně imponovalo, ten muž, který stojí před orchestrem a má v ruce hůlčičku a takhle jí mává a všichni hrajou podle té hůlčičky. Jo, to jsem chodil s maminkou na odpolední sobotní koncerty do Stromovky a tam jeden takový dirigent byl a strašně mu to slušelo. Klanil se, lidi mu tleskali a já mu záviděl. Představte si, že jsem se tehdy domníval, že ta hůlčička, ta taktovka, co drží v ruce, že taky hraje.
3: To myslíte vážně?
4: Tenkrát jsem to myslel vážně. No, a když se mi pak jednou dostala do ruky a nehrála, tak jsem na to povolání dirigenta zanevřel.
3: Smím se teď zeptat já?
4: Musíš přijímat, jsi na řadě.
3: Jestli si vzpomínáte na nějaké kamarády z klukovských let, myslím, jestli si na ně vzpomínáte rád.
4: Například Krupička, ten bydlel tam v Jámě, a vzpomínám si, že měli domácí promítačku a promítali jsme si tam Chaplinovy filmy. To byla událost, to bylo něco ohromného.
3: Já to věřím.
4: A potom jsem měl jednoho kamaráda. Jo, teď, abych začal úplně od začátku, to je nejlepší. Můj otec byl filatelista a sbíral známky, jenomže těm známkám se nemohl úplně věnovat. až po sezóně, když bylo léto, a celý rok o tom jaksi neměl přehled. No, to víte, nuzota z lidí lotričiní a vlky z lesů, že nehrad. Abych měl na biograf, tak jsem občas mu nějakou tu známku vzal, dal svému kamarádovi a ten ji šel tatínkovi prodat. Tatínek měl radost, že má další novou známku.
2: Ano, ano.
4: A tak, a, no, no.
2: No, no, vy jste, kolego, řekl bych kvítko k pohledání. Kdybych nevěděl, že si děláte legraci, že si děláte legraci.
4: No tak trošku.
2: tak vás teď přehnu přes koleno, zasloužilý, nezasloužilý 20 na holou.
3: Taťuldo, tohle je beseda a žádné nápravné zařízení. Pokračujte, jak to bylo s těmi známkami.
2: Počkej, pořád to už se tady povídalo. Promiňte, kladu další otázku.
3: Ale Taťuldo,
2: moment. Moment, jenže teď nevím, jakou...
3: Jak jste se učil ve škole?
2: No, no, to je moc hezká otázka, tak tu kladu.
4: To je moc hezká otázka, nějakou lehčí otázku byste neměli? No, ne, jak ne, jsem se učil ve škole, no tak s čistým svědomím musím říci, že jsem nebyl zrovna nejlepší a nejvíce vynikající žák, to tedy ne. Já jsem si vždycky říkal... Není důležité zvítězit, ale zúčastnit se.
3: No, ježiš, školy... Taťuldo?
2: No, dobře, tak prosím.
4: No a do školy jsem chodil, takže jsem se zúčastnil, že jo. A pak já jsem tenhle jako kluk měl takovou zajímavou teorii. Já jsem si říkal, třeba při hodině zeměpisu, k čemu to je, nebo nač já potřebuju vědět, kde leží Dardanely. Buď to jednou, až budu dospělý a budu úspěšný, tak se mi, a bude se mi dařit, tak si koupím auto a vždycky se zeptám, stáhnu okénko a zeptám se kolem jdoucího, kde pak leží Dardanely. No a on řekne, tady rovně doprava a vlevo a jste tam. A nebo na tom budu špatně a potom řekněte mi, k čemu potřebuju vědět, kde jsou Dardanely, ne?
2: No, že by tohle byl zrovna pedagogický příklad, to... No.
4: A když já si strašně rád vymýšlím.
2: Aha,
4: ty... Já vás taky chci pobavit.
2: No,
4: vy jste se mě v životě tolikrát tak napobavili, já jsem se tolik smál, tak jsem vám to chtěl trošku vrátit.
2: To jste moc hodnej. A víte, kde jsou Dardanely?
4: Vím. A to jsem tam nedojel autem, ale když jsem opravdu začal brát rozum, jak se říká, když už rozum bralo na matku, se ptalo, u mě to je tak, když už rozum bralo na Dardanely, se ptalo, já jako dítko, ano. No, tak jsem se všechno pečlivě naučil, pročetl, prostudoval.
2: Pardon, teď poslouchej, Hurvínku.
3: No já poslouchám,
2: no prosím.
4: Ano, ano, dalo by se říci, že jsem všechno dohnal. Pozdě, ale přece.
2: Výborně.
4: Protože tady ten vtípek s těmi Dardanelami a autem, to je takové šálivě, to je jenom jako, abych jako, no prostě nevydařený vtip, že?
2: Ano, je to jako, když si na pouti koupíte cukrovou vatu a ona se vám...
4: Tak rozplyn.
2: Rozplyn.
4: Ano, přesně. Člověk se musí zakousnout do něčeho pořádného, jaksi festovního. Do Dardanela. Výbor, ale výborně.
3: Už jsem se zakousal.
4: Ano. Do matematiky, do fyziky, zakousnout se, nepustit a pomalu strávit.
2: To je moc zajímavé uvažování, pane kolego. A jak pak, když jsme u toho kousání, tedy zakusování, koho vy jste jak vy jste se zakousl do divadla, kdy pak to bylo?
4: Já se vlastně do divadla zakousávávám pořád. Totiž to člověk musí pořád vlastně jako začínat znovu. A nikdy s tím není hotov. Nikdy
3: ano,
4: si nemůže
3: člověk
4: říct...
3: není prostě nikdy pořádně zakousnutý.
4: Tak, ano. Ano, správně. No někdy taky vás kritika může zakousnout. To už je jiné kousání. Ale do divadla vůbec do kumštu člověk nikdy s tím není hotový a nikdy se nemůže říct tak a teď to umím. Nikdy člověk nic neumí.
0: Divadlo pro vaše uši.
2: Tak jsem maličko starší, ovšem pokud jde o datum založení divadla, pokud jde o Spejbla, tak to jsem zase takový mladší bratr Spejbla.
4: Ano, bratr, který má respekt.
2: Ano, který má respekt, kéž by tomu tak bylo. Ale abych upřesnil otázku. Spejbl vstoupil do loutkového světa před 65 lety. Zrodil se podle výtvarného návrhu profesora Josefa Skupy a stalo se to v Plzni.
4: Ano, a jak to bylo dál?
2: O 6 let později se Spejblovi narodil Hurvínek a vytvořili novou dvojici českého loutkového divadla a rázem nahradili tehdy velice populárního Škrholu a Kašpárka.
4: Prosím tě, řekni mě, kolik vaše divadlo má loutek, tedy herců?
2: Tak máš-li na mysli konkrétní hru, která je nasazena na jeviště, no tak mohu říct, že v některém představení hraje až 80 loutek na jednu.
4: No, to je tedy slušné.
2: Ovšem v divadelních skladech jich pochopitelně máme daleko víc, řekl bych něco přes 1000.
4: 1000 dřevěných herců? No, to ti lec, který divadelní ředitel musí závidět. To je kolegu. A víš, že bych si s některými, tedy respektive s těmi hlavními, že bych si někdy velmi rád zahrál a seznámil se s nimi?
2: Není nic našího.
4: Opravdu? Výborně. Ano. A o čem by to dílko bylo?
2: No, o čem? O seznamování. Chci si přece zahrát a seznámit.
4: Ano, ano, to bych rád.
2: Nedávno jsem totiž věnoval panu Spejblovi knihu Společenské výchovy, tak se připrav, prosím tebe. Ono už se to nějak samo vyvine. Opona jde vzhůru, za chvíli máš nástup. Hezky se sehni, ať nám vyjdeš na jevišťátko. Opona vzhůru! Milej Hudvínku, do této chvíle si chlapče žil jen tak, řekl bych, nanicovatě, ale od této chvíle z tebe bude slušný mladý chlapec s vybraným chováním. Dnes se společně budeme učit seznamovat se.
3: Ale taťoldo, za chvilku se do toho dáme, povídám. Tati, pozval se mistra Kopeckého a budeme se spolu navzájem seznamovat, to už si říkal, ale co to blábolíš, tati, vždyť se všichni dávno známe, doktor Strossmayer je moje oblíbená televizní figurka.
2: Známe se halabala, chlapče. My se musíme seznámit podle základních pravidel slušného chování, chápeš?
3: No dobře.
2: Zde, tady, v té odborné knize všechno stojí. Otevírám namátkou. Hrnaj, z koho to sem čerti nesou? Že už by to byl on?
3: Kniha praví, tati, že host je vždy slušně vítán.
2: No ano, správně, slušnost především, že ano. Hele, pojďte nál, je otevříno.
3: Otevírat dveře návštěvám chodí vždy hostitel nebo nejstarší dítě, dovol knižní citát.
2: Jo?
3: No ano.
2: No to je výtečná kniha, tak máš otevřít. Počkej, co pak se tady píše dál, jak se zachovat, když návštěva přinese dárek. Jo.
4: Dobrý den.
2: Dobrý den. Přineste nám nějaký dárek?
4: Prosím?
2: Dárek. Tady zrovna studuju, jak se má zachovat hostitel, když návštěva přinese dárek. Moc zajímavé. Nic nenesete, co?
4: Já jsem bohužel před malou chvílí
2: Nevadí, mistře, nevadí. Hudvajs, včera jsem koupil nové dřeváky.
3: Jo, co s nimi?
2: Dej je mistrovi, ať jako schválně to...
3: Přinese.
2: Ano, jako...
3: Dárek.
2: Jako dárek. No, hezky to zabal do krabice, ano.
3: Prosím, ano. A teď to prosím, jako laskavě, přineste, ať se můžeme učit slušnému chování.
4: Ano, tak dobrý den. Tady jsem si vám dovolil přinést takovou maličkost.
2: Ano, děkujeme. Moment, čtu, jo, ano. Hostitel má z dárku projevit radost a dát najevo milou zvědavost. Je to jste hodný mistře. Co to tam může uvnitř být?
4: Dřeváky.
2: Ale to jste se musel plácnout přes kapsu, vidíte. Nové dřeváky. Jak jste na to přišel? No to byla vůd, jak živa moje touha.
4: Nápad.
2: No, ohromný.
3: Není vhodné obdarovávat hostitele prádlem, ošacením nebo botami.
2: Co prosím?
3: Vhodnější jsou květiny nebo bomboniera. Přesně tak to tady stojí, tati.
2: Jo, jakože...
3: No, právě.
2: Tak je to jako bomboniera, ano?
3: Hostitel pak může z bomboniery nabídnout ostatním, tati.
2: Jo, děkuji. Prosím, mistře, vemte si, jsou rumové.
4: Ne, děkuji, já už dneska měl něco.
2: Tak si vezmi aspoň ty, Hurvínku, ať mistra neurazíme.
3: Já dřeváky nerad, tati.
2: Baště, za nehloupej řečí.
3: Tak jestli dovolíte, tak já si vezmu ten pravý.
4: Jestli dovolíte, pane Spejble, já bych se té výuky na malou chvíli ujal sám.
2: No, prosím.
4: Moje dcera jak si mi jde do let.
2: Ano.
4: Víte? No, takže jsem ji rovněž nedávno vyučoval společenskému chování a vystupování.
2: Ano, račte, prosím, budu jedno velké ucho.
4: Už na dětech máme vyžadovat, aby se nám představili jaksi jako první. Ano?
2: Ano, ano.
4: A později jako by to našli.
2: Jo, slyšíš? Slyšíš? Holomku je nevzdělaná?
3: No dovol, tati.
2: Představ se nám.
3: Simano, pane Kopecký, taťuldo, jmenuji se Hurvínek, dobrý den.
4: Velmi správně, velmi správně. Starší muž potom jako první podá ruku mladšímu. Nikdy ne naopak.
3: Ano, slyšel jsi to, taťuldo?
2: Ano, slyšel, samozřejmě.
3: Dobrý den, pane Spejble, tatí.
2: Dobrý, dobrý, tady je má ruka.
3: Jo, vajs.
4: Ano, tady... Pozor, ruka se stiskne lehce a ne jako násada od rýče.
2: Ano.
4: Jsou ovšem země, kde se ruka vůbec netiskne. Například v Japonsku prý se lidé vzájemně uklánějí.
2: Jo, to znám, to znám.
3: Já taky.
2: Ano, tam jezdíme na zájezdy.
4: V muslimských zemích se při pozdravu dotknou navzájem čela a prsou.
2: No tak to já znám jednu... Takovou hospůdku, kde si všichni navzájem zdraví takhle. Těpéro, Miloši.
4: No, ovšem, tenhle ten pozdrav vůbec nepatří do společenských pozdravů. A když už tak, jak si hodně kránu, no. A teď jako ještě trošku brzy.
2: Promiňte, promiňte, že jsem přerušil. Už opět poslouchám. Pokračujte, prosím, v představování.
4: Když představuji někoho neznámého, někomu všeobecně známému, třeba populárnímu umělci, ministrovi nebo diplomatovi, že ano, není třeba říkat jeho jméno. Jo? Tak dejme tomu, vy jste, dejme tomu, diplomat. Ano?
2: O, jistě, to ano.
4: Ano, pak vás představíme takto. Vaše excelence, dovolte, abych vám představil Hurvínka.
2: O, jsem diplomat. Nebo...
3: Vaše excelence, uklidněte se laskavě a uklidíte si ty dřeváky, dělají nám tady nepořádek.
2: Ano, to je pořád něco. Fuj, to jsem se leknul. Co tady dělá ta potvora?
3: Vaše excelence, to je náš pes Žerik. Teď jsme konečně celá rodina pohromadě.
4: Ano, a když jsou všichni představeni a společnost je pohromadě, tak můžeme některého z přítomných požádat, aby nějak přispěl k všeobecné zábavě.
2: To je výborné. Takže já bych si vás, mistře, dovolil poprosit, kdybyste dal k lepšímu něco lehčího.
4: Velmi rád, excelence. No. Velmi rád, excelence. Tak to šli jednou, dva, tedy ona a on takhle večer šli k rybníku. Ano,
2: k rybníku.
4: Šli k rybníku a potom...
2: Tak konec. Konec společenské výchovy, Miloši, prosím tebe.
4: Já to je škoda, zrovna v nejlepším. No. Já jsem se tak zrovna rozpovídal.
2: Věřím, ale my jsme skutečně slušné české loutkové divadlo. Potom mi to dopovíš soukromně.
4: Dopovím. Rád.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Naše dnešní divadlo patří legendám svého žánru, totiž oblíbeným dřeváčkům, jak jim říkával Vladimír Menšík, dřevěným hercům Spejblovi s Hurvínkem. Zatím tedy oba, Hurvínek i Spejbl, dnes mluvili hlasem Miloše Kiršnera. A jak dobře víme, duchovním otcem obou loutek byl ale pan Josef Skupa. A v době, ještě než se Hurvínek, nezvedený Hurvínek, narodil, byl otec Kospejbl i, jak to říct, velkou satirickou figurou. A nebo figurkou?
2: Vážená člověčino, bylo mi uloženo promluvit k vám z tohoto místa o ožehavé situaci, která, abych tak řekl, příliš makavě doléhá na člověka lidského.

0: pokud krátkost času dovolí, rekapitulovat ji celou věc v té formě, která by vám podala náležitý obraz všeho toho, co jinak nelze kvalifikovati, než jako takové. Nepochybuji o tom, že je vám všem známo, že každý případ, se kterým jsme se až dosud setkali, měl a musel mít původ v jádru věci samé a že nebylo lze ani jinak, neboť faktum je, že nemělo být na ně reagováno, byť i by bylo samo věc v podstatě své vyvolalo. Je kritérium zcela pochybné namítat k věci různé dovědky a nadhozené náměty, které se již předem vylučují, když forma věci je již svou svébytností odčinila do příslušných mezí. Mohlo by se tu, pravda, zcela oprávněně namítat, že nelze věc brát tak, jak je ve veřejných kruzích pojímána, ale jisto je však, a to mi nikdo prosím nezapře a nepopře, že musíme kategoricky trvati na zásadním stanovisku, o němž jsem se zmínil hned na počátku, že totiž ožehavost situace je bezpodmínečně taková, jak se vytvářila a ve formě, níž nezbutně musela dospět, ať už tak, anebo onak. Avšak, abych mluvil stručně a k jádru věci, chci říct, a ruku na srdce vážené člověčenstvo, zde přítomné, že vy všichni jste příčinou onoho dezolátního stavu, jimž jsme zaplaveni, že trpíte ony křivdy, které ony vrstvy, o nich jsem se mezi řádky zmínil, na vaše hlavy nakupili. Jest už na nejvýš na čase schopit se k rozhodnému činu a zamezit nechutné akce, jimž se hemží celé, jaksi tento, které vlastně více méně a tomu podobně, čímž jaksi bych chtěl vlášť zdůraznit, že samozřejmě a tak. Nebudeme za žádnou cenu trpět, aby nám bylo upíráno právo, které se nestotožňuje s fakty, o nich již dávno bylo tolik debatováno v přípravném komité na posouzení nadhozených námětů o pronesených názorech ve věci usouzení, jak hleděti na stanovisko kruhů, které přinesly podněty k stavu, jež má být jaksi základním kamenem podstaty myšlenky, jež je s naším krédem ad hoc. Vážené člověčenstvo, opakuji znovu a důrazně, jak už několikrát jsem nadhodil, uvažujte o věci, rozeberte důvody, o nich jsem vám právě referoval, pronikněte v podstatu mých jasných a průzračných vývodů a jděte do sebe. Nedáme si líbit za žádnou cenu, aby někteří činitelé jednoduše prostě přehlíželi naše stanovisko, které již dávno se dovolávalo řešení otázek, které jsem již na počátku svých vývodů nadhodil. A doufám, že tento výkřik bude slyšán, oslyšán a vyslyšán. Tolik jsem chtěl jenom poznamenat a tím také končím. K učiněnému projevu chtěl bych jaksi ještě nanést menší vysvětlení, ač připouštím, že všichni, kteří jaksi tento nemohou, abych tak řekl, všechno to, co se týkalo věcí, o nichž bylo mluveno, toho. Ale přece jenom jaksi je třeba zdůraznit, že nehledě k tomu, že samozřejmě, já vím, oni jsou lidi, že řeknou, a co pak, když tento a tak, že jo. Prosím, neříkám, že ne. Žáno. Nejsem takový, který by snad chtěl, a tomu podobně, že když samozřejmě, to se ví, oni jsou různý, takový tento, že jo, který se samozřejmě, že někdo řekne tak, anebo podobně, no prosím, jsme tady k tomu, abychom si, že ano. Ale přece jenom, a na tom trvám, je třeba vždy, abychom jaksi na té platformě víceméně vždy hleděli, jaksi, že ano. A to je to hlavní. Na to musíme jaksi, a na to kladu důraz, poněvadž jakmile někdo potom se vyskytne, že by to, že on přece, to je k smíchu, že jo, to je prostě k smíchu, že jo, taková věc. A to jsem jaksi chtěl poznamenat, aby bylo k vývodům předřečníkovým jaksi jasno.
1: Divadlo pro vaše uši. Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby.
0: Ale, Hurvínku, ty jsi mě zase potěšil. To vysvědčení vypadá.
2: To

0: třetinici říká, že je hezký.
1: Hezký je, vysvědčení pravda, ale známky nestojí za nic. Je, takovýhle vysvědčení mě přinese.
0: Ale tati, vždyť jsou na něm i dvě jednušky.
1: Jedničky, koukejme se, kde pak?
0: Tady dole, podívej se.
1: No jo, jedna je ale z tělocviku a druhá, že si zameškal jedno půl dne.
0: Ale jsou to jednošky.
1: No dobře, ale ty by měly být nahoře, tady zmluvnice. Chlapče, chlapče, zmluvnice, takovou nepěknou známku. Co pak neumíš mluvit?
0: Prosím, já mluvím dost.
1: Já vím, to se toho nažvaníš, když nemáš. Ale ve škole máš mluvit, když tě pan učitel zkouší, když se tě na něco zeptá.
0: Nás se pan učitel na nic neptá.
1: Jak to?
0: My pana učitele nemáme, my máme paní učitelku.
1: Tak, aby si nedostal. Porád nějak musí vedle a tento. To je nějaká tento, že, podívej se, musíš se polepšit. Takovou známku z mluvnice, tu mi nesmíš už přinést. Budu tě muset doma přiučovat, abys věděl. Podívejme se, už bude fňukat. Pořádně si tě prozkouším, abys věděl. Dávej pozor. Skloňuj mi třebas...
0: První pák do co třebas, druhý páčí kováča třebasa, třetí pák komu čemu třebasovi, pátý pádem voláme třebase.
1: Dost už, co to pleteš? Takovýhle skloňování to si nech. Větu budeme rozebírat, jsi viděl. Rozebereš mi třeba tuto větu. Vojta Zemlína... Vedl krávu na trh... A chytil... U splavu chrousta. Budeš si to pamatovat?
0: Ano. Vojta Zemlína vedl krávu na trh a chroustal.
1: Ale nic nechroustal. Vojta Zemlína vedl krávu na trh a chytil u splavu chrousta.
0: Ano.
1: No tak, jaká je to věta?
0: Prýma, tati, ta se ti povedla.
1: Ale počkej, tam se, jaká je to věta? Je to věta dlouhá.
0: Je ta dlouhá.
1: No. A teď se ptej na podmět.
0: Kdo co vedl krávu na trh? Krávu vedl na trh podmět.
1: No, počkej. Hele.
0: Já už vím, co dělala kráva u splavu.
1: No?
0: Kráva u splavu chroustala.
1: Ale nechroustala.
0: Spolkla chroustala.
1: Ale nic nespolkla, tak to není.
0: Kráva u mlýna spolkla Vojtu ze splavu.
1: Ale kde pak pořád to pleteš? Musíš se taky zeptat. Kam a tak podobně.
0: Kam vedla kráva Vojtu Zemlína?
1: Hele, napřed si musíš najít přísudek. Kde je přísudek?
0: Ve mlýně.
1: Ale ne.
0: Je ve splavu.
1: Ale dávej pozor. Podívej se, Vojta je podmět.
0: Já myslím, že Vojta je čeledín.
1: Ale no dobře, Vojta je čeledín a je podmět taky. A přísudek je vedl. Kam, no, zali pak mi tu otázku dáš dohromady.
0: Sím, ano. Koho vedl podmět na trh? Podmět vedl chrousta na trh.
1: Ale kde pak?
0: Kráva chytila u splavu Vojtu.
1: Ale ne, jak to bylo, vzpomeň si.
0: Vojta šel s chroustem na trh a chytil krávu.
1: Ale ne, Vojta šel s krávou.
0: Na procházku.
1: Ale kde pak na trh šel? Šel Zemlína na trh kolem splavu.
0: Vojta šel... Se splavem pro chroustáš.
1: Ale ne, všech všudy Vojta Zemlína vedl chrousta, ale...
0: Tati, počkej.
1: No, teď jsem vidím, že jsem se sám splet. Ty mě se do ještě popleteš. Vojta šel s krávou, no tak, tak říkej samostatně.
0: Vojta vedl...
1: No?
0: Vedl podmět ke splavu a chroustal na krávách chrousta.
1: Ale je.
0: Ne, šla... Kráva chroustala u splavu s Vojtou a kráva se Vojta chroustal.
1: A, no tak pořádně.
0: Vojta se šla, ne.
1: No tak už konečně pořádně.
0: Vojta chroustal podmět u splavu a přísudek tam chroustal krávu.
1: A Hurvínek za trest to opíše a dá mě to 100krát podepsat. Tak, abys věděl. Darebo jeden.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
1: Všechny ty populární scénky a dialogy pro Spejbla a Hurvínka pak v průběhu let psali zejména ti opravdu nejlepší autoři a mezi nimi také František Nepil nebo Luboš Homola. A jedno je, jestli to byly seriály pro dopravní výchovu na základních školách, takzvaná Zlatá zebra, abeceda budoucího motoristy nebo třeba rozhlasový večerníček, protože obě ty následující ukázky, které dnes ještě uslyšíme, jsou i po letech vynikajícím důkazem, že dobře napsaný, vtipný a taky dobře zahraný dialog tedy nestárne. Tak hezký večer, přátelé.
2: Zlatá zebra,
3: abeceda budoucího motoristy.
2: Tedy pravidlo vidět a být viděn je jednou ze stěžejních zásad pro bezpečnost silničního provozu. Co to znamená vidět? Vysvětli to žákům Hurvínku.
3: Vidět znamená...
2: No?
3: Že když se koukám před sebe, tak...
2: Ale když se koukám před sebe, vidět znamená vnímat zrakem, že ano?
3: Jak to vnímat zrakem, tatí? Co vnímat zrakem?
2: Cokoliv. Hrocha nebo autokár, to je jedno. Vidět prostě znamená vnímat zrakem. Ovšem, v silničním provozu je vidět povinností. Rozumíš?
3: Ano, tati, jenomže nerozumím, protože...
2: Já ti to řeknu obráceně. Ty jsi například cyklista, že ano?
3: Jak to cyklista?
2: No, jezdíš s tou svou řechárnou, že ano? No a teď mi řekni, co je tvou povinností, když jedeš a najednou přestaneš vidět.
3: Jak to, že najednou přestanu vidět? Proč?
2: Z jakéhokoliv důvodu. Buď ti vletí do oka, já nevím co, nebo ti něco oslní, tak co ty?
3: Když jedu po silnici na kole a vletí mi do oka například hroch, tak je mou povinností...
2: Jaký hroch, šmankoté? Co pak ti může vletět do oka hroch? Moucha, kdybys řekl, tak to chápu, ale hroch...
3: Když mi náhle vletí do oka moucha, nebo když mě někdo oslní...
2: No tak co je tvou povinností v takovém případě? I hned...
3: No, i hned zjistit, jaké má ta moucha číslo.
2: Ale zastavit. To je tvou povinností, když přestaneš vidět. Žádné číslo, ale nesmíš pokračovat v jízdě. No, a co to znamená být viděn?
3: Být viděn znamená, že se žádný účastník silničního provozu nesmí plížit vysokou travou, například po prérii, žano, nebo za keřema, žano.
2: Vysokou travou. Kdo se plíží vysokou travou, není účastníkem silničního provozu. A za keřema, ať se taky staví třeba na hlavu. Hele, já ti to řeknu zase názorně. Jedeš po silnici, je k večeru a stmívá se. Co často pozoruješ? Být viděn. No, zamysli se. Ty rozsvítíš světla, ty ano, tebe vidět je, ale...
3: Když jedu po silnici, často se stmívá a já pak pozoruju...
2: No?
3: Že mě oslní hroch.
2: Kdyby šel hroch po silnici a stmívalo se, tak ho naopak ani neuvidíš, ne že by tě oslnil. Uvidíš toho a jedině toho, kdo za tmy, v šeru, v dešti, sněhu nebo v mlze rozsvítí světla.
3: Aby byl viděn, že ano, tatí?
2: No právě. Být viděn musí být každý. Ať je to cyklista, automobil, nebo žebřiňák tažený kobylama. Vezměme si například chodce. Co dělají například děti?
3: Vstupují do vozovky, kdy je napadne, že ano? Z ničeho nic vylezou před autem, nebo za autem, co stojí, nebo za autobusem, anebo za tramvají ve stanici.
2: Takže je řidič... V přijíždějícím vozidle nevidí, správně.
3: Přecházejí a nekouknou se ani nalevo, ani napravo.
2: Nebo přecházejí mimo vyznačené přechody a tak.
3: Já jim to říkám nahoru dolů a není to nic platné.
2: A to jsme si ještě neřekli, jak velice napomáhá bezpečnosti silničního provozu, co?
3: Co?
2: No, výrazné a pestré oblečení.
3: Například, když je někdo sešívaný, že ano, takže je vidět už na dálku.
2: Jak to? sešívanej.
3: No když má slavistické tričko, třeba řekněme jeden rukáv červený, druhý bílej.
2: No to mi zrovna nemusí, ale rozhodně by měl říci doma, že výrazné barevné oblečení není jenom pro parádu, to, že každého chrání i před tím
3: hrochem.
0: Divadlo pro vaše uši.
3: Tati, jestli pak víš, co napadlo.
2: Chci si snad říct, co mě napadlo, ne? A co tebe napadlo, to opravdu nevím, protože to, co tebe napadá, nenapadne nikoho jiného.
3: Tak to mi tedy, pane Stýble, odpuste, že vám skáči do řeči, ale to jste se pěkně spletl.
4: No, tati, no to jsi se, jak už řekla moje předřečnice, pěkně spletl. Já jsem nechtěl říct, že mě něco napadlo, ale že napadlo něco, co ty nevíš, že napadlo.
3: Jej, da Horvínku, jak ty to dokážeš vždycky pěkně vysvětlit.
4: Vidíš, jo? No. A víš, Máni, že mě právě teď něco napadlo?
2: Nehlejte se vy, nápadové. Nechtěli byste už konečně říct, jak vám mám rozumět? Zatím to vypadá, že vás napadlo hejnovoz, když tady tak poskakujete.
4: Hejnovoz teď v zimě.
3: No ano, prosím. Pane Spejble, jak to, že nedokážete přijít na to, co napadlo Hurvínkovi teď v zimě, no?
4: No, pane Spejble, vlastně tati, co napadne Hurvínkovi vlastně mě, no?
3: No,
2: co? Co napadne Hurvínkovi, vlastně tobě to nevím, ale mě napadne, že už by zase mělo být jaro.
3: Já mináčku, pane Spejble, promiňte mi laskavě, ale s vámi je těžké pořízení.
2: Jaké pak, promiňte laskavě, jaké pak pořízení? Vysypte už konečně ze sebe, co vás napadlo.
4: Dovolu si tě, tatínko můj zlatý, upozornit, že už jsem několikrát, viď Máni, nenápadně naznačil, viď Máni, že nejde o to, co nás, viď Máni, napadlo, ale co napadlo.
3: No ano, pane Spejble, Hurvínek to několikrát nenápadně naznačil.
4: Počkej, Máni, já to s Taťoldou zkusím jinak. No.

0: tatínku.
1: Ale nech si milého tatínka, protože jak začneš s milým tatínkem, tak z toho buď kouká poznámka v žákovské knížce nebo peníze na žvejkačku.
0: Ani to, ani ono. Já jsem ti chtěl jen připomenout, jak si mě, když jsem byl ještě batole, učil písničku Zima, zima tu je.
1: No, to mě nemusíš připomínat. Já si tu písničku náhodou moc dobře pamatuji.
2: No, tak spáně, no.
1: Zima, zima tu je, snížek poletuje, že?
2: No,
1: a co má být?
2: No.
1: Většinou v zimě poletuji já, protože scháním kapra, kuchám kapra, smažím kapra.
0: A vyhodíš kapra, protože si ho připálil.
1: Ale...
0: O to ale tati nejde.
1: Ne?
0: Ty když poletuješ, tak je to jako když parní válec popojíždí na dálničním úseku škvorec při Šimasi. Ale v té písničce poletuje co?
2: No.
0: No, sní.
2: No,
0: sní.
1: No co, sníme třeba olejovky, když jsme kapra vyhodili.
2: Poroste, blá, když vy pořád jen myslíte na jídlo.
3: V té písničce se přece zpívá Snížek poletuje.
1: No,
3: snížek.
1: No, jo,
3: tak, no. No a jsme u toho. No.
1: U čeho zase? Ale... Toho kapra jsem připálil kvůli Hurvínkovi, protože právě dělal slohový úkol první sníh.
3: No.
1: Počkat.
3: No.
1: Ha. Počkat, první sníh.
3: No.
0: Tati.
1: Jo, napad sníh.
0: Sláva, slávenečka, konečně to taťuldu napadlo.
3: No.
1: Jaké pak konečně napadlo? To jste mi nemuseli tak sáho dlouze vykládat. Mně stačí jen naznačit a vím, o co jde, že ano.
0: No ano, samo sebou naznačit.
1: No, to dá přece rozum. Je zima.
0: Je zima.
1: Tak napadne sníh.
0: Ano.
1: A když napadne sníh, tak se jde co?
3: Sánkovat.
0: A lyžovat.
1: A bruslit.
0: Teda, taťolinku, to bych byl nikdy nevěřil, jak tobě stačí jen naznačit a ty hned asi po půl hodině pochopíš, o čem je řeč.
1: No aspoň, chlapče, víš, co ve mně máš. No, zima a sníh, to bylo vždycky moje.
2: Je, pane Spejblo, vypravujte, jak byla zima a sníh vždycky vaše.
0: Vypravuj, tati.
2: No, pane Spejblo.
1: Já se děti, Máničko, já se nerad chlubím.
0: Taťolo, nebuď tak skromný.
1: Nerad se chlubím.
0: Pochlub se. V kterém z těch zimních sportů si vynikal?
1: Ale v kterém se nerad chlubím.
0: Tati.
1: Ne. Ve všech jsem vynikal, ve všech. Co? Jen krasobruslení mi zakázali.
2: A proč, pane Spejble?
1: No, proč? Kvůli piruetám.
0: Jo.
1: No, já když jsem na mistrovství v Holíšově roztočil piruetu, tak jsem se protočil až na mrazící zařízení a museli mistrovství zrušit z technických důvodů.
0: Tati, vážně?
1: No, ale za to hokej, chlapče, hokej. To jsem se zasloužil o vítězství C mužstva 6. divize v Břinkoslavi a pomohl tak zajistit postup do 5. divize. Ještě pak do nemocnice mi přišli poděkovat.
0: Do nemocnice? Jak to?
1: On hrál za Litochleby nějaký Ferda Pelíšek, říkali mu Bušťoun.
0: No, to je hezký jméno.
1: No, a jak jsem měl na bránu, jo,
0: aha,
1: tak mi dal bodyček a já přes něj přeletěl trojitým Rydbergerem. No a jeho za to vyloučili, mě odnesli a naši dali v přesilovce rozhodující gól.
0: No jo, hokej, to je mužný sport. A v čem jsi ještě takhle vynikal, tati?
1: V letech na lyžích, chlapče, v letech na lyžích.
2: To musí být krása, vidíte. Odrazit se. Letět.
1: No to víš, Máničko, mě tenkrát říkali létající ďábel.
0: No, ty ďáble.
1: No, my jsme chodili do Šárky a já jsem tenkrát doletěl až do toho čertova mlýna. No, potom už raději dávali padák, aby mě brzdil. Jinak bych vyjel doletěl málem až na letiště.
0: No jo. Tati.
1: No.
0: Nevytahuje se trochu?
1: Já.
0: Kde je Šárka, kde je letiště?
1: No vždyť já také říkám, málem až na letiště.
3: Jestli jste, pane Spejble, také slalom?
1: No samozřejmě. Děvenko moje zlatá, já nevynechal jedinou tyčku.
0: Ale tyčky se mají přece objíždět, ne?
1: No teď se objíždějí, teď ano. Ale proč?
3: Ano, proč?
1: Protože dnešní generace nemá tu odvahu, co jsme mývali my. Teď jezdí všichni opatrně, aby se té tyčce nic nestalo, nebo aby se oni neuhodili. To my jsme jezdili odvážně. Nebo kdybyste mě viděli při sjezdu.
0: Jak tě tak poslouchám, tatí, tak si to dovedu představit.
1: A to kdybys to viděl, to bys teprv koukal.
0: Když jsi byl takový borec, nešel bys si s námi zítra zalyžovat?
1: No to víš, že půjdu. Aspoň se ode mě něco přiučíš.
3: Jú, to je prýma. Já už běžím domů, Horvínku. Tak dobrou noc.
0: Dobrou noc.
1: Dobrou noc.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Nádherný večer, jste ve společnosti Českého rozhlasu, společné regionální vysílání, taky stanice Český rozhlas Pohoda. A máme tu další noc, čtvrtek, ze čtvrtka na pátek, ze studia z nádherné historické karlínské budovy Českého rozhlasu v Praze. Zdraví zase po čase a hlavně klid, pohodu a úsměv zasílá Honza Macoun. Dneska za technického doprovodu Petra Kubaly, víte, on mě miluje. Jo, to si nalijeme čistého středočeského kvalitního vína. Já už bych to bez něj nedával. A když tady není, pláču. Pláču i u první písničky, kterou otevřeme dnešní noční linku a vůbec nesouvisí s tématem, které jsem pro vás připravil a které budeme probírat. Já vám ho představím za chvíli. Ale proč písničku Michala Tučného, vysvětlím rád.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Za svou rozhlasovou praxi, která je nějakých skoro 30 let, jsem 20 let a 8 dní fungoval ve stanici Country Radio, kam jsem nastoupil, když mě bylo 16. A tenkrát to uvítání v tom rozhlasovém, zvláštním prvním patře divadla pod Palmovkou bylo pro mě osudové pro jednu osobu, která se mě tak jako hezky přátelsky ujmula, nejen protože má sametový hlas, ale protože to byl, tak jak se říká, dobrák od kosti, ale jenom opravdu dobrák od kosti. A to je málo, co bych o něm řekl v rámci jeho kvalit. Galantní, vtipný, málo mluvný člověk, který sice byl takový v vozovkách ne monotónní, ale měl takové svoje zvyky, stereotypy, které málo kdo pochopil a musel si na ně dlouho zvykat. Já si na ně zvykal skoro 10 let. Každé ráno přicházel do studia s pozdravem příšerné ráno. Pak příšerné odpoledne. A posledních 10 let, kdy vysílal na stanici Country Radio příšerný večer, protože to byl takový nočníček. Franta Šťastna se jmenuje. Celoživotně měl problém se svým příjmením, protože se vždycky posluchači dožadovali odpovědi, proč Šťastná? Kde je ta Franta Šťastná? A i dnes, v den jeho posledního rozloučení, došlo ke zkomolení jména jeho vlastního. Tak mě potěšilo, že i na závěr se rozloučil se svojí rodinou a se svými fandy v malé síni krematoria ve Strašnicích v Praze. Nejen s písničkami, které měl hrát, ale také se svojí milující partnerkou, rodinou a tak dále a tak dále. A ta písnička, kterou teď pustíme, to je písnička, která tam zazněla. Ale proč to vlastně všechno říkám? Nejen proto, že si ten člověk to zaslouží. A budu na něj myslet vždycky, protože on, když promluvil, tak to byla perla. Stará škola, papír, tuška. Ale navíc, jestli si pamatujete, alespoň někteří z vás, tak jsme v noční lince, a není to tak dávno, probírali téma Můj poslední den má jasně daný scénář. A ač jsem se toho tématu obával, tak musím konstatovat, že to bylo jedno z nejúspěšnějších témat vůbec, které jsme měli. A za druhé, jsem rád, že jsem se mohl i po obřadu dozvědět ze dvou zdrojů, že i Fanda měl svůj vlastně poslední den a rozloučení se všemi, které měl hrát a kteří měli rádi jeho, právě podle sebe napsaný scénář, který byl splněn do puntíku. Takže Fando, děkuju.

0: Michal Tučný, Já budu žít na věky ve vysílání Českého rozhlasu střední Čechy, tedy mysleno z Prahy do všech koutů naší republiky, ale celého světa. My jsme se spojili v rámci vysílání. Slzička mi ukápla, omlouvám se za svou upřímnost. Jsem taky člověk jako vy, se všemi klady i zápory. Budeme dělat, že předchozích 6,5 minuty se nestalo a doufám, že vedení odpustí.
1: Noční linka.
0: Ale dobrý večer, máme hodinu před půlnocí. Jak to, že jsme Petře Kubalo začínali takhle pozdě? Co se stalo? To se nějak prodloužili předchozí pořad, nebo já nevím. Každopádně vítejte při poslechu našeho vysílání. Jsem rád, že opět posloucháte Noční linku a dnes čtvrteční Noční linka na téma Tohle doma neprošlo, ano? Tohle mi doma neprošlo, nebo trvalo to 40 let, než to prošlo. Jestli by rozumíte, co jste si přinesli domů a byl z toho problém. Kdo to doma řekl jasně, že ne? Nový pes? Motorka? Tetování? No, podívejte se, z nějakého výzkumu, co jsem si kde našel, tak společné finance nejsou samozřejmostí v každé rodině, v každém manželství. No, utajené korunky také existují. To víte, to tetování taky není zadarmo. A ten tuning toho auta taky, a ty kabelky, boty. Máte úchylku v tom, že sbíráte takové ty dražší vytuněné tašky z těch diskontních řetězců? No, dřív byly za korunu, že? Nevěděli jsme, co s tím, používali jsme to na odpad. No, ale teď plné šuplíky těchto předražených tašek, které stejně, i když můžete vyměnit, nevyměníte, jenom to zabírá místo. Co mi doma neprošlo, nebo víte, že neprojde, o tom to dneska bude.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Jsou vítané, budu moc rád, když zavoláte, napíšete, všechno beru. Ať už písmenka v rámci e-mailu, linka@rozhlas.cz nebo rozhlas.cz/linka. Telefonní číslo máte, znáte, víte, nevíte, víme? Nevíme. Tak já vám ho rád řeknu, mám to tady černé na bílém. Honzík dneska je trošičku, jak vy říkáte, vidění. Zvláštní to den, který ještě neskončil. Český rozhlas, ano, tady to máme. 731 800 900. Praha nekouše.

0: Každá domácnost má svoje pravidla. Někde se řeší barva nové sedačky, zelená zelenkavá, to určitě vzpomínáte z filmu. Jinde počet koček, návštěvy tchyně nebo velikost televize. Někdo chce doma klid, jiný neustále něco vymýšlí a mění. Do toho chrápe a nechce komunikovat, odmítá. No ale tak jako to je jasné, že když vy už jste rozhodnutí, že to tak nebude, že jo, třeba. Jo? A zase ta druhá polovička taky není hloupá, ale zase čas od času to může zkusit. Přece, miláčku, myslíš, ne. Je, jak já to znám.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Čtvrteční noční linka, tohle doma neprošlo. Tak kdo otevře dnešní vysílání, těším se na vás. Ať budete mít vadu řeči, nebo budete třeba koktat, nebo mluvit jako ze záhrobí. Já to přeložím všechno, jo? Protože to téma se dotýká úplně každého z nás, protože každý má svůj limit, nebo své limity, svoji hranici. Velmi často se zneužívá spojení. Tohle je pro nás červená linie. Jo, tak kde jsou hromy blesky i po letech, kdyby vaše drahá polovička nebo člen domácnosti udělal nebo chtěl udělat? A na to se ptám. A nebo jste si to prosadili? Ale to, že jste si to prosadili v rámci lásky plného období, plné cukrbliků během prvních dvou let, to se nepočítá. Jo, já jsem třeba chtěl jenom takovej kartáček na zuby. 4 roky. 4 roky. Ne, to nejde. Tady má všechno své místo a to se sem nevejde. Ne, to tričko taky se sem nevejde. 4 roky, přátelé. No a jsme skoro 20 let spolu. Tak 731 800 900, je to na vás. Zavolejte, napište, kouknu do těch příspěvků, které už dorazily. Jsem zvědav, třeba. Michal napsal, váhám, jestli se to hodí o tom psát. Dávno již tomu, to máma ještě žila, jedno léto, krátce po studiích, jsem převedl na letní dům svou dívčí návštěvu z ciziny. Sedělo se na terase u domu, máma si vzala knihu o malířství, že si děvče trochu proklepne. Mně se to tenkrát nelíbilo. Za to dneska, představte si, bych v její roli jednal úplně stejně. Hvězdná noc, výkřik. No, děvče, se to moc nelíbilo, nechytala se. No a pak se máma zeptala, kdo je jejím idolem. Nejspíš čekala, že zazní jména jako Michael Jackson nebo Mick Jagger. A víte, co odpověděla? No, ani já bych to teda jako netušil ani úplně. To si zaslouží písničku Kazačok. Víte, co odpověděla? Lenin. No, máma měla co dělat, aby se udržela. Nedivil bych se, kdyby si ulevila jako otec Kraus podání Jiřího Kodeta z filmu Pelíšky. Z té terasy by se to pěkně neslo. Myslíte, dávám bolševikovi rok, maximálně 2, anebo takové to hlasitější? Každopádně, ať to bylo jakkoliv, Lenin. To mě zase připomíná ten film Filipa Renče, tuším, že to byl jeho první a to byl Requiem pro panenku. No a tam měli nástěnku, tak jak jsme měli ve škole, že? A tam bylo Lenin, ty smrade, Lenin a musela přehodit ta písmenka, která tam byla. No, pojďme dál. Dáme si písničku další, Kazačok si dáme příště, ale Láska je věc kouzelná, skupiny Rangers Plavci, to je, myslím, zázračná písnička, protože ta odhaluje všechno. V láskyplném obětí zamilování člověk snese kdeco. Odpustí až příliš. No, ono se nevyplácí chodit několik let za ruce, po městě, po obci a potom teprve jít spolu bydlet. Ne, hned byste měli jít spolu bydlet. Aspoň tak já to vyzkoušel, protože jenom tak odpustíte se šlapávání petlahve o podlahu každé ráno v 6 hodin, vyklepávání popelní. Odpustíte to, protože jste zamilovaný. Ale když to berete přes nějakou opravdu čáru, může se stát, že by to byly hromy blesky takového charakteru, že ten člověk si to ani netroufne, protože ví, že by mohl být konec.

0: Tohle by doma neprošlo, téma čtvrteční noční linky z Prahy. Já se dívám ještě do příspěvku, než přivítám prvního posluchače nebo posluchačku do našeho vysílání. Tady vidím poznámku. Nevíme, kde jste přišel na tu koninu, že Praha nekouše, co tu stále zdůrazňujete. Ostatní stanice taky nekoušou, nemusí to ani říkat. Vidíte to, ale taky to říkají. Já jsem si to vystřihnul. kolega z Brna, jak mu někdo říká, plešounek, tak myslím, že jsem to někde taky četl, tak ten to taky řekl. Takže já si na tom kladu důraz, protože je fakt, že někdo může trpět třeba nějakou nervózou, tak já bych jenom chtěl, abyste věděli, že můžete volat, nebát se a nejen pasivně poslouchat, zkusit se zapojit taky aktivně do našeho vysílání, protože to potom zase máte skupinu lidí, já stále volají jedni a ti sami, tak to pojďme změnit, případně máte u mě malé bezvýznamné plus, když zavoláte jako první a poprvé 731 800 900, čtvrteční noční linka, tohle doma neprošlo. A toho, co nemusí doma projít a nemusí to být vlastně ani věc, toho je celá řádka. Ale třeba se to někomu podařilo po 20, 30, 40 letech. Co si myslíte? Zkusíme vás. Haló, haló, Honza u telefonu, tady Praha, kdo nám volá?
1: No to snad není možné.
0: No je to možné.
1: Poprvé, Honzičko, tak to je úžasné.
0: Zdravím, kdo nám volá, prosím pěkně.
1: Staňka.
0: Zdravím, Staňko. Vy jste nervózní, anebo nejste? Já jsem tak nějak zaslechl.
1: Ne, já se směju celé odpoledne, víte, poněvadž mi dneska opravdu do mě něco neprošlo.
0: No tak ven s ním, na to čekám.
1: No tak přišla jsem s takovým tedy hovězím nápadem, poněvadž jsem byla... Tedy bylo mi nabídnuto sesterství v rodině.
0: Aha.
1: V takové rodině, kde bych nemusela pracovat a každý měsíc nejpozději 20. bych dostala 50 tisíc.
0: Ale?
1: No nechcete? Já vám to doporučím. Moje dcera málem vyskočila z kůže. Ta to psala přes práva a říká, maminko, máš 7 křížků, ty se zbláznila.
0: No a já jako víte no, co, já jsem jako hodnej, já bych vám dopřál, že jo.
1: No jo, jenže víte co, říkám, vzala to přes práva. No ale tohle opravdu u nás existuje, kdo chce být bohatý, může. 50 tisíc každý měsíc, nic ho to nestojí, žádný peníze tam nemusíte do ty rodině dávat. Stanete se sestrou, bratrem a jste bohatý, každý měsíc dostanete zadarmo 50 tisíc bez práce. Nejsou koláče, to není pravda. 50 tisíc každý měsíc vám nabídnou.
0: No, kdo z vás to má?
1: Ale pochopení... Ale už hodně je takových bláznivých, to si nemyslete.
0: Nedá se nic dělat. Bohužel neprošlo ano. To, bylo to zavrženo, já si to znamenám.
1: Ano.
0: Já vám děkuju, Staňko, mějte se krásně nebo skvěle a méně takových jako hovězích nápadů, jo?
1: Ano, ano, tak už mě to přišlo, 50 tisíc mít nebudu, budu chudá důchodkyně.
0: No ale zase budete spokojená, víte co, není to v penězích, jo?
1: Určitě, určitě.
0: Dobrou noc.
1: To je prvořadé. Mějte se krásně a všichni posluchači, ať netouží po 50 tisících měsíčně. Kdo ví, co je za tím?
0: Tak ještě jednou vítejte, už máme otevřeno první telefon ve vysílání, Staňka, no... Hovězí nápad tady byl. No tak teď by to chtělo ještě nějaké telecí, že? Nějaké neuvěřitelné... Je fakt, že já si pamatuju ze svého života, že jsem třeba chtěl, jako každé malé dítě, máme já chci zvířátko, když jsem to tady snad někdy vyprávěl, že zaplať pánbu mámu, že jsme neměli morčata nebo ty křečky, že sám to jako nedovolila, jo, určitě jsme, no, ty jsi nám to dovolila, jo, a si to vůbec v životě nepamatuju, no to víš, no, zemřelo to druhý den a já... No to ani, no vidíš, tak tady aspoň důvod, že si to člověk nemůže pamatovat, když to byl jenom jeden den. No ale vy jste řvali a prosili asi rok. A já, no, to víš, tenkrát bylo hodně hrabošmasy.

0: Taková je láska má Standa Hložek. No, láska je jako prevít poměrně. Třeba o tom něco ví posluchač Milan z Nového Boru. Zdravím, pěkný večer.
1: Dobrý večer. Zrovna jsem se trefil s tou písničkou.
0: Ano.
1: Moje taková ta, co mi neprošlo, že ve 40 letech jsem se zamiloval do mladý holky a to mi doma neprošlo, protože když jsem nechtěl seznámit holky, tak na mě bylo hned jasný, že teda tudy cesta nevede.
0: A vnímal jste to, že se nacházíte v takzvané druhé míze?
1: No, no, určitě.
0: A bylo vám to všechno jedno, jako za vlada, jako za studentských let, první láska a vy úplně pobláznili.
1: No a když si na to dneska vzpomenu, tak říkám, zaplať pánbůh, že jsem dostal rozum, jako jo. A když vidím starého Pazoura prostě s mladou holkou, tak říkám, to ti přeju.
0: No počkejte, takhle bych to úplně tragicky neviděl. Zrovna teď nedávno jsem četl nějaký článek o tom, že nějaká 32-letá dívčina si našla 92-letého muže. Nějak je spojilo nějaké setkání, nějaký letmý pohled očima a těžko říct, on měl docela dost tlusté brýle. Asi ucítil taky možnost, ona ucítila možnost a žijou už spokojeně spolu. Je to láska, že jo?
1: Jo, a tučný konto měl jako jo.
0: Těžko říct, ty jsi neměl tučný dluhy. Každopádně, jak se to vyřešilo, jak dlouho to trvalo a kdy maminka tomu dala tipec?
1: Ale celé 4 roky to trvalo, 4 roky a dneska jsem rád, jako, že jsem zpátky, jo. Občas, hodně málo, občas se mi stane, že se to provalí na vrch, jako jo, ale prostě máme to za sebou, takže tohle to mi neprošlo, no.
0: Řekněte, 4 roky je docela dost dlouhá doba, doktor Plzák, je, nebo výzkumy říkají, že ta láska je samozřejmě ten roky, pocit, no, ty 2 roky plus mínus, tak optimálně. Takže když vás opustila zamilovanost, tak jste si uvědomil, že máte vředy, panděro a tak, nebo nevím?
1: No, že mám děti doma taky.
0: A že to by bylo blbý.
1: No,
0: tak tohle prozření, myslím, že zažil nejeden muž, myslím si, že i můj táta, velmi podobně a litoval toho až do posledního dne, si myslím. Ale každopádně jste došel na tu správnou cestu zdravého rozumu?
1: Já si myslím, že jo. Já jsem si uvědomil, že stárnout se má spolu. Jako jo.
0: A jak to vnímá dneska třeba rodina s odstupem času?
1: Hele, už, no, tam byl průser to, že prostě náš syn si vyhlídnul její dceru, jako jo.
0: Ježiš, tak to je.
1: To bylo komplikované, oni se i vzali. No. Takže to prostě no.
0: Prosím pěkně, napište knihu. I když je pravda, že já bych taky asi ze svého života mohl vyprávět, ale to bude zase na jindy. Každopádně já poděkuju a zdravím vás do Nového Boru s láskou, úsměvem. Takovej sympatický člověk v rámci noční tak, linky. Ať se vám daří.
1: Prostě neprošlo, no.
0: Mimochodem, Valdemar Matuška o tom má moc hezkou písničku.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Peťo, poraď, jak se jmenuje ta písnička? No tak, jak to je? Vidíte, to je výloha. Hlava dubová. To víte, když na mužskýho jdou léta,

0: dotáhnout. Jojo, když jdou na mužskýho léta, to se říká druhá míza, nevím, jestli mi to potvrdí další volající do noční linky. Muž, žena, halo, halo, pěkný večer.
1: Žena, dobrý večer.
0: Žena, která žena, odkud žena?
1: Petra z Brna.
0: Zdravím, Petro, tak jak je to s tou druhou mízou? Jak jste slyšela před chvíličkou od pana posluchače, porozumění, vnímáte to taky ve svém okolí, že to je jako něco, co dokáže zakalit mozek, ale vlastně skoro přes čáru?
1: Já jako mám sama o pomalu 40 let staršího partnera.
0: Kolik? 40?
1: 20 let.
0: Kolik?
1: Ty... Spolu už 20 let.
0: Ano. Takže... A o kolik?
1: O 30 let skoro.
0: Je, já mě počty nikdy nešly, já už bych vám řekl třeba 95, kolik mu je?
1: 70.
0: A všechno ale v pořádku. Všechno je dobré.
1: V pohodě, klape nám to úplně výborně.
0: No tak ukázkový příběh,
1: jako
0: vztah.
1: Na to, že jsem si prošla prostě dost krušným obdobím, neměla jsem to vůbec lehčí, tak teďka jsou úplně nejšťastnější člověk na slunci.
0: Já vám to věřím, protože ale, znám ale... taky takové vztahy na, jako opravdu s velkým odstupem let a myslím si, že i když to třeba rodina zkousávala hodně dlouho, tak nakonec to musela dokousnout, no.
1: No museli to dokousnout, no a jako u nás nešlo ani u jednoho o majetek, já jsem sice měla auto, on měl barák, který nebyl napsaný na něho a oba jsme měli dluhy, jo, ale všichni jsme přežili, už jsme vyplacení a...
0: Tak my jsme měli nic, měli jsme lásku.
1: No, asi tak, ale já chci mluvit o něčem jiném,
0: určitě.
1: Co mi doma neprošlo.
0: Ven s tím, tak... co vám neprošlo, a nebo co na... neprošlo u vás?
1: No u nás neprošlo, nás bylo doma 5 sourozenců. A když prostě byli sourozenci, oni byli starší ode mě o dost.
0: Ano.
1: A tenkrát byly ještě čaje a různé zábavy, když já jsem ještě jako byla malá. A moje mamka, aby když prostě nechodili dom opilí, tak museli, když přišli domů ze zábavy nebo z čaje, mezi dveřmi říct bomboniera, bernardín a plexisklo. To opilí člověk tady neřekne.
0: Vážně?
1: Jo.
0: No.
1: A mám to testovaný, jako moje teta teda za to neřekla nikdy ani s přízlivou, mě si z ní dělali srandu.
0: Ještě jinak... jednou ta slova, řekněte mi, já si to napíšu.
1: Bomboniera.
0: Bomboniera, další.
1: Bernardín.
0: Bernardín a?
1: A plexisklo.
0: Plexisklo, dobře, no to vyzkouším, no. Až budu...
1: No, zkuste to schválně. No, ale to chci říct, já prostě, když jsem šla na svoji zábavu asi třetí, tak jsem se tam trošku stěla a o 11 hodinách v noci jsem si uvědomila, že teda jako bych měla přestat. Vzala jsem si dvojku vína.
0: No, ano, to jste hezky přestala.
1: Ne, vzala jsem si dvojku jako 2-litrovou flašku vína.
0: Ano.
1: Poslouchejte, sedla jsem si do parku, šla jsem z té zábavy pěšky, já nevím, 0,5 kilometru, sedla jsem si do parku před naše a furt jsem upíjela a furt jsem se snažila říct boň. Po cestě někdo šel, tak se vždycky napil, jako pomáhli mi s tím, ne, že bych to vypila sama. Zbylo mi tam trochu na dně, ale dokázala jsem říct bomboniera, bernardín, plexisklo. To jsem řekla krásně. Ale v té flašce zbylo fakt na dně. Otevřela mamka dveře a já jsem na ní vychlela bomboniera, bernardín, plexisklo. Mamka se otočila a v ten moment já jsem se skátala k zemi.
0: No.
1: Mamka, ty jsi byla, kde jsi byla? A já jsem nebyla schopná mluvit, ale furt jsem prej jenom opakovala bomboniera, bernardín, plexisklo.
0: No prosím pěkně, takové zkušenosti.
1: Takže jsem dostala pár facek a od té doby už jsem musela na ně vždycky dýchat, jo?
0: Aha, no, tak to teda.
1: A je zajímavý, že si fakt nepamatuju, já jsem došla doma, že 3:30 ráno, jo? A pak mě lidi, někteří známí, mě říkají, že jsem seděla na té lavičce prostě a furt boň. A něco jsem kuňkala prej vždycky, no ale...
0: No, tak stane se, ale to je docela zajímavé, jako takhle si proklepnout svoje dítko nebo toho, kdo přichází tímto způsobem, no... No, když to
1: ale
0: poslouchá
1: člověk... Ale pak jsem to zkoušela i kolikrát, když jsem byla v hospodě, opravdu, když má člověk trochu hladinku, tak to neřekne, jo?
0: Věřím.
1: A jako já už to řeknu v jakémkoliv stavu.
0: Protože to máte naučené, jako nejkulaťulinkatější, to mám zase já.
1: No, a když jsem kolikrát potom, když jsem přišla, tak matka vždycky, nemluv, dýchni na mě.

0: Měla jste vyzkoumané, co není cítit z úst za alkohol?
1: Ne, já jsem se vždycky snažila žvíkat bombony, všechno plnou pusu toho, no ale jako...
0: No dobrá. Tak to víte, alkohol metla lidstva, to tam je, a jinak, ale nejste velká pička alkoholu.
1: Ne, to ne, jako říkám, to bylo taková, prostě jsem se tam tenkrát stěla, jako, ale bylo mě potom hodně zle, jako jo.
0: No tak vám děkuju pěkně, ať se vám daří, dobrou noc a doufám, že jsme inspirovali i jiné maminky.
1: Někdy třeba řekněte, jestli jste to zkoušeli, jestli to někdo řekl.
0: No já nevím, ale máme tady od jednoho investigativního novináře z Vinohrad, z naší redakce, že takové jako ten alkohol v těch rodinách dokáže své.
2: Ještě řekli, že jsem zamedená. Světměsíčko svět. Cítím
0: Do té lásky, Viana Bartošová, teď pro vás, za chvíli zase někdo z vás, 731 800 900, pištelinka@rozhlas.cz a nebo do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. Kdo jste se připojili k té rozhlasové budce doma, v práci nebo na cestách, až teď, tady je Praha, noční linka s Honzou a téma Tohle doma neprošlo.

Dobrý večer, já mám rád doma klid, píše Bedřich. No, proč ne? Takže jinými slovy jste pod pantoflák? Jo, já se přiznám, já jsem doma pod pantoflák. Opravdu typicky, mě ta role ale neskutečně baví. A vlastně neprotestuji, protože ty nápady drahé polovičky vlastně nejsou vůbec špatné. Každopádně byl to boj ze začátku, než... Víte co, když to vlastně zaklaplo, když člověk najednou zjistil, že o ten vztah vlastně nechce přijít, že to vlastně je to ono, tak mě to zaklaplo hned na poprvé. To jsem, jo, ale dělal jsem drahoty poměrně dost dlouho a myslím si, že u kohokoliv jiného bych teda 4 roky s kartáčkem na zuby jako opravdu jako to bych si klepal na hlavu, ale tady s jistým pochopením jsem to jako vzal, že to zkrátka musím vydržet, protože člověk má přinášet oběti. František napsal, dobrý večer, já si myslím, že u nás trochu brblal otec, když mamka nechala udělat nová okna. Místo takových těch starých a malých oken, u nás je to opačně, když něco kupuju, tak manželka říká, na co to kupuješ? Ona, když si naplánovala nová okna, nový obývák, nové obklady, nové dveře a zateplení domu, tak nikdy jsem neodporoval. V současné době jsem přišel na to, že mám zbytečně moc aut, tak doufám, že nebude manželka proti tomu, když nějaké prodám. No, zkuste jí prodat boty. Hlejte, jestli je botařka, jo, ten, jakože... Vidíte, že ten hřejivý pohled a ten jiskrný pohled v očích s nějakou televizní reklamou, výlohou na boty. Jo, no podívej. No, jeden návrhář bot, známý, jméno mi vypadlo, pač úplně v tom nejsem kovaný, řekl ale naprostou pravdu. Jak se říká o tom, že šaty dělají člověka, tak boty dvojnásob. Je úplně jedno, jaké máte boty, jestli jsou levné, drahé, anebo takzvaně falešné, ale musí být čisté a reprezentativní. Čtvrteční noční linka na téma tohle mi doma neprošlo. No, každá domácnost má svoje pravidla, opravdu tam někde se řeší zelená zelenkavá, jinde o tom, jestli se za výhru, zase narážím na film, koupí ze sportky to či ono, ale kdyby jsme vyhráli, že? Kdyby. Ale ono to není, že? Tak jak fungují vaše dohady, nedohady třeba na nějaké téma? To víte, chlapi si chtějí třeba pořídit motorku, jo? Nebo toto tetování, nebo případně ženy. Znám jednu paní velmi milou, která miluje takové ty pracholepy, nebo jak to říct, takové ty slony. Ona je teda opečovává, některé až moc, protože ty už jsou vydřené, otřené, ale prý stále přinášejí štěstí, ale do toho chobotu tam se neodvážela teda uchošťourem, aby to vyčistila. Já kdybych přišel na návštěvu, tak ano, ale ona těch slonů má 470. Umíte si představit, jak je to sloní domácnost? Já tam chodím velmi rád, já se tam cítím tak vlastně jako hezky, normálně. Já jako prostorově výrazná osoba, jakmile jsou někde slony, splývám a jsem spokojen. Každopádně, co vy, co vám doma neprošlo, nebo co jste si vydupali, ale opravdu po mnoha letech, 731, 800, 900, no ono, podle průzkumu patří mezi nejčastější domácí konflikty peníze. Potom je to úklid. Domácí mazlíčci, ta kočka jenom přes mou mrtvolu. Jo, a to ještě nevíte, že já jsem chtěl 2 psy. Jo, druhý pes, ten bude, doma to ještě neví a ona to taky ještě neví. Že už se tokuje, ale zatím vypadá holka spokojeně, má v očích takový hezký výraz. Co, Paru? Dej mi jídlo. Zase. Ona má takové monotónní vzkazy ke mně.

železa, jsem spíš dřevo. A proto už z podstaty nerezavý mý básnický střevo. Nepatřím do starého železa, jen jedu na lehčí převod.

0: Mám trochu neklid, to se přiznávám, tedy s Péťou Kubalou, který svědkem byl toho, když jsem zvedl telefon a dostal jsem neuvěřitelně vynadáno, že jsem, myslím, alkoholik nebo něco takového, že se hrozně rád poslouchám a že čeká teda paní na ty posluchače. No a já jsem s pravdou řekl, že já taky čekám na volající posluchače, protože evidentně vás dnešní téma úplně moc nezasáhlo, protože linky jsou volné. 731 800 900 můžete volat, téma noční linky. Tohle doma neprošlo. No, tak proto mluvím trochu díl než normálně a ano, asi to tak vypadá, že se rád poslouchám, ale nepiju. Dnes nepiju, protože před vysíláním a během vysílání to nejde. To bych totiž jiným způsobem nemohl říct. Bomboniéra, Bernardín a Plexisklo.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Maruška mi napsala, vnučka si strašně přála králíka, tak jsem jí ho jednou přinesla domů v krabici od bot. Myslela jsem, že manžel změkne, když uvidí to malé chlupaté klubíčko. No nezměkl. Stál před síni, ruce v bok a první byla věta, tohle teda neprojde. Dva dny se tvářil uraženě a tvrdil, že zvíře do bytu nechce, no a dneska králík sedí večer vedle něj na gauči a manžel mu krájí mrkev na malé kousky. No vidíte to? Myslím, že to bývává v docela dost rodinách, u nás taky byly protesty, žádný pes v životě ne. No a nakonec to dopadlo skvěle. Další, a mluvili jsme o tom, motorka, Petr, koupil jsem si motorku bez toho, abych to doma probral. Vždycky jsem po ní toužil a říkal jsem si, že už nejsem kluk, aby mi někdo něco zakazoval, jenže. Když jsem přijel před dům, manželka se rozbrečela, její bratranec zemřel na motorce a pro ní to nebyla hračka, ale noční můra. Několik dní jsme spolu skoro nemluvili. Nakonec jsem ji po roce prodal. Ne kvůli zákazu, ale protože jsem pochopil, že některé sny mají pro druhého úplně jinou cenu. A to je fakt, to je pravda. Tak pojďme dál. Haló, haló, Český rozhlas, kdo nám volá?
2: Dobrou, krásnou, hlubokou noc.
0: Vám také, kdo nám volá a odkud?
2: Volám ze Zábřeh na Moravě u telefonu Soňa.
0: Milá Soňo, povězte. Máme tady dané téma.
2: Volám na pomoc.
0: No, ale opravdu, já dneska jsem sám překvapený, že tady mám 6 okének pro volající posluchače a blikala jste mi teďka zběsile jenom vy, takže buď je nějaká porucha nahoře, anebo nevím, nebo všichni dělají něco důležitějšího a jen tak pasivně poslouchají a nepřipojí se. A nebo to opravdu není zajímavé téma, takže nabízí se pro příště, klidně zkuste vybrat i téma. Vy? Není problém.
2: Já vám skočím do řeči.
0: Ne, povídejte.
2: Ne, není to nezajímavý téma, ale myslím si, že je docela složitý. Že, jak říká Hujer, já jsem s tím měl co dělat, než mě něco napadlo.
0: No na druhou stranu, ale tady zrovna, co jsem zmiňoval, to je moc hezký příběh od Petra, co jsem mluvil o té motorce jeho, koupil, protože chláp hrdej, hrozně, já chci, budu a jezdím a kůže. A vlastně někdy jsou věci, které člověk zkrátka v tom vztahu, ta druhá polovička neříká nebo nechce říkat, protože si nemyslí třeba, že jsou podstatné nebo jsou, ale je to natolik bolestné, že to ve finále radši v sobě udusí, protože třeba taky nastavená ta osoba. A moc hezké je, že si to ale uvědomil on a že to prodal, protože nechce mít klid, ale protože si váží ty své druhé polovičky. Že?
2: Jako bylo to gesto určitě od něho. Nebylo to pro něho jednodušší.
0: Co já, zákazy u vás? Povězte třeba nějaké.
2: Já jsem si vybavila takovou v podstatě, nejde o nic zásadního, ale když jsem po maturitě odešla tady z toho malého města do Brna do školy, tak spolužačky, to bylo v roce, já to prásknu, 75, tak měla trhání obočí. Najednou prostě jsem tady z toho malého města, nebo skoro téměř vesnice, se dostala do společnosti, která chtěla být, holky se chtěly nějak vypadat, že... A teď já jsem si nechala od nich nalakovat nechty na takovou ihlovou barvu.
0: Ano.
2: No a přijeli rodiče na imatrikulaci a myslela jsem, že mámu odnesou.
0: Takže kdyby natočili EKG, tak co myslíte? Měla ho tam.
2: Měla ho tam, určitě.
0: To teda, no.
2: A dneska právě sleduju vnučku, která děti, holky si malujou nechty už ve školce nebo skoro v porodnici, že? A je doba jediná. No, ale ta moje máma chudera, ta už viděla, jak tam zlumpačím a jak už nebudu pracovat na zahradě s takovýma nechtama.
0: Já si vzpomínám třeba na svoji sestru i mámu, fotky, co jsem viděl, to dělala každá přece holčička, si malovala fixou, to začínalo fixou, že jo, na nechtech.
2: No jo, Honzo, který jste ročník.
0: To tak jako...
2: Mýho dětství fixy nebyly.
0: tak jako tím jsem chtěl říct, že jako se chtěli líbit, že prostě tam to rozdělení bylo jasně dané, takže dobře, tak si nemusela lakovat nechty, ale mohla si zmalovat tvářičky jak Marfuše, že jo, a považovala se za krásnou.
2: A nebo si kůmovat
0: vlastně. To by jednou Jitka Zelenková říkala, že tenkrát, když začínala, že si taky prožila období s rovnými vlasy, což mě absolutně konsternovalo, protože v takovém rovnovlasovém stavu by mě nemohla Jitka Zelenková přijít ani na návštěvu, protože bych ji ani nepoznal. A ona říkala, víte, jaké to bylo, když jsem hlavu dávala na žehlící prkno a ta žehlička, která se nahřívala na těch takových těch dřevo zapálený, takový uhlík, jo?
2: Jo.
0: Tak tím se to nahřálo a já s hlavou a Miluška Voborníková mi žehlila vlasy. No, a tak to bylo. Každopádně, jo. Dobrá, no, a opustilo vás to malování na lakování nechtů a podobně, anebo jste si to potom s postupem času nějak obhájila a nebo jste to v tom kontrastu zmírnila, aby to nebylo tak vidět?
2: Určitě bych si to obhájila, ale nemám proto zitflajš, abych se takhle kleštila a potom zaměstnání a práce na zahradě, takže to nepadalo na váhu.
0: To je pravda, ale zase pozná se, že jste asi správná zahrádkářka v tom případě. Že ty ručky vypadají pěkně zbědovaně, ale jen houšť. Máme jaro, máme zalito i poměrně, tak snad přijde i další déšť. Tak ať se vám daří.
2: Až vyhlásíte nějaký téma o zahradě a kytkách, tak zase zavolám.
0: Prosím, dáme. Naschledanou, dobrou noc.
2: Naschledanou.

0: Helena Vondráčková uzavřela první vysílací hodinu Noční linky dneska ve čtvrtek 14. května 2026. Máme za sebou hodinu povídání, teda především, pravda, mluvil jsem spíš já, než bych chtěl, ale nějak nás buď pozlobil telefon nebo nějaké spojení, ale každopádně telefonátů mnoho nebylo, příspěvky ty tady mám, ty si syslím a rád vám je prozradím do příští vysílací hodiny. Každopádně téma, myslím si, že dá se to pobrat, myslím, že z každého života se najde jistá stopka u drahé polovičky, maminky nebo sestry nebo kohokoliv, že něco vám doma neprošlo, něco, na co jste měli zálus, něco, co jste chtěli a moc jste to chtěli, ale museli jste se smířit s tím, že buď bude doma smutek a pláč třeba a prosadíte si svou, anebo vám to třeba dojde, že to má taky své důvody, proč to nemůže projít. Kdy to člověk pochopí a dostane rozum, budu rád, když zavoláte.
1: Noční linka.
0: Posloucháte společné regionální vysílání stanici Český rozhlas Pohoda, Noční linka, Honza Macon z Prahy, koukám do kalendáře. Vítáme pátek 15. května 2026. No a do našeho společného vysílání také společné blahopřání dnešním oslavencům. Takže Žovka, Žofie, vám všechno nejlepší, zdraví, štěstí, spokojenost, posílám květinu imaginární, úsměv a obětí a samozřejmě písničku úvodní jenom pro vás, nebo se podělíte, a předpokládám, že se podělíte, v příjmenáři ještě, ano, tady už to lovím, slaví synkovi, tak i vám, ať je skvěle.
1: Noční linka, čas pro vaše příběhy.
0: A zase ta láska, otevíráme nový den, a druhou hodinu Noční linky, lásky plnou Hanou Zagorovou a možná třeba to byl i její životní příběh.

Teď mi řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysněli. Ale to ne, tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koperec do předsíně, za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mi někdy nekoupíš třeba

0: 6,5 minuty po půlnoci, Kroměříž, Praha a Martin na druhé straně. Pěknou noc přeji.
1: Zdravím, Honzo.
0: Ano, Martine. Povězte, co vám doma neprošlo? To máme dnešní noční téma, nebo co ani neskoušíte třeba? Co by se tam tak dalo řadit?
1: Tak já vlastně jenom řeknu na úvod, že poslouchám Linku asi půl roku, když nemůžu usnout, posledně půl roku. A dneska právě jsem slyšel, že se nikdo nějak moc neozývá, tak si říkám, poprvé zkusím to, tak jsem rád, že to vyšlo.
0: Děkuju.
1: A teďka mě napadlo pár věcí, je to teda jako historicky, když jsem ještě bydlel s rodiči.
0: Jo, to jsou jasně dané řády, že jo, to jenom přes mojí mrtvolu, to znám taky.
1: No. Tak mě napadlo dneska několik věcí, možná to bude něco i vtipný, tak první, co mě napadlo, co doma neprošlo, tak jsem nemohl třeba poslouchat rádio Kiss Hády.
0: A to prosím vás.
1: No, to bylo takový prostě rádio moc divoký.
0: A tuc
1: podle rodičů.
0: No, a
1: takový jakože, jo, prostě nevhodný. Takže tohle. Potom si další vzpomínám věc, tak my jsme byli jednou s taťkem, jsme se chtěli dívat na Čelisti.
0: No, ano.
1: Doběhla na ten horor, že o těch žralcích, tak doběhla mamka, prostě to neexistuje, to už mě bylo třeba 15.
0: Aha.
1: Říká, to neexistuje, tady to bude hrozný, bude smít, tak nám to zatrhla, takže to taky neprošlo. Pak mi neprošlo tričko s lepkou.
0: Ano.
1: Takže i taková.
0: A to důvod, proč vám to neprošlo? Protože byste vypadali jako...
1: Jako asi moc drsně, nebo nevím.
0: Jo, dobře. No a takže, ještě?
1: No, pak si vzpomínám, že co bylo zajímavé, tak taky neprošlo třeba kapela Queen a Michael Jackson na poslech.
0: A to z jakého důvodu? Proč maminka jako cenzorka řekla ne?
1: No, tak bych řekl oba cenzoři. No, prostě jako, to bylo docela kruto přísný, no, někdy.
0: Kruto přísný, no.
1: No, prostě moc jako kdyby, nevím, já to nevím ani pořádně popsat, nějakým způsobem měli vyhraněné takové názory.
0: Mm-hmm.
1: A bylo to docela nepříjemné, protože třeba Michael Jackson, tak to jsem měl fakt rád. Jo, tak nevím, jestli oni mi to slyšeli špatnýho, tak se báli o moji mravní výchovu třeba.
0: Jo, bylo to moc západní jako směr hudební, který úplně nebyl proti, nebo s jím gustem, i když tomu já trochu rozumím, protože já jsem třeba paradoxně neměl rád Český rozhlas České Budějovice. Celé své mládí jsem totiž v Třeboně poslouchal písničky pro radost, které se vysílaly a vysílají v průběhu dne, víkendových dnů.
1: No.
0: A protože to byla dechovka, tak jsem to těžce zvládal jako dítko a říkal jsem, proč nepustíš babi něco, třeba tuhle stanici, a ona, ne, teď hrají, teď se přeje a naším úkolem je vnímat, přát a radovat se z toho, i když to není pro nás. Taková ona byla, ano. Takže to se mi líbilo, ale dechovka v mém životě ano, ale to už taky je na prahu 50, člověk taky právě vyzraje, dozraje.
1: Ano,
0: a to je ono. Jakmile člověk.
1: Včera jsem si ho tady pustil kolem oběda, říkám si, vlastně ono je to docela pěkná hudba, ale řekněte to 15-letýmu, 20-letýmu klukovi, že dechovka, to prostě nejde, že? To, jak říkáte, to musí člověk trošku dozrát do té hudby, že pochopí trošku nějaký kouzlo.
0: To je fakt. A nejenom dechovka, existuje mnoho kapel, co si pamatuju, tak vlastně jsem je neměl rád, ale vlastně něco mě k ním přitahovalo, ale zároveň jsem vlastně to odmítal a člověk k tomu dozrál, jako třeba písničky skupiny Asonance, to je vlastně taková keltská hudba a vlastně jsem tomu nerozuměl. A najednou svého času najednou to tam luplo a už se mi to vlastně začalo i paradoxně líbit. Stejně tak jsem našel hloubku v písničkách nebo vlastně v takových těch svých průpovídkách třeba u Karla Plíhala. ne nadarmo má své koncerty nepřístupné mládeži do 12 let. A tak bych mohl pokračovat. Mimochodem, teďka vy žijete ještě s rodinou, myšleno maminka, tatínek, pod jednou střechu, vydržel jste to, anebo ne, už jste se přestěhoval?
1: Ne, to jsem samozřejmě nevydržel.
0: No, no tak já nevím.
1: Já si srandu, jo, už dlouho ne, kolem 20 let, když mě bylo 20 let, tak jsem pláchnul a už nežiju, no, s těma nějaký.
0: Takže nějaký odstěhoval se a v den první po přestěhování pustil Michaela Jacksona na plné kule, jak se říká.
1: Ano, přesně tak.
0: Stričkem lepky ještě.
1: ano, a potom Queeny pěkně.
0: Přesně tak, maminka ta by měla radost.
1: No.
0: Tak děkuju, Martine, nebo jste, ano.
1: Ještě mám poslední, to jsem si nechával nakonec, to mě tak přišlo takový nejdrsnější pro mě tehdy. Já jsem chodil do skautu, a znáte to skaut.
0: No takhle, to moc drsné zatím není úplně.
1: No, ale tak skaut asi zná každý. No a my jsme měli ve skautu, že půjdeme na pilíšky, to se dávali za pilíšky, ještě bylo Kino Svět v Brně, v Líšni. A tak všichni jakože půjdou, že jo, říkám, máme tati potřebujeme, jdeme na pilíšky ze skautu, tam s klukama to už nebylo taky, si myslím, tak 14, 15, něco takového. No tak prostě nepůjdeš, prostě za toho neprošlo to, takže jsem do dneška si pamatuju, jak jsem byl jako jediný, kdo nešel, koho rodiče nepustili na pilíšky, jo. Takže to bylo takový vtipný, jo.
0: Takže z obav toho, že by to nedopadlo dvakrát dobře, jo? To teda...
1: Zase asi to bylo, nevím, asi tam byly nějaké nevhodné scény nebo něco, kdo ví.
0: No, prosím vás, takové scény, jak to tam bylo s tím jídelníčkem? Pamatujete si to, jak tam bylo? Jo, to máme zase kuře, co vidí?
1: Jo. No, tak samozřejmě potom jak jsem si odstěhoval, tak už jsem si všechno dohnal, všechny filmy jsem si pustil, co byly dřív zakázané a tak, takže jako tak vzpomínám, že to bylo docela jako přísný hodně a některé věci bych řekl až moc, ale přežil jsem to a to je všechno.
0: Děkuju, soudruzi Sender, neudělali chybu, spojili nás, třeba za to mohou oni. Zdravím do Kroměříže, dobrou noc, je to krásné město.
1: Díky, dobrou noc.
2: Šťastný a veselý. Malou vteřinku, prosím tě.
3: Péťo, dělej.
4: Obsazeno.
2: Jak dlouho ještě?
4: Dlouho.
5: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: No, obsazeno bylo nějakých 5 minut a může být zase obsazeno. 731, 800, 900. Dneska to jde z vás jak z chlupaté deky, tak děkuju za premiérové telefonáty, ale opravdu dneska je to takové zvláštní. Nejsem si jistý, že by téma vymyslel vlastně někdo z vás, obvykle to bývává, ale kdybyste chtěli i vy přispět nějakým tématem, tak jsem s ním, jan.macon@rozhlas.cz nebo linka@rozhlas.cz. Napište třeba i kolegům, kteří usoudí a potom téma navrhnou a třeba se odvysílá. Mimochodem, Atlantida, Mekyš Birkert.

0: S vámi Český rozhlas, Noční linka, dneska na téma Tohle mi doma neprošlo. Možná jste si to potom sami vydupali. Možná byl vidět smutek vaší polovičky drahé, která prostě nakonec podlehla, ale trvalo to. Ne, že to bylo hned. Jo, to člověk, když je zamilovaný, tak to se letos odpustí, ale... Jo. Pojďme se podívat do dalších příspěvků, které jste odeslali. Dobrý večer. Neprošel by v žádném případě doma potkan. I kdyby byl sebemilejší. A mně by neprošlo, kdyby se odhalil můj milenec. Tedy ne, kdyby se doopravdy odhalil přede mnou, ale kdyby na to přišel někdo z rodiny. A no, milá posluchačko, nebudu jmenovat, ale tomu se říkají třeba pudy, nebo tak s tebou vím, že nejsem bezcitný nebo bezcitná, že mám i nějaké city, vášeň. To většinou slyšel jsem, že jakmile si u milence nebo milenky nastavíte pravidla, tak to do měsíce skončí ten vztah. Protože jakmile se nastaví pravidla, tak už zakázané ovoce tolik nechutná. No, nedá se nic dělat, takže užívejte života, abyste potom třeba na jeho skonu, v tom závěru samotném, abyste opravdu mohla říct, že jste si ten život opravdu užila, tak jak jste chtěla. A ne, mohla jsem, ale neudělala. Bomboniera Bernardín Plexisklo, tak máme to, to je jenom tak cvičně, kdyby náhodou. 731 800 900, kdo nám volá tentokrát? Halo, halo. Tady Noční linka, kdo se s námi spojil?
1: Já jsem Bobo z Olomouce.
0: Zdravím vás, Olomouc. Do Olomouce, milý Bobo, povězte. To naše téma, to mi do domu nesmí. Kolikrát jste to třeba řekl v životě, nebo jste slyšel, nebo co jste chtěl?
1: Téma je mi jasný, ano. A já vám musím říct trošku odvrácenou stranu této věci.
0: Může být.
1: Mě doma prošlo úplně všechno. Až na některé věci. Ale prošlo mě fakt opravdu, já jsem měl skvělou maminku, nejlepší možná na světě.
0: Ano.
1: A těžká antikomunistka, těžká. A babička ještě větší antikomunistka.
0: Ano.
1: No, to je jenom na okraj, protože to jsou důležité informace, že? No a co mě neprošlo? Co mě prošlo? Prošlo mě úplně všechno. V 18. mě koupili nový auto, nádherný. Škoda 110R. A já si to užíval. Prostě v tu dobu, v tom... To byl rok 77-78. Já jsem si to opravdu užíval. To je jako, když si dneska koupíte Porsche Biturbo, jo, a jezdíte s tím po městě a všetci, je Porsche, jo. No tak já jsem si užíval to R-ko. Jediný, co mě doma neprošlo, abych se vrátil někdy ožralej, anebo se mě táhl kouř. Smrad cigaret, jo. To mě opravdu neprošlo. Můj otec byl na slovo vzatej alkoholik z Ostravy, horník. A on prostě ze šichty do hospody, z hospody na šichtu, no to byla hrůza. Takže maminka se s ním musela rozloučit. Jo, a
0: zůstalo to v ní? A neměla to ráda?
1: Ne, vůbec. Ona... Moje maminka snesla úplně všechno. Kdyby chtěl vrtulník, tak by to pochopila. Ale nepochopila by, kdybych přišel ve 3 ráno ožralej.
0: A přišel?
1: No a no, stalo se to několikrát, ale třeba po 40 letech, až mě bylo třeba...
0: To nevadí, to nevadí, to jsou 40. Naše maminky, ta nás může zbít klidně, i když je nám 50, že jo?
1: No, no. A opravdu já jsem neměl nikdy problém, akorát jsem nesměl přijít ožralej. To byl přestupek, jak kdybych zabil někoho člověka, kdybych zavraždil, to bylo stejný, jako jo.
0: A zase je to ta zkušenost životní, že člověka něco poznamená a jo. Nechce to. Nechce to, odmítá to, má na to jasný názor. Ty ženský to tak mívávají, že když se pro něco rozhodnou, že jim něco v životě vadí, tak pokud zkonstatují, ano, tohle mi ubližuje, uvědomí si to, tak prostě přesto nejede vlak. To je fakt.
1: Ano, ano, nejede. Nejede vlak, ale já vám musím říct ještě tu druhou část. Mm-hmm. Já jsem pak zkoušel v letech třeba 20, říkám, já zkusím se stát alkoholikem, jo. To je sice blbej plán, ale nevyšel mi naštěstí.
0: Ano, už jsme tady
1: já
0: měli.
1: Já jsem zkoušel ano. Valašskou alkoholickou školu, vysokou jsem studoval s kamarády. Režná, vodka, rum, Slivovice. Zelená. Prosím vás, já jsem měl ze všech předmětů pětku, akorát ze Slivovice 4 méně. Jo, tu jsem byl schopen vypít, ale to, co jsem potom dělal, to bylo hrozný.
0: No, jo.
1: A přešel jsem postupně.
0: Ano.
1: Postupně. Já na tom stavím svoji vědeckou práci. Přešel jsem na víno a opravdu můžu říct a můžu doporučit všem lidem, posluchačům, víno, po tím se neopijete, částečně se jako ovlivníte, ale člověk ví, co dělá po víně.
0: Jo, tak to asi jenom teda vy, ale já, co si pamatuju, tak ty ženy se svými vinnými slaďáky, které jsou schopný zkonzumovat, teda pravda, mluvím ne o Moravě, ale o výletech z Prahy na Moravu, kde kancelářské ženy potřebují to nejsladší, co mají, a to teda jako potom má strašné důsledky.
1: Já to chápu, to je jasný, protože oni celý rok nepijou, akorát pijou na té Jižní Moravě a stane se katastrofa, jo. Prostě ty ženy se změní úplně v jiné ženy, jo.
0: Dračice.
1: Běhají kolem sklepa, zvrací, padají, pak je člověk musí zvednout, ano, odvést na penzion, no prostě má to různý dopady. Ale já chci říct, já jsem se přeorientoval z toho tvrdého alkoholu, který jsem nedostudoval jsem, já jsem měl těžký neúspěchy na té vysoké alkoholické škole. No a přešel jsem na víno, dokonce nepiju bílý, už nepiju bílý, protože ho nechci pít, nechutná mi. A přestože víno prodávám, jo. A piju červený a růžový, můžu to všem doporučit. Dokonce mám takovej rituál, nikdy nepiju pátek, sobota, neděle. Piju pouze v pracovní době.
0: No prosím. Děkujeme. No.
1: Velice příznivý účinky a dokonce můžu říct, když se dá litr vína a dvě dvanáctky piva, tak to má i zdravotní pozitivní účinky.
0: Pane jo, myslím, že paní doktorka Kateřina Cajdhamlová by nesouhlasila, ale to je zase jiná pohádka. Děkuju za zavolání, za představení toho, co nesmí domů, takže domů nesmí popelník a opilec u vaší maminky.
1: Přesně.
0: A bylo to. Moc děkuju. Dobrou noc, ať se vám daří.
1: A jinak můžu úplně všechno.
0: No tak fajn, tak teď dobrou.

0: Ano, ano, ano, jsem jenom chlap, no. I ženy mají své dny, třeba Helena, nechala jsem si udělat malé tetování na rameni, nic velkého, jen symbol. Manžel ale reagoval, jako bych přišla domů s lepkou přes půl zad. Řekl, že tohle patří mladým a že jsem se zbláznila a že až budu stará, tak to bude hnusné. Mrzelo mě hlavně to, že místo radosti přišel výsměch. Nakonec si zvykla a dodnes občas pronese něco o krizi středního věku. Vidíte to? Krize středního věku. Jak to, že chlapi řeknou krize středního věku, to zní tak vlastně nebezpečně, tak jako úplně ne zlé, no ale že jako chytil druhou mízu, to mi přijde víc zlejší, teda nevím, jak to vnímáte vy. Ale teď pojďme dál, ještě tady vidím jeden, v důchodu jsem se rozhodl, že budeme mít pár slepic, píše Josef Kroměříž. Po druhý. Manželka byla zásadně proti, prý nebude poslouchat k dákání a uklízet peří. Já je stejně přivezl. 3 dny se mnou nemluvila. Dneska každé ráno chodí pro vajíčka a sousedkám vykládá, jak jsou domácí nejlepší. Občas člověk musí risknout domácí bouřku. No, ještě, že máte zahrádku a nemáte balkon, to by bylo horší.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Dneska probíráme to, co by vám doma neprošlo od drahé polovičky nebo kohokoliv ze členů domácnosti. Jestli vás něco takového z mládí napadá, to člověk mívává takové neotřelé nápady. Mami, kup mi, pořiď mi, budu chodit s pejskem každý.

0: Už jsem byl v rádiu párkrát. Jsem župan, teď jsi chvíliku.
1: Cože?
0: Cigáro.
1: Co to máme dneska za posluchače? Župan a že si musíte sundat župan se mnou, tam nevím. Hotovo?
0: Já jsem akorát doma, když jsem přišel.
1: Rozumím.
0: V Hradci Králové, v centru. A i tak poslouchám, mě je 28 let. A i tak mám, poslouchám jako vaše rádio.
1: A za to děkujeme. Já jenom doplním, že kouření škodí zdraví, aby jsme byli jako fair a taky přemíra alkoholu taky škodí zdraví. Povídejte, co by vám neprošlo, nebo co by, nebo co vám neprošlo?
0: Co by mě prošlo? No, nevím, co by mě prošlo. Já jsem jenom, teďka to poslouchám akorát vaše jako noční vysílání a chtěl jsem jenom říct jednu věc, že to posloucháme vaše rádio na chalupě rádi, kde nemáme ani elektriku, ani vodu.
1: Jedete po staru na baterky.
0: Přesně tak. A jsem zase spokojený a je to úplně jiný jako život. A já jinak normálně pracuju v baru, tady a ten jako schon toho života obecního kolem sebe, co se děje, tak je to too much a i v tom Hradci, leč kolik mi je let, tak rád si vás poslechnu a když mi to, je to příjemný. A jenom se vás chtěl pozdravit.
1: Děkujeme.
0: Chtěl jsem dát takový příspěvek jako...
1: Děkujeme, udělali jsme odbočku, ale je to zaslepená kolej, protože máme to mimo téma, ale vážím si toho, aspoň vidíte, milí posluchači, že to je živé vysílání, tak Petře, děkuju, dobrou noc vám přeju a my popojedem.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
1: A dalšího volajícího klidně dáme do vysílání, ať se taky dozvíme další novoty, protože bez vás by to nešlo v noční lince, to říkám vždycky a myslím to upřímně od srdce, jakmile nebudou posluchači, nebude noční linka. Tak koho? Koho zvolit? Po půlnoci to už jste se rozvolali. Halo, halo, Honza u telefonu.
3: Jo, dobrý večer, tady Jarmila Kubišová.
1: Zdravím, paní Kubišová, Jarmilo, zdravím vás na Vysočinu. Povězte, ano. Zákazy, příkazy, tohle jenom přes mojí mrtvolu, kolikrát jste to řekla?
3: No, tak jako několikrát určitě. A bylo to jinak, když jsem byla jako malá, jako když byly rodiče, že jo?
1: Ano.
3: A něco jiného je teďka.
1: No, tak tenkrát to byla samozřejmě krutá nespravedlnost, že jo?
3: No určitě, ale s tím, že teda můžu říct, že to mělo svý do sebe.
1: Jo,
3: no, to jak? To poznal až odstupem času, až teďka třeba v pozdějším věku, že na nás, já si stlumím rádio, jo?
1: Ano.
3: Že...
1: Pane jo, to je ozvěna.
3: Tak.
1: Hotovo.
3: Že prostě naši nás měli tak jako vychovávali teďka povojensky. Žádný mazání, prostě přišel do pokojíku a prostě budete vstávat, budíček, vstávat. No, když jsme neleželi, nebo tak, tak bando jedna, tak už vylezte. Jo, prostě no.
1: To mi připomíná Duška. Stávejte, smraďoši.
3: No. A nebo když jsme potom byli větší a šli jsme na zábavu, tak to taky bylo horko těžko, ale nemyslíte si, že budete vychrápávat. Já vás pěkně zbudím a budete něco dělat. Jo. Takže měli jsme takový jako držený jako doma dost při práci, kdy načinili hospodářství. A tak, ale ono to mělo svý do sebe. Dnešní mládež se to vůbec nedá srovnat. To je prostě 101. A já, i když jsme měli samou práci, protože muselo být hotový, nasekaný kopřivy, nařezaný, že jo, na tráva, donesená, obraný brambory, prostě úlohy napsané na nečisto. A pak se kontrolovali, a když to bylo hezký, tak jsme to mohli přepsat.
1: No, vidíte. Vidíte to, jo, že se musí posekat kopřivy, to si taky z mládí pamatuju, akorát, že já jsem to odmítal, řekl jsem třikrát.

0: špatné a mama mě schodila do těch kopřiv.
1: No. A teďka, jako když taky jsem říkala, Ježišmarja, to snad není možný, jiný tady jezdí holky s kočárkama a já s košem na kopřivy, jo. Mm-hmm. A je fakt, že teda mě to zůstalo, nebo mě to baví prostě do dneška, nebo celý jako to, že jsem i ve škole byla taková aktivní tady v tom sběru, že jsem nazbírala 21 kilo sušených kopřiv.
0: No, to soudružka Lídlová by měla z vás velkou radost, která s tanečním souborem byla až v Drážďanech. No. Protože vyhráli ve sběru léčivých rostlin, jestli si dobře pamatuju v té scénce, ale to je fakt, možná jste mi teďka dala vlastně na jazyk částečně i možné téma do příště, a to je právě hrdinské činy jako žáka v základní škole, nebo co vás charakterizovalo, jestli člověk byl šprtem, anebo právě sběrovým referentem, jako no, to by to, to problém.
1: Já jsem šprtem určitě nebyla, protože já jsem se musela nadřít na dvojky. Někdo má fotogenickou paměť, že jo, stačí se na to kouknout, jako můj vnuk třeba.
0: Ano.
1: Ale já, když jsem chtěla mít dobrý výsledky, a my jsme teda byli v pátek, se stálo na podepisování žákovských se sestrou a ještě s bráchem, ne. To jsme stáli pěkně za sebou, od nejstaršího do nejmladšího. A tačka seděl za stolem, tak ukaž ty tvoje výsledky, ukaž.
0: No. To je krásný,
1: jo,
0: to je hezký.
1: Byla dvojka, no. Jedničky a tak, jo, nebo jednička s hvězdičkou, nebo prostě to jako, jo. Nikdy tam taky byla trojka, jo, u mě nebo. A i čtyřka potom.
0: Jo, taky. 4 minus otazník jsem jednou dostal.
1: Tak povídá, tak ty takhle, jo, tak abys věděla, holčičko, zaracha. A učit, jo.
0: No.
1: Žádný mazlení, žádný tohle. Prostě byla přísnost, my jsme to tenkrát jako odsuzovali, docela jsme na to nadávali, ale můžu vám říct, že teda si člověk odnesl do života spoustu věcí takových, nebo prostě hlavně zodpovědnost.
0: Ano, já tomu naprosto rozumím, a člověk, který žije na venkově nebo v menším městě, nebo mají nějaký rodinný dům, tak tam zkrátka se to seno dělalo, že jo, ti králíci tam taky byli, a dneska se jako lásku na to vzpomínám, protože už jsem dobrého králíka neměl, ani nepamatuju všechno to takové. No a navíc, jenom jsem vám chtěl říct, že my v Praze hrozně zjíškaný, rozmazlený pár dětí jsme byli a pamatuju. Já mám totiž taky fotogenickou paměť, ale mě to nebaví vyvolávat, takže no. Radši se čtyřkou.
1: Já můžu ještě teda, že vám skáču do řeči, promiňte. Že mám třeba takovej odhad, jako můj taťka měl na lidi a tak. A že když jsou soustředěná, tak prostě si pamatuju čísla. Třeba já jsem dělala Avon Lady, jako hodně, jenže teďka už nechodím do práce, tak to nemám tak komu dávat. Takže prostě jsem věděla, že to musím objednat, že je poslední den, a já jsem prostě tak soustředila, že jsem to dala, číslo.
0: No.
1: Jo, zákaznický. A ještě bych se vrátila k tomu, k té základní škole. Tam dokonce jsem tenkrát za ten sběr, naši povídají, prosím tě, nech to doma s lepicím na zimu a králíkům do míchání. Já říkám, já ještě donesu, ale no to dá ne, já jsem se s tím tak tohle. A kontrhel a lupení malinový, že jo, a všechno takový. No a kůru. Ale to jako všechny možný byliny. Škoda, že se to tak teďka už nedělá, protože je to škoda. Ty děcka by se určitě zabavily, a i třeba ty rodiče s nima. A vím, že tenkrát jsem prostě byla vybrána jako delegátka na studentský festival na Kubu, ale s tím, že udělám dar pro ně. A já jsem drhala, byla jsem 14 dní doma ze školy, mě nechali ředitel, a dělala jsem obraz drhanej, jako drhání, s korálkama a zdrojema, takovýma prostě variantama různých druhů uzlů. Dělala jsem to skoro velký, jak bez 20 cm, jak v okenní tabule, jo. Takový velký obraz. A za to jsem dostala potom knížku, kuchařku, a už v pátý třídě jsem z ní pekla buchty poprvé.
0: No vidíte, takže to. Už jste se mohla v pozdějším věku přihlásit do peče celá země. To už máte výhodu proti jiným.
1: Asi nemám, ale to tak mluvíte, tak bych se strašně, strašně ráda viděla s panem maršálkem, který ho úplně zbožňuju a prostě smekám. smekám.
0: Já mu pošlu kousek z toho vysílání, z toho vašeho povídání, bude mít radost třeba odpovít.
1: A jinak ještě teda peču taky hodně na zakázku.
0: Probereme jindy, ale už prosím, Jarmilo, protože povídáme dlouho a už jsme odběhli od tématu, tak aby mě někdo nehuboval. Jo, teď to tady bruslíme na tenkým ledu Českého rozhlasu. Tak dobrou noc.
1: Ano. Tak jo, takže všechny zdravím a mějte se moc pěkně a děkuji za tady ty pořady, všechny, co vedete, a ráda to poslouchám.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu, společné regionální vysílání, téma Noční linky jsem řekl nesčetněkrát, ale kdo se připojil až teď k samotnému závěru vysílání, tak jenom přes moji mrtvolu. Něco, co nesmí, něco, co člověk chtěl, ať už je malý nebo odrostlejší, i ty odrostlejší mají takové ty dětské lůžky, někdy vystrčí a pokusí se, ale neprojde to, protože tady velím já. Tak zkusíme, kdo nám ještě volá, tady si to otevírám zase všechno zpátky, ano, halo, halo, Honza u telefonu, kdo je tam?
1: Dobrý večer, dobrou noc, nebo dobrý ráno.
0: Ano, cokoliv budete chtít. Náš posluchač, náš pán.
1: Ano.
0: Tak, rádio vypnuté.
1: Děkuji.
0: Kdo nám volá?
1: Zdravím. Iveta.
0: Zdravím.
1: Iveta, já jsem z Olomouce jako rodačka.
0: Ano.
1: Ale teď bydlím v Radíkově.
0: A je v tom rozdíl zásadní, mimo to, že to je u lesa?
1: Je v tom rozdíl, opravdu.
0: Uhum.
1: Tady opravdu mám klid, přírodu. A říkala jsem si k tématu, říkala jsem si, že teda úvodem zdravím všechny posluchače, protože vím, že je mám. Jsem teďka měla tady zpětnou vazbu v dědině, že mi jeden pán říkal, to na okraj, že jeho tatínek mě slyšel a to je můj soused tady kousek dál, a že jeho tatínek mě slyšel, jak bylo téma o strachu, že prý nemám strach a že jsem volala. Já říkám, no já jsem tam volala do té noční linky. Tak zdravím toho jeho tatínka, on se jmenuje Zdeněk a on to poslouchá, tu noční linku. Takže to úvodem a teď k tématu. Já jsem si říkala, to je blbý téma.
0: No,
1: jo,
0: taky
1: jsem
0: být.
1: Nevěděla, co zavolat, pane Honzičku.
0: Ano, děkuji.
1: Říkám, to je blbý téma. Jinak jsem se dost nasmála z těch posluchačů, tamto plexisklo, Bernardin.
0: Ano, to já tady mám napsané, to kdyby náhodou.
1: Bernardin, plexisklo, a jste Susi.
0: Řekněte mi, kdyby se někdo, jestli si dobře pamatuju, vy tam žijete sama, že jo? Se zvířectvem.
1: No.
0: Kdyby přišel někdo, do koho vy jste se zbláznila, taková ženská druhá míza, nebo třetí, nevím. Tak člověk, když je zamilovaný, dělá spousty věcí, no jo, ale třeba přijde na to, že je to třeba alergik a nemůže mít zvířata. Jak byste tohle snášela? Povolila nebo nepovolila?
1: No, to bych neustoupila, protože já v tuto chvíli mám 3 psy a já je miluju.
0: No jo.
1: Takže kdyby ten člověk, opravdu to chápu, kdyby měl alergii, takže by nemohl, jo, k těm psům.
0: No.
1: A takže bych volila nějakou alternativu, jo? Kdyby třeba se mi líbil, nebo byl příjemný, sympatický, tak bychom se třeba setkávali v Olomouci třeba na kávu a tak, vycházky, procházky, bez psu. Bez psu. A sem bych ho teda nevzala, jako ke mně do pokojičku, ale na zahrádku by mohl, protože pejsky bych nechala doma. Jo, oni jsou naučení, že když jde nějaký opravář a tak, tak jsou doma a na zahrádce bychom spolu mohli sedět. Ale já se chci vrátit k tématu. Já jsem si říkala, to je blbý téma, jo, jakože v manželství jsem neměla žádný zákazy, příkazy, ani manžel. On chtěl absolutní svobodu, ale teď chci něco říct. Já jsem si nakonec vzpomněla na jeden příběh z dětství mého, mě bylo tak 8, jo, jsem byla s rodiči samozřejmě a my jsme s dětskama pořád lítali po venku. Já jsem milovala, jsme tam měli, jsme tomu říkali dvůr, jo, to byly takový baráky bývalých pilotů, takový křihlový domy a my jsme tam žili s dětskama, jsme tam lítali, my jsme tomu říkali na lavkách, jo, my jsme tam byli taková banda děcek a my jsme byli celý dny venku, jo, celý dny. Vždycky maminka volala z okna, oběd, jo, oběd. No ale co chci říct, jak jsem tam jednou tak chodila, jako holčička, mě bylo tak 8 po venku, ke mně se připletl takový pejsek hezký, takový fox terrier, jo, něco jak dášenka, ale byl to asi pejsek, protože byl větší než fenečky. A on normálně na volno se mnou tam chodil, po tom chodníčku, po té trávě a já říkám, ty jsi tak hezkej, pojď, a já jsem vždycky milovala zvířata. Říkám, pojď se mnou dom. Teď on se mnou šel normálně na volno, cizí pejsek, neměl obojek nic a šel se mnou dom, jo. A když jsem přišla do té chodby, do baráku, a teďka my jsme, k nám se šlo tak, že jsme měli takovou verandičku, jo, otevřel jsem dveře bytu a teď jsme měli pěknou verandu prosklenou, jo, tam by mohl být. A potom dál se šlo, byla předsínka, kuchyň, pokoj, jo. A teď já jsem s ním přišla a on úplně byl do mě zamilovaný, cizí pes. A já jako děcko, já, tatínku, maminko, já mám tady pejska, jo. Já jsem mu tak chtěla. A tata normálně, tata se postavila, říká, to teda ne, tady žádnej pes nebude. Já jsem brečila, říkám, jo, chci, tatínku. Ne, ten pes tady nebude prostě. Já jsem s ním šla ven, já ani nevím teďka v tuto chvíli, jak to dopadlo. Prostě jsem ho vyvedla ven, šel zase se mnou, cupital. Já jsem mu tak chtěla, takový krásný, bílej.
0: Nedopadlo.
1: Takový flíčky. Hmm. A já jsem vždycky milovala zvířata. Já jsem tak chtěla. A, tak toto mě neprošlo v tom dětství.
0: No a ale potom jste si to vynahradila.
1: Rychle, no, mě to tak mrzelo, já jsem mu tak chtěla. A cizí pejsek, on tak se mnou šel na volno normálně. To nechápu. Do dneška to nechápu. A potom, já to zrychlím. Mně bylo 28, už jsem byla vdaná, děcka jsem měla, dvojčátka, manžela. A já jsem si pořídila prvního psa, to byla kolie, fenečka z Určic. Jo, Dárka se jmenovala. Pak jsem si k ní pořídila.
0: Pojďme k meritu věci, musíme končit.
1: Musíme končit. A tak to ukončím. Dneska mám 3 psy. Tu sama u lesa mám 3 psy a zdravím toho pána, toho tatínka tady, mojho souseda, toho pana Zdenka.
0: Děkujeme.
1: Takže dneska mám 3 psy, splnila jsem si sen a ty zvířata mám prostě.
0: Děkujeme.
1: A miluju je.
0: Děkujeme. Lásky tak, plná. Ludičku, Iveta, dobrou noc.
1: Česky, vás taky, dobrou noc. Dobrou noc.
0: No, teď jste slyšeli motiv z vesničkoma středisková. A tam byl pan doktor, že? Ten, co boural, to nemá brzdy, že? Co to je za podvraťáka? Nemá jméno. A kde jste ho našel? Na nádraží. Karl von Bahnhof. A takový jsou nejvěrnější.

0: Čtvrteční noční linka je u svého závěru za nějaké 4 minuty, 1 hodina, takže až do poslední možné chvíle s vámi na tohle téma. Pojďme to uzavřít. Dobře, taky ne vždycky to vyjde. Člověk samozřejmě přemýšlí, říká si, může zaujmout tohle téma, nemusí zaujmout, a tak někdy to nedopadne. A někdy dokonce si říkáte, tohle nemůže nikoho zajímat. A pak je z toho poměrně fajn dvouhodinovka, jako onehdá třeba i na téma, jak se zbavit návštěvy, která již přišla. To mě docela překvapilo, tolik reakcí. Ale to byla minulost a tu nemůžeme řešit. Pojďme k současnosti. No, to jsou otevřené dveře, to jenom, abyste věděli, že dneska v sobotu, ne, zítra v sobotu 16. se vám budeme zase ukazovat v celé parádě jako televize, tváří v tvář to budete mít. Protože Český rozhlas v sobotu otevírá své budovy veřejnosti jak v Praze, tak v regionech, takže návštěvníci si budou moci projít vysílací studia, redakce, technické zázemí, setkat se s moderátory, redaktory. No, znáte je po hlase, ale řekli byste, že tenhle ten člověk nemá vlasy, nebo tady ten člověk má 600 kilo a přitom zní tak hubeně do vysílání. Třeba u nás, mateřská stanice Český rozhlas, střední Čechy, nádherná historická karlínská budova v Karlíně, opravdu přijďte se podívat. Budeme tady na vás čekat v průběhu celého dne, stejně tak jako kolegové v regionálních stanicích nebo na Vinohradech v hlavní budově Českého rozhlasu. Jsme rádi, že nás posloucháte. Další informace na téma Den otevřených dveří na stránkách Českého rozhlasu.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Jsme v samotném závěru. Moc děkuju za zavolání, za napsání. Ta další noční linka už se dívám a bude z Brna od Borka. A téma šťastný ten, kdo nepozná svoji drogu. Takže na téma drogy. No, já jenom kouřím, ale nepiju. Nebo piju, ale vím, kdy mám míru a rozhodně si nepamatuju, že bych kdy přišel domů po 4. Teda máma mi vyprávěla, že jo, ale já si to nepamatuju. A to už musí být hodně dávno. Navíc dneska se mě to vůbec netýká, i když den to byl pro mě dlouhý a dost takový usazený. Tak na důkaz toho, že jsem nepožil bomboniéra, bernardín a plexisklo. Dobrou noc z Prahy.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. Tak doufám, že jste se na to dnešní divadlo oblékli, jak se říká, stylově. Nějaká slušivá večerní roba, taky by se hodil šálek dobrého anglického čaje. A to všechno právě proto, že naším hostem dnes bude ctěný a vážený mistr z té staré herecké školy, jeden z těch pánů, kterým se tak rádo přezdívá Frakman, což je asi nejvýstižnější pojmenování muže, vždy elegantního, jak se patří, a taky vybraného chování. Zkrátka pan Svatopluk Beneš.
2: Dejte si tu pozor.
3: Nehádejte se, prosím vás.
4: Nehádejte se, prosím vás.
5: Nehádejte se, prosím vás, teď. Bu, bu, bu, kdo se hádá?
3: Já to nejsem.
6: Dejte pokoj, nebo vám tu na mou duši vrazím jednu hned. Přes zubu, to tam půjde.
3: Já tam nejdu.
6: Jděte tam vy.
5: Ať tam jde
3: on. No tak budeš, nebo nepůjdeš?
5: Nebudu.
6: No tak páni, tak se o tom domluvíme.

co se strážníci před strážnicí hádali. Zloději se opatrně na strážnici vkrádali. Lehli si do postelí a dlouho, dlouho mysleli, proč, že se asi ti strážníci nehádají na strážnici. Zatímco se zloději ke spánku

0: Pozor!
1: Nehádejte se, prosím vás.
0: Nehádejte se, prosím vás, teď. Bu, kdo se hádá?
1: Já to nejste, dejte pokoj, nebo vám tu na mou duši vrazím jednu hned. Přes zubu, kdo tam půjde?
2: Já tam nejdu.
1: Jděte tam vy. No tak půjdeš, nebo nepůjdeš?
0: Nepůjdu.
1: No tak páni, tak se o tom dohodneme po půlnoci.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Kdykoliv slyším tuhle rozpustilou Ježkovu písničku o třech strážnicích, nevím vám proč, ale hned mám před očima buď nějakou americkou filmovou grotesku, anebo si představím anglické policisty v takové té parádní uniformě. To víte, pana Svatopluka Beneše jsem měl pokaždé za typ právě anglického gentlemana, i když on se celoživotně taky snažil na jevišti téhle nálepky zbavit. Ale na druhou stranu, jako vyhlášený milovník anglického humoru, patřil k těm nejlepším interpretům podobného druhu literatury, a tedy i Jirotkova Saturnina.
2: Dědečkův dům se otřásal v základech. Po okenních tabulích tekly proudy deště. Teta Kateřina se po každém zablesknutí pokřižovala, podívala se starostlivě k oknu a zase mluvila dál. Venku zaburácel hrom a teta Kateřina vykřikla. Potom pravila, že komu není rady, tomu není pomoci. Ona ho varovala, ale kdepak, je jako malé dítě. Žádala, aby jí někdo řekl, jaký to má smysl. Celé dny sedí doma, ale jak začne takové dopuštění, tak zrovna musí jít ven. Všechno to povídání se týkalo dědečka. On totiž má Boušku vášnivě rád. A jak začne venku třískat hrom, nikdo ho doma neudrží. Vezme si gumový plášť, klopený klobouk do deště a v jutových botách brouzdá venku tak dlouho, až ten ohňostroj skončí. Doktor Vlach říká, že to je odbornický komplex a že se dědeček chodí dívat, jak dělá elektřinu konkurence. Pokoj příjemně stichl a já jsem toužil, aby se otevřely dveře a vstoupila slečna Barbora. Dveře se opravdu otevřely a vstoupil Milouš. Měl na sobě jasně žlutý župan a v koutku úst nezbytnou cigaretu. Když mě uviděl, nazvedl poněkud pravé obočí a řekl mi servus. Sedl si do protějšího křesla a prohlásil, že je to strašná otrava. Nikoho nesmí ani napadnout, že se tady bude 3 neděle koukat z okna, jak venku prší. Rozhodně se vrátí do Prahy. Po obědě požádá Barboru, aby ho zavezla na nádraží. Snad to ten most ještě vydrží. Ptal jsem se ho, kohože míní požádat. A on řekl znovu, Barboru. Tázal jsem se, jestli mu slečna Terebová dovolila, aby ji nazýval křestním jménem. Podíval se na mě schovývavě, pousmál se jako filmový světák a pravil, abych nebyl labuť. Naznačil, že má na slečnu Barboru zálusk a nevybíravým způsobem promlouval o jejich tělesných půvabech. Potom postřehl mé pobouření, pobaveně přivřel jedno oko a sevřeným palcem a ukazováčkem si půvabně přejížděl horní red. Tím přestíral, že má knírek. Pravil, že netušil, že bych se já ve svém věku mohl také zajímat o slečnu Barboru. Aby bylo jasno, podotýkám, že je mi 30 let. Milouš vyznává jakousi zmatenou teorii, podle níž mám život za sebou. Řekl, že se mu nyní zdá, že pobyt v tomto hnízdě přece jenom nebude tak nudný, jak se domníval. Nabídl mi sázku o to, kdo z nás dobude přízně slečny Barbory. Přitom označil cíl, kterého má být dosaženo. Neměl jsem Milouše nikdy rád, ale v tu chvíli jsem cítil, že jediným mým přáním je, abych toho domýšlivého slimáka zabil, zničil, roztrhal, rozbil na kusy a rozšlapal. Vyrazil jsem z křesla jako šílenec a skočil bodem. Můj útok bohužel skončil v polovině vzdálenosti mezi mým křeslem a Miloušem, protože jsem už podruhé toho dne zapomněl na poraněný kotník. Zelený bolestí a vztekem seděl jsem na koberci a cítil jsem, jak mi na čele vyrazil pot. Noha mne bolela tak, že jsem stěží potlačoval za úpění. Saturnin přiběhl a dopravil mne zpět do křesla. Bylo zřejmo, že nechápe, jak jsem se octl na koberci a proč mi Milouš nepomohl sám, ale byl příliš distinguovaným sluhou, než aby se vyptával. Požádal jsem Saturnina, aby se posadil do protějšího křesla a tázal jsem se ho, je-li v mých službách spokojen. Pravil, že je velmi spokojen. Ptal jsem se ho, jak by si počínal, kdybych mu dal rozkaz poněkud neobvyklého druhu. Rozářil se a řekl, že vždycky toužil po tom, aby mu někdo dával rozkazy neobvyklého druhu, ale že se mu to bohužel nikdy nesplnilo. Chtěl jsem vědět, zda by měl výčitky svědomí, kdyby mému bratranci, honosícímu se jménem Milouš, někde za rohem jednu pořádně vrazil. Potom jsem Saturnina zavázal slavnou přísahou, že bude Milouše neúprosně stíhat na zemi, na vodě i ve vzduchu tak dlouho, dokud já nebudu sto postavit se na obě nohy a trestat ho sám. Saturnin pod dojmem slavné a nezapomenutelné chvíle povstal z křesla a opakoval pomalu a zřetelně všechno, k čemu se zavazoval. Do jeho slov se mísilo burácení vzdalující se bouře a já jsem neodolal a povstal jsem také. Stál jsem sice jen na jedné noze, ale stál jsem v pozoru. Posvátnost chvíle byla přerušena příchodem tety Kateřiny. Dveře se rozlétly, jako by za nimi vybuchl granát, a teta vpadla dovnitř. Zvolala něco naprosto nesrozumitelného a vrhla se do křesla. Saturnin si dovolil poznamenat, že to snad není možné. Teta pravila, že je tomu bohužel tak. Saturnin mínil, že se jistě všechno vysvětlí. Teta řekla, že měla zlý té noci sen. Saturnin se tázal, zda šla dceruška k vodě ven. Teta se na ní nechápavě podívala a ptala se, jaká dceruška. Místo odpovědi se Saturnin tázal, jestli tedy pana Milouše k jezeru co snutí, nic doma, nic mu pochutí. Teta chtěla vědět, jestli Milouš něco takového říkal a kde to jezero je. Měl jsem dojem, že se oba zbláznili. Ptal jsem se Saturnina, co tetu pobouřilo a co to vykřikla, když přiběhla do pokoje. Saturnin pravil, že nemá nejmenšího tušení, protože jí vůbec nerozuměl. Chytil jsem se za hlavu a tázal jsem se, o čem tedy s ním mluvil. Odpověděl, že je to osvědčený způsob uklidňování rozčílených osob. Teta vyskočila a pravila, že ona není pro nás žádná osoba. Chlácholil jsem ji a pak jsem se jí zeptal, co se tedy vlastně stalo. Tu se do její tváře opět vloudil výraz strachu a rozhlédla se po pokoji, jako by očekávala, že uvidí strašidlo. Pak řekla přiškrceným hlasem, že kuchařka i služebná Marie zmizely. Doktor Vlach prohlásil, že ho ani tak nezajímá osud kuchařky, jako co bude s obědem, když dědeček vstoupil. Teta Kateřina se mu s výkřikem vrhla vstříc a zahrnula ho přívalem něžných výčitek, aby bylo patrno, jak se strachovala o jeho zdraví. Snažila se ho zabalit do přikrývky z velbloudí srsti, ačkoliv měl na sobě ještě mokrý gumový plášť. To neměla dělat. Nejen, že je nesmysl balit někoho do přikrývky i s kloboukem, ale dědeček to mimo to nemá rád. Snad by se byl dědeček tak nerozlobil, kdyby jeho ješitnost nebyla dotčena tím, že tato příhoda měla tolik svědků. Jediný Milouš, který stál za jeho ramenem, měl větší zájem o kolena slečny Barbory než dojemnou péči, kterou teta projevovala dědečkovi. V koutku úst měl cigaretu a tvářil se, jako by přivíral oči před jejím dýmem. Ale mne neoklamal. Nevím, jestli se vám už někdy stalo, že jste si sotva stačili pomyslet nějaké přání a už se vám splnilo. Pamatuji si, že jsem prudce zatoužil dát Miloušovi pár facek, když v tom se stalo toto. Dědeček nevrle zabručel a prudce rozhodil rukama, aby se zbavil přikrývky, kterou ho teta Kateřina omotávala. Přitom udeřil Milouše hřbetem ruky do obličeje a připlácel mu zbytek hořící cigarety na to, čemu Milouš říkal knírek. Milouš zařval a dědeček vyjekl, protože se spálil a zároveň lekl. Blesku rychle se otočil a dal Miloušovi pohlavek. Než se mohl někdo vzpamatovat, zasáhl Saturnin. S poděšeným výkřikem vyrval tetě Kateřině z rukou přikrývku, hodil ji Miloušovi přes hlavu, strhl ho k zemi a mačka jemu vší silou houni na obličej volal: chytli mu vousy! Celá společnost se dívala ohromena na Saturninovo počínání. Teta hystericky volala, aby někdo přinesl vodu. Saturnin křičel, vodu ne, písek. A doktor Vlach si pro sebe bručel, chytli mu vousy, zaplať pámbu. Když konečně Saturnin Milouše pustil, mysleli jsme, že mezi nás přišel šílenec. Otáčel pomalu hlavu na všechny strany, zaklonil se a já jsem se nemohl zbavit dojmu, že začne kokrhat. Teta se k němu vrhla a ptala se, co se mu stalo. Posadila ho do křesla a chtěla ho balit do přikrývky jako prvé dědečka. Jakmile Milouš uviděl přikrývku, vyrazil ze sebe jakési zakviknutí a vyběhl z pokoje. Teta běžela za ním. Chvilku bylo ticho a pak řekl doktor Vlach, že doufá, že nebude nutno chlapci knírek amputovat. Slečna Barbora si přitiskla kapesník k ústům a myslím, že se tiše smála. Dědeček odložil gumový plášť a klobouk a oznámil nám dvě závažné zprávy. Pravil, že před 10 minutami strhla voda most, který nás spojoval s ostatním světem, a že kuchařka se služebnou Marií zůstali na druhém břehu. Jeli ráno na kolech do městečka pro jakési nákupy a ve chvíli, kdy se most poroučel, stáli bezradně na protějším břehu a volali na dědečka, co mají dělat. Dědeček podotkl, že jsou obě z blízké vesnice a že se patrně vrátili domů. Potom řekl, že je rád, že se teta Kateřina vzdálila, protože se můžeme poradit, jak bychom ji zabránili, aby se ujala vaření. Pravil, že je sice starý člověk, ale kdyby měla vařit teta Kateřina, pokusil by se přeplavat řeku. Tázal se slečny Barbory, zda je ochotna nás zachránit. Barbora pokynula hlavou zrovna takovým způsobem, jako když se rozhodla vletět s rapidem na zaplavený most. Pan Saturnin, že bude tak laskav a bude jí pomáhat aspoň při stolničení. Saturnin se postavil do pozoru a zvučně přitom klepl podpatky. Podobali jsme se až na tu střechu nad hlavou velmi podivné hrstce trosečníků. Mou myslí proběhly události právě uplynulého týdne a uvědomil jsem si, že Saturnin nezahálil. Rozbil dědečku v starý automobil, poškodil přitom prodejnu tabáku, naučil dědečka jiu-jitsu, zavinil mé poranění, bez kterého by nebylo došlo k dobrodružné jízdě slečny Barbory přes zaplavený most. Měl jsem podezření, že má prsty i v té věci s kuchařkou a služebnou Marií. Myslím, že jediná věc, kterou nezavinil, byla ta povodeň. Ale nejsem si tím docela jist.
0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

nesmíš se ptát. Co bylo včera, bude zítra, zas jen dnešek uchopit a pochopit.

0: Už několikrát jsem tu v divadle pro vaše uši připomínal, a vidíte, zase ta Anglie, jak si Svatopluk Beneš zamiloval postavu Sherlocka Holmese v příbězích, které psal pan Rudolf Čechura pro rozhlasový Meteor. A tak nemůže chybět ani dnes. Vocnové se pravda Sherlockovi v průběhu času měnili. Asi nejčastěji jim byl Jaromír Spal, ale zahrál si ho taky Miloš Kopecký, Jiří Adamíra nebo Jiří Cízler. Ovšem v případu dvou houslistů si musel Svatopluk Beneš jako Sherlock Holmes poradit sám.
1: Je mrtvý 6 až 8 hodin, příčina smrti jasná, evidentní uškrcení holýma rukama, a to zepředu.
2: Děkuji, doktore. Chcete naznačit, že došlo k zápasu?
1: Nic nenaznačuju, říkám rovnou, že vrah stál přímo proti němu. Takže nějaký zápas tu být musel. On to byl houslista, inspektore?
2: Ano, solista, ovšem, nikterak slavný. A tedy také nikterak zámožný. Vždyť to vidíte, starý, ale nikoli starožitný nábytek. Všechno dost omšelé, nic moc, že?
1: Třeba vrazil všechny peníze do houslí.
2: Ale kde pak?
1: No, má tady dvoje, koukám.
2: No jistě, takový člověk nemůže mít jen jeden nástroj. Ovšem ta kvalita, no, dědici asi nebudou moc nadšení.
1: Ale vy se v tom vyznáte, inspektor?
2: Oh, nijak zvlášť. Ale tolik ovšem vím, že když je v houslích cedulka Made in USA, nemůže to být žádný majstrštyk. Jo, takhle kdyby to byla výroba italská nebo i česká, takový špidlen třeba. No to už by pár tisícovek hodilo, ale americké housle...
1: Třeba tu měl ještě nějaký třetí nástroj. A kvůli tomu ho zabili.
2: Kde pak? Ještě než jste přišel, měli jsme tu jeho hospodyni. Všechno si tu prohlédla a prohlásila s naprostou jistotou, že se tu nic nestratilo.
3: My jsme hotovi, inspektore.
4: Nikde žádné otisky kromě těch jeho, nikde žádná kloudná stopa, prostě vůbec nic.
2: No dobrá. Vypadá to, že jsme zas jednou v tom...
4: V koncích.
2: Ano, to jsem chtěl říct. Pojďte, doktore, jdeme. Vy tady, mládenci, počkejte, až pro něj přijedou.
4: Rozkaz, inspektore.
2: A to je asi tak všechno, co o tom vím, Holmesi. Spoléhám na vás.
5: Ano, já vím, jako obvykle. No, když už vážíte 2 hodiny cesty za mnou, nemohu vás zklamat. Ale tentokrát budu zřejmě muset jet s vámi do Londýna.
2: Nezjistíte tam nic jiného, než co jsem vám řekl. Pracovali jsme tentokrát obzvlášť pečlivě.
5: Ale jděte. Například ten váš výslech toho druhého houslisty, no, dalo by se tomu leco zvitknout.
2: Ah, neříkejte mu houslista, to je ladič, pijan.
5: To už jste říkal. Ale taky jste říkal, že než oslepl, hrál znamenitě na housle. Je to tedy, řekněme, bývalý houslista. Hrát už sice nemůže, ale to neznamená, že zapomněl, jak který nástroj zní. Jestliže vám tedy pan... Jakže se jmenuje?
2: Holy.
5: Jestliže vám tedy pan Holy řekl, že z bytu zavražděného slýchal poslední dobou pravé Stradivárky, pak to nemůžete jen tak bez prozkoumání hodit za hlavu.
2: Máme přece svědectví té houslistovy hospodyně, která bezpečně ví, že Mr. Blackhorn měl jenom ty dvoje housle. Nikdy u něj žádné Stradivárky neviděla.
5: A ona by je snad poznala?
2: No, prostě je si jistá, že Blackhorn měl pouze 2 nástroje a ty tam taky zůstaly. A potom... Kde by, prosím vás, vzal chudý koncertní mistr peníze na Stradivárky? Vždyť cena takového nástroje se pohybuje ve 100 000 liber, tedy pokud vím.
5: Vy jste oba ty nástroje osobně prohlížel?
2: Samozřejmě.
5: Dokázal byste pohledem rozeznat Stradivárky?
2: No, to asi ne. Ale číst ještě umím. V obou nástrojích je štítek s firmou. No, teď si nespomenu na to jméno, ale je tam jasně napsáno Made in USA.
5: Taková cedulka se ovšem dá nalepit i do pravých Stradivárek. Jako kamufláž pro lajky, vidíte?
2: Hrome, To mě nenapadlo.
5: Nevadí, on to taky není tenhle případ. Říkáte, že je tam napsáno Made in USA. A není tam, inspektore, náhodou ještě v závorce napsáno Texas?
2: Hrom, jak jste to uhodl, Holmesi?
5: Já nehádám, Lestrade, já uvažuji. A taky občas čtu.
2: Vůbec vám nerozumím. Co tím chcete říci?
5: Že ten slepý houslista bohužel číst nemůže.
2: Umí číst slepecké písmo.
5: Ano, ale odborné časopisy v tomto písmu většinou nevycházejí.
2: No dobrá, ale kam tím k čertu míříte? Já naprosto nechápu.
5: To je v pořádku, inspektore.
2: Myslíte?
5: Ano. A teď k jiné věci. Říkal jste, že zámek bytu byl vypáčen. Co z toho lze usuzovat?
2: Že vrah vnikl do bytu násilím.
5: Znamenitý postřeh. A co ještě?
2: No, že neměl klíč.
5: Ještě lepší. A nic jiného už vás nenapadá? Nerad to říkám, ale myslím, že i Watson by dokázal vydedukovat toto. Jestliže ten člověk vnikl do bytu vypáčením zámku, předpokládal patrně, že byt je prázdný. Nešel tam tedy s úmyslem vraždit. Nýbrž s úmyslem loupit. Když už ale v nenadálém střetnutí Blackhorna zabil, proč tedy pak nevzal to, pro co tam přišel?
2: Ha? To je opravdu záhada.
5: Ale není. Nevzal to proto, že to tam nebylo. Nenašel to.
2: Je mi líto, ale pořád jak si...
5: Nechme toho, inspektore. A pojeďme do Londýna. Potřebuji si promluvit s tím slepým houslistou.
2: Ladičem.
5: No prostě s panem Houlim.
2: Neurážejte se hned, pane Houli. Nejde přece o to, že bych vám nevěřil. Pan Holmes prostě chce slyšet všechno ještě jednou přímo od vás. Tak buďte tak laskav a odpovídejte na jeho otázky podle nejlepšího svědomí.
6: Tak jsem odpovídal i vám, inspektore. Já přece nemám co tajit.
5: Ne, to rozhodně ne. Vy jste také nic nezatajil, pane Houli. Jenom jste snad na něco zapomněl. Třeba se vám to nezdálo důležité, ale my na to musíme přijít. Nezapomínejte, že jste vlastně jediný použitelný svědek.
6: Máte smůlu, že váš svědek je slepý.
5: Za to máte výtečný sluch. Nejen hudební, ale sluch obecně. V tomhle případě je to pro nás důležitější. Vrah si dával jistě dobrý pozor, aby ho nikdo neviděl. Ale nemohl si být jist, zda ho někdo neslyší. A vy přece bydlíte hned v sousedním bytě.
6: Ale to už jsem přece inspektorovi vysvětloval. Neslyšel jsem nic, takže jsem zřejmě v tu dobu nebyl doma.
5: Ano, to jste řekl. Teď už také víte, v kolik hodin přibližně k vraždě došlo. Vzpomenete si, u kterého zákazníka jste v tu dobu byl?
6: Jistě. U starožitníka Foxe. Je to tady v naší ulici. Pro mne 10 minut chůze.
5: Věděl někdo o tom, že tam v tu dobu půjdete?
6: Ne, pan Fox mě volal půl hodinku předtím, abych přišel, že mu přivezli nový klavír.
5: Nový?
6: No prostě další. On se specializuje na obchod s použitými hudebními nástroji, takže tam chodím dost často. Vždycky, když koupí nějaký nový klavír nebo piano.
5: Zmínil jste se mu někdy o tom, že váš soused má podle vašeho názoru Stradivárky.
6: Ano, řekl jsem mu to asi před týdnem.
2: Ale tohle jste mi neřekl, Houli.
6: Neptal jste se na to, inspektore.
5: Vy se obvykle se starožitníkem při práci bavíte?
6: No, při práci ne. To musí mít klid. Ale vždycky prohodíme pár slov, než začnu ladit. A pak, když odcházím.
5: Ano. Tentokrát jste ladil jak dlouho?
6: Asi tak půl hodiny.
5: Po tu dobu jste neslyšel Foxe promluvit?
6: Ne, ne. Až zase, když jsem odcházel.
5: Rozumím. Pane Houli, říkal jste ještě někomu jinému, že váš soused má patrně Stradivárky?
6: Ne, nikomu. A mistra Blackhorna jsem se na to také nijak nevyptával. Kdyby byl chtěl, řekl by mi o tom něco sám. On musel přece vědět, že já to po zvuku poznám. Ale my jsme se v podstatě jen zdravili.
5: Dobrá. Teď vás poprosím o spolupráci, pane Houli. Já půjdu do sousedního bytu a zahraju vám na ty housle. A vy mi řeknete...
6: Ale Stradivárky už tam přece nejsou. Prý jenom dvoje americké housle, říkal inspektor.
5: Nevadí. Zkusíme to.

0: Tak co?
1: Obyčejný, i když kvalitní nástroj. To jsou ty housle, na které Blackhorn taky občas hrával.
0: Dobrá, tak ještě jednou.

To je ono. To je ten božský zvuk skutečné Stradivárky. Poznám to přece. Tak jak to, že...

0: lak způsob zpracování, prostě se neví. Celá věda je v tomhle bezmocná.
1: Už ne, pane Houli. To tajemství už zřejmě rozluštil jistý biochemik z Texasu.
0: Cože? Biochemik?
1: Ano. Má zvláštní jméno. Naďvár. Důkladně prozkoumal kousíček dřeva z jednoho starého violončela mistra Gwarneryho. A víte, co zjistil? Tajemství dosud nedostižných kremonských nástrojů spočívalo v mořské vodě.
0: Tomu nerozumím.
1: Víte přece, že mořská voda obsahuje nejen sůl, ale i mnohé jiné nerostné látky.
0: Ovšem.
1: No a některé z nich byly absorbovány v onom malém zkoumaném kousíčku dřeva. Ono totiž to dřevo, z něhož tenkrát houslaři v Kremoně vyráběli, se plavívalo po řece do moře a tam se pak nějaký čas povalovalo. Ve vodě. Už chápete?
0: No dobrá, Ale to je zatím jenom teorie.
1: Ale vůbec ne. Ten biochemik uměle vyrobil příslušný roztok, nasytil jim dřevo a mistr houslař už z něj vyrobil 5 nástrojů. Výsledky jsou fantastické. Hudebníci i vědci, kteří prováděli nezávislé akustické rozbory, se shodli na tom, že nové nástroje z Texasu znějí úplně stejně jako dosud nedostižné výrobky starých kremonských mistrů z 18. století. No a vy jste to také potvrdil, pane Houli.
0: To tedy znamená, že soused měl jeden z těch texaských nástrojů?
1: Řekl bych, že mu firma zapůjčila nebo snad i darovala oba nástroje k testování. Jeden obvyklý výrobek a jeden nástroj vyrobený z onoho dřeva nasyceného umělou mořskou vodou.
2: Zní to skutečně přesvědčivě, ale pořád jste mi ještě neodhalil vraha, Holmesi.
1: Jak to, že ne? Vždyť je to snad jasné. Jediný, kdo se domnívá, že Blackhorn má pravé Stradivárky, byl tady pan Houli.
0: Co? No to volte.
1: A jediný, komu to tady pan Houli řekl, byl starožitník Fox a ten je také chtěl uloupit. Vás, pane Houli, vylákal k sobě a dal vám tam práci.
0: Abych tady nebyl a nic neslyšel.
1: Ovšem. Starožitník však netušil, že Blackhorn bude doma.
0: On měl ale opravdu odjet na koncert. Teprve na poslední chvíli se to změnilo. Ale to už se starožitník nedozvěděl.
1: No, co vy na to, inspektore?
2: Děkuji, Holmesi. Ovšem, uznejte sám. Odhalil jste vraha díky tomu, že jste sám houslistou. A já hru na housle v popisu práce nemám.
1: Což je chyba. Umění totiž zjemňuje mravy a bystří rozum. Čehož obého má i policista, inspektore, zapotřebí.
3: Alibi nechybí, jsou tu však pochyby, proč ne a co kdyby, důkazů není. Tajemné zločiny, dál děsí metropoli, služební nadšení, nestačí k zatčení.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
1: Být hercem to znamená dobrovolně přijmout úděl bájného Sisyfa, který valil balvan na vysokou horu. Herecká práce je nekonečná, ale zároveň je v ní cosi obrozujícího. Věčný pramen mládí. Být hercem mnohdy znamená zapomenout na sebe sama. Tak o herectví přemýšlel pan Svatopluk Beneš na stránkách své knížky Vzpomínek.

0: abychom nekončili navážno, ještě se na chvilku zastavíme společně s Ondřejem Suchým a Svatoplukem Benešem v nostalgickém muzeu zábavy. A pak už vám jen společně s Tomášem Rypanem za technickým pultem v režii popřejeme dobrou noc a dobré dny ve zdraví, naši milí přátelé, listováním zvukovými archivy.
1: Pořad Nostalgické muzeum zábavy, jak je patrno už z názvu, je pořadem zábavným. Nemohu proto jinak, než se vás ze všeho nejdřív zeptat na film Studentská máma a na vaše první setkání s režisérem Vladimírem Slavinským.
2: No to se musím přirozeně hned sám zasmát, protože se mi to rázem jako si vyjeví, to setkání se Slavinským i to filmování, protože to byl svérázný člověk. Neobyčejně svérázný. A já jsem byl strašně mladý, mě bylo tenkrát, kolik to bylo, asi 16 let. Byl jsem první rok na konzervatoři a najednou jsem do Roudnice dostal se. Sestra mě přinesla telegram, přišel ti nějaký telegram, tak ti ho nesu, aby si se s tím hned seznámila. Ten telegram ještě mám, náhodou jsem ho našel, čirou náhodou. Chtěl jsem to vyhodit, dělal jsem si pořádek. No a abych to tedy zkrátil, tak jsem byl pozván Slavinským do Prahy, protože byly prázdniny a já jsem tedy nechodil v té době do školy tam. A druhý den tedy bylo to, telegram přišel v sobotu, já tam byl přijel v pondělí, šel jsem do Elekta filmu, kam jsem byl pozván a tam mě seznámili s režisérem Slavinským, ten si mě prohlížel jako divný zvíře nějaký a hned mě řekl, tak tadyhle máte scénář, naučte se to do zejtřka a já vás vyzkouším a uděláme si takovou probu u mě v bytě. Tak já jsem tedy se chvěl po celém těle, protože když jsem zalistoval v tom scénáři, tak jsem viděl, že to byla dost velká role. Já jsem byl zvyklý do ateliéru jenom vstoupit jako statista v tom prvním ročníku. No tak jsem měl nesmírnou radost, ale taky strach. A Slavinský to hnedky vzal z ostra, když jsem tam přišel a začal mě režírovat, jak to mám hrát, že to je dramatická scéna, úžasně. A byl to takovej pubertální maturant, který se pořád koukal naproti do jiného okna, kde bydlela nějaká dívka, mladá studentka a samozřejmě maturita mu potom nešla. A tak teď jako tu dramatickou scénu, že mám tady udělat také. No tak já jsem to dělal skutečně po něm. Tak, jak jsem se chtěl zavděčit, to bylo něco ukrutného. Já se dostal do takové hysterie nepřirozený, že jsem najednou omdlel a uhodil jsem se o krb do hlavy. Jo. A já jsem to ale bohužel takovým způsobem zahrál taky do toho filmu. A když jsem, Slavinský byl nadšen. Jo. A když jsem to viděl jednou po mnoha a mnoha letech, tak to hráli v Iluzionu a šel jsem tam podívat, jak jsem to tenkrát vlastně hrál, jestli se mi to nezdá, že to bylo tak hrozný. No když jsem se viděl, tak jsem zaprvé nemohl pochopit, že mi ještě někdo nabít nějakou roli. A za druhý jsem prostě se ohlížel, kudy, kterou dírou vypadnout, dokud je zhasnuto v biografu na ulici. To se mně podařilo. Ovšem, já jsem v tom vypadal tak v mladistvě úžasně, že by mě asi nikdo nepoznal. Teďko už v té době, kdy jsem to viděl opakovat. No a to teda bylo moje zahájení, to byla moje první skutečná role. A já nevím, jak se to stalo, že si mě začali brát, když mě v tom viděli ty režiséři.
1: Vrátím-li se k již citovanému konstatování, že váš zjev vás předurčil k rolím milovnickým, otevírá se před námi velké téma. Miloval jste na filmovém plátně největší krásky českého filmu své doby. Jak jste se s tím vypořádával v soukromí? Byl jste někdy do některé své partnerky nešťastně, nebo třeba i šťastně, zamilován doopravdy?
2: Ajajaj, to je otázka.
1: Tu jsem vám schválně nepřečet, když se...
2: No stává se to a mně se to stávalo až příliš často. Já jsem byl vždycky mladší než ty zkušený partnerky a tak jsem nevěděl jako při té

0: herecký scéně nějaký. Třeba já jsem hned dostal jako za partnerku Lídu Bárovou poprvé, která přijela z Německa, vyhodili ji odtamtať, začínala válka, že? A teď to byla evropská hvězda. Měla zrovna jako po filmu Barcarola a tím se jaksi stala velice populární po celé Evropě a teďko já teď co s ní, že jo? Já jsem nevěděl, co si můžu dovolit.
1: Neříkejte, že jste nevěděl.
0: No věděl, ale bál jsem se. Jak bude reagovat, ale ona to samozřejmě velice rutinovaně prohlídla, tak mě řekla, hele, budeme si týkat, nebudeme tady dělat žádný takový, jako když se vidíme z Bůh ví, jaký setkání je to. Budeme přátelé a nestýd se ničeho, je to přece jenom divadlo. Že já jsem se přitom do ní zamiloval. To bylo to divadlo potom hrozný. Ale nic se nedělo, já si netrouf, vůbec jsem si netrouf, jo. No.
1: S Lídou Bárovou jste si netrouf, nicméně. S Hanou Vítovou jste měl ve filmu Noční motýl milostnou scénu, o které se dá říci, že to byla asi vůbec první erotická scéna v českém filmu. Můžete nám prozradit, jak se tato scéna na Barrandově točila a s jakými pocity jste ji s Hanou Vítovou prožívali?
0: No tak zaprvé vyklidili celý ateliér, zůstal tam jen režisér, zůstal tam kameraman samozřejmě a hlavní osvětlovač. To bylo takový, jako když se bude dít Bůh ví co. Ale celá ta scéna se skládá z toho, že jak jsem já jsem hrál tam důstojníka, který jde na frontu a prostě se rozhodl, že jako ještě dostane tuhle tu milovanou ženu a prostě doslova přepadne a téměř znásilní. Ale ono to bylo všecko jenom pocať fotografovaný, víte. Takže se nic nedělo, já nevím, proč ty lidi vyhnali z toho ateliéru, nám tam chyběli, jo, a prostě ona byla dost taková jako prudérní, Hanička.
1: Ano.
0: Hanička Vítová, takže to bylo asi na její přání, ale ta scéna dopadla docela dobře, ale nebyla to první scéna erotická ve filmu, protože v Extázi machatý Hedu Lamár poprvé přived jaksi ovšem...
1: Ano, ale jenom samotnou.
0: Ale nahou.
1: Aha. Jednou z nejvýznamnějších rolí ve vaší filmografii je Ríša v pohádce Máje. Spolu s Natašou Golovou jste byli označováni za ideální hereckou dvojici. Jak se vám spolupracovalo s Natašou Golovou ve filmu i na divadle?
0: No tak Nataša Golová, já jsem s ní byl ve Vinohradském divadle v jednom angažmá. Tam už jsme jako spolu partnery hráli, jo. Já jsem dostal jednu z nejhezčích rolí hned na začátku jakési anglické hry, kde jsme jako byli partneři. Já jsem ještě byl mladý student Angličan, byl jsem tam jako na francouzštinu a zamiloval jsem se do ní a ona do mne. Tak a od té doby potom se odvíjelo mnoho a mnoho partnerských příležitostí. Ale v tom filmu jsme hráli asi tak po 3 letech, co jsme se znali. A ten film se skutečně, musím sám říct, vydařil, protože dodnes je živý. I když už mládež se tomu samozřejmě směje. A dokonce jsem se setkal s tím, že mě jeden takový mladý herec řekl, prosím vás, jak to, že vám to nepřišlo směšný, tohle. Já jsem ho poučil a jsem řekl, hlejte, to vám nemůže přijít směšný. To už byla taky tenkrát historie, jo. A když vám bude směšná role, tak jděte radši od toho, protože to nikoho nepřesvědčíte a budete směšnej vy. Hmm. Jo, a to je pravda, člověk tomu musí věřit, herec musí věřit tomu, co dělá a musí to tak hodnověrně taky přenést na toho diváka, jinak se to zvrhne a nebo to není ke koukání.
1: Hmm. Herečka, která dráždila veřejnost nejen svým krásným zjevem, ale i svým pohotovým vtipem, byla Adina Mandlová. Máte na Adinu Mandlovou nějakou úsměvnou vzpomínku, pane Beneš?
0: No, to bych se divil, kdyby tato otázka nepřišla teda na řadu. No tak s Mandlovou jsem se seznámil, když jsem dělal zkoušku na film Pacientka doktora Hegla. Ona byla o dost starší, myslím, že o 7 let. Vidíte, to už si nepamatuju. A samozřejmě jako tu zkoušku jsem udělal vedle ní, jako s ní, jako s partnerkou. Vávra to chtěl vidět, prostě jak to, jestli nebudu moc jako mladý a tak dále, a jak to budu asi dělat. No a stalo se to, že já jsem pohla, prosím vás, odveze mě někdo z toho Barandova. A Mandlová pohla, pojď, já tě rovnou svezu, já tady mám vůz. No a tak to začalo. Tak to začalo naše přátelství a trvalo skoro rok. Byla to vysoká škola, abych tak řekl. A skutečně jsem tedy udělal prudký vývoj, jo, který mě teda umožnil se vůbec pohybovat v té filmařské společnosti. Tenkrát mě bylo 22 let, ale já jsem pořád tomu nerozuměl, co tam jako... Naučil jsem se za prvé chování, naučil jsem se dávat si pozor na to či na ono, naučil jsem se kus profese od ní, ona se to zase naučila od Huga Haase, že? A tak prostě pro mě znamenala tedy mnoho i v začátku a zabrání v mé profesi. Všecko jsem okouk, dokonce i nápoje jsem tedy poznával různé, protože ona měla vždycky ve svém baru ty nejlepší francouzské značky. Takže jsem se tímhle trošku zkazil, protože pak jsem už nechtělo pít štok.
1: No, o tom vašem přátelství, pane Beneši, pokud vím, tak se dokonce zmínila kinoreví, možná nejednou. A i fotografie se tam objevila. Mohl byste k tomu něco říct, co tam pan doktor rádl?
0: Jo, to, no, tak to je dobrý, tato otázka.
1: Jo, tak, to ještě, ježiš, to ne, tak ne, tak já to myslel jinak.
0: No, tak to, no tak ona měla smysl pro humor a v tom jeho domě bydlel taky rádl doktor, který byl šéfem a majitelem kinoreví a byl s námi přítel, jo. A my jsme přijeli jednou až ráno z Hradce Králové a potkali jsme se před domem, ona bydlela na nábřeží proti Manesu v domě Hlaholu. A my jdeme dovnitř a vylez na nás rád, ten šel do práce, abych tak řekl, advokátský. A Adina dostala pro nějakého muzikanta heligon. Ona tam, to byla továrna na nástroje dechové, která byla dost známá. A ona mu tam řekla, hele, já bych potřebovala pro jednoho muzikanta. A to skutečně, jako mu to chtěla dát jako dar, aby se na to zmohl. No tak já jsem to nosil. Jo, tu troubu a přijel jsem tedy jako a měl jsem to takhle na krku a rád vytáhl prostě v aparát a povedal, můžu si vás děti takhle vzít, no to je rozkošný, tak nás vyblejsk a pak to uveřejnil, prosím, pěkně pod titulkem ve své kinoreví Hvězda s troubou.

שיהיה טוב מאוד פיין נמיד חיבי Každý den, když se holím, dívám se do zrcadla, jestli už náhodou nemám tu svatozář. A včera

0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Pustíme se do výstavby skalky na zahradě. Zjistíme, jestli včely pijí a co pijí, a navštívíme opravnu hudebních nástrojů, kam občas kutilové přivezou to, co sami zničili.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.